0: jenom. Tak jsem si říkal, jako krucifix, kde ten člověk na to bere čas, jako tak, jak to říkáš, to není možný, že jo, prostě, abys hrál v kasínu třeba, nebo to v životě nebyl, ne, v kasínu. Kde bys na to vzal čas, kasino, jestli
1: to otevřil.
0: A kde bys na to vzal? No. To stojí prachu nějakých, že veče.
1: A teď to se psalo.
0: No to se, tady se to psalo, no, že to chodí do kasina. A teď ono je sice kasino otevřený díl, to je pravda. Jo.
1: No ale v Americe tam nejsou kasina, tam jsou jenom dvě místa, to je Atlantic City a Las Vegas.
0: Vidím, že máš přehled. No.
1: Tak občas si přečtu na internetu něco. No.
0: A když už to tam píšou, tak to by byla blbost tam nezajít. Ale taky prej někdy prohráváš hodně, jako teda, jako se psalo teda. Ty jsi
1: to teďko říkal, co zmínil.
0: No, já jsem to nezmínil. To zmínil v novinách, já, nebo v takových těch blbých novinách, jo. Já jim moc nevěřím.
1: Tak já to nečtu ani.
0: Tě. Já jsem říkal, já jsem za Jarnou byl, nikdy jsem neviděl, že by šel do kasína. Jako, pač v Americe jsem jim říkal, kasína nejsou, tam jsou jenom dvě místa v Americe.
1: Tam nehrajem, taky si čet na internetu.
0: No, já jsem to čet na internetu, říkám, a tam on nejezdí. Jako, to je daleko, Atlantic City a Las Vegas, jako to, než tam maximálně, když tam hrajou, jsem říkal.
1: Jo? A tam,
0: jako...
1: tam nejsou mužstva, takže tam nehraje.
0: Je tam mužstvo Los Angeles Kings přece.
1: No jo, ale to je v Las Vegas, to není. Las Vegas.
0: No, když je kousek, no. Tak
1: no,
0: jako,
1: to je tak kousek.
0: Přejedeš přes tu poušť, nevadí. Noční výlet krásný, jo. My jsme tam jeli 5 hodin autem, přesně jak říkáš, jo. Ubytovali jsme se.
1: Já jsem tam byl. Jaký to je?
0: Krásně, tam prohraješ raz, dva. To je... Na rozdíl od tebe, který s tím nemá zkušenost. Jo,
2: tak my amatéři jsme vyřízený, ne?
0: Nás ubytovali v hotelu, čověče. Teď si ani přesně nespomínám, jak se jmenuje, ty asi ty hotely tam nebudeš znát. Takový obrovský. A oni nám dali pokoje číslo 5861. Tam je normálně prostě 1000 pokojů na patře. To je neuvěřitelné, co to bylo za hotel. Jako...
1: Bylo plno.
0: Bylo narváno. Všichni dole hráli a většinou to byli tak jako hokejisti a...
1: Takže to tam je jako hezký. A když je, jako poslouchám, to tam, já sám budu
0: muset někdy, jeď se tam někdy a roušku podívat, je to moc hezký. Las Vegas, nenech si to ujít. Nemůžeme vynechat jednu věc. Nemůžeme vynechat Nagano.
1: Tak byl to poprvé turnaj, kde se sešli nejlepší hráči z celého světa. Poprvé to byl turnaj otevřený pro profesionály. NHL udělala výjimku, takže všichni z NHL mohli se zúčastnit tady toho turnaje. My jsme samozřejmě nejeli jako žádný favoriti, spíš nás všichni pasovali na 8. místo, to bylo to nejhorší místo, který si mohl obsadit na turnaji. Ale my jsme si věřili, my jsme viděli, že Dominik Hašek v té době byl nejlepší brankář na světě a takže ta víra v to vítězství tam byla a nakonec se nám to povedlo, i když to byl obrovský zázrak. Já jsem si to osobně ani neužil a hráči, kteří hráli finál, taky si to moc neužili, protože den poté, vlastně hned po zápas jsme se sebrali, my jsme měli štěstí, že někdo z vlády přiletěl na ten zápas, přiletěl soukromým letadlem.
0: To je úžasný, někdo z vlády.
1: No tak já už si nepamatuju přesně, kdo to bylo. Tak...
0: No ne, o to nejde, že si nepamatuješ, to jasně, že to už jich bylo to tolik těch strejců tam, že si to člověk pamatovat nemůže, ale jako, že vlastně... Strejda řekl, kluci, nasedněte, já vás odvezu. Jako...
1: Přiletěli jsme v 8 hodin večer, nás přivítal spousta fanoušků a diváků, což bylo skvělý. A pan prezident Havel v té době nás přivítal u něho doma.
0: No, to si vzpomínám, ty záběry. Jak jsi mu říkal, aby přišel na hokej.
1: To už si nespomínám.
0: A on říkal, já jsem na hokej v životě nebyl.
1: No, takže nepřišel.
0: To bylo úžasné a všichni řvali Hašek na hrad a tomu nedělalo moc radost. To se vám povedl teda husarský kousek, ale od té doby se jich povedlo ještě mnoho dalších a bylo krásné, že se mohl taky zúčastnit i těch obyčejných mistrovství světa, kde, když ti to čas dovolil, tak prostě si byl vždycky obrovským přínosem. Možná si to ani neuvědomuješ, ale ty jsi měl vždycky velmi pozitivní vliv na to mužstvo. Oni ti to určitě říkali, že?
1: No, nikdo nic neříkal, to se to asi psalo, ale určitě by...
0: A oni se styděli ti to říct, protože jako, rozumíš, přece jenom, když já taky, když jsem hrál s panem Hrušinským, jsem se styděl. Jako, to, jako když hraje starý kmet s klukama, tak jako většinou mají respekt ty kluci, takže já jsem měl k němu respekt a oni k tobě taky. A plným právem. Protože za váma, pánové, stojí takové kariéry, že před váma nemít respekt, to by bylo přímo trestné. Přál bych Milanovi, aby konečně někde upachtil těch zbylých 6 gólů. To je úplně jedno kde, třeba proti izraelskému národnímu. Já bych si přál, aby ti to vyšlo, aby skutečně někde se definitivně za tou tvojí legendární šestkou, kterou si celý život hokejový nosil na zádech, přidělal ještě ty 2 nuly a ne ta jedna, jak se tam přimotala teď s tou 60, ale aby to bylo těch 600, aby to bylo završený, aby to bylo plnohodnotný, aby ten tvůj život konečně dostal smysl, protože...
2: Já se začnu trénovat!
0: Já jsem ochoten udělat pro to cokoliv, já, jak jsem nikdy nebruslil, já si stoupnu do branky a ty pojedeš proti mě třeba sám a dáš těch 6 gólů, protože dokud je nedáš, já nebudu mít hokejový klid.
2: Tak jo? Já na tom začnu pracovat.
0: Dobře, takže tohle jsme domluveni a tobě, Jardo, co ti přát? Přeju ti, aby se ti podařila ta tečka, ta třešnička na dortu v tom posledním možná, předposledním možná ne, roce ve Philadelphia Flyers. Přál bych si, aby si tam nebyl do počtu, aby si nehrál ani ve čtvrté, ani ve třetí, ani ve druhé, ale v první lajně, aby si tam zářil tak, jako si zářil doteď. A přál bych ti, aby se vrátil, když ne se Stanley Cupem, tak aspoň s možností, že jste o něj hráli. Myslím si, že celá tvoje dosavadní kariéra tě k tomu prostě zavazuje. A jestli se zblbě připravil, jak si to říká, tak to, že se to nestane, si můžeš klást za vinu jenom sobě. Ale říkám, já tě znám a vím, že připravený jseš dobře, takže hodně štěstí. Děkuju. Jardo, děkuju. Děkujeme.
3: Čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala...
4: Ano.
3: ...že jste v domácnosti...
4: Ano.
3: ...provdaná...
4: Ano.
3: ...a zájem máte o cizí jazyky.
4: Ano.
3: O kolik cizích jazyků máte zájem?
4: Zatím o dva.
3: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
4: Ano. Dvě.
3: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
4: Já mám holčičku a chlapečka.
3: Ha. Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak, pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
5: Ano.
3: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
5: Jo. Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
3: To je pěkné. Vy jste šibal.
5: Ano.
3: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
5: Ano, ne.
3: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, 2. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. 3. Když jdu spát, svléknu se. 4. Když udělám něco špatného. 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat dešťkovou polévku. 6. Vyperu dešťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
4: ano.
3: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
4: Bílé.
3: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
6: Ano.
3: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková, paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
4: 4.
3: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
6: Ano, ano.
3: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
6: 2.
3: 2. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
4: 4.
3: 4. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
4: Tak to je pěkné.
3: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku.
6: 5.
3: 5. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
4: 4.
3: Číslo 4, svléknu se.
6: No, to je pěkné. Ty.
3: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, Když se svléknete, tak co?
4: 6.
3: Číslo 6, vyperu držky.

0: Šoteček. Haló,
1: kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj Šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: Haló, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj Šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky,
1: o
0: jako očička, ty jako dělíčko, e jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šlatka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

0: jako veliké barevné show. Proto jsme k natáčení přizvali Franka Sinatru,
1: Gilberta Bekóda,
0: Muslima Magomájeva,
1: Charlesa Zahura,
0: Dina Martena,
1: Mireille Mathieu,
0: Bruno Oju,
1: Toma Jose
0: a Karla Gota. Jdeme vám příjemný večer. Show! Come on, baby! This is my umbrella. Hello, boy! Come on!
2: Dovolte mi, abych vás důrazně upozornil, že naši dnešní nahrávku nikdo pozvání nepřijal.
3: To nepřijal nikdo?
4: No, vůbec nikdo.
3: Coca-Cola show. Tak usmívejte se aspoň. Show.
5: No v tom případě si připadám jako blbec.
4: Já trošku taky.
3: Já vyloženě.
5: A co budeme dělat?
4: No nic. V klidu dotančíme. Divák by neměl nic poznat. Mílo, hraj!

0: dynamická práce. Takhle malé řeky utečou, já tam s těma rumbakujeme jako motel. Kdo tam teďka bude zpívat?
1: Teď musíme všichni, oni, my dva, vy taky.
0: I já.
1: No teď budeme zpívat i
0: a kdo začne, já ne.
1: Tak začneme my, ale vy si to ohlásíte.
0: Prosím, já to ohlásím, aby to trapas.
2: Vážení přátelé, jak jste si jistě povšimli, na naši veřejnou nahrávku pozvání nikdo nepřijal. No ale nic se nestalo. Jak již leta velmi vtipně a pohotově podotýkám, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Takže, jak... Ano, děkuji. Děkuji, vidím, že jste mě pochopili. Takže, jak vidíte, budeme zase vařit z toho, co dům dal. Hoď tam cikána.

0: se sebe víc, mu srdce pláče zrývá. On písně své ti, já to tady přetřu trošku, všecky dá, tak ne.
1: Vážení přátelé, já myslím, že z nejhoršího jsme venku. Tu atmosféru, která je pro nás tak důležitá, tu jsme, myslím, celkem pevně chytili, takže můžeme přejít, abych tak řekl, k hlavnímu tématu, k besedě nad nejzajímavějšími dotazy, které se nám sešly za posledních 5 let. Já bych prosil své 2 pány kolegy, jak se familiárně říká, vezměte místo.
2: No, děkuji.
1: A já se ztratím.
2: Pojďte tak vlastně. No, kolego, ty se toho ujmeš.
0: No tak, vážení přátelé, já to již nakousnu. No podívejte, tak zde je například dotaz první. Ano, přátelé, adresa je přesná. Ovšem dotaz chybí.
3: To snad ne. No. Takhle bychom si nerozuměli.
0: Tak tohle je nějaký tučný dotaz. Tak se podíváme. No tak to snad ani není dotaz. Tak to je svačina. Ano, je to tak. Slávkovi máma.
3: Ah, tak jsem se nemýlil. Je to moje. Promiňte, přátelé, já jsem to nechal na almárce. Maminka mi to posílá. Já mám hodnou maminku.
0: Ano, tak čili mamince Slávka děkujeme, že? A necháváme, jestli dovolíte, my ji necháváme zahrát. Dáda, čili děkujeme. No, a nyní k dalším dotazům. Tak, jestli dovolíte, tady nám píše Jiříka, tak když dovolíte, já se do toho již pustím.
3: Já konečně taky, děkuji, maminko.
0: Děkujeme, paní Šimková. Tak, pánové, velice si vážím vaší činnosti, píše Jiříka. Klid, kolego. Vypadáš, a když jsi 14 dní nejde. Vaší činnosti, především pak vaší činnosti. Vy jste skutečně, píše Jiříka, pravý myslitelé.
3: To je Šunkovej, hele.
0: Zasloužili byste Šunkovej. Zasloužili byste cenu, ano. Sršíte nápady, koukám, že já bych ti podržel Šunkovej, kolego, myslím, adresováno též tobě, já bych zatím podržel Šunkovej. Děkujeme, maminko.
3: Nefalšovaný přístup k lidem, bezvadné oblečení, pohybové nadání se snoubí s inteligencí. No to všechno víme. Přátelé, to já přeskočím, dotaz bude asi až na konci dopisu. Hodně plodných let. Moje děti jistě o vás budou číst ve slovníku. PS, promiňte, musel jsem vám to napsat, bylo to ve mně jako v koze. Někdy chvála zdržuje, přesto děkujeme za milý dopis a já otvírám další obálku. Tady, jak vidím, podpis chybí a jak zní otázka. Vysičáci nedoštudovaný. No takhle. No klid, to je omyl. To já vezmu další hned tady. Ano, tady je konečně konkrétní situace, kterou s Gustem vysvětlíme. B. Zoubele se ptá, má se ve vlaku zapřádat rozhovor se spolucestujícími? No tak, kolego, kdyby si se k tomu vyjádřil laskavě.
2: No tak, už polikám. No, já myslím, to nevím.
3: Kolego, já myslím, to nevím. Tak co děláš besedu, když nevíš? Když nevím, tak přemýšlím, ne?
2: No, když nevím, tak nemusím.
3: Jak to? Já taky nevím a přemýšlím.
2: No, vidíš to, asi je ti to platný.
3: A ti moc ne, ale alespoň myslím, že vím, jak na to, kolego. Přátelé, to bych chtěl, abychom se teď společně zvedli. Odešli někam na opuštěné nádraží, na vedlejší kolej našli odstaven vagón, usalašili se tam v kupé a na místě si ten problém rozřešili. Co říkáš, kolego?
0: No já myslím, kolego, už abychom salašili.
3: No, takže, kolego, nebudem to prodlužovat. No. Pojď, kolego.
0: Prosím vás, já bych si vzal tu organizační stránku na starost. Přátelé, vy, kteří sedíte uprostřed svých řad, že ano, Vy byste šli nejprve.
3: Odejď, to je nesmysl, kolego, prosím tě. Přátel, neposlouchejte ho, jak jste přišli, tak odejdete, ostatně já jdu příkladem.
0: Ano, ještě jedna organizační připomínka.
3: Co je zase?
0: Prosím vás, peronky má kdo?
3: Ale peronky mám já.
0: Peronky máš, jak se jmenuješ?
3: No, Šimek se jmenuju.
0: Prosím vás, Šimek, když tak peronky
3: tak jsou prosím vás, pojďte vy. Prosím vás, třeba, no, třeba. Musíme všichni, přátelé.
1: Prosím vás, zastavte tu akci, co je to za nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, zatáhnu vás na Tišnov. Co to je? To je přece ryze jevištní akci, já to kupé tady postavím sám. Já mám ruce jako bagr. Hrabnu do těch židlí, já to tady postavím. Kam byste, prosím vás, chodili? No podívejte se, je to tady. Příčná ulička, podélná ulička, tamhle jsou okna, takhle je vagon, tamhle to jede a hrajem.
0: Tak jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka, to se nesmíte zlobit.
1: No prosím, prosím, tak sedíte u okýnka. Stejně jdeme pádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
0: Já se ještě koupím na peroně busta.
1: To si kupte busta, ale ať vám to neujede.
0: No já si pospíším.
1: No to si prosím pospěšte, nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
0: Já už.
1: No, my pomaličku budeme moc začít, že?
3: Co jste mi říkal?
1: Že budeme pomaličku moc začít.
3: Co začít, já už dávno jedu. To bude veselo, on tady padá. Takže co je? Vy se neudržíte na židli, co je? Co je?
1: No co by asi bylo? Vyjíždíme z ranžíru, šíplou vexle.
3: Že musíte zvyknout, to přeci dělají voda, oni vůbec neberou na lidi ohled.
1: Halejte se, nechte si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, jak chci spát.
3: Takhle, to je hezký, to mám za teplý slovo. No dobře, tak si spěte. Oni vás stejně zbudí.
1: Kdo?
3: No kdo asi průvočí, nepřijde vám štípnout lístek.
1: A průvočí chodí až za Kolínem.
0: Co jste to říkal?
1: Že průvočí chodí až za Kolínem.
0: Za Kolínem. Víte to jistě.
1: Jasně.
0: Člověče, já jedu jenom do Kolína. Vy byste mě nemohl poradit, vy byste si nekoupil ode mě lístek.
1: Hejte se.
0: Zbytečně utratil peníze.
1: Já vám povídám, ten loket pryč, to koleno pryč. Já to znám. Nejdřív teplý slovo, teď se vlezete celý. Já vám říkám, že chci spát.
3: Ne, spěte si. Vám bych ho stejně neprodal, vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu s mrožem, jestli to chcete vědět. 16:20 já vyhodím za lístek. Komu já bych ho střelil? A se obtám ještě jednou, možná bude povolnější. Čoče, probuďte se. Vy kdybyste viděl, jak vypadáte, když spíte, tak stejně prodáte postel. Vstávejte, lístek,
1: co
3: by bylo požíčany, ale tady je jiný problém. Lístek do Kolína, vy byste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
1: Necháte mě spát.
3: Ano, když si spěte, no jistě.
1: Je nesnesitelný.
3: Ale no proč?
1: Já jsem vás dvakrát.
3: Ale klidně si lehněte, dneska máte volno v kupé.
1: No výborně, teď si lehnu, teď jste to za ksik. Plný kupé lidí, ještě takové ksichty sem lezou.
3: Já jsem nemohl tušit, že vám nastoupí příbuzný.
0: Ale stejně víte, co si říká. Vy byste mě upozornit, že jste ospalej, aby vás potom nebudili.
1: Je to možný.
0: Aby se chovali tíše.
1: Je to možný, že s váma budu
4: jít stále. Dovolením, dovolíte, prosím vás. Jede to na kolí
3: dole. Ale jede, čeče, kam se hrnete? Nevidíte, že je tady plno?
4: No vidím, právě proto jsem chci. Já mám strašně rád lidi.
3: No ale tak
4: jede to na kolí.
3: Dejte někam tu diplomatku.
4: No jo, ale kam? Kam to mám dát, když tady nejsou regály?
3: Ale vy si pomůžete.
4: Já si pomůžu, hejte se, něco padá, dejte ruce nahoru. Já jsem ti pomohl.
3: No hodí vám tej držejku, proto se mě líbí.
4: Yeah, vy jste takový srdečnej, dílnej, teda ještě se jistě řekl, ale já vám za to řeknu toho hodně. Hejte se, já mám rád sympatický lidi.
3: Vonce.
4: Já jsem taky upřímný, já
3: jsem upřímný.
4: A tak si nás popoví. Se mnou lidi rádi jezdí, ve vlaku já s nima sedím vedle nich. Hejte se, já byl
3: na chatě. On si mě vybral.
4: Já jsem si vás vybral. Já byl na chatě. Kamarádičku, tam už to kvete.
3: Já vám věřím, ale nezajímá mě
4: to. Ty begóny! Já jsem to zalejval celý den.
3: Kdybyste laskavě se zalejváním přestal.
4: No, tak já jsem si tam nechal přivít humus. No, to je hnusný, teda humus. Od starýho Procházky. Takhle, počkejte, já to řeknu každým, aby z toho každý něco měl. Já nejsem sobecký.
3: Tak vidíte, tenhle člověk se vám moc nelíbí, že jo?
1: Co koukáš,
4: Nedo? Ten vypadá, já jsem rád, že jste si sem sedl.
5: Že vás takhle v obličeji vleze do vlaku?
4: Takový má jezdí v uhláku ještě ve spod, ten musí mít protekci.
5: Tak to, že ho strojů se pustil do vlaku.
4: Já vás nechci hecovat, okay, ale začnete to s
5: tím. Obludo jedná, je to možný tohle z toho, vy si sednete, takhle by takhle já takhle. Je to možný a s takovýmhle bubliče, že je úplně z toho šoufr. Ale koukej se, a už je tady zase. On si sedne, vypni z té strany, že jsem já. Ty si sedneš, takhle ty, takhle já takhle. No viděl jste ho? No ne, teď byste si vyvedleně být na mým místě, ne? Marko, tak mi tak.
1: Ale co to děláte? Já mám normální nárok.
5: Vy takhle já takhle, no?
1: Jako každej, ne?
5: Co večer?
3: Už ho nechte být, už je vidím.
5: Takhle to mohlo být od začátku. Jak to bylo předtím? No, ale vy jste mi stejně sympatický. Vy máte takový vlastně jako vodník. Hejte se, já vám něco řeknu. Nedal byste si jít, a já vám dostal takový hlad, jestli ten čerstvý vzduch v tom vlaku, jak jede tou krajinou, vlak jede krajinou, hele, nedejte se stejný, nedal byste si taky, třeba kuře.
4: Co jste to říkal, kuře jsem rozuměl
5: před... Kokodáte, jestli byste si nedal kuře.
4: No dal bych si, jestli máte kuře.
5: Mám, tak si dejte, ale svoje, víte, já si dám taky svoje, helejte se, dovolíte, dámo se, čo? Dovolíte, prosím vás. No tak ona nedovolí, sakra, ona tady zepí jako krůta. Ukažte, půjďte mi tělo, sedněte si, takhle si vylezte, vidíte? Já si vás podložím vaším vlastním tělem, děkuju vám.
4: Počkejte, co se to děje, já se nechci mailit a vy po mně lezete. Čeče, já vás cítím na zádech. Vy byste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
5: Koupil? No. Na kolik by to přišlo, takovej lístek?
4: 16,20.
5: 16,20, dobrý by byli. No, podívejte se, kdybyste mi to dal na splátky.
4: Kolik by byla první splátka?
5: 20 korun.
4: No to beru, lezte dolů, no, prosím. Takže vy jste mě dupnul na ruku.
5: Vy jste mě jako v obličem do nohy, čověče. Vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvokna.
4: Myslíte?
1: To nedělejte.
4: To je to lepší.
1: No vidíte, to byl semafor, máte po ruce.
5: No a tady máte dvacku.
4: Tady máte lístek a už o vás nechci slyšet.
5: Hele, ale já o vás jo. Je, vy jste mi stejně tak sympatický.
4: Čověče, když jste chtěl to kuře, dejte si kuře.
5: A taky jsou sympatické. A helejte se, chápete to lidským rozumem? Oni mě drží dítí kufr nad její hlavama.
4: Tak na ně zažvete.
5: Dejte tam kufr dolů, ať to můžu jít. Je to možný.
1: No člověče, co pak jsem služební sedadlo.
5: Po mě houpe jak malý dítě.
1: No co pak jsem houpací kůň, dejte toho. Vážení přátelé, já myslím, že jako pregnantní ukázka toho, jak takový rozhovor v kupé, respektive ve vlaku, nemá vypadat, by tohle to úplně stačilo. Podívejte se na to, jak to tady vypadá.
4: Slyšíš to, on to ukončil. Místo, aby dal do placu kuře a mohla se hrát dál, tak on to ukončí. On šetří na kuřeti. Tohle neuvěřitelné.
1: Já jsem to ukončil. Já šetřím na kuřeti.
4: Samozřejmě.
1: Pánové, já vám něco řeknu. Nikdo nic neukončil, nikdo na ničem nešetří, ten vlak existuje, jede pěkně dál, my v něm sedíme, Holenkovi, já vás ještě vytrestám. Malej moment. Revize jízdenek!
3: Podívej se, prezident je revizor.
1: A rychle. Revize jízdenek, slyšno. Nedělejte, že čtete. No, moc se nesmíte, už taky hodně dlouho jezdíte na ten poloviční, že? Revize jízdenek! Novou fotografii. Máte rok 77. Revizí zdenek.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den. Poslyšte, vy ještě s někým spolu cestujete?
6: Je teplo. No, to je teplo. Teplo, víte?
1: No, je teplo, no.
6: Když se zatopí, no. Tak je teplo.
1: Co mi řeknete ještě, no?
6: Ale já byl na chatě, tam to kvete. Teďka já jsem si tam nechal navíc humus. Vy byste nevěřil, jak taková
1: ale begonie... Ale dejte mi pokoj s hnojem, mě to nezajímá. Já se vás tam zdali, ještě s někým spolu cestujete.
6: Spolu cestuju, jo?
1: Co to máte z ústy?
6: Spolu cestuju z ústy? Já tam mám... Já jsem... A zdáli spolu cestuju. Vy jste to říkal dobře, čověče. Já cestuju zdáli do blízkosti. Aby byl brzy doma a tam bude taky teplo. Je, to je teplo.
1: Hlejte se, jedete solo.
6: Solo, do Sušice nejedu.
1: Tak jedete sám?
6: Sám, vždycky sám své koničky osedlá.
1: Tak proč máte dvě jízdenky?
6: Aby mohl hodně vedle sebe.
7: Člověče, nedělejte ze mě hlupáka.
6: Ne.
8: Helejte se, proč mám dvě jízdenky, rychle, vykoupejte mě z toho. Kdybyste jednu ztratil.
6: Kdybych jednu ztratil.
7: No to je vaše věc, no. Že podporujete železnici, že?
6: Jo, buď zdravej.
7: Vlažte slova, bez stykání jsem úřední orgán. Mohl bych vám zatracit, zkomplikovat život.
6: Já už jsem si ho zkomplikoval sám.
7: Revize jízdenek.
3: U mě je to zbytečný, já žádnou nemám.
7: Výborně, vy nemáte žádnou.
6: Ne.
7: A proč?
8: Proč já nemám žádnou?
6: Kdybyste nějakou našel.
8: Kdybych nějakou našel.
7: To je dobrý, ale žádnou jste nenašel.
8: Ne, já ji nehledám.
7: Tak zaplatíte pokutu.
8: Přestaň kokrhat, máš po sezóně. A běž domů, já si na tebe budu stěžovat, ty tady nemáš co dělat, ty máš přijít až za Kolínem. Neprovokuj.
7: Malá Mírka, která bude stát veliké peníze, průvočí má přijít až za Kolínem. Já jsem revizor, maličko mě vidíš, maličko mě nevidíš. Teď jsem tady, dostanu 325 korun.
8: Já mám pochůzku.
7: Ale ne, ne, ne, ne. Na tyhle ty ptáčky má železnice háčky. Dostanu 325 korun.
8: Kolik?
7: 300 korun pokuta, 20 korun manipulační poplatek, 5 korun je obslužné, je to zvyklený.
8: Nestačilo by obslužné?
7: To v žádném případě.
8: A vy byste mi nepůjčil?
7: Nejsem vůl.
8: Tak tolik nemám.
7: Nemáte. Ne. Takže vy nemáte jízdenku, vy nemáte peníze, takový občan samozřejmě nemá ani doklad. Jménem železnice pete se mnou. A jdeme.
3: Kamarádičku, zachraň mě.
8: Co? Já zrovna?
3: Ano, zachraň
8: mě. Toho Prahýho. Neboj se, kamarádičko, já si zatočím, že to v životě neviděl. Pasen.
3: Co?
8: Co? Co? Kdo? Kdo? Ty s tím temerem. Pasen.
7: Nic na mě neskoušejte. Mám revizorský sebezáchovný kurz České Třebové. Jsem dvojnásobný přeborník výtopy v Nymburce. Špatný pohyb a udělám z vás lampárnu.
8: Nastav šraňky. Kolik jsi říkal?
7: 325.
8: A teďka dávej bacha. 100, 200, 325. Je to tak?
7: Jo, sedí.
8: Tak, ty. A koukej maza. Koukej maza a vy paní voze.
7: Jsem říkal, že je to hlupák. Dal to bez potvrzení.
8: A kamarádičkové, a ještě nám tady zbylo pěkně 360 a já vás všecky zvu. Jdeme do jídelňáku.
9: Ano, přátelé, dobře. Já jsem tady nyní nahmátl nadmíru zajímavý, i když na první pohled velice stručný dotaz. Jak správně telefonovat? F. Poupě se ptá. Stejně, přátelé, je to zajímavé, kolik občanů nám v tomhletom ještě tápe, i když v každém telefonním seznamu máme vlastně jakýsi návod, jak správně telefonovat. No vyjádří se, kolego.
10: Vážení přátelé, i když v každém telefonním seznamu jaksi máme pokyny, jak správně telefonovat, mnoho občanů nám ještě tady v tom tápe. No,
3: kolego, to už jsem říkal, kdyby si laskavě k tomu přidal něco nového ze své vlastní tykve.
10: No podívejte se, přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Chápete to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já vám něco račky vytrestávám, jo. Tak on řekne halo, jo, a já řeknu těší mě. A směj se. Přátelé, já se směji.
3: No, já myslím, že by neškodila praktická ukázka telefonního rozhovoru.
10: Přístroj.
3: Přístroj.
7: Prosím, zde je Belův přístroj.
10: Tak, přátelé, zde je přístroj starého Beli, že... A já myslím, že nebude od věci, když si nejprve přístroj popíšeme pro ty, kteří vidí přístroj.
3: Prvně. A popíšeme, kolego, jistě, já zde mám tušku.
10: A se jedná o ústní popis přístroje, kolego.
3: Kolego, prosím tě, to jsem pochopil, buď rád, že se vtipnou narážkou snažím obracet věci v žert. Tady přeci nemůžeš popisovat, kolego, telefon, to je podceňování diváka.
8: Tak všichni diváci snad telefon znají, ne? To je nošení dříví do lesa.
10: Ale jaký dříví, prosím. Ale prosím, teď se na ně pojej dnes na něj, chodil.
3: To kolego.
10: No prosím vás, rozsvítaj, na ně vidíme. No.
3: Ty se zapomínáš.
10: No teďka už vidím, že nevědí vůbec nic. No pojej tamhle na toho, ten například neví úplně vůbec nic.
3: Laskavě toho nech na pokoji, to je můj bratr. Nech laskavě naši rodinu na pokoji, to neděláš prvně, kolego.
10: Nazdar. No tak to ne, to je tamhle, já myslel na druhý straně. A je, to je Jindra.
3: Ano, to je od vás zase, že jo.
10: Nazdar, Jindro, kde se tady bereš? Je, kdo tě sem prskl? Je. Jindra je tady, ty příbuzní jsou jako vši. To jsem rád, že tě vidím, pozdravujte tu. Prosím vás, zhasněte, ať na něj nevidím. Jindra je tady. Vážení, my, příbuzní.
3: Teda. Neděláš pořád to příbuzní, ne?
10: Pardon. Milé vši.
8: Kolego, zpamatuj se, dokud je čas.
10: Milý Jindro.
8: Nech Jindru už.
10: Vážení přátelé, tento přístroj, který se zde nalézá před mými zraky taky.
3: Tak on to bude popisovat.
10: On to bude
3: tak
10: popisovat.
3: Kolegovem rychle aspoň.
10: No, tak ten spočívá na stole, neboli jak my odborníci říkáme, též na stolní desce, že ano, která je elipsovitého charakteru, ze které vybírají čtyři nožní části, které jsou zaklesnuty do podlahovité části, že ano, z podlahovité části potom...
3: Ano, tam je strop, kotelna, kotelník a koks. Kolego, laskavě zůstaň u přístroje, když už musíš něco popisovat.
10: No, přátelé,
3: vem to rychle, řekni, jaká je to typa.
10: Přátelé, typa tohle to je známý, tady to není, ale to je H2SO4. Ano. Takzvaný oddělitelný. Typ takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, která spočívá vlastní vahou na elipsovi, to je tabuli.
3: Ano, nech tu desku být, i tabuli.
10: Ano. Která spočívá vlastní vahou, to je část nazvaná těžká, neboli sedací, až ona vlastně ve skutečnosti nám sedí.
3: Latinsky, kolego?
10: Sedací latinsky bidetní. Ano. A tato část, kterou já držím v ruce, která je z mého pohledu vůči vám momentálně levá, tak to je část nazvaná lehká, neboli zvedací, neboli taky latinsky rukodržadlová, že ano. Ta se ještě skládá z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
3: Co si myslíš ty, kolego? Zítra půjdeš s hlavou. Už volali třikrát.
10: Přátelé, je to skutečně tak, zítra půjdu s hlavou. Něco mi tam klepe. To už budou zase ventily.
3: To oni ti řeknou,
10: no,
3: kolego.
10: Oni to trošku v obrouse. No, tato část, kterou momentálně vůči vašim zrakům pozvedám. Žán, to je část nazvaná těžká zvedá. Má zde ještě číselnicový okruh. Zde jsou například čísla jako například 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nebudu je jmenovat všechny.
3: Kolego, nezapomeň na šňůru.
10: Já se ke šňůře, kolego, dostanu. Zde jsou zase písmena, jako například A, B, C, D, kočka přede, že ano, potom F, liky, mlk, fk. Potom... Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, že ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, klid. Že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
3: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domovu. Klid.
10: Jak malí chlapci někteří. No poslechněte, já mám času dost.
3: Kolego, to jsou jedni a ti, když vy byste měl přesadit.
10: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme se zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím, kolego, hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
11: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
10: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás bučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost, chlapci, na úkor Kučer. No a nič.
12: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
10: No ne.
12: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
10: Já se snažím látku zpestřit.
12: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Ano. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
10: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni, kolego, s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento, tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
11: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
10: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře dostal, říkej si to sám.
11: Prosím, přátelé, ta kolega napřed samý šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Ergo, co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zoubky. Kolego, podej mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátko.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
11: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
11: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: A jak tam asi vlezou?
11: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Šňůra, když jsem ti vyvolal, tak si vlez nějakou šňůra.
11: No to jsem nelevil.
5: No víš to, a kde jsem je?
11: Místnosti.
5: No víš, že tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
11: Ozdoba
5: je? To se urve.
11: On by to urval, nech to bejš. Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Šňůra je kroucená, páč je zbytečná, to je stejně všechno jenom automat.
11: Automat? Jako bife?

0: No co hrajete? Ale kapelní, dal někdo pokyn? Co někdo pokyn? Dal jsem já pokyn. Podívejte se, jak to tady vypadá a vy hrajete. Muzikanti, muzikanti, či myslíte? Co? Čím? Kudy? Tady bude klid, jako v hrobě. Prosím, pánové, můžete pokračovat. Zajistil jsem klid.
1: Fuj, žrák, odhazuj dál. I z krabicí. Hle, tam leží on. Pláž zvolna spouští, věnž mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. Pláž zvolna spouští, pláž mě pořád halí. Pláž stále ještě mě halí.
2: Můžeš mi vysvětlit,
1: Luďku? Já to za sebe neservu.
2: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
1: Počkej, Neruš, já si hraju si ráno.
2: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Luďku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. Od tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
3: No, Otely. Jsem snad herec, ne?
2: Herec, herec, na to zapomeň. To z tebe udělali. Od přírody si milej, prostej, upřímnej chlapec. Takovýho tě lidi znají a takovýho tě chtějí.
3: Jo? Co mám teda dělat?
2: Nic. Stůj a mile se usmívej.
4: No prosím, teď to stačí. To je přesně ono, že jo?
2: Teď na tebe je radost se dívat.
3: No jo, ale to snad není žádný herectví.
2: Jak to?
4: To je to největší umění, ani se nehnout a zaujmout.
3: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, ne? Přece
2: to ti neberu.
3: Stát jako nějaký.
4: Ano, musíš něco dělat. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
3: Kde?
4: No tady někde. Tak se ožeň.
3: Kvůli mouše. Se musím ženit.
2: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
3: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějakej pantomy. Musím aspoň trošku otvírat trošku.
2: No, tak si snad broukej nezávazně.
3: No tak. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum, nezávazně, brum.
4: No vidíš, a to je ono.
3: Brum, brum.
4: Trochu mluvíš a nikoho přitom neurážíš. Stále zůstáváš milej.
3: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám najust proti němu?
2: Proč, prosím tě, vždyť jsi milej. Klidně broukej proti všem.
3: Proti všem. To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. Tomu je broukání.
2: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
3: Brum, brum, nezávazně. Brum.
2: Jasně, když to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každý hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, a kdyby si k tomu takhle dělal, no?
3: Jako když šroubuju žárovku?
2: Třeba, no, jako když šroubuje žárovku, to by šlo. Tak hned každý uvidí, že ti taky do tance.
3: Do tance?
2: No.
3: To bych musel aspoň 500 tam.
2: Proč? Stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozenej. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
3: Jo. Co si mi dělat chce?
2: No.
3: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
2: Natáhnout? A chce se ti? No, tak se natáhnu.
3: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
2: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
3: No to je pravda. Tak já se natáhnu. Tady není postel.
2: Jo, postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě, buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
3: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu. Třeba tady?
5: No jistě.
3: Já se tady natáhnu. Jak širokej, tak praktický.
2: To je pohodička, vy?
3: Je, to je pohoda.
2: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
3: To je lahůdka. A prosím tě, Slávku, byl by si tak hodnej, mohl by si mě zbudit, až bude konec představení.
2: Pro?
3: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
2: Jen se neboj, on tě vzbudí potles.
3: Potles?
5: No jistě.
3: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
2: Ty mi nechceš rozumět.
3: Jsi?
2: Kdyby tě vytleskávali, tak se musíš ještě na chvíli natáhnout. Pořád musíš zůstat přirozený. Tak jsme domluvený, jo?
3: Tak jsme domluvený.
2: Tak dobrou, Luďo, dobrou.
3: Tak dobrou. Já se natáhnu celý přirozený. Brum, brum. Tak už jsem přítal. Brum, brum.
2: Dobrou, brum, brum.
3: Kluci, já nějak nemůžu zabrat.
2: Je s tebou hrozný.
3: Neuspal bys mě, prosím tě.
2: To víš, že tě uspím, co mám s tebou dělat. No. Ale musíš mi říct, Luďku, jak jsi zvyklý.
3: Normálně jako doma, ukolébavkou.
2: Ukolébavkou, no to je radost, to jsem ještě nedělal. Tak já to zkusím. Spí, můj milý kamaráde, zavři svoje oči. Ty klidně můžeš spát, protože tě lidé mají rádi. Nepřibylí prostý a taky přirozený.
3: Je, ty krásně zpíváš, jako moje teta, než jí strejda zabil.
2: No jo, Luďku, ale spí.
3: Spím, Slávku, spím, ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl bys si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát a ti lidé byli, mě mají tak upřímně rádi.
2: Jak bych ti to, Luďo, konečně vysvětlil, když ti to vysvětlil už dobu, tak ještě jednou naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit, když člověk nic nepředstírá, je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každý situaci, aspoň takovej, jaký je.
3: To si řekl, Slávku, moc hezky. A Slávku, jestli dovolíš, jo, dovolíš.
2: No posluš
3: si. Já bych ti taky něco řekl.
2: No prosím.
3: Podívej se, Slávku, aby lidé, ti milí lidé, aby tě měli taky rádi. Musíš proto něco dělat. Přestaň filozofovat, sežeň si něco pod hlavu a v klidu se natáhni.
2: Asi jo, máš pravdu, Luďku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
3: Dobrou.
2: Brum brum.
3: Brum brum.

0: No buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necejtím nohy.
0: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necejtím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
0: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
2: v poradní kance.
0: Poradní kance a jiná na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodovým,
2: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
2: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od, postele.
0: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z mý, ne. To víte, ženská a rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
0: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
0: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, jak čínský. No. To víte, já čínsky neumím, že jo?
2: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
0: co jiného by to mělo být, že
2: jo? No, tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic a nic nechal rozvíct,
2: no,
0: že jo?
2: No,
0: ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím,
0: víte.
2: No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
2: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
2: no, jo,
0: taky.
2: No, já nevím, ale...
0: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl.
2: No,
0: teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Jděte.
0: No.
2: A to žádlí jako bezdůvodně.
0: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
2: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad.
2: No.
0: Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
0: Vášnivě jsem políbil.
2: No.
0: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje? Vaši...
0: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte.
0: Pořád, no, pořád.
2: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte.
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
2: No,
0: Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
2: No jo. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
0: Může peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já jsem mi tak ještě žádný nedá, že jo?
2: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospodách?
0: Po celý noc z jedné hospody do druhé.
2: Jděte.
0: No jo.
2: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá, no.
2: Dějte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
0: U mě, jo?
2: Já?
0: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
0: já vám to
2: pane
0: vůbec
2: Carbo,
0: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, ne? Tak co má já, udělal jsem mě a má je, tak co, no?
2: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No?
0: Já za to nechci vůbec nic.
3: Ctěné dámy, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí a taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrtnout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si museli přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo nějak taková opera. To byla známá Assicurazione Generali, jo. Assicurazione Generali, tam jsem byl angažovaný. A tedy italská řečená rám je jednoduchá. Vy to budete taky hned, nech musí každý zrovna rozumět. Capisci to italiano? Si, capire italiano sono vecere. Capire italiano sono vecento, cento, sire, capore, capore, cahore, catate, camame, casire, catone, catone. Italiano sono vecento, cento. Camame, capibero, italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lampredoni, sifore. Capare italiano, mene benatti, asim, sifore, italiano, sono così, gondola, gondola, gondola, sifore, italiano, poi così, Paere italiano, viene rampino, bambino, bambino, papiro, italiano, sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto. to grali z mašinky, velková řeč, to nevím, za jeli velká věc, to je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle ku příkladu peníze, mesdames, messieurs, a ono, že le français, ty je ne sais, je ne sais pas, et le français, je le prends, au fond, ça le prend la siphon, la poche, ne la ronde, en général, dont je le vends, à la France, il y a la France, la France, la France, la France, méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance, Marta Buzara, Curichni, Pranachlauf. La France est achetée par une étagère. Je n'ai jamais demandé la France de pas de jeune à canapé. Et la France n'a pas entraîné chez les... Je m'en suis dit, Nassal, ni ton, n'est-ce pas, c'est un français. C'est un Nassal. Je m'en suis dit, ne vidi, Italie. Je m'en Nassal, 2 minutes. Je m'en suis narrat au mio prietele. Strici de nos takovi dva štiple. Je m'en suis ma štiple, ma lital, 3 mesece. Je ten ton, ne mohu dostat. Ale, totiž já jsem ten ton dostat. Ale, musel jsem se strčit ještě dále. No, ale pak ty štiple nešli zase ven. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu etui, etui, etui, a Němec řekne futrál. To je právě ten rozdíl. No ale teď, abychom vás mohli převést, řekněme, do Jugoslávie, tedy SHS, ty gospodiny, gospodči. Zdravím ty mohli, gospodiny, jaký ty mohli, jaký ty zdravám, gospodin. Tak jak to? Jak je to spravím tě molím, gospodin, nekak jak to mým? A tak jdi! Tak jak je gospodin, nekak je zdravím, já tě molím, já tě molím, já tě zmolím Bogami! Boga, Boga, tam neběží doga! Zdravím tě jako gospodin, tak jak je tě molím, gospodin, nekak jak to zdravím! Gospodin, gospodin, jak gospodin, gospodin, gospoda, gospoda, her vod honem, kde je hospoda? Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
4: Ladies and gentlemen, oh yes, time is to be required to be talking to Beverly all time.
3: I also want to marry a call. And we put a cut to paper to hear what your time is money, harmonica. Harmonika je taky dobrá, no to se na to tak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, baba, hold the cotton, to keep it with your poor, what the hell your time? Time is money, poor, policite, all right, policite, pendrek. To je blbej nástroj teda, pendrek, to je horší než harmonika. Your time is money, imitator, how can I help, to keep it with your time? Money, but if you are the police,

0: aus dem herrlichen Grundstück, so wie es ist, aus dem herrlichen Distinktionsgrau, pass ihr auf. Wenn du Grund fehlt, oh, das Erlehle in dem Herzen schön, so war aus dem Grundfest im Vornehmen, mit dem herrlichen Reste stehende Form, mit dem himmlischen Vater auf dem Grund steht, und was du mir, war Hustenbord aus dem herrlichen Grundstück, ist vor der herrlichen Stück. Heil.
1: Liebe, teko nicht. Was der Musik ausgenommen hat.
2: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
3: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
2: Nebo cukatura.
3: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
4: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
5: Na co?
4: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
5: Proč?
4: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
5: Kdy?
4: Až se to lano napne.
5: A lanoli nenapneli se?
4: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
5: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
4: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
5: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
4: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
5: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napělo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
4: Kotva není?
5: Kotva není. Co? Připevněna.
4: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně?
5: Na tomhle laně?
4: Přivázaná?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
5: Přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že ji tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
4: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
5: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletený, no tady není ten konec, není, no.
4: Já ho nebral, že jo?
5: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.
2: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
6: Ano.
2: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
6: Ano.
2: A navzájem řekneme své...
6: Ano.
2: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
6: Ano.
2: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
6: I snoubenek.
2: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
6: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
2: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
6: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
2: No a přesto stále dojemná.
6: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola.

0: já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
1: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
0: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
1: A co tedy navrhujete?
0: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohu?
1: Prosím.
0: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu je nevodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
1: Děkuji za ukázku.
2: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mně a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: vy jezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
3: Vážení pidivajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
4: Spartko.
3: A tak to já počkám.
4: Hele, jen se nedej přece dorušit. Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
3: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
4: Ježišmarad.
3: No tak po dobrým, vraťte mi to.
4: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba jetelový semínka nebo osivo.
3: Já vás varuju, jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
4: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
5: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
3: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání. Kde mám začátek? A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
4: Počkej, to by mě zajímalo, proč jsi mu to šlohnul, člověče, od kdy študovaný lidi kradou v malém.
5: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
4: Kolik?
5: 6 gramatických a ani jednu politickou.
4: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
5: No a?
4: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
3: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocný?
5: Ale ne.
3: Štěchni do něj.
5: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
4: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
3: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
4: Je to dobrý anebo špatný?
3: Dobrý.
4: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat. Ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. My jsme prostě utlučený dobrýma zprávama.
3: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidivajzlice povýšeny na městys.
5: Jo, a co to znamená?
4: No, že budeme platit větší daně.
3: Ale ne, to znamená čest.
4: Aj, tak to je ještě horší.
3: Tak tedy, Pidivajzlice byly vyhlášeny městysem. Má to svý výhody.
5: Jaké?
3: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
5: No tak povídej.
3: No tak například, mám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
4: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili. Potom z toho museli udělat šušárnu ovsa.
3: Ale ne, to
4: mohli
3: musím...
4: by ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
3: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
5: No a další bod?
3: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
4: Co to je za akci?
3: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
5: To je mi nějaký povědomý číslo.
6: Počkejte. Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městy se Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroh. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení. A je to.
5: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
6: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
4: No, lidsky. Samozřejmě. No. Lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím, a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ se vždycky s každou akcí věděl rady.
6: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
7: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
6: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
7: No, Hrgol, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospaný už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
6: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
7: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
6: Toho, co budeš zítra připouštět.
7: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
6: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.
8: Jan Kraus a Blondýna.
9: Co byste si přál do nového roku?
10: Nic, aby byl klidnej, mírumlovný a zdravý.
9: Máte nějaký předsevzetí?
10: Ne, předsevzetí, mota, kreda, bilance a podobný haraburdí nepěstuju.
9: A co byste přál mně?
10: Všechno nejlepší, abyste byla hodná, aby se vám dařilo a abyste byla šťastná.
9: A rádiu?
10: Aby bylo hodný, aby se mu dařilo, aby bylo šťastný.
9: A ostatním?
10: Aby byli hodný, aby se jim dařilo a aby byli šťastný.
9: A celému světu?
10: Aby byl hodný, aby se mu dařilo a aby byl šťastný.
9: Nesmí se kouřit na zastávkách. Kdo to bude kontrolovat?
10: Když žiju v zemi, kde zatím prostě nemáme schopnost pochytat, bych řekl, a zabránit těm velkým trestným činům, aniž by to působilo na lidi jako výsměch, tak mně přijde zároveň jako výsměch honit tuhle tu drobnou buzeraci, že se nesmí kouřit na zastávkách. Ale jinak já samozřejmě si nedovolím namítat něco proti tomu, že kuřák nemůže lidi na zastávkách obtěžovat svým kouřením.
9: A druhá budete teda vykouřit na té zastávce?
10: Nebo no, budete, já nevím, jestli to platí pro všechny zastávky. Já když tak používám železniční, na který jsem stál dneska, kouřil jsem jednu od druhý, protože vlak Intercity, který měl přijet, měl zpoždění 25 minut. No to by nekouřil, to by kouřil i nekuřák z toho nerváku. Čili na železničních zastávkách bych řekl, se smí kouřit do té doby, dokud budou mít vlaky zpoždění.
9: Churchill chtěl popravit Hitlera bez soudu. Co vy na to?
10: Moje řeč.
9: Jak to jako?
10: No to, a proč bych ho soudil, za co?
9: No, jako to vám přijde normální?
10: No to mně přijde úplně Hitlera.
9: To je teror. No,
10: Hitlera bez soudu.
9: A to každý člověk má právo na soud, ne?
10: Ne, to jsou tyhle ty rozmělňovači, jako vy, to jsou ty strážci pořádku. Hitler bez soudu, Hitler jenom bez soudu. Pizza hlava by letěla, hele.
9: No a taky chtěl Churchill vybombardovat 3 vesnice německý za lidice.
10: No tak Churchill byl razantně, nezapomeňte, že v období, kdy Churchill mluvil o tom, že všechno to vyjednávání s Hitlerem povede k válce, kdy Churchill mluvil o tom, že třeba s Hitlerem bojovat, tak všichni říkali, že je válečný štváč. Čili líbejme ruce tomu takzvanému válečnému štváči a buďme vděční dějinám za postavy, jako byl Winston Churchill. Protože ty ostatní, to jsou mraky hamrových, to jsou celý pluky hamrových, co chtějí Hitlera soudit, řádný soudy, co chtějí všechno vyjednávat a pak všichni končí na haldách mrtvejch.
9: Co proti mně máte?
10: Já? No. Já proti vám nic nemám.
9: Vláčíte mě bulvárem?
10: Já vás nevláčím, to vás vláčí bulvár.
9: Prej chcete nějakou jinou blondýnu nebo co?
10: No, samozřejmě hezčí, mladší, lepší.
9: Tu jako Pamelu Anderson nebo Simonu Krajinovou?
10: Pamela Anderson, ta už se omluvila, ta vůbec nemá čas. Krajinová, tu jsem vyřadil rovnou. A prostě výběrový řízení, to znáte, to se dělá všude. Dělá se to na všechny zbraně, tak proč by se to nedělalo i na blondýny?
9: A v čem jsou jako lepší?
10: No, to se zjistí, když tak si tam výběrovým řízení, že jo.
9: A můžu taky jako něco neoficiálně vám nabídnout?
10: No, můžete taky.
9: Máte zájem o něco konkrétního?
10: Ne, ne. To já právě nechám na fantazii těch blondýn. Fantazie blondýn je kus světa, do kterého jsem ohromně zamilovaný.
9: K zápisu do škol jde 89 tisíc dětí. No a jaký myslíte, že jsou u nás školy?
10: Myslím si, že ty školy určitě se zlepšily za těch 15 let proti stavu, v jakým byly, ale že mají ještě hodně co dělat a jeden z těch problémů je podobný jako tady s panem Rátem, to je respekt k individu jako takovýmu. My máme tendenci, aby se soudruh kolektivně zařadil, aby byl soudruh v kolektivu oblíbený a v podvědomí má mnoho lidí tyhle požadavky. Že bychom všichni měli být takový skromný, plachý ovce, který se chovají soudružsky a kolektivně. Myslím si, že i ta škola má často tuhle ambici, čili myslím si, že na vysoké škole už to bude lepší, na střední bude něco horší a u základních škol myslím, budou výkyvy velký, ale obávám se, že tam bude často tendence místo školy dělat z toho něco mezi školou a káznicí.
9: Rozhodčí jsou u soudu. Co vy na to?
10: Jo, to jsou naši kočkodani zábavní. No,
9: to je to
10: úžasný.
9: Fraška?
10: No je, no oni tam říkají, že mu nerozuměli ty nabídky. A to jsou všechno podvodníci.
9: Fajn znamená odmítnutí úplatku.
10: Co? Fajn.
9: No, jo. Fajn, jako slovo fajn.
10: Ano, fajn, no to je klasický odmítnutí úplatku. To je jako, když přijete do restaurace a řeknete fajn, tak to znamená, že chcete platit.
9: Jasně, zase nějak vyjadřuje nezájem s rozhovorem.
10: Ne, to jsou všecko podvodníci a je to taková, abych řekl, klasická česká podvodnická škola. Oni by měli být chráněni a žít v nějaký přírodní rezervaci a já bych je tam ukazoval, že by pobíhali volně za plotem jako český podvodníky.
9: A rozhodčí, ty prý nevěděli, proč se mluví o třicetnících, kapřících a hruškách.
10: No, já vím, že ne, a ty patří všichni do toho výběhu českých podvodníků.
9: To je pohrdání soudem, ne?
10: To není už v Čechách, ne, protože to je ta česká podvodnická škola. Ta v podstatě to zkouší vždycky až na dřeň, Kateřino. Tady se nejdřív podvádí a pak se strašně lže vždycky.
9: Přišel ruský mráz. Co vy na to?
10: No to vypadá, že přišel ruský s kanadským a ještě s nějakým arktickým dohromady, teda s dovolením. Abych vám řekl pravdu, mě jedno, odkud přišel. Mně stačí, že přišel a toho nelze přehlídnout, tohle kouska.
9: No, na Moravě psali, neoficiálně bylo minus 28.
10: No a na Kvildě jsem slyšel minus 30.
9: No co všem, s tím jako?
10: No radujte se, že nejste ani na Moravě, ani na Kvildě, ale to je hukot, to je mráz až praští, jak se říká, a nezbývá, než se pokusit to vydržet a ještě být u nějakých zdrojů alternativního tepla. Teď už nemůžete spolehat ani na plyn, ani na elektřinu, takže je dobrý mít k tomu ještě dříví a uhlí v ruce a po kapsách.
9: No a jak mám reagovat na ten ruský mráz?
10: Vy?
9: No?
10: Řekněte spasíbo vám.
9: Zastřelili společníka podnikatele Petra. Co vy na to?
10: Jo, to je taková samočistící akce české mafie. Jak jsem aspoň to čet já, protože mně se líbí, že rovnou píšou, že to je jeden z bosů mafie, nebo byl pan Mrázek, že ho někdo zastřelil. No což u mafie je jedno z obvyklých řešení.
9: Můžete mi to jasně a krátce vysvětlit?
10: No kluci se prostě trošku střílejí mezi sebou, protože jim jde nejen o peníze, ale ještě o to, co na sebe navzájem vědí.
9: A je do toho zamotaná i politika?
10: No, tak částečně asi jo, protože tyhle kluci měli kontakty na politiky proto, aby si trošku usnadnili některé své cesty za penězma a někdy taky proto, že jim možná nějaký peníze se snažili dát, aby je získali jako svý zpřízněnce a oni jim pomáhali trošku čistit cestu.
9: A na který jako politiky, na který?
10: To se neví, tady se to nikdy nezjistí, to je na cíli týhletý zatím poměrně zesláblý demokracie.
11: Další, prosím.
12: Dobrý den.
11: Posaďte se.
12: Děkuji. Promiňte, paní doktorko.
11: No dovolte. Já jsem lékař, paní.
12: Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně.
11: Nepovídejte. Ano. Sunejte brýle. Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
12: Ale prosím vás, jak bych mohl? O televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
11: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
12: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
11: Aha. Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
12: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
11: Ano?
12: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho?
11: Nepovídejte.
12: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
11: Ale pane, deprese, deprese, to se vyní na televize. No to je jasné. Neustále propaguje, obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
12: Nemůžete ho najít, ano,
11: no, jasné,
12: ano,
11: jasné,
12: to mě
11: jasné,
12: velmi deprimuje, to je pravda. Ano,
11: ano, ano, nebo máte, víte, vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky? Sázej Matesa.
12: No. Že vy to vymýšlíte, tohleto televize, víte? Poslíšte, nemáte vy něco s hlavou, prosím?
11: Co pak?
12: No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedině klidný spaní.
11: Nepovídejte.
12: Sousedí to pustí, já usnu. Tomu se říká...
11: Poslíšte, já už to mám. Já už to mám. Končí souboj z paměti, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
12: Jste podobný na Bezruče. Teď je to tohle, promiňte, to já jenom tak pač, já znám...
11: Poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste vy, jste Štěrco. Všecko je vám jasné, všecko znáte, ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
12: Jakou?
11: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti?
12: Ha? To bych se taky rád zeptal. A opravdu nemá. Sežeňte mě někde v vnitřnosti, no prosím, to je pravda.
11: Počkejte, pane. A nebo už to mám. Vy máte pocit, že jste Hadrbalcová,
12: ale dejte pokoj pro ty
11: Neříkejte.
12: Ale kde pak?
11: Pěknou ploštilou postavičku, maxi sukínky, otázky střílíte od boku.
12: Ale kde pak?
11: Neříkejte, pane, neříkejte. Co je to vaša šíra?
12: A šašíra to nevím.
11: Je to zaháněč vrapců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
12: A to jo, nevím. Dejte mi s tím tohleto. Poslíšte, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako mešťůke. Já myslím, že jsem... Podívejte se. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
11: Prosím.
12: Já jsem úředník osobního oddělení, ano?
11: Prosím.
12: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak, pane, měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. Si představte, já měl jednou sen, že se nad mnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na jinou klobouk se vorátě a na mě se sypou zlatý dukáty. Já, pan Ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novin a koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je nadávka, ne, to jsou dosti. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, no, to je vnuknutí. Večer na tebou lítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co, vzal jsem spožitelní knížky, povídám, že Fingo, u vás pěkný oběd, šel jsem do kuchle, všecko jsem, pane, vsadil.
11: No a jak to dopadlo?
12: Hučka, příběh poslední.
11: No co dál?
12: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno. Sombrero. To je vzteku, pane. Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu. A tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zbohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď si to představte, já už dožil život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrně, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky kola a vidím sami dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený. Prosím.
11: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny?
12: Ano, velice pěkný.
11: A za druhé jste říkal barevný?
12: Barevný, ano.
11: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
12: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapru, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám, Jakub
11: Krčín.
12: Krčín, zjelče! Takovéhle otázky, vážený pane. Co děláte, když neděláte, co děláte s vnitřnostma z ryb, co děláte s jejich šupinama a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
11: No co pak děláte ve volném čase, to mě zajímá.
12: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
13: víte, co já dělám ve volném čase?
12: Co děláte ve volném čase?
13: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onejdá jsem složil velice pěknou písničku.
12: Ano.
13: No pro pacienty, který mají ledvinový záchvat, víte?
12: No prosím, prosím, poslouchám.
13: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
12: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplný břídil! Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhle tu báseň.
13: Prosím.
12: Byli tři Japonci. Jak si traxi, saxonzone. Byli tři Japonky. Cipilipi, cipilipili, cipilipilim pompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, cipilipi, jak si traxi, saxonzone, cipilipilim pompone. A já to přeložil do slovenštiny. Boli tři Japonci. Jak si traxi, saxonzone. Boli tři Japonky. Cipilipi, cipilipilim pompone. Jak si vzal cipilipi, jak si traxi, saxonzone, cipilipilim pompone. No prosím.
13: Říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
12: Ano.
13: Tedy skutečnou. I básnickou.
12: Ano.
13: To vám musím říct opravdu.
12: Ano.
13: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
12: Ano.
13: O těch dotaznících.
12: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky. Otázka za otázkou. Otázky na mě padají. Já pod nimi klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte do rybníka? Čím to hnojíte? Kde na to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
13: Prosím se, stačí. Úplně stačí. Vaše diagnóza je BZ 144.
12: BZ, co to znamená?
13: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
12: To znamená dělat co?
13: To znamená, již nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
12: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
13: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
12: Co vám říká, jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
14: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další! Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlapé! Vy v tom vypadáte jako polocnej! Čím jste v civilu?
15: Asistent režie zajistá zuby Kefalín.
14: To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomech štěstí, že dostal řádně slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník halí kvalitely roty. Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku. A největší vůl praporu, teda spodůstojníku. Dejte si, kluci, na toho kretena pozor, ten už několika maníkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníkův zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar. Ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten fraj, to řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třeskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pámbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se ti nestřílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupěl vychrtný, obrýlený blonďák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PTPáci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Neboť tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověst vyopředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedínský guláš. Baštím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nekecám a cpuse, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí, za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, milánkové, já s váma zatočím. Jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil, soudruzi vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedině zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknu do půl těla a jde se na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhým vetknul nad pravou prstní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne! Mě nebodejte! jen nesmíte bodat.
16: Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček.
14: Jasánek.
16: Víte, Jasánek, co je to spoura?
14: To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa.
16: Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivej na prsa.
14: My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z Lapiduchu, to je dovolený.
16: Tak Jasánek, sleknout kalhoty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem, pevně jako skála, knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Terezky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT pákům. Čo bolo, to bolo, Terezky som majorom, bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy, ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popíliť, všetky popíliť, sám dohlížel na jejich kácení. To je robota, klofetě do tého jako rána do houna. Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terezky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A čo je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Haluška vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostiel. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov. Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík.
14: Škoda? Podíval se major. Aká škoda? Pracující lid zúčtuje s vykoristovatelskými storikmi a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík splňte rozkaz.
15: Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách.
14: Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožen tě maliára a hovor tě, aby namaloval pokrokové tradície.
15: Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem.
14: Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste, soudruh vojín, namalovali soudruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
15: V té době, soudruh majore, gulomety nebyly.
14: V jaké době?
15: V 15. století.
14: Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom.
16: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška.
14: Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku?
16: Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
15: Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení.
14: Teresky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky?
15: Mám prosím neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán,
16: vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis.
14: Dobré, akou rečí jste hovorili?
15: Latinsky.
14: Americky neznáte?
15: Neprosím.
14: To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
15: Vím, soudruh majore.
14: Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený.
15: A protože víte cudzu reč, budete robit pisára. Choďte so mnou. Tak se stal vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem.
16: Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna.
14: Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy jsem strelený, potřebujem lekára, inakše nie.
16: Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího.
14: Prečo neležíte?
16: Píši báseň do obrany lidu.
14: Známe takých básníků simulantů, řekl Terasky. Keď můžete písat, můžete aj cvičit.
15: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
16: 38?
14: Já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Víte, co je to taká steč? automaty, gulomety, hurá! Byli jsme bolšejkov... co to hovorím? Fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekoukali. Rozumíte? A terasky lehnuť a ani se nehnuť.
17: Před 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se na pozvání britské odborové ústředny zaměstnanců v textilním průmyslu zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tím vzdali poctu vynálezci manchesterové látky v skutku důstojným a zároveň vtipným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru, původně Cimrmanchesteru. Ano, tak nazval Jára tuto látku, když ji poprvé utkal pro svou nevlastní sestru Václavku. Stalo se to v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu, kde si Cimrman přivydělával již jako důchodce ve vývojovém oddělení na konstrukci vodotryskového stavu. Jeho sestra žila tehdy ve Vídni v bídě a neměla co na sebe. Aby si mohla skočit aspoň pro noviny, rozhodl se Jára, že jí utká něco z odpadového materiálu. Během tkaní ho však co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, že pokaždé leknutím přerušil tkaní, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické mezery, bez nichž by Manchester byl možná něčím jiným, ale rozhodně ne Manchesterem. Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Járu Cimrmana k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu ozubeného soukolí, svištění transmisí a pomlaskávání převodových řemenů, se zrodila Cimrmanova jazzová balada Našli ho v jiném stavu. Zaujímá stěžejní postavení zábavně textilním průmyslu hned po symfonické básni Josef Kajetán Textil. V melodramatických pasážích jazzové balady použil Cimrman při sborové recitaci poprvé takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýlandské posádky. Nyní vás seznámíme blíže s obsahem skladby. Pan velebník Veta Klaskafa ujme se hudební složky a zároveň role voice bandu.

Úvodní věta je v podstatě pastorále, objevující idylickou přírodu o jizerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí. A jejich strážce, německý vlčák Wolfgang, ostrým štěkotem zahání drzou kunu. Je bezvětří, z komínů chudých horských chalup se vine hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí a stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež, nevědouc, co s volným časem. A do této idyly posléze zazní sytější tón komínu textilky Tannenbaum a syn, chrlící černé kukvalce, podpornou přezvěst příštích událostí. A tu ještě zdůrazňuje podrážděné Brummendovo Eisband.

Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelejvá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4kilovej a minulý týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběhl s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda.
Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav.

0: ten sraz skinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko, co mi bude chybět?
1: Znásilnění.
0: Víte, že dneska ani nějak ne.
1: Jedno tady totiž je, čeká venku.
2: Je tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
0: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
2: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
0: Majore,
2: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
0: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
2: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše Bláže něco provedla.
0: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
2: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
0: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
2: Šmarja, co jsem taháte naši Blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
0: No tak přivejte Žovku, no.
2: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
0: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
2: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
0: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
2: Jo, děkuji, tak.
0: Prosím vás.
2: No.
0: Koho teda vlastně znásilnili?
2: No koho asi, pane Malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
0: Váš doktorovi!
2: Blůzičku.
0: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
2: to
0: bude to
2: vyřízený.
0: Takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
2: Vokřálová Antonie.
0: Narozená.
2: Ano.
0: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
2: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
0: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
2: Jo, takhle,
0: nebo...
2: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná.
0: Jo.
2: Teda dřív se říkalo stará pana.
0: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
2: Ale zase ne tak stará.
0: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem, u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
2: Ne. Víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
0: Jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
2: Jako celý, jo?
0: Celý mi to řekněte, jo.
2: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
0: Chodím se starou čupkou.
2: Jo.

0: no to... Já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
0: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší žovky.
0: Jo, tak žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo? Stejnýmu jako vždycky. Jo? Jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Hav, hav.
0: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom, jak těživo, neštěkala. No, nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá, na ten strom.
1: Moment, ten. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
0: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
0: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt, kde nejspíš číhal na budoucí oběť, schovaný za stromem.
0: Za stromem.
1: Jak vypadal?
0: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatý.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
0: Aha. Ten byl vysoký, plešatý.
1: Jo.
0: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
0: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící čubou.
0: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdyby jsme to našli kvůli otiskům a tak.
0: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat,
0: no.
1: Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
0: K vám taky.
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
0: Jo.
1: Tak kam byl mířen přesně útok?
0: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Já jsem asi nějaký přetaženej. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
0: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně, jako.
0: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to není problém. Takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
0: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy, rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
0: Ne, takhle ne, helejte. Takhle! Jo! Oni totiž nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. že je to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Ježíš, víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak se mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
0: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
0: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsané v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
0: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
0: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
0: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
0: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
0: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
0: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden, z prsta, uchy, víte?
1: Helejte se, když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
3: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
0: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
0: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byte.
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
3: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
0: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
5: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo, jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu, salámek tam má, na vajíčka na tvrdo, a mají třeba v tom brousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody, zvuk je rychlejší než světlo.
4: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
5: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu Muzikant Bulis. On je z Brna, že jo? Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo? Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo? A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni, prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky. A Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
6: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
7: Ano. Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
6: O noblesu.
7: Prosím?
6: O noblesu.
7: A tak noblesu, to sme už spomínali. Keď...
6: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza. Začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
7: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
6: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
7: no, chýba
6: tá noblesa.
7: Chýba. Áno, chýba.
6: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
7: Tak, tak.
6: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
7: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
6: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý.
7: To je fakt.
6: No, darmo je, teraz nám to chýba.
7: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
6: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
7: Pekný sluha.
6: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
7: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
6: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
7: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
6: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, to treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorník, áno? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
7: Manželkou.
6: Pani manželko.
7: Kde sú?
6: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
7: No vidíte? Vidíte, ako je to u nás? Ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
6: No. Skúšte to vás z vašich osobných známych.
7: Musíte hlavne s noblesou aj oznamovať tých ľudí, viete?
6: No, skúste.
7: Sa postaviť, vytiahnuť navštívenku a ohlásiť. Mudr Grambeliaková so svojím synom, inžinierom Lodringerom. Grambeliaková nie je. Skúste niekoho vy teraz.
6: No teda, máme čo dobiehať ešte. Docent Rapavý!
7: Judr Šipčínská Rejpalová. Rejpalová.
6: Doktor Imrich Krampampula so svojou manželkou Imriškou a dcérou Iminou Krampampulovým.
7: Viete čo, vykašlíme sa na to, zoberte telefónny zoznam, čítajte to, poradite. Určite niekto príde.
6: Ja ho otvorím len tak z pachruky. Inžinier Horák. Inžinier Horal. Inžinier Horan. Inžinier Horárik. Inžinier Hvorčík. Inžinier Hordóši. Doktor Horečný, doktor Horínek, doktorka Hrnešová, inžinier Horňanský, inžinier Horniaček, Horniaček, Horniaček.
7: Horniaček? No dobré, tak Horníček.
6: No.
8: Jaká je ideální partie pro dceru pokřtěného žida? Sympatický křesťanský mladík z dobré židovské rodiny.
9: Drahá, co říkají vaši tomu, že se chceme vzít? Tate zatím nic. A máme čeká, až co řekne on, aby mohla být proti.
8: Tate, já se zamiloval.
9: Do koho?
8: Do Diny Malknechtové.
9: Prosím tě, co z toho?
8: Ona mě má taky ráda. Chceme se vzít.
9: Neblázni, co z toho budeš mít?
8: Budu ten nejšťastnější člověk na světě.
9: No dobře, ale já se ptám, co z toho budeš mít?
8: Kantorová dcera se zamilovala a chce se vdát. Kdo je to? Vyslýchá jí otec. Arnošt Kac. A co dělá? Je členem městského divadla.
9: Cože?
10: Ty si chceš vzít herce? Nikdy!
8: Dcera však nedala. A prosila tak dlouho, až se otec rozhodl, že se na jejího nápadníka půjde podívat. Po představení říká dceři, myslím, že si ho můžeš vzít. To není žádný herec.
9: Papa, zamiloval jsem se do slečny Levenšvancové. Je okouzlující, leč chudá. No což, kolik má? Teď říkám, že nemá peníze. Počkej, něco snad přece dostane. No vůbec nic. Jak si to představuješ, rozlobil se otec. Že je chudá, prosím. Že nic nedostane, budiš. A že nedostane vůbec nic, to už je trochu moc.
8: Milá Rut Pinkasová, povídá jasnovidec upírající zrak střídavě do křišťálové koule a na temnobrvou dívku. Čeká vás příjemná budoucnost. Seznámíte se s bohatým pánem, vdáte se a budete mít roztomilé děťátko. Opravdu, raduje se dívka. Na mou duši jen musíte dávat pozor, aby to šlo v tom pořadí, jak říkám.
9: Artur Horovic byl úplně slepý, ale miloval ženy bytelné, vnadné, mohutné a tučné. Tak mu jednu takovou sehnali. Hele, Artur, tohle je tvoje nevěsta Róza. Dovolte, ať se podívám, povídá Artur a počne rukama odhadovat její přednosti. Hmatá kolem pasu, pořád kolem pasu a ještě kolem pasu. A najednou nadšeně zvolá, To je pořád ještě Róza.
8: Já ji vidím. Já vím, že ta dívka, co jsem pro vás konečně našel, není nejhezčí. Vemlouvá se v přízeň svého klienta jeden Šatchen. To je v podstatě takový kecal z naší slavné národní opery. Ale vezměte to tak. Jako obchodní zástupce jste pořád na cestách. Když ráno vstanete, bude ještě spát. Když se vrátíte, bude už zase spát. Proč by vám mělo záležet na tom, jak vypadá? No, ale co v sobotu dopoledne? Vydechne mladý muž nešťastně.
9: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný Šatchen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
8: Domluvá Šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc, nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Kričí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.

filozofování o robách. V pondělí už se vrátil šéf z té nemocenské. Krk má ještě ovazany, aby mu to nezhnisalo, ale tomu vůbec nepřekáže v tým, aby nás hned od rana začnul honit jak nad muté kozy. Skurdupel jeden. Odpoledně jsem byl zedřený jak omítka. Cestu dom mi trochu zpestřila fajná příhoda. Jakýsi navalený v pajtaž se rozhodnul, že ukáže revizorám, že je rychlejší jak člověk po šaratici a jebnul sebu ze schodu na můstek. Než dojela zachránka, nedobrovolně daroval tak půl decky z čela a z rypáku. Doma jsem se sednul k nové bedni, chvíli projížděl programy, ale nic zajímavého tam nebylo, krom jakýchsi pařících se kudlanek. Tuž jsem drapnul jedného Radka a lapnul se do křesla, že zas podumám o robkách tak, jak o víkendu. Čas letí jak splašený nosorožec a já tu furt hnipu sám. Za pár roků mi bude 40 a to možná, jestli budu hodný. Ale přece nescipnu sám ve vlastních plynách, no ní. Zdenka má svojeho svalovca z posilovní. Jaruna se zamilovala do Ladi, bo jak byl chvíli ten minišev, tož ju asi rajcoval a včil. Spolu vrkají na chodbě každou kůř pauzu, tak jak dvě hrdličky. Kaj, taky starý chlop, má zehnať robu. Cestu na šichtu, to tak. Po ránu v lokálce každý vypadá, jak by jel právě ze švermi po rekordu, a to aj robu. A já většinu ještě v lokálce stejnak dospávám. V robotě? Tuž možná by se tam aj co si našlo. Ale filter milionů očí ve fabrice a propíračka našeho vztahu v každém kanclu, tuž to nemusím. Příklad. Sekretářka od řídí, to je celkem fajná robka, pěkně tvarovaná, ale přírodní blonsky radši nebrať, pravil vždycky Kajoš. Ještě jak byl normální. To myslím bez Heleny. Představte se, letos jel na dovolenu na jakési Lanzarote na místo na žerky, tak jak každý rok z party uvařit driaky na čerstvém vzduchu. No sekretářka je švarná jak obrazek, ale jak cosik začne dřistať, je třeba ju zavčasu buď zarazit, anebo se zarazit špunty do uši, bo jí potom z pisku lezu perly jak z ústřic. V kantině, tuž tak hluboko snad mě klesnu, bo té baby, co vydává polivky, se bojím. Taky fus má strik Matě, jak se 3 dny je holí. Kdyby aspoň fajně vařila, obětuju chechtaky na holici strojek. Ale ty její patoky se ani žrať nedají. Tuž co s takou fusatku doma, no ní? Cestu ze šichty? To jsem většinu tak unavený, že toho moc nevnímám. Před minulý týden jsem se obhlížel také 2 fajné robky, jak jsem stál na tým spojovacím otočným kolcu v lokálce. Jedna aj reagovala na moje chlipné pohledy. Chvíli jsme na sebe čučeli, smiali se na sebe. Akurát ona to potom zdrbala větu, jestli se nechcu sednout. Tuž ní, že bych vypadal taky starý, ale to zasrané DPO má ve všetkých lokálkách, jak jedu kolem Kolkové Ostravice, nahrávku o tým, že mládežníci mají pustit sednout starých lidí. A zas guvno. Na Stodolní, tam je většina navštěvnic stejnak pod zákonem, tuž tam životní partnerku, která by mi navařila, vyprala a časem převlikla plinky, stejnak nenajdu. V jakejsi knajpě? Tam možná a já, ale asi stárnu. Bo jak jsme tam s partiu, tuž kecáme o životě, o vojně, hrajem bowling, šípky a na nic jiného není čas. A že bych chodil balit do knajpy roby, tuž to ní. Kamošky a kamoši? Tož to jsem jaksi prošvihnul,
bo už jsou za ty roky všetci sparovaní, jak dědek s babkou v košíku na šití. A abych kamošovi obluzoval jeho robku, taká svíňa nejsem. I když... Jedna by za hřík stala. Možná chvíli počkám, bo oni vypadají, že se co chvíli rozejdu, bo on furt jezdí na služebky, kaj si kdo dupy, a ona je taká družná. Akurát ona je fixovaná na jeho svaly, tuž jak by to bylo akutní, opraším starou permanentku do fit centra, ale ono bez tak za ty roky zkrachovalo, tuž mi asi ta nevyčerpaná permoška propadla. Kdo si v baráku? Tu na výběr moc není. Bo buď tu jsou robky tak ze čtvrté paté třídy, anebo ta velikonoční vajcová suseda. Ale ta se nechce vdávat, ta chce enem to bez té úzdy. No a co dál? Nic. Páru razy se mě segra snažila dať dokupy se svojimi kamoškami. Tuž ale věřte, robám přes 30 roků, které jsou furt same, a ještě k tomu znaju moju segru. Vždycky jsem to odmítal. Před časem segra dřistala cosi o jakési hrobě u nich v baraku. Prý by se mi líbila, bo je můj typ. Nevím, kaj segra bere istotu, že je to můj typ, jak neví, jaké robky se mi líbia. A já už tež ní. Nic jsem tenkrát nepravil, ale včil jsem důmal. Je blonská, tmavovlasá, velká, malá, má bochanky. Dá se s ní podřístať o vojně, o prezidentách, o Elvisovi, ani enem o porodách a kremách na pisk. Tu už ale snad nejsem taky zufalec, že se nechám dohodit robu od mojí segry. Navíc bych jí bez tak musel každé Vánoce děkovat za to, že mi našla robu. Asi už jsem stará bedla. Neumím zbalit robu, ani neumím být zbalený. Zůstanu na věky sám. Mám začnuť spořit na úplatky pro synovce a neteř, aby se o mě, až budu starý nemohoucí pajtaš, který se tak doplazí z lůžka k lednice postarali? Tuž to bez tak scipnu kajsik na landeku přikryty rudým pravem. No, až bude volať segra, nenápadně se jí zoptám na tu její susedku.

0: sobota.
1: Ty vole, to už je sobota. Ivane, seš tam? To strašně uteklo, vej, to strašně uteklo, ty vole, už je sobota.
2: Ty vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, to víš ty líp než já, hele. No ty vole, to už je konec.
1: No, za chvilku je konec a ještě je neděle a týden je v prdeli.
2: To řek úplně přesně, vole. Prdeli jsme ale my.
1: Já zase řeším tu píčovinu s tím synotem, ty vole. To jsou Slováci.
2: No kvůli tomu volám, ty vole. Rozumíš, oni ten synot, vole, ty Slováci, vole, jsou ještě schopní v těch Budějcích vyhrát, rozumíš?
1: To.
2: Ty vole, oni nakonec ještě nebo tam ukopat bod, nebo
1: ty,
2: já nevím.
1: To bude ještě prdel, vole.
2: Ty vole, ona je ta sranda, přejde, počkej.
1: No ty vole, ale já jsem koukal na toho, ty vole, pikla, jak se ty čuráci můžou, nezlob se na mě, Milanko. Ale jak oni můžou mít čas na nějaký účesy, ty vole? Ty tady padáš na držku a oni si dělají na hlavách nějaký komedie, ty vole. Já bych jim dál, ale vy máte čas na svý hlavy, vole. V takové situaci, kdy se tady klepeme o žíti, ty vole.
3: Ano, tak to je taková mládež prostě dneska, mládež, ty vole, to jsou ještě haranti.
1: No, to jsou haranti, no, já jsem je pozoroval, to jsou pěkný haranti. Jsou čuráci, vole. Ale to jsou klauni. Ty vole, co to má na té hlavě, to je zaharleky, na to se posral.
2: Ale ty vole, na to se vyser, Milane, vole, ať si dělaj, co chtějí ty mladý, rozumíš? Ale ty vole, do té Příbramy, rozumíš, koho si tam mám dát, vole, to je v prdeli. Koho máme někoho ještě, ty vole, to je složitý, tam nikdo nepůjde proti Jardovi, ty vole.
1: No nepůjde, no, tak, no tak si tam dej, dej tam Helebranta, vole, jestli můžeš. Helebrant je pískal teďka v tom, on s ním byl teda spokojený, udělal tu Spartu Jardovi Starkovi, kdy vlastně šel proti Spartě. A udělal mu to a hráče mu ochránil a tohleto, že jo, tak si myslím, že když ho tam dáš, jo, tak by tam mohla být taková důvěra mezi obouma.
2: Hele, ty mi pomůžeš s tím synotem potom, ne? Co?
1: Milan? Já jsem ti chtěl pomoct už včera. No jo, tak pomůžu, no, no, já prostě zrovna s nima nemám teda nejlepší styky, že jo, podle mě to jsou normální mrtky, ty vole.
2: Ty vole, já vím, ale rozumíš, vole, máme nějakýho Moraváka ještě, máme někoho, je tam kde brát, ty vole?
1: Kterýho Moraváka, no, tak tam už žádný není, vole, to je hovno, to je...
2: Hele, Milane,
1: no?
2: Co zkusí Dášu, ty vole, to dobrý nápad nebo blbej nápad, nebo jaký je to nápad, ty vole? Hele, co?
1: Ty vole, to fakt
2: teda nevím. Že bychom jí otestovali, ty vole.
1: Když jde jako o poprvé, deviť, ta fakt nevím, jestli jako, a ty jako se s ní znáš, co?
2: Ty vole, já jí šáhnu ve sprše na švába, ty vole, povolí, rozumím.
1: Ty krávo, to ti slezou nechty.
2: Ty vole, Milane, ne rukou, vole, kopačkou, rozumím. No.
1: Ty vole, stejně, ale to...
2: A tak co mám dělat, ty vole? Ty vole, kde nic není, tak tam ty vole ani smrt nebere, já potřebuji prostě porazit syno, ty vole. Rozumíš, protože ty blšany mají doma v Opavu, ty vole, tam to mají za 3 body, čuráci, vole. Ty vyhráli v Plzni, vole, mrtky, to je v prdeli, já už se na to vyseru, vole. Milane, my to prostě neuhrajem, ty vole, já to beru zleva zprava, vole, a jsme v prdeli. My prostě musíme jedině udělat teďkon ten bov v té Příbrami, ty vole, a pak ten syno, ty jak jsme v píči, vole.
1: Ale kam potom jede ten Jarda?
2: A Jarda jde, vole, do Zlína, pa.
1: Jo, do Zlína, jo. Ty zmrdě, ještě hrajou dobře, ty jo. Ten Zlín, no, to bych se z toho taky posral, teda. A nejhorší je, že, vole, minule ten druhý poločas už přestala hrát taky ta Příbram, se mi zdá, ty vole.
2: Ty myslíš, že se na to vysrali v té Příbrami?
1: No, tak já myslím, že nevím, ale ty vole, jako podle toho, jak to vypadalo, tak teda nevím.
2: Ty vole, já taky ne. Je taky omejvali, ty vole, rozumíš, ale on je konec, vole, já se dívám na ten teletext a říkám, ty vole, už je konec, rozumíš, a najednou tam naskočilo, ty vole, 1-0, já myslím, že to není možný, ty vole. No.
1: To tě omily, viď? Tam omily víc lidí.
2: No to si piš, vole. Ale no. To mi neříkej, že do toho nešli, ty vole, já se vsadím, ty.
1: Já nevím, tak pro mě je to taky nepochopitelný.
2: Ty krávo, tak já dám Jardovi, ty vole, 3 jabka, vole, a on, rozumíš, Bůh ví, jak to udělal, vole, to je taky píča, vole. Já jsem si to prostě měl udělat sám, vole, a to je jedno, nic, budeme bojovat, uvidíme.
1: No jako no. Tohle prostě takhle zkoulený, to je jako vždycky, no.
2: Ty vole, já už na to seru, vole, já je zkoumat nebudu. To je jenom, ty vole, a já nechápu toho Luboše, ty vole. Co vy to máte, ty vole, za vztahy? Jak on, rozumíš, já nevím, co má on, ale kdyby řekl, hele, máš tam, ty vole, já nevím, 2 jabka, nebo, víš, jak to myslím, rozumíš mi? Ty vole, neřekne ani
1: tak já nevím, no, jestli si Luboš myslel, že to vím, a já jsem nechtěl, vole, říkat, tak co, vole, tamhle to, že jo? Jsem začal reagovat tím, čí jsou to peníze, vole. Je ti to jasný?
2: Ale jo, no.
1: No a takhle, no, říkal jsem si, já to stejně nebudu řešit, stejně budu vědět částku potom od tebe a od něj a vydělím si to, že jo? A nebudu to řešit tady na place.
2: No Jarda říkal, že tam dá jako 2 kila jablek, ty vole. Rozumíš do tý? No tak já už tomu fakt nerozumím, ty vole.
1: Ale já taky ne.
2: Ale teď my tady, ty vole, vůbec nedejcháme. My tady, ty vole, dřeme a to by se jeden posral.
1: Ty vole, my jsme jenom pěšáci, my jsme jenom dělníci, vole, fotbalu.
2: A stejně se na tebou všichni vyserou, vole. Rozumíš, vole, proletáří? Si myslej, čuráci, vole, že se to udělá samo, ten fotbal?
1: Trošku úcty, ty vole, víš, trošku úcty, jo. Jenom kdyby trošku úcty, vole, aby jsme vůbec mohli dejchat.
2: Hele, Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
1: A nosiči ryb.
2: Ty vole, to jsi řekl přesně, ale.
1: Ty jsi řekl tu vodu, já řekl pak ty ryby, já to jen dodal.
2: No ne, tak já jsem řekl nosiči vody, vole, to se tak říká, ale ty jsi to vystihl, ty vole.
1: No, tak když řekneš vodu, tak já řeknu ryba, že jo,
2: ty vole, ty jsi řekl nosiči ryb, vole, a no. To jsme, vole. A oni se tě ještě budou smát všichni do ksichtu, vole. Mrtky, vole. Hele, viděl jsi, jak hrála ta Barcelona?
1: Ty krávo.
2: Ty vole, to jsem si spravil chuť. No. Viděl jsi to, Milane?
1: Ježišmarja.
2: Ty vole, kucí opálený, vole. Rozumíš? A hrajou to tam, ty vole, šolíchaj. Ty, kdyby sem přijeli, tak nás fouknou jako svíčku, vole.
1: Ty vole.
2: Bych chtěl vidět, vole.
1: To byš Barcelona, no, ty vole.
2: Ty by se z nich posrali, vole.
1: Ty vole, ty by nám zatlačili oči.
2: Ty krávo.
1: Barcelona.
2: Hele, Milane.
1: No?
2: Já tě potom zavolám, jo?
1: Jo?
2: A už na to nemám.
0: Neděle. Večer. Můžu si sednout? Jako já jsem delegát. Tak jsme se teď zasmáli, že? A teď trošičku z vážnější jamky. Jo? Jo? Protože my nejsme tak jako hloupí, jo? Taky máme nějaké ty materiály, taky máme štěnice od poslechy svoje, jo? Jsme si tady odposlechli a ty dva kašpárky, ty herce, protagonisty, Štrtnička a Lábusa, jo? Pozor na to, jo? Máme taky jako zastenotypistované všecko, jo? Zaznamenané všecko. Takže první záznam je z 30. března v 11 hodin, odpol, jo. A no to se vůbec nedá číst, je sama piča. Dobrá, pojďme do toho. 30. březen, 11 hodin, odpol, Štrtníček. Poslouchejte. Nazdar, Jiříku, kamaráde, můžeš mluvit? Ono je tam sice kamaráde, ale já tam cítím pičo. Jako v podtextu, chápete, jo? Jestli rozumíte. Dál. Lábus. To víš, ty vole, je čistý vzduch, jo? Zase no, tam on vole, ale je zase tam to, tak to cítí takové to pičo. Jo? Štvrtníček. Dacan. Pocen, ty vole, loď se potápí, všecko je v prdeli, divadlo jde do vole prdele, tak něco vyvedeme, Jiříku, co? Divadlo jde do prdele, znamená jako do piče. Jo? Něco vyvedeme, Jiříku, vymrdneme něco, co ty, Jiříku, mrdko, jo? Lábus. To si píš, ty vole, pičo. Já už z toho taky nemůžu. Minulé týden diváci byli na hovno. Diváci, vy se tady řechtáte a oni vám v šatně říkají mutanti, jo? Takže minule byli teda mutanti, že jsem z toho stříkal volej, myslel chcel krev, jo? Ty vole, potažmo, pičo, je to řehole, za ty prachy, to je vojeb, to je jasné, tady nemusíme nic vysvětlovat, piča, piča, piča, co u vás, je to taky v prde, jo, no a vy normálně hrajte, však jste za to zaplacení, ne? Dirigente, vole, nikdo vám hlavu neutrhne, vole, dejte se do toho šmidlikáči, vole. To si píš, kamaráde, samá německá hra, jako fašistická hra, ty vole, pičo, jestli mi rozumíš, hrajou to nahoru dolů, od jebu k jebu, pičou ke zdi, jeden by se z toho obtáhnul. Já to viděl, jak jste hráli v Teplicách, jako v těch buzerantovicách, ty vole, potažmo, pičo, to byly nervy, to byly cukatury, tomu vůbec nepřipomínej. A jak ten váš mančaft, ty Y, vole, To tam samá operetka jako píčovinky a Big B dokolo toho, jo? Je čas něco vymyslet draku, takže jako pozor na to. Je tady druhá strana, jako já a moja partička. Máme ty štěnice, všechno máme vychytané, jako jo. Pozor na to, jo. My nejsme blbí, my to máme jako poskládané v té palici, jak to domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a hned nám to dojde, jo. Zpěváci, pojďte sem, už jste tady, dobrý.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. To je domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potůček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď tam slyší, Ježíši Kriste, to jdeš tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, kdo tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se samých oblíká, nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom černo, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle k někde a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jak já na tu máslo, když mě nepomůže, ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys mě přinesl úlevy, abys mě naštípal dřívo, nic,

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepů, ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mína, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.
2: Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
3: Hmoždíř? Ne, to nejsem Hmoždíř.
2: Vy jste se musel hodně změnit.
3: Tak jdete sem?
2: Ne, já jdu tam.
3: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
2: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
3: To je fraktura.
2: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
3: No, to jste si nalomil na chodníku.
2: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
3: No, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
2: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
3: Jak to?
2: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
3: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
2: Tak.
3: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
3: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
2: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
3: No jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: A na co máte tu žlutou piluli?
3: To je právě ten oběd. No.
2: Vy jste labužník.
3: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
3: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
2: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
3: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
2: Hned, když jsem se narodil.
3: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
2: tak.
3: Ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
2: O čeho máte ten červený nos?
3: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
2: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
3: A, ta pora polehává.
2: Ne, nemocná?
3: Ne, lína.
2: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
3: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
2: A zkoušel jste to počítat před spaním?
3: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
2: A teprve pak jste usnul?
3: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
2: to je.
4: Dobrý vás tu ještě je.
2: Dobrý den, sestřičko.
4: Dobrý.
2: Vlastně sestro.
4: Vám něco chybí?
2: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
4: Chybí vám něco?
3: Jo, dolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
4: A jak je starý?
3: 160 let.
4: To je on?
2: Já nejsem dolar.
4: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
2: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
4: Pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
2: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
4: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
2: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíjet.
4: To je on?
3: Ne, já jsem tady s vnukem.
4: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
3: No,
4: tak si tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
3: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
4: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme do nic.
2: Ježi, já nejsem si... Já mám syna v pízku. Hodně, hodně, hodně.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, kamarádi, tady v Lucerně i doma u televizních obrazovek. Já jsem nesmírně šťastný, že jsme se tady takhle sešli, protože Lucerna jako taková mě vždycky fascinovala. A nabitá Lucerna až po strop, no to je přímo fenomén. No, tohle to začalo všecko mnohem dřív, asi před 3 lety, když paní doktorka Vyklická, ředitelka poetické vinárny Viola, mě oslovila, abych u nich ve Viole měl svůj pravidelný pořad o Brně. Měl to být nejprve jenom jeden večer pro přátele před Vánoci a tím to mělo skončit. A pak se z toho stalo repertoárové číslo Violy a dneska má za sebou toto představení s názvem Pořád se něco děje a furt ve střehu, 250 repríz po celé republice v zahraničí a 2 tituly, 2 nahrávky se stejným názvem. Já jsem ani netušil, co všecko se z toho stane, ale vlastně to všecko začalo už mnohem, mnohem dřív, protože všechno to, o čem vyprávím v těch 2 večerech, v tom představení vlastně napsal život. A já jsem byl vlastně už od samého útlého věku, už od malička takovým rušivým elementem. Já jsem bavil celou třídu, třída se smála, učitel zuřil, já jsem vyfasovával známky schování, které vůbec nebyly identické s jedničkou. Narodil jsem se v Třebíči. A potom jsem od 1. do 5. třídy chodil do školy ve Znojmě a potom, protože jsme byli stěhovavá rodina, jsme se přestěhovali do Brna a tam jsem strávil 25 let svého dosavadního života a za těch 25 let jsem tam v Brně, než jsme se zase přestěhovali do Prahy, zažil spoustu neuvěřitelných věcí. Já jsem tam vlastně přišel v momentě, kdy jsem končil základní školu a začal jsem studovat střední školu, gymnázium a ta střední škola byla svým způsobem zvláštní, tedy ne úplně, tak daleko jsem to nedopracoval, ale zvláštní byla. Byla zvláštní do té míry, že nás tam učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu, ruštinu. To se nedalo všecko zvládnout. My jsme to taky všecko nezvládali. Já jsem ve 4. maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. A k tomu se ještě dostanu. Ale ta škola byla taky zvláštní tím, že tam byl zvláštní pan ředitel. Ten ředitel se vrátil tenkrát ze studií v Moskvě a učil nás ruštinu samozřejmě, jak jinak, že? A proslavil se vlastně už v 1. hodině, protože vstoupil do třídy a řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, seďajtes! Tam jsme pochopili, že s tím chlapem bude sranda. Ale nebyl sám, tam byla celá řada dalších zajímavých pedagogů. Tam byl třeba profesor biologie a ten byl zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem se s tou jeho dcerou významně přátelil 3 týdny. Jednou jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma a byla doma jeho žena a ta mě hned mezi dveřma začala kádrovat.
1: Prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat, kam jezdíte na dovolenou?
0: Na Vranovskou přehradu, jsem říkal.
1: A vy tam máte nějakou chatičku?
0: Ano, my tam máme chatičku.
1: A to je vaše chatička, jo?
0: Ano, to je naše chatička.
1: A jak tam jezdíte?
0: My tam jezdíme autem.
1: To je vaše autíčko?
0: Ano, to je naše autíčko.
1: No tak to pojďte na kávičku.
0: Tím mě de facto tahle ta baba sympatická od pohledu přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože já jsem si říkal, chlap by si měl vybírat nevěstu podle budoucí tchýně a ta moje teda vypadala, že do maminky brzo doroste. Já jsem odcházel z toho domu a vstoupil profesor biologie, teď uviděl toho blba, který u něho má 3 až 4 z biologie, doma na schodišti a vůbec to nechápal. Ale ani to nemohl pochopit, protože ta jeho se na něho okamžitě obrátila a řekla mu,
1: ani se nevyslíkej a umí schody.
0: A on okamžitě kleknul a začal ty schody drhnout a já jsem si jenom pomyslel, vidíš to, Parchante, to máš za to, co mě děláš v biologii. Ale on se rychle zorientoval, on byl takovej rychle přizpůsobivý člověk, kejvnul na mě a říkal,

0: To bych ráda jednou zažila. Do kolika to máte?
1: Já říkám, tak do 10, do 11.
0: V 9 ať je doma.
1: Já jsem mu to oznámil, on měl radost, šel s kamarádama hrát karty a ještě než odešel, tak mě říkal, připrav si láčkovce, zítra v biologii tě vyvolám z láčkovců. Já jsem přišel druhý den do hodiny biologie, láčkovce jsem měl perfektně připravený, on otevřel tu knihu, ve které nás všechny měl, významně na mě mrkal, jakože všecko je v pořádku, pak říkal, koho pak jsme tady dlouho neměli? A donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. Já jsem šel k té tabuli, všichni ostatní se klepali, někteří mě to i přáli, to je pravda. On na mě ještě jednou významně mrknul, jakože všecko ví, a řekl, prvoci. No mě omejvali, já jsem na něho vyvalil oči. Já jsem mu naznačoval, že ne. A on, jako co? Tak jsme si chvilku vyměňovali ty pohledy a on to potom pochopil. On byl rychle chápavý člověk a kejvnul na mě, já jsem k němu přistoupil a on říkal, co je? Já říkám, vy jste mě říkal, že láčkovci a teď prvoky. On, Ježíši Kriste, já jsem na to úplně zapomněl, odstup. Tak já jsem odstoupil a on před celou třídou řekl, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekne. Já musím říct, že jsem potom dospěl k maturitě a tam se stalo to, co jsem říkal na začátku, že jsem propadl z té francouzštiny. K tomu došlo tak. My jsme se učili angličtinu, protože jsme chtěli vědět, o čem zpívají Beatles. Učili jsme se latinu, to byl nový jazyk. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. Navíc nás to učil ten ředitel, takže tam nebyl moc prostor pro experiment. A francouzštinu, no tak jsme si říkali, co s tím, jo? V Bulharsku nám stejně nikdo rozumět nebude. Tak jsme to vypustili. A ona, ta paní profesorka, to věděla, ona to byla noblesní dáma, ona věděla, že jsme všichni na pět a přesto nám vždycky na konci roku dala čtverku a v maturitním roce jsme ji s kamarádem zlobili tolik, že už to přehlídnout prostě nešlo a ona nás nechala propadnout. A veškerý přímluvy, prosby, nic nepomohlo, ona byla neoblomná a já jsem musel na podzim s tím kamarádem dělat reparát a potom taky na podzim, když jsem ten reparát udělal, opožděnou maturitu. No jenom, že říkám, ten osud je někdy milosrdnější, než si myslíte. Já jsem díky tomu udělal přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii muzických umění obor herectví, kde brali i bez maturity, když člověk měl talent. A naučil jsem se francouzsky, protože jsem 3 měsíce o prázdninách bydlel u kamaráda, který studoval v Dijonu a tento do mě spal horem spodem, takže za ty 3 měsíce jsem se naučil víc, než za ty 3 roky na té škole. A já jsem chtěl tu profesorku pokořit a přišel jsem k tomu reparátu a už mezi dveřma jsem tu komisi v jejím čele, ta profesorka s tím ředitelem seděli naštval, protože jsem je pozdravil, bonjour, mesdames et messieurs. Ta profesorka se na mě tak podívala a říká, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky. Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, takže já jsem spustil si le vacances, j'étais à la maison, parce que j'étais dit la langue française, c'était très important pour moi. Ona se zarazila a říká, soudruh řediteli, ale on vážně neuměl.

ten ředitel, který mě měl rád, jí okřikl, řekl, mlčte, prosím vás. Pokračujte, Miroslave. Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel absolutně nerozuměl, a on mě dal dvojku. A ještě se mě omluvil, on říkal, já už vám nemůžu dát jedničku, to by byl z pětky příliš velký skok. Berete to? Říkám, beru, mě to jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, protože už jsem byl způsobilej, a to bylo taky zajímavý, protože já jsem si tam sahal pro tu otázku do toho pytličku a on byl bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se ta komise rozklepala.

Ale jakože teď on mě ukáže a on řekl, vyskloňujte mi číslovku Adin. Teď když on byl takový patetický, tak já jsem pokračoval, Adin nad můj, Adnamu. A on řekl, chvátit, píšu atlično, do svidáňa. Ale já musím říct, že už během studia na střední škole jsem měl možnost prakticky, teoreticky, pasivně i aktivně se konfrontovat s divadlem. Pasivně proto, že jsme chodili stejně jako všechny ostatní brněnské školy, tenkrát povinně do divadla Julia Fučíka na výstaviště. To bylo zajímavé divadlo. Tam na portálech toho divadla byly nápisy Nerušte herce a neustále to na nás takhle blikalo. Oni věděli, proč to tam dávají, protože my jsme je opravdu rušili. Tam měli zajímavý repertoár, Timur a jeho parta, Zoja Kosmoděmjanská, Mladá garda, potom ten známý thriller Čuk a Gek. Nás to nebavilo, zoufale, že jo. Nás to bavilo jenom, když s náma ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo úplně lhostejný. Ale co nás bavilo, bylo to, že jsme po těch hercích stříleli z praku fazole. To nás moc bavilo. Oni měli takový ty zásadní dialogy. Vladimíre Petroviči, už přijela lokomotiva, bum, a už ji měl. To se nám strašně líbilo. A já jsem tam zažil nádherný moment, který bych vám rád zahrál, protože mě zůstal v paměti. Poprvé jsem se tam setkal s takzvaným Brechtovým scizovacím efektem. Na to je celá teorie, já tím nebudu unavovat, ale v podstatě to spočívá v tom, že herec hraje nějakou postavu, z té postavy v určitém momentu děje vystoupí, tu postavu okomentuje za sebe jako za herce a zase se do té postavy vrátí. Tam byla herečka, která hrála stařenku, takovou dobrotivou stařenku a takhle pajdala po scéně. A teď od nás dostala ten zásah tou fazolí. Teď se zarazila, z té babičky se proměnila v herečku a řekla, tak děcka, teď mě to přestává bavit. Poslouchejte, ještě jedno někdo vystřelí, tak pomaže ven ty hajzle, ty si myslíš, že jsem tě neviděla, nebo co? Smrad jeden zatracený, ty budeš po babičce střílet fazolema? Grázle. Říkám jedno, ještě jedno to uděláš, tak pomažeš dom a za tebou půjde dopis k vašim, ty darebáku. A ty vedle se nelohčí, tebe se to taky týká, ty parkante. Všichni jste lotři, darebáci, znotřilí, darebáci jedni, odporní, nemám vás ráda. A zase se vlomila do babičky a dohrála to. To byl úžasný moment, konečně živo na tom jevišti a taky to mělo nádhernou dohru, protože o přestávce vystoupil na jeviště ten náš ředitel, o kterém už tady byla řeč a jako každý člověk, který poprvé vstoupí na jeviště, taky on se choval naprosto nepřirozeně, nevěděl, co s rukama nohama, ty tam přišel a říkal nám, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku Dočekalovou střelil fazolí do kyčle, tak celá škola, upozorňuji, celá škola dostane dvojku, au, trojku schování.

a udělal 3 výhrůžné kroky směrem dopředu a neznal to tam. Tam bylo orchestřiště potaženo jemným černým tylem. Švadleny vědí, co to je za mrcha materiál. No a on tam zahučel. A ještě dneska vidím tu jeho ručičku, pač nebylo nic jiného vidět, jak na nás beznadějně z toho orchestřiště hrozí. Dlouho, dlouho se na to potom v Brně mezi studenty vzpomínalo. No a aktivně, když jsem říkal, že jsme se aktivně konfrontovali s divadlem, tak to tím způsobem, že jsme si založili studentské divadlo s názvem Debakl. My jsme si to dali do názvu, radši jsme si říkali, co kdyby to tak dopadlo, ať máme omluvu. Ale naštěstí jsme tam zažili vždycky spoustu srandy a dopadlo to úplně opačně. Ale v té době jsme už taky prožívali úplně jiné divadlo, pražské divadlo. Divadlo, ve kterém vznikla celá řada nádherných inscenací, krásných písniček a textů. A to divadlo se jmenovalo Semafor. A my jsme si ty písničky nahrávali a ty písničky jsme zpívali a vlastně si je zpíváme dodnes. Když měsíc rozlije světlo své pokraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu potají,

potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci

tebe na bílém polštáři do kroužku stočený. Zbude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle.

0: Děkuji.
1: Nám se ty písničky líbily strašně moc. Mně osobně se vůbec nejvíc líbily písničky z inscenace, která se jmenovala Jonáš a doktor Matrace. A protože vidím, že vedle pana Klempíře už jsou i ostatní muzikanti z divadla Semafor, tak si myslím, že bychom si mohli zaspívat písničku, kterou jsem měl hrozně rád a mám ji rád pořád, Mississippi. Jak tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou. Marně hledávám tu řeku Mississippi, marně hledávám tu řeku vyvolenou. Jedno je jistý, že atlas má svý vady.

Děkuji. Já vám řeknu upřímně, že kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti v Lucerně budu zpívat jednou tyhle písničky, tak bych mu nevěřil ani omylem. Kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti v Lucerně vedle mě dokonce bude stát jeden z jejich autorů, tak bych si myslel, že se zbláznil. A přesto je to pravda. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý.

0: Co vám mám povídat? Já jsem strašně rád, že jste tady, že jste přijal moje pozvání.
1: Dobrý večer. Já jsem skutečně to pozvání přijal se strašnou radostí a pan Donutil ani netuší proč. Já totiž mám slabost na lidi, kteří mají zapříjmení sloveso. No? A že je jich v naší kultuře hodně, takže ani kdyby mě nezval, tak bych nedbal, vyskočil a kvapil. No? Možná, že bych se tady skácel, přestože bych nepil. A to jenom proto, abych, teď zabrousím trochu do, aby, zabrousím do politiky trochu, aby koukal, jak jsem svému slovu dostál. Takže vůbec ne slovy, ale svým jménem mě pan Miroslav donutil, abych přišel. A nejenom svým jménem, ale taky svým uměním, protože vždycky jsem si říkával, kam bych se na něj hrabal.
0: Já nevím, co na to mám říct, než to, že vám moc krát děkuju ještě jednou, ale popravdě řečeno, abychom zase úplně neodbíhali od toho, jak jsme se na tento večer domlouvali, protože to je všechno domluvený tohleto, že jo? Nebo není?
1: Tuším, že jo.
0: Jo.
1: Ale můžeme dělat jako, že ne.
0: Dobře. Představte si, že jsme se jednou potkali v šatně, v televizi. Je to pravda. Jednou v televizi jsme se potkali s panem Suchým zrovna v době, kdy jsme nahrávali společně na desku písničky. Každý z nás dostal možnost vybrat si jednu. Já jsem si vybral Pramínek vlasů a ouha, přišel pan Suchý.
1: Mně ji totiž nabídli, tutéž písničku. Ale já jsem se jí rád vzdal, poněvadž Pramínku vlasů za 40 let, co to zpívám, mám až pocať, tak jsem to rád přenechal panu Donutilovi a on mě zase...
0: Přenechal píseň, kterou posléze nabídli mě, ach, ty jsi úžasná.
1: Ach, ty jsi úžasná.
0: A pan Suchý ji prostě úžasně naspíval.
1: A pan Donutil naspíval ten Pramínek vlasů nejenom skvěle, ale novátorsky. To jsem na tom ocenil nejvíc.
0: To jsem měl trošku strach, to se přiznám. Jestli nebudete reptat, že jsem vám do toho vkročil.
1: Nereptal jsem, naopak. No, a potom jsme se setkali ještě při představení Sluha dvou pánů, Goldony, to jsem byl v Národní divadle, se podívat na báječným představení, který je dokladem toho, že i klasik, kterým se dneska spíš usmíváme, spíš z povinnosti, dokáže prostřednictvím skvělého interpreta rozchechtat publikum i v Národním divadle. To je úctivý.
0: Já už nevím, co vám povídat, ale každopádně, když už tady tak stojíme, myslíte si, že bych mohl být tak smělý a dovolit se vás, že bychom zaspívali spolu jednu píseň?
1: I to máme domluvený, ale jo, taky budeme dělat jako...
0: Dobře.
1: Ne, tak... Taky budeme dělat jako, že ne, jo? Tak kterou bychom si dali, přátelé?
0: To už musíme být překvapení úplně. Je, hele, orchestr divadla Semafor.
1: Ano.

0: Na tu naši zahradu
1: přiletěl pták černej.
0: Přiletěl pták černej.
1: Podle mýho odhadu.
0: Podle mýho odhadu.
1: Byl to asi kos.
0: Byl to asi

Těžko se mi teď bude vracet se zpátky do Brna, ale vrátit se chci a musím. Já, když jsem skončil tu střední školu, tak jsem začal studovat Janáčkovu akademii muzických umění. A na té Janáčkově akademii muzických umění na herectví jsem zase začal potkávat celou řadu zajímavých pedagogů. Ta škola nás začala systematicky připravovat na naše budoucí povolání a umožnila nám jednu fantastickou věc. A sice tu, že nás pustila do velkého divadla, do velkého brněnského divadla. A divadlo v té době v Brně, v 60. a 70. letech, to byla velká síla. O tom je celá řada knih, já to nebudu tady nějak teoreticky rozebírat, na to jsou povolanější, ale spíš mi dovolte podívat se na to období očima nás, studentů, kteří jsme tam chodili dělat štěky. A měli jsme možnost dělat ty štěky vedle tak fantastických herců, jako byl pan František Šlégr a Jarmila Kurandová, a vedle Stanislavy Strobachové a Vlasty Fialové a Josefa Karlíka a Ladislava Lakomého a Rudolfa Jurdy a dalších. Teď si představte, že třeba takový pan Šlégr v té době už byl velmi starý pán. Už zapomínal, už na to měl právo, já už taky zapomínám, já vím, co to je. Já už se kamarádím i s nápovědkama v Národním divadle, protože si říkám, jednou to přijde. Já jsem měl nedávno, jsem měl takovou potíž, jsem potřeboval jedno slovo, které mě vypadlo od té nápovědky, já jsem furt na ní takhle očima, jsem jí to naznačoval a ona, protože ví, že od ní nikdy nic nechci, tak mě taky tak zdravila. No, teď se vám to směje, tenkrát to byla hruza, já ho fakt nevěděl to slovo, ale hruza to byla pro pana Šlégra, že on hovořil takovým tím nádherným patetickým hlasem. Hovořil ten text a najednou mu to vypadlo. A teď, aby neochudil to publikum, tak začal... Nahoď! Byla nápověda, že jo? Ona mu hned nahodila. Kus matčiny minulosti!

0: Naďa. Nahoď. Kus matčiny minulosti, mistře.
1: Kus matčině času dosti.

On už tenkrát chudák i blbě slyšel. Ale my jsme si říkali, to je nádherný, když i takovýmhle velkým hercům se stávají takovýhle věci, to bude nádhera, to bude sranda. A byla, tam se děly věci, tam se hrála třeba Jiráskova Lucerna, to všichni znáte tu hru. A víte, že tam je taková ta scéna, kdy paní kněžna se domlouvá s mlynářem a on ji potom jako má dovést s tou Lucernou na zámeček. A ona odchází. A v téhle té režijní koncepci ona odjížděla. Ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení na jevišti. Ona odjela a už neměla přijet. Ale ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro nás, kteří jsme tam hráli dvořanstvo. My jsme taky odcházeli. A teď nám přijela kněžna, tak jsme se museli uklonit. Šli jsme zase pryč a ona zase přijížděla. Tak jsme se zase uklonili, ale nejenom to, ona nám přijížděla čím dál rychleji. Tam se ti herci zachraňovali zbabělejma skokama z té točny. Ona jediná tam vytrvala až do konce, taky na konci samozřejmě podle toho vypadala, že? Ta už nechtěla slyšet o tom, že by šla na nějaký zámeček s nějakým mlynářem, ten byl nesympatický už od pohledu, a že by to dohrála, to už ani omylem. Tak to nedohráli. No. To všecko způsobil chlap, který to pod tím jevištěm obsluhoval, ten tam měl učně, dostal žízeň, řekl si, tak já si jdu na pivo a ty tady zatáhneš za tuhle páčku. Ten učeň zatáhl za blbou a baba rejdila jak čamrda. Teď mě napadá v tom představení Lucerna, když už jsme v té Lucerně, tam se odehrála ještě jednou jedna krásná věc a stala se Oldřichu Vykypilovi, kterýho já jsem měl strašně rád. On na rozdíl od ostatních herců, kteří měli nástup vždycky hodinu před začátkem představení, měl od ředitelství povolen nástup 3 minuty před začátkem představení. Protože později vstupoval do děje a taky protože byl ředitel. Že jo? Ale on vždycky nastupoval přes jeviště do šatny. Jednou začali dřív a jemu to neřekli. On jako vždy šel přes jeviště do šatny. Viděl vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře. Bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

Tam se to stalo přesně jako tady, to stichlo nejprve a pak to vybuchlo. A teď ještě v tom tichu se vozívaly takový hlasy takových těch, co sledujou přesně to. Říkají, myslíš, mámo, že to byla koncepce? Ale táto, prosím tě, jaká koncepce, když se podívej, všichni jsou v krojích, ten jediný měl aktovku. Ti říkám, ten byl ožralý jako dělo. Že zrovna ty se na to ptáš, prosím tě. Necumlej hašlerky, sleduj děj. Tenhle ten lidský faktor, který vstupuje do děje v divadle, je nezastupitelný. Po divadle se říká spousta věcí. Říká se mimo jiné, že herci pijou. Já s tím názorem chci polemizovat. Herci pijou, je to pravda, prosím vás, jo? Ale pijou stejně jako všichni ostatní. Jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. Já vás ujišťuju, že herec s alkoholem v krvi nevstoupí na jeviště. Z 99%. Proč by to dělal? On je ten, který nese svou kůži na trh, tak proč by si to kazil? Samozřejmě, že jako v každém jiném zaměstnání jsou i v tomhle výjimky, které potvrzují pravidlo. Ale docela se na to hezky vzpomíná, ovšem horší je to zažít. Že? To, já si pamatuju jeden takovej příběh. Byl to herec, šéf činohry. Kvůli sobě si do repertoáru nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia. To se občas stává, že si šéf něco šoupne do repertoáru. A před tím představením za ním přišel jeho kolega a už od pohledu bylo jasný, že něco není v pořádku. A on přišel a říká, promiňte, pane šéfe, že za váma jdu. Já bych vám chtěl říct, že jsou v životě lidském takové momenty, kdy člověk to, jak se říká, trošičku přepiskne. Já nechci sičkovat. A já mám takový dojem, že ten moment u mě dneska nastal. Pokračoval. Pane šéfe, já bych vám rád řekl jednu věc. Ti lidi tam v tom v tom divadle, oni to na mě absolutně nepoznají. Ten šéf se na něho díval takovým vyčítavým pohledem a potom mu řekl, to si potom vyřídíme.

0: a šli hrát divadlo.
1: V tomhle stavu si samozřejmě nemohli vůbec všimnout, že daleko nejhůř je na tom Cézar. To vůbec nemohli najít. Pak ho našli v šatně, on byl tuhej jako štolverk. Teď oni tam přišli, říkali, Ježíši Kriste, člověče, zvládneš to? A z něho vyšlo... A oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No na jeviště, oni ho šoupli na šikmu, na takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil. On měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. A teď, jak tam tak stál, tak ho vzadu drželi, aby on neupadl, a on pozoroval celý ten děj takhle pod sebou. A tam už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru, takže ta byla jediná střízlivá. Uviděl toho Cezara na tom římském pahorku. Teď oni se neměli rádi ještě ke všemu ti dva chlapi v osobním životě. A ten Antonius šéf mu položil vznosnou otázku. Odkud přicházíš, Gáje? No? No? No? No dlouho čekal na odpověď. A pak se dočkal. Z Králova pole, ty vole!

Jenom pro vaši informaci, protože předpokládám, že většina z vás neví, co to Královo pole je, to je v Brně čtvrť. Z té čtvrti ten Cezar pocházel. To nebyl absolutně nejvhodnější moment k tomu, aby to svému šéfovi sdělil. Ten šéf z toho stejně nic neměl, ale potom dál už to nebylo moc veselý, protože ten, co vzadu toho Cezara držel, ten smíchy povolil. Tomu herci podjeli nohy a on po břiše sjel až do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A buďte bez starosti, lidi se řechtali stejně jako vy. A to nebyla komedie, to byla tragédie. A dvojnásobná. A hrajte to bez Cezara, tak to nehráli. Stáhli oponu a jeho to stálo 15 000 korun. Čili vidíte, že i ta finanční motivace je dost slušná na to, aby to herec nedělal, a přesto jsou takoví, kteří to dělají pořád. Já jsem toho u divadla zažil hodně. Zažil jsem spoustu věcí, ale to, co jsem zažil já, to je jenom nepatrný zlomek z toho, co zažil člověk, herec, kterého jsem si vždycky vážil, vážím si ho do dneška. Pan Jiří Sovák.

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už té srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
0: Ano, nejenom Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasta a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost, tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a až tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa. Ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. No, ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
1: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
0: No, to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím. A je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval. A celkem za to, no, ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal celý film 3x, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten taková trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit, ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal: Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá: budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl: teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušej a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod bylo spousta, tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul, povídám, to nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Venčíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten Meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídal z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala pank. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny v tom sále, šli jsme zpátky a baba ještě ty zuby hledala.
2: Pan Jiří Sovák.

0: Praha, pěkný podkrovní pokoj, 4:30 popoledni. Po pokoji pobíhá Petr. Připravuje pohoštění. Peče pizzu. Pod plechovou poklicí pobublává porková polévka. Přijde Pavla. Poslední překotné přípravy. Prostřeno. Pohárky, pivo, pizza, polévka, piškoty, pišingry, preclíky, pečení struzy, pražené parmy, pistáciový puding. Pomeranče. Pornografie připravena po pravici. Pátek podvečer, potemnělé, poloprázdné parkoviště. Pavla pohodlně parkuje, pak postupuje po schodím. Pavla. Pěkná plavovláska. Perfektní postava. Pevná prsa. Precizní půlky. Překrásná piška pod pravým předloktím. Pořád pana. Pojď, pobízí Petr, předává puget, poděkování, polibek. Pijí pivo, papají pizzu. Pavla pochválí pohoštění, především polévku. Po 5 planých pokusech Petr pokládá Pavlu. Palcem pravice pokouší třesku pod prsenky. Počkej, pomohu. Později polonahou Pavlu pokrývají pouze poschrnované podkolenky. Petr pohladí prsa, pak předlouze pusinkuje Pavlu, přibližně 5 palců pod pupíkem. Pavla přede. Poté prstem překontroluje prostupnost partnerky. Připravena. Perfektně promazáno. Poprvé pomalu, poprosí Pavla. Pochopitelně. Přitakává Petr. Pozvolna přitlačí. Průnik. Poprvé píchá. Paráda. Pavla profesionálně přiráží. Prej poprvé. Promiskuitní potvora. Prastará proutěná pohovka praská pod pohlavním propletencem. Pravidelné pohyby, přerývavé povzdechy. Pojednou Petr pošeptá, polikáš pravidelně pilulky, Pavlínko? Pavla prudce přidává, pak přísně přikáže, použij prezervativ. Příliš pozdě. Petr plní Pavlu plnou parou. Potůček, potok, prout, příval, příboj, průser. Proč pouštíš, piští pološílená Pavla prudce poskakujíc po patách, pilně pozbírá propriety poházené po podlaze, pod kolenky, pod prsenku, příčesek. Promiň, plaše Petr. Pokrytče, procedí Pavla, pak prchá. Petrovi pomalu povadá. Pokračování příště.
1: Řekni, balet, to je moje. Ale víte, co mi vrtá hlavou? Jak to dělají ty baletky, že jsou pořád takový šlank? Fio.
2: Třeba žijou z gáže, co já vím.
1: Ale oni se vdají, mají děti a pořád jsou štíhlí. Co myslíte, jaký jsou baletky manželky?
2: Jak já to mám vědět? No ne, to bych si musel snad napřed vzít nějakou.
1: A to byste pro mě neudělal?
2: Ne. Víte, já jednak nemám už o manželství příliš iluze a potom já si dovedu krásně představit, jaký jsou baletky manželky.
1: Jo.
2: Hádavý, malicherný, žárlivý, protože no. Kozy, fantute, ženský jsou všechny stejné.
1: No, za to vy jste každý jiný, to je taky fajn tutový. Abyste věděl, vy mužský jste ještě stejnější, akorát, že jste jeden svok a druhý špatný na nervy.
2: Jeden svok a druhý špatný na nervy.
1: Ano.
2: To je konec konců taky rozdíl.
1: No nepatrnej. Svok si myslí, že 2 a 2 je 5 a je mu to jedno. Jo? A mužský na nervy ví, že 2 a 2 jsou 4, jenže ho to zneklidňuje.
2: Teď ještě zbývá... Teď ještě zbývá, aby řekla, že jsme všichni sobci.
1: A sobci jste.
2: No,
1: všichni, jo. To je samý já, moje auto, můj byt, moje chata, moje děti, moje žena.
2: Přesně.
1: No. Ano.
2: Přesně, no tak moje žena to snad je v pořádku, ne?
1: No ne, no tak taky to zdůrazňujete.
2: Ale jinak přesně takhle plísnila tuhle manželka mýho přítele Cíznera.
1: Jo.
2: Křičela na něj, na chudáka, prej, nic není jenom tvoje, pamatuj si, všechno je naše. A co zas hledáš v té naší skříni? A on pípnul naše kalhoty. Kamarád, já vám řeknu, mě ho bylo kolikrát líto, přítele Cíznera, protože on se původně vůbec nechtěl ženit. Na potřetí do toho vletěl.
1: To jo, a on měl 3 známosti, jo?
2: Ne. Známost měl 1, ale oni dvakrát je odmítli vodat, až on byl pokaždý jako dělo. Až si potom ten odávající úředník na Praze 4 vzal tu snoubenku stranu a povídá, prosím vás, tomu nemůžete v tom pití zabránit.
1: No.
2: A ona povídá, co pak to bych mohla, ale on mi sem střízlivý nepůjde.
1: No ale nakonec šel, že jo?
2: Jo, no jo, tak nakonec šel, protože ho přemohla láska.
1: No jo.
2: A taky už měl strach o játra, to víš.
1: No, já vám řeknu, já si myslím, že dobrý manželství závisí na tom, jak si kdo umí najít partnera. Vybrat, rozumím?
2: Jo, vybrat. No. To je hezká teorie, jenomže muž... Ten se zamiluje, to je prosím vás vybrat, jako kdybyste chtěla od myši, aby si vybírala pastičku. Muž se zamiluje, spitomí a nic ho nezvyklá. No, co jsme se jenom namluvili v rodině do synovce, když si udělal známost s nějakou Adélkou z Rakovníka. Jsme mu říkali, člověče, teď ta Adélka tam vystřídala půl rakovnických kluků. On se urazil, odjel, za 2 dny se vrátil a povídá, tak jsem se byl podívat v tom Rakovníku. Ale ono to není velký město.
1: No,
2: dobrá.
1: Ono zase vybírat s úplně chladnou hlavou taky vždycky štěstí nenese. Vemte si ten případ toho slavného dirigenta Wagenknechta, že jo?
2: Co je s ním?
1: No ten měl přece 2 známosti.
2: Jo.
1: Jednu krásnou, ale nemuzikální. A druhou vošklivou, jak ta byla vošklivá.
2: No, tak vošklivá.
1: Jo, ale muzikální, s krásným altem. Koho myslíte, že si ten dirigent vybral?
2: Já nevím, no tak dirigent, asi tu zpěvačku.
1: No ale vošklivou.
2: Ale muzikální.
1: A jeli prostě spolu na svatební cestu, trávili spolu první noc. Dirigent se ráno probudil, že ji uviděl, protože bylo světlo, zatřásí a povídá, drahoušku, pro všechno na světě, zpívej!
2: To je, poslouchejte, velmi smutná historka. No. Já nejsem dirigent, čili mám rád dívky krásný.
1: No prosím.
2: A když zpívají, nevadí. Takže já bych zavolal Petru Černockou, ne? Petra Černocká.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Petro.
3: Ano.
2: Petřičko, už jsme se dlouho neviděli. Prosím vás, mě by zajímalo, jaký jsou zpěvačky manželky?
1: Na co? Teď jsme přece všechny stejný.
3: Tak já si myslím, že zpěvačky manželky, no některá je lepší, některá horší. Ono totiž dost záleží na panu Chotě.
2: Neříkejte.
3: Ano, ano. Možná víte, že Emil Zola napsal kdysi, že v každé ženě je zárodek dobré manželky. No, takže jaký pán takový krám.
2: Slyšela jste to?
1: Jo, ne, já jsem
2: hlucha. Ona Petra není jenom krásná a muzikální a zesmíchová, ona je i sečtělá.
1: Marně se namáháte. Petra není jenom krásná, muzikální, sečtělá a zesmíchová. Petra je i zadaná.
2: Petra?
1: Jo. Petra. Petra Černocká.
4: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan. Valutový cizinec, usoudil by tedy starší na SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi, A mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď, vlídná noci, pojď, lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romea. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte, vlídný vedoucí, jděte, lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají svoka větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují, vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama. Že se už i jiné ženy schlédly v klacicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc. A pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
5: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi mikromile miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
6: Milí komoři.
5: No.
6: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
5: To je pravda.
6: Tak co je?
5: Letí k nám drak.
6: Drak?
5: No.
6: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
5: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést vlašťovkama. Vlašťovky přiletají na jaře, draci v zimě.
6: Hele, nepoučuj, nepoučuj, jo. Co je to za draka?
5: Je to blb. Ale strašnej.
6: Co to?
5: No blbě to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti.
6: Ale prosím tě, zkrat to, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
5: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš
6: vorek. Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali.
5: No.
6: Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle, sežral železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, noc ještě víc.
5: No, chce princeznu.
6: Jakou princeznu?
5: No jakou princeznu, naší, teda vaší.
6: Poslouchej, komoři, dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme, já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
5: Ten drak je blb, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
6: No jo, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu?
5: No.
6: Se přece nedá stihnout do příletu toho blba.

0: Znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
1: To neznám.
0: A komoři, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
1: Co se mnou uděláte?
0: Že tě adoptuju, ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
1: Počkej, já a princezna?
0: No sám si říkal, že drak je blb.
1: Ale zas ne tak velký. Já a princezna, vždyť já na to nemám ani věk. Hej, jo, podívejte se na mě, na ten nos, hrudník, křivé nohy, hnáty křivé, vždyť jak já... Jaká já bych byl princezna, já neumím ani vařit a líbat taky ne.
0: Ale co, pokud vím, tomu drakovi přece nejde o nějaký rozkoše. Ten chce tu ženskou sežrát, no co, slupnou princeznu. V zájmu království a dynastie se nechá sežrat a koukej být na měko, ať si ten drak nestěžuje.
1: Je, a mě něco napadlo. Helejte, mě něco napadlo. Když teda budu vaše dcera, vaše královská princezna, jo, tak... já taky musím mít nějaký věno, že jo? Kolik dělá moje věno?
0: Věno?
1: No věno. Máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna, taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
0: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
1: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
0: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
1: No tak to je výborný.
0: 100 000 zlatý, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak co budeš dělat potom? Až ten princ se jme hledí, nasadí si brejle, snad si nemyslíš, že si tě veme. Tele hrudní křivý nohy.
1: To teda ne, to jistě ne, jenomže já jenže si teď z toho svýho věna vezmu takových, no, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
0: Jak zastupovat?
1: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle prachy půjde nechat ochotně sežrat drakem?
2: Víte to, co je možný stáhnout ještě z úplně nahý sekretářky? Ředitela. Víte, jakou má výhodu ženská, která má hodně velký břicho, že když šlápne na hrábě, tak ji neflákne následa do ksichtu. Chytá rybář ryby, že chytne zlatou rybku, že a zase ona říká jako vždycky, pusť mě, já ti splním 3 přání a on říká, hele, nech toho, mě to nebyl, já nic nechci, já tě pustím a znám tyhle keci. A tak ji hodil do vody a ona vystrčí takhle hlavu z vody a říká, víš co, za to, že jsi takovej hodnej, jo, že jsi nic nechtěl, tak já ti předpovím aspoň budoucnost. Víš co, v nebi, až budeš, tak budeš hrát závodně fotbal. A on jí říká, prosím tě, to bylo zase mlevě, jak šavle v životě jsem nekopal, to je úplně nesmysl. A ona mu říká, tak koukej trénovat, protože příští týden kopeš mistrák. Jo. Tak, manžel chudák, že psal manželce z lázní, aby mu poslala 1 000 korun, že mu to tam prodloužili a ona mu poslala 2 000, aby mu to taky zesílili, že? Vážím, dátel, takový jsou ženský, jo. Na to, jak se potkají dvě bezdomovkyně, vagabundky, že jedna druhý říká, kam jdeš? A on říká, jdu k doktorovi s muňkama, víte, co to je, to jsou takový ty broučci. A ona říká, no a jak je máš dlouho, prosím tě? No asi 3 dny, a to je divný, já mám 30 dní, ještě nemá rodili, že? Číšnice nastupovala do nového zaměstnání a ten vrchní říkal, prosím vás, slečno, nezlobte se, tento je taková restaurace, musíte tolerovat v zájmu konzumace, že ten host sem tam vás plácne jako potom zadečku a nic si z toho, prosím vás, nedělejte, nějak to pochopte, že to je opravdu v zájmu konzumace. A ono mu říká, prosím vás, co blbnete, já jsem teďka dělala v restauraci, kde nám vrchní solil po prsi, aby byla větší žížeň. Dvě dětičky nahatý si hrajou na písečku, dělají babovičky a ten chlapeček se posmívá tý holčičce. Jú, ty nemáš pintíka. A on říká, až budu velká, tak ji budu mít, co budu chtít. Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě. Želva přišla na policii, že ji znásilnili. To je do vás znásilnil, no, 2 slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebat.

mluví o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku po cukni. Ten profesor už to nevydrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak. Právě tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsi mi všechno naučil sám. Že? Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, zase dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?

0: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
1: Počkej, jak si to představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer.
0: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
1: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
0: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
1: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
0: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
1: Dobře.
0: Já jsem je pozdravil a to stačí.
1: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
0: To je u tebe srdečnost.
1: Ano.
0: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
1: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
0: Mně, že chybí společenský takt. Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
1: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
0: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
1: O čem asi?
0: O intelektuálních záležitostech.
1: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený. Času je.
0: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
1: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
0: Sprosťáku. Tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
1: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
0: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
1: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
0: Buď tak hodnej.
1: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
0: Kanalizace, slyšíte o paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
1: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
0: No, ale já jsem to neviděl.
1: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
0: no,
1: ho...
0: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
1: No a počkej, já bych se nedat tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
0: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
1: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
0: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
1: To tam zas nechodím já?
0: Proto se s filozofy málo vídáš.
1: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
0: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
1: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
0: Máš na to svědka?
1: No mám, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
0: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu. Okay.

mě chceš bacit, chill. Tam nám

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem
0: já, promiňte,
1: ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšouknu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, prosím. Kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás, tak asi bydlej nebo štíci.
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, taková to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil, já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Ulajde.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
1: cpál. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví ne.
1: Vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte? Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, můžete. Můžete, jak? Když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává. Dává to... počítač.
0: To vás počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Jak potopit Austrálii? Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiu, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel natažený v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zvedl a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál. A to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby, když jde po ulici, vrhal dva stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo dva později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jinýho, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty trojky dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
3: Kolik je v kabinetě map?
2: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
3: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
2: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
3: Zeptal jsem se ho, co chce dělat, a Prokop na to.
2: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne.
3: Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů.
2: Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velké mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového Fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout?
3: Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou.
2: Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohladil po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel.
1: Co je tohle za mapu?
3: kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak jsi se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop se na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
4: Tohle je ono,
3: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
4: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
3: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
4: Bylo to zlý, zauhlal.
3: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu, bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou, vlastně z Austrálií, vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: Dobrý večer, vítám vás tu vo vysokoškolskom klube, kam jsme se dostali tak trošku nedopatrením, protože kolega nedoštudoval. No tak. Rád by som vám na začiatku povedal niečo o plienkách. Plienky,
1: vážení... Ale prosím vás pekne, keď už sa tu zhromaždilo toľko ľudí, ano, tak by ste si mali zvoliť nejakú závažnejšiu tému.
0: No čo už môže byť závažnejšie ako plienky, nie?
1: Napríklad ľudstvo.
0: A tak, ľudstvo. No dobre, ja to spojím, ano? No. Tak pozor. Rád by som vám povedal, že nebyť niektorých technických vynálezov ľudstvo...
1: Dobre. V poriadku.
0: ...by bolo ešte stále v plienkach.
1: No. Dostal sa z toho.
0: Ale zo pár skvelých výdobytkov techniky urobilo z človeka úplnú, povedal by som, takú tú korunu tvorstva.
1: Ja budem konkrétnejší, lebo on by ešte hovoril 2 hodiny. No. Napríklad také dvere. Tento rafinovaný, veľmi jemne premyslený vynález patrí k najväčším výdobytkom modernej techniky. A. Teda okrem guláša, to je ešte väčší.
0: To... V praveku, ak sa dobre pamätám, dvere neexistovali. Teda guláš bol, to viem. V praveku chodili ľudia voľne z tej jednej jaskyne do druhej, však na návštevu, bez toho, že by potrebovali kľučku. Na čo?
1: Áno, v stredoveku.
0: Keď sa začalo kradnúť.
1: Ľudstvo si uvedomilo nebezpečenstvo tejto situácii. Áno. A neznámy dobrodinec...
0: Ukradol však...
2: Vynašiel... Dvere.
0: Dvere, áno. A začali sa vyrábať dvere najrozličnejších rozmerov. Od celkom malých dverí, absolútne nepoužiteľných však, až po obrovské železné vráta, teda, a tento stav trvá až podnes.
1: Ja by som sa ešte na chvíľu na skok vrátil do praveku. Ak v praveku to bolo celkom normálne, že taký človek stretol dinosaura alebo mamuta.
2: Áno, v nedelu po obede na prechádzke však. Áno.
1: Dnes je to už úplne vylúčená vec, pretože jednak tie mamuty vyhynuli a potom sú tu dvere, ktoré človeka chránia.
0: Áno, človek je chránený dverami a ako iste viete, mamut sa cez dvere neprepchá. Alebo že by predsa, čo? Choďte otvoriť, no.
1: Myslíte si, že by bolo vhodné, aby sme sem vpustili mamuta?
0: A počkajte, veď pred chvíľou ste hovorili, že mamuty nejestvujú, tak čo je?
1: Čo ja všetko narozprávam.
0: No dobre. Tak, ja sa opýtam, kto je to. Ak by to bol mamut, tak ja ho jednoducho nepustím. No?
1: Povedzte mu, že je vypredané. Ano? Povedzte mu, že nech ide do múzea.
0: Doktore, a to je jedno. Kto tam? Mamut?
1: Viete čo? Pozrite sa cez túto, no ako sa to volá, toto. No,
0: kukátko.
1: Kukátko, spisovne.
0: Spisovne Prievidza. No.
1: Tak sa pozrite cez tú Prievidzu.
0: To je okres Banská Bystrica, ale to len tak na margo. To len tak na margo.
1: No tak sa pozrite cez tú Prievidzu.
0: Áno.
1: No? Čo vidíte?
0: Kravatu.
1: Mamut s kravatou? A čo má oblečené?
0: Sako.
1: A nohavice?
0: Má.
3: Sem tu dobře?
0: Podľa toho, kam ste išiel?
3: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
1: Ano, ano, ano, to je naša jistá.
3: Kde jsou ty dva?
1: No to jsme my.
3: Lasica, typický.
1: Ne, Satinský, naštěstí.
3: Má pravdu Satinský?
0: No, naštěstí nemá.
3: No to si vyřešte mezi sebou.
0: Ano.
3: Ovšem, já vás znám z doslechu.
0: Ano, a co jste počuli?
3: To nejhoroucnější. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, Pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
0: No, asi.
3: Řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
0: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného.
3: No, teda, radšej... Nemenovat.
0: No právě, jsem si myslel. Ale...
3: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
0: Ano?
3: Já jsem to vezme svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
0: Vy nedokážete povedat mě?
3: Ne.
0: Mohl bych som vám požičat 5 000?
3: Jo. Naozaj, nevím povedat nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, páteř a nějakou kustru, aby dostal.
0: Ano, jedu slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
3: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
0: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi však.
3: Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
0: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
1: Já celé dny čítám.
3: Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
0: No já bych se mohl zavolat nějaké...
3: Ne, abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
0: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
3: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
0: Ale len sako, ano.
3: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
3: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
0: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Ano. Dnes večer jsem dal... služobnictvu volně. Chcem totiž zabít svoju ženu.
0: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
3: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
0: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
3: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
0: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
3: Ja bych viedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
0: To je fakt.
2: Uši se nedá nikto odrezat. To je fakt.
3: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
2: No,
3: herecké umění, to není nalepit si fouzo.
2: Ale mě to drží, mě to drží.
3: To byly. To byly metamorfózy přímo. Já vám,
2: Hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
3: No, dokonale, perfektně.
2: Vy myslíte to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů?
3: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
2: Výborně.
1: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodníci.
2: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
3: Víte, jenže si říkám, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů, koncem konců není to tak, to není tak velká meta.
2: Ano.
3: Jsou jiná prostředí,
2: no,
3: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To
2: například?
3: Je, no? Například nemocnice, že ano? Nemocnice. No? Byl jste někdy v nemocnici?
2: No, ne.
3: Proč se nelečíte? No.
2: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
3: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
2: V nemocnici
3: blejská a zacházení vás přivezou na vozečku až do operačního sálu, tam už je shromážděn tým.
2: Tým. Po slovensky čaj.
3: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
2: Přivezu vás tam však. Vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
3: Tak to právě ne. Naopak, vy musíte začít žoviálně.
2: A?
3: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
2: Vyrástol jste.
3: Jak se máme? A co gáže stoupá?
2: No.
3: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, a hned je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
2: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
3: No, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
2: Prosím?
3: Anesteziolog.
2: To je zřejmě specialista nějaký.
3: Specialista
2: na uspávání. Zpěvat je uspávánky.
3: Ne, ale ne.
2: Váli?
3: Ne. On vám řekne, on vám poradí, abyste počítal.
2: S čím?
3: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
2: No.
3: Rozumíme. Tady. Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
2: ano,
3: tak jako usnete.
2: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
3: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
2: No, nejlepší.
3: No,
1: to by bylo aj drze voči tomu anesteziologu.
3: Surové.
1: Však ho dali študovať, 5 rokov študovať.
3: Dělám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. No. Okamžitě vás rozšmelcujou na cudky z radosti.
2: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však dievčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plavárny.
3: Bar. zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu.
4: Županu.
3: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální. Župan.
4: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
4: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahol z napače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše.
4: Ano.
3: To samo je sympatie.

0: Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
1: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
0: No, já rád vidím to. Škaredý.
1: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
0: Proč se koukáte na mě přitom?
1: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
0: Velice správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
1: No, přece my.

0: rodí jen choroby, z mikrobu jde hrůza. Zdívá je mi z pomyšlení, že by se mi na stydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Viete, na čo som myslel po celý ten čas, čo tu boli tí dvaja?
1: Viem, na jedlo.
0: Nie, nie. Vynímočne nie. Ale vrtala mi v mysli taká jedna neodbytná tá... No, ako sa to volá?
2: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
0: Nie, nie, nie.
2: Doktor Pasteur?
0: Netreba, až taká neodbytná nebola. A. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Pata Sean.
2: No a my dvaja, však? Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
0: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
2: Prosím?
0: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
2: Drevo do lesa, nie?
0: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
2: Nie?
0: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Beberičky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
2: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
0: A, už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
3: Kto?
0: Pamäť sa mi vrátila.
2: Tak na túto chvíľu, vážení televízni diváci, čakám už roky. No, tak čo ste chceli povedať?
0: Ja?
2: No tak si spomeňte, no
0: ja,
2: ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
0: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám! Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
2: No... Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
0: Môže?
2: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
0: Hm? Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
2: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná. No,
0: to bol... To bol taký trochu morbidný humor, ten.
2: České komické dvojice neexistujú. A viete prečo?
0: Neviem.
2: Neviete?
0: No povedzte mi to. Povedzte mi to.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
0: Neviem.
2: Tak, neviete. Ne. Tak mužská komická dvojica... Videli ste už smiešnú ženu, čo?
0: Videli.
2: No, tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, uh-huh. Však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
0: A jeden je, no, čo ja viem.
2: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
0: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve? No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
2: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
0: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom?
2: Väčšinou s vlastným.
0: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
2: No tak... Tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať. Niekto klope.
0: Aha.
4: O. Dobrý večer.
5: O, dobrý večer.
6: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
2: No veď to nič, vy sa chvíľu zdržíte, ja si spomeniem. František nemôžem byť, to je vylúčená vec.
1: Dobrý večer,
2: ja vás poznám zatiaľ len z videnia.
1: Ja by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste ma sem pozvali.
2: S kým som rátal.
1: A povedať vám, že si to veľmi vážim a...
3: No bodaj by ste si to nevážili.
1: A povedať vám, že ma to veľmi potešilo. No.
2: Nie, naopak, nás dvoch veľmi potešilo, že ste vy prišli. Skutočne, ja neviem ako on.
3: Mne je to jedno.
2: Ale ja som sa vám chcel priznať, že... Ja si vás veľmi vážim a skutočne som veľmi šťastný, že ste prišli za mnou.
1: Nie, ja sa musím poďakovať vám.
2: Nie, áno.
1: Ja vás mám totiž veľmi rada.
3: Počkajte, nie pred ľuďmi.
1: Ja vás mám rada obidvoch.
3: Aha, tak to no. Mi je jedno. To je...
1: A my s mamičkou, keď vás vidíme, vždy sa strašne smejeme. Mm.
2: Pozdravujem mamičku. Vydatá?
3: No.
1: No, som trochu v rozpakoch, pretože som zvyknutá objavovať sa pred obecenstvom vždy v nejakej úlohe, ale teraz pociťujem taký ostych.
2: Ja tiež.
3: To vás prejde.
2: Neprejde.
3: Ju to prejde. A keď už máme za sebou ten taký počiatočný ostych, tak prejdime, hádam, rovno k veci.
1: Áno.
3: Položíme vám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vás a vašej profesie. Tak prosím, tu sú otázky, tu máte odpovede. Začnite.
2: Koľko máte rokov?
1: 25.
3: Moment, tam je chyba, podľa scenára.
1: Ale on naozaj 25.
3: Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský.
2: Koľko máte rokov?
3: Studenková. No?
1: Okúňa sa?
3: No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte?
1: Ale je to v zátvorke.
3: A čo? Zátvorky pre vás neplatia teda? Ne? Čo ste vy, dačo, extra, alebo čo? No toto mi bude hovoriť.
2: Pokojne.
3: Sokňa jedna.
2: Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo.
3: No, len aby neskončila s herectvom. Ešte raz Satinský.
2: Koľko máte rokov?
3: Studenková. Ty čo to robí?
2: Okúňa sa.
3: No vidíte, ako sa viete pekne okúňať. No.
2: Tak sa už toľko neokúňajte. Koľko máte rokov?
1: 25.
2: Mm-hmm. 25. Mm.
3: To je krásny vek. Oj.
1: Prosím vás, držte sa scenára. Ajajaj, tam nie je.
2: No tak to bol podtext.
1: Ale podtexty sa nikdy nahlas nehovoria.
3: No neviem ako u vás, ale to vám garantujem, u nás sa hovoria aj podtexty teda.
2: Dajte pokoj s tými papiermi, odložme ich a zaimprovizujme si.
3: Dovolíte na chvíľu.
1: Pardon.
3: Prepáčte, idú improvizovať.
2: Ja mám takú otázku.
1: Áno.
2: Keď ste vo vani a kúpete sa, to ste pri tom celkom nahá? Čo?
3: Pravda, že je nahá. Čo ste čítali naposledy?
1: Tak naposledy som čítala...
2: No. A prosím vás, na čo by čítala? Čo ešte máte? Keď idete k doktorovi a pán doktor vám povie, vyzvečte sa, tak to sa dáte celkom do naha.
3: Áno? Samozrejme, že sa dá do naha. Vyzvečte sa. Pardon, ja nie som doktor.
1: Ste o tom presvedčení?
3: No, človek nikdy nevie. Povedzte A.
2: A keď ste tak napríklad pod sprchou.
1: Áno.
2: To ste potom sprchou a celkom nahá? Áno?
3: Ne, nemáte sa, toto sú také hlúpe.
5: Co pak, pane Máca? Máte něco na srdci?
6: Takový problém. Spíš problémeček.
5: Nějaká nemoc v rodině?
6: No depak, všecko v pořádku, babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
5: Pane Máca.
6: No s rodinou, samozřejmě.
5: Já vím.
6: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
5: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Máca.
6: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
5: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
6: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
5: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
6: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
5: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
6: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
5: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
5: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
2: Podejte mi tašku.
5: Co to?
2: Kladivo. No
5: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
2: No, já jsem na tom teď... ...letě s časem. Šroubovák.
5: Už mi to slibujete rok?
2: No, není materiál, víte?
5: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
5: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně bych do toho nelet.
5: Co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
5: Nedalo se to odločit na pondělí.
2: Helgo, to je materiál tohle.
5: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
5: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
5: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál tady.
7: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
2: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
7: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
2: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
7: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
2: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skla. Jde o pár hodin.
7: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já bych si dovolil tady ne...
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: No tak ne, no.
7: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
7: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
7: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert vem vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
7: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
7: Ale chraň Bohu, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
7: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
7: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? Tak víte co, hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
7: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
7: Zajiste, soudru řediteli, zajiste.
9: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
6: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
6: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: zatím. Potřeboval bych s tebou mluvit.
1: Samozřejmě, chlapče, zavolej mi někdy, nebo se zastav, až budu mít chvilku, můžeme si popovídat, proč ne?
0: Tak díky.
2: Počkej, jsi jeho otec, promluv s ním hned.
1: Dobře, nazdar, chlapče, jak se máš? Podívej, myslím, že bys měl vědět, že já i tady tvoje... Vždycky chtěl jednu jedinou věc. Za první, aby se co nejrychleji zvoženil, a za druhý, aby si snašel nějaký pěkný bydlení.
0: No právě, já myslím, že se nám bude líbit tady.
1: Proč ne? Náhodou tenhle dům od nás chtěla koupit samotná vláda pro svoje účely. A já ho neprodal.
0: Vážně, tati?
1: Jo.
0: Seš kabrňák?
1: Jo.
2: Jo, ale proto taky vidí nejdálnější nadjezd široko daleko se klene právě nad našim domem.
0: To jsi posral, tati.
1: Neříkej mi posral, když mi říkáš tati.
0: To jsi posral, ty vole.
1: No. Měla by si pospíšit.
0: To je fakt, já to má pravdu. Taky bych vám chtěl stěhnout do té doby ještě představit svoji nevěstu.
2: Ne!
1: Proč zas ne? Honem rychle oblíkat a jde, ať jsme tam do oběda.
0: Ale ne!
2: A proč ne?
1: Proč ne?
2: Tak se domluvila až na večeři?
1: Chlapče, pokud se domluvila až na večeři, víš dobře, co tím riskuješ. Tvoje matka bude vařit oběd a ty víš dobře, co to znamená.
2: Náhodou psovi to chutná. A v tom televizním inteligenčním testu měl o 5 bodů víc než ty.
1: Lžeš! O 6.
0: Ale ne, proč bychom měli někam chodit? A i kdyby, vy už dávno chodit neumíte.
1: Počkej, ty nás chceš poučovat o tom, jak se chodí? Tak schválně, schválně.
2: Křivdíš nám, chlapče?
1: Jo.
2: Já jsem náhodou chodila, tedy jezdila do kurzu, jak nás to učili. Počkej, spomenu.
1: Tohle začínají.
2: Jo, pravá dopředu, levá před tu pravou.
1: A teď je zase
2: to. A ta zadní před tu přední.
1: Počkej, počkej. Co? Neukazuj mu to, neukazuj mu to.
2: Se.
1: Ať nám to mladý pán předvede sám.
0: Já vám nechci nic předvádět. Já vám chci říct, že nevěsta je tady.
1: Tady? Počkej, co pak, ty si chceš vzít matku? A mě se nikdo nezeptá. Jen žertuju, hodně štěstí vám oběma. A hezkou svatební cistu.
0: Cistu?
1: Svatební cistu.
0: Cistu.
2: Cistu.
1: Cistu.
2: Cistu.
1: Já jsem ho přivinul a řekl, synku, musíš pravou, ale opatrně, aby se ti to... Pomozli!
3: Jej, kolik toho zase vypil?
1: Ale nic jsem...
2: Hodem se, Růko, pojď tvůj bratříček nám se představit svojí nevěstu.
0: Ale ne, to je ona, segra,
1: řekni to. Řekni to, teď prosím tě, chudíka ještě neumí blmr, vyjde špatně na tož dvojitý, vy.
2: Já čekám. Dítě?
3: Co? Já čekám dítě, ne?
0: No.
2: Aha.
0: Ale klidně si to může nechat vzít.
2: Aha.
1: Vzít? A kdo jí ho prosím tě asi tak veme? Kdyby čekala, já nevím, třeba autorádio nebo platební kartu, ale dítě?
3: No já nevím, tak mi to třeba můžou vzít nějaký jakoby ty vyděrači, ne?
0: Prosím tě, aby ti vyděrači mohli vzít plot?
1: Ježíš, a proč by jí brali akorát zrovna plot? Starej rezavej! To už spíš něco na zahradě, myslím.
2: Kde kvůli a čeku se zapálela na trávě, to tuhle sežral pes.
1: No, a jsem myslel, že je to nějaký tvůj další oběd.
0: Ale ne, plot, d, jako debil, d,
1: f, mladej, f jako v klidu.
2: Děti, jak se vám
0: snad na,
1: na silnici.
0: Teda na cestu. Teda na...
1: Na silnici.
0: Na sliznici.
2: Počkat, počkat, počkat, sperma, sperma, ale toho sumka chrlí, co?
1: Sperma.
3: Mat mamami.
1: Mat mamami. Krbu, jo? V garáži, co si pamatuju, nikdy žádnej krb nebyl. A tlumený jsem nechal leda světla, protože dálkový žerou baterku.
3: Co, vy jste nás jako to v garáži, jo? Padám teda.
2: No, sluš, velká, už ti to můžeme říct. Tenkrát šli naši rodiče poprvé mávat na měsíc.
0: Jak mohli jít na měsíc?
2: Kosmonautům. A tadyhle bratříček mě vytáhl. Ne, do garáže.
1: Do prdě, ty zložek. A tadyhle bratříček teď
0: smaří. Teď mi něco došlo. Mami, ty chceš říct, že ty jsi tátová...
2: No, ale především jste vaše matka. Teta až pak na
1: prachu řekni něco. A co má říct? No? Rodina má žít pohromadě. No.
2: Děti, děti, děti. Proč jste si nevzali ochranku?
3: Myslíš jako ochranu?
2: No, já tomu říkám... Ochranka, protože tady váš strejda matka.
1: Konec, konec!
4: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít, až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
0: Pět.
4: A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Ano, tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu. A já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused, Zdeněk Svirák, také dost hlavní postava. Bas bariton. Druhý soused, Bořivoj Penc, bas. Třetí soused, Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused G.A. Rumlena, soprán.
5: Hej holá, sousede! Hej holá! Holá! Holá! Holá! Holá! Hej holá, sousede! Hej holá! Hej holá! Hej holá!
6: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů s nůším? Kdo to může být? Není to snad pěnkavice?
7: Chacha! Chacha!
6: Nebo zvonek ze zvonice?
7: Chacha! Chacha!
6: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
7: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
6: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
5: Chaloupky stínu, dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
7: Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
7: Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
7: Dobře.
5: Nám.
1: Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
6: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
7: Hleďme ho!
6: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
7: Hleďme ho!
6: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
7: Hleďme ho!
6: A i kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Aj, dobrý den. Strávě raný kvítek vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpíve, jásej, skřivám. Pozdrav, růže, červánku. Jásej, zpíve, jásej, zpíve, jásej, jásej.
5: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
6: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
8: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
6: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
1: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
6: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
5: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
6: Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá.
7: Což bys to sám nesvedl?
6: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poraditi. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
1: Pravdu máš.
7: On pravdu má.
1: Pravdu máš.
7: On pravdu má.
1: Pravdu máš.
7: On pravdu má.
1: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
6: Pravdu máš.
1: Já pravdu mám.
5: Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli.
9: Rozmysli si, Jiro, rozmysli.
5: Můžeš chodit do
9: na
5: hospody.
9: Své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš špatný klid. Můžeš chodit
5: na
9: do hospody.
5: Rozmysli.
9: Pasti.
5: Na ty své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš
9: své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš špatný
5: klid. Na své štěstí
9: dobře pomysli. Ty v domečku máš své
5: štěstí
9: dobře pomysli. Dobře pomysli. Ty v domečku máš špatný
5: rozmysl.
9: Máš štěstí do hospody. Karpy máš štěstí.
5: Já v domečku mám
9: špatný rozmysl. Máš štěstí do
5: hospody.
9: Ty v domečku máš špatný
5: rozmysl. Máš štěstí do
9: hospody. Karpy máš štěstí.
5: Ty v domečku máš špatný rozmysl.
6: Budu chodit do hospody. Karpy mastit. Pivo pít.
7: Ej, chu, chu!

0: nejí, tak ho vezeme i s möblem. Tak. Akademiku jsme na místě. Ha! Akademik, tam jsou dva akademiky.
1: Tady je. Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
2: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
1: A jo.
3: To je zajímavý.
1: Já nelečím.
2: Jak to nelečím?
1: Já nemám léky.
4: Mohl, všecko jsme vzali.
5: Všecko
4: máme, hele.
0: Antibiografika.
2: Antibiotický klister.
0: To je.
1: Jo. A kdo pak zaplatí?
2: Co zaplatí, za co?
1: Za noční návštěvu, to je zleták předem. Já jsem profesor a je noc.
2: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
1: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
2: A já jsem ras a je noc.
0: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
2: I ve dne.
0: Jo.
2: Tak zařvěte na něj, vy máte silnější ten organismus a... Zařvěte na něj.
0: Stávej a leč!
2: No ne, to musíte česky vomit.
0: No česky, takhle. Stávej a leč, no.
2: No ne, co to je a leč?
0: Stávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
2: A jo, jako leč, no. Ty leč.
0: Vykřičník, leč.
2: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
0: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
2: To byste řekl.
0: Poprvé.
2: V dějinách? Hergot, leč. A víte, že věce, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
0: Některé imperativy to se nikdy neřeknou.
2: A musí je mít to sloves.
0: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
2: To se vžilo spíš.
0: A prostě musí, každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
2: To musí mít.
0: To musí mít.
2: Vykázat, jo?
0: No jej, to máte.
2: Je.
0: A jsou zvláštní imperativy, třeba. Třeba.
2: No.
0: Hněď.
2: Prosím?
0: Hněď.
2: Hněď. Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
0: Jindro, hněď mne.
2: A to je... No jo, aby to Jindra nepoplet, protože... To může být hněď a taky jako hněditi.
0: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
2: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna.
0: No ne, no tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
2: Ano, může jí ohnědit.
0: Ano, ona může chtít.
2: Jo.
0: Jindro, hněď mě, jo. A pak mě hněď.
2: Uhněď mne, nahněď mne a...
0: Nahněď mě.
2: Nahněď mne.
0: Trošku jen.
2: Ano, nahněď.
0: A pak mě dohněď.
2: Ale abys mne nepřehněd.
0: Přehněte šli toho vepře. Bude přehnětěný vepř.
2: No.
0: Petře. Nepřehněď hnědí. Vepře. Přehnědí šli hnědí vepře. Bude přehněděný vepř.
2: Hněď mi neč. Hněď mi neď!
0: Aha, to říká strýc, jo?
2: Nebo teta, podle toho.
0: Ano, ano.
2: Hněď mi neď!
0: Může. A ujec vykřikl.
2: Ano.
0: Hněď mi
2: neď!
0: Neď! Neď!
2: Neď! Neď! Hněď mi seď a neď mi hněď.
0: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
2: Řekl zeď.
0: Ujcovi.
2: Ano.
0: A ne řeč, to je marná věc.
2: Krás, to je chrám i tvrz.
0: To je uj.
2: Tak, a víte, že jo, že jsou Takový imperativ, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
0: No je, je.
2: Třeba je, teď mě napadá. Tak jen tak to. Takový smrť.
0: No o smrti se mluví dost, bohužel.
2: No ne, vy myslíte, pardon, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
0: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
2: Totiž smrť s dž není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
0: Jdu, já jsem tomu dala, jdu, no. Jo.
2: Dejme tomu, že jdete, jo?
0: No.
2: A jdete takovým nějakým opuštěným lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
0: Po opiši.
2: Prosím?
0: Po opiši.
2: Jo, jo, jo, to je nejlíp. Po opiši. A
0: to je na Klárově.
2: Já vím.
0: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
2: Ano, na opiši.
0: Já jdu po na opiši.
2: Po na opiši.
0: Takže to jmenuje na opiši.
2: Ano, ano, na
0: opiši. Já jdu po na opiši.
2: Jdete po na opiši, jo? A nikde nikdo.
0: No, po na opiši, když jdu, tak nikde nikdo. Na opiši nikdo nikde.
2: Na opišané spějí už většinou.
0: Na opišní.
2: Na opišní, jo. Na opišanky taky.
0: Na opišné.
2: Na opišné, aha. Ano, na opišní.
0: To se píše s tvrdými. Opiš.
2: Já vím. To není jako opiš.
0: Ne. To je opiš.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto jsi nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši. Na opuši.
1: A nikde nikdo, jo?
2: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No vidím, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mě stát, tak to udělám.
3: Grundle.
4: Je, dobrý den, pane Carbov, já už vás neviděl.
3: No, já vás taky ne.
4: No jo.
3: No jo, kam padete?
4: Ale tady jsem dostal rybu, tak si ji nesu domů.
3: A jo, každý. No jo, hezká. To máte do akvária, nebo?
4: Fak.
3: Co?
4: To přece není okrasná ryba.
3: Ne?
4: No všem, že ne.
3: No ale je hezká. Má takový hezký oči má.
4: No, co? To mám na jídlo.
3: Jo, takhle, já. Takže je tak malá, víte, na jídlo.
4: No, tak velká není, no ale to víte. Darovanému koni nebudu koukat do huby, že jo?
3: No jo. A oni vám darovali ještě nějakého koně?
4: Ale ne, to já myslím jako tu rybu.
3: Jo, takhle, já.
4: No.
3: A jakýmu koní se nebudete koukat do huby?
4: Ale žádnýmu, to mluvím jako o té rybě.
3: Jo, takhle, ano.
4: No.
3: Jako té rybě, že se nebudete koukat do huby, jo?
4: Ale ne, to se jen tak obrazně říká.
3: No jo, co by se jí taky z té huby hledal, že jo?
4: No, nebrala. To víte, psí slovy jsou míšlený vždycky jen tak obrazně, že jo?
3: Ano, ano.
4: To máte jako, když třeba řeknete například, kráva zajíce nedohodí, nebo tak.
3: No, budeš mi ho, prosím vás. Jak pak by ho mohla dohonit, jo? Takový zajíc kličkuje různě, to by kráva nikdy nesvedla přeci, že jo?
4: Ale ne, to je ovšem taky jen tak obrazně.
3: Obrazně?
4: No ovšem.
3: A to se malujou takový obrazy a kráva honí zajíce?
4: Ale kde pak, tady jde jen o takové ponaučení.
3: Je, po jakým pak naučení? Taková kráva by se ho přeci nikdy nenaučila, prosím vás.
4: Samozřejmě, že ne, že ano, ovšem. Tady jde jenom prostě o takovou jako podobnost, no.
3: No, podobnost.
4: Víte, takový nesmysl to rozhodnout jako no, nemůže být.
3: No, jaký pak nesmysl, prosím vás, víte, to je nesmysl, to bych řekl, že to je nesmysl. Já teď přece taková kráva, dovedete si představit co takovou krávu se zajícem v hubě?
4: No jo, dobře, ale taky to tak není myšleno, pane Carbov.
3: No, tak jak je to teda myšleno, tak si to teda tak říkáte.
4: Podívejte se, to je jenom takové přirovnání, jako například tady s tou rybou. Abych nekritizoval něco, co jsem dostal zadarmo.
3: No, jak to s tím souvisí, že kráva zajíce nedohoní?
4: No, tak to mám zase na mysli to přísloví, darovanému koni do huby nekoukej. No.
3: No, proč už se zase pletete toho koně s tou hubou?
4: No, teď vám říkám, že tady jde čistě jenom o tu rybu.
3: To když to jde o rybu, tak už potřeba mluvíte o koni.
4: Ale no tak to je taková jenom podobnost.
3: Podobnost, já v tom žádnou podobnost s tou koňskou hubou nevidím.
4: Ale zkrátka to je, no podívejte se, já jsem dostal tady tu rybu, tak jsem si ji vzal, no.
3: No to už bych vzal teda raději toho koně, než takovýhle mrně.
4: Dobře, no. Ale jelikož mám ryby rád, tak jsem si vzal tu rybu.
3: No já to chápu, no.
4: No?
3: No ale to víte, tady koně ryby zase bylo víc, jo. A co vlastně budete dělat?
4: To bych s ní přece dělal. No s nimi samozřejmě.
3: No jo. Si ale nám se trochu vykrmíte, ne?
4: A pane Carbov, jak chcete rybu vykrmit?
3: No nějak, co já vím, nějakýma šiškama, nebo tak, aby se vám trošku spravila, víte?
4: Šiškama to přece nejde.
3: No co by to nešlo, prosím vás. A jste mi teď měli doma husu. To bylo takový výžle, to byste koukali, jak jsme ji vykrmili.
4: No dobře, jo. Ale přece ryba není žádná husa. Ryba je tvor vodní.
3: No jo, to víte, nesměl byste jí dávat do bedny, jako tu husu, že jo, musel byste jí krmit ve vodě, no.
4: Prosím vás, pane Carbov, jak je vidět, vy tomu ale vůbec nerozumíte.
3: Já, že tomu nerozumím?
4: No všem, že ne.
3: A vy tomu snad rozumíte, když se chcete koukat napřed koní do huby, než si uděláte tu rybu?
4: No dovolte, já jsem přece něco podobného, ale vůbec neřekl.
3: Cože jste neřekl?
4: No samozřejmě, že ne.
3: Jo, ještě jste říkal, že byste chtěl naučit krávu honit zajíce, prosím vás.
4: Ty vás, já jsem právě naopak řekl, že kráva zajíce nedohoní.
3: No ale naučit se jí to chtěl, že jo, to je ještě větší hladina.
4: Ale podívejte se, pane Carboch, já jsem jenom řekl, že tu rybu sní.
3: A bojte, pane Grune, mě přece jedno, co si s tou rybou uděláte, že jo? Ale jestli si myslíte, že bude větší, když se napřed budete koukat koní do huby, tak vám teda řeknu, že se tomu koní tam budete muset set sakra dlouho koukat, než vám ta ryba vyroste. To by s těma šiškama šlo rychleji.
4: No. Pane Carbo, prosím vás, řekněte mi jenom jedno.
3: Ale prosím vás, pane Grunde, já vám nic říkat nebudu. Když jste chytřejší než váš, tak si to dělejte, jak chcete. Mně to je přece jedno. Nastřelanou, pane Grunde.
2: Co říkáte, kolegyně, našemu dnešnímu publiku?
5: No já myslím, že je velice inteligentní, jo. Že? No, směje se, tleská. No.
2: Směje se, tleská, přestože je inteligentní, jak jste říkala. No. Já myslím, že bychom mu za to měli něco dát.
5: To jo, no ale co?
2: Já bych řekl hádanku.
5: Je, no ano, já vím jednu hezkou.
2: No tak jsem si.
5: No, jak rychle zhodnotit českou korunu?
2: To je hezký, no. No? To bych nedával.
5: No.
2: No, přeci jenom víte ty ekonomiky, no, no. Teď já bych se jí nedotýkal moc jo, radši. Jo, no. Ono to bude taky těžký. Dáme publiku hudební hádanku. Já teď pozvu na scénu novou mladou instrumentální skupinu. Prosím, pánové, na jeviště. Vítám instrumentální skupinu Jana Žižky. To si udělali bohužel smyčcem všichni. Skupina Jana Žižky vám teď zahraje kousek hudby, hezké, a vy máte za úkol uhádnout, který slavný americký film vám tím skupina připomene. Prosím, hrajte, pánové.

0: nebuďte v Trocnově. Tak a teď je to na vás, milí přátelé. Kdo z vás tady v naplněném divadle v Karlíně uhádl, který americký film jsme vám připomněli?
1: Já teda ne.
0: O vás nejde.
1: No já
0: vy jste to ne... Ale...
1: No,
0: tak ví to někdo?
1: No, taky nikdo.
0: No ne, moment, to zase není tak náročný. Pro inteligentní publikum.
1: No
0: tak dáme příležitost divákům u televizoru.
1: Jo.
0: Milí přátelé, kdo jste uhádli ten americký film, napište nám do 14 dnů na známou adresu.
1: Ano, a do rohu obálky napište Televariete. A pět správných odpovědí vylosujeme a výherci dostanou třeba kazetu nebo CDčko písničky z Televariete.
0: Ano, takže si pak ty výherci budou moci doma hrát Jošku Černýho, Helenu Vondráčkovou, Janu Petru.
1: Ale taky nás dva,
0: ano,
1: jak by, zpíváme s Karlem Gottem. Daleko dřív, než to napadlo Lucii Bílou, že?
0: Mě vrtá hlavou ta hádanka, co jste chtěla dávat publiku. Víte, jak se dá, to by mě zajímalo, jak se dá zhodnotit česká koruna?
1: No to je velice jednoduchý. No. Stačí do ní vyvrtat dvě dírky a jako knoflík se dá prodat za 2,50.
0: Nápad je to výborný, ovšem to vás potom zavřou.
1: To jo, ale zůstanou mi hezký vzpomínky.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
1: Ano.
0: Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou.
2: Řekl
0: jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
2: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
1: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
0: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
1: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
0: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, On si přesunul, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano.
2: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ, ho, a šel by. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez. Co s tím? Co s tím?
3: Tady je ta žena.
0: Ano?
3: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
4: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
4: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
4: Máte snad jiný?
0: Ne.
4: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
4: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostali k divadlu?
4: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám že ano. Tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně. To vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
4: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti, to musí říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
4: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
4: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná teda, proto zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
4: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
4: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: chcete tím říct, že nejsem?
4: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění, je to také umění, ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátu. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví, moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná Satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná cnost. Jářku, to je.
1: Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž tak se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, pak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, Tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání.
2: No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

Josef Škvorecký ze života lepší společnosti. Společenský život v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka druhé obecné školy Chlapecké v K. Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem 2. B obecné školy Chlapecké v K. Jest to průmyslové město na Kladském pomezí. Také jest staroslavné. Starší můj bratr jest Petr. Jest studentem 6. B státního reálného gymnázia v K. Moje sestra jest Blanka. Jest studentkou 4. B téhož ústavu. Můj otec jest majitelem firmy Rudolf Krátký a spol. Export, import. Též jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest milostivou paní. Rovněž máme paní, jež myje schody a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Máti pravila, že jest běhnou. Avšak ona nikdy neběhá, nýbrž pouze chodí. Moje sestra jest Blanka, 16 let stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré jest její kamarádkou Jitka Skočdopolová, jež se mně líbí. Její bratr jest Přema, jenž jest můj přítel. Jejich otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neumannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré rodiny. Tak pravila máti Blance, neb jest jejím přítelem. Máti pravila, že se má ho držeti. Pročež Blanka vždy drží se ho za ruce, avšak když se nikdo nedívá. Avšak já se dívám vždy. Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek. Nesměl jsem tam, avšak pozoroval jsem klíčovou dírkou. Byli tam Jitka Skočdopolová, Hana Neumannová, Eva Vejvodová a Jaroslava Cuceová. Jest to dívka zamilovaná do mého bratra Petra, jenž tam byl rovněž. Jest to dcerou hotelierovou. Ve svém pokoji líbal ji, avšak neviděli mě. Avšak já jsem je viděl. Taktéž tam byl Jaroslav Celta, jenž hraje na klavír. Taktéž tam byl Vratislav Blažej, jenž chce se státi hercem. Taktéž Pavel Minc, jenž chce se státi černošským trumpetistou, a Josef Kopanec, jenž nechce se státi ničím. Taktéž tam byl Aleš Neumann, jenž soudce bratrem Hany Neumannové přinesl Blance Puget. Zpočátku jedli řízků, svíčkové a dortů. Poté na klavír hrála Blanka, avšak neuměla. Avšak přesto tleskali. Poté na klavír hrál Jaroslav Celta. Poté Petr přinesl víno a na zdraví pili Blance. Poté spustili gramofon a tančili. Poté stále pili. Poté Jiřina Mourková opila se. Poté opil se Josef Kopanec, jenž zpíval anglicky. Poté opila se Hana Neumannová. Poté tančili spolu upadnout se na zem a Josef Kopanec vrhl, jenž poblil nám koberec. Poté Blanka zavolala naši paní, jež šla to utřít. Přitom pravila prasata, avšak velmi tiše. Avšak slyšel jsem to. Poté otec v knihovně se zlobil, avšak máti pravila, i nech je, Rudolfe, vždyť jsou mladí, to každý jest pouze jednou. Pročež otec nechal je? Taktéž Jaroslava Cuceová pořádala večírek. Tehdy Petra přivedli domů Josef Kopanec a Vratislav Blažej, avšak chyběla mu jedna bota. Můj otec jest divadelním ochotníkem, jest výborným hercem. Vždy hraje s milostivou paní Bohadlovou. Jest to manželka pana profesora Bohadla, jenž vyučuje matematice mého bratra Petra. Avšak nemá ho rád, tudíž má Petr vždy špatný prospěch z matematiky. Ač chodí na soukromé hodiny k panu profesoru Vaňasovi, jenž rovněž ho učí ve škole, avšak zeměpisu. Tudíž letos bylo mu dělati reparát. Pan profesor patrně na něm sedí. Jednoho dne byla u máti milostivá paní Mincová, jež jest její přítelkyní.
Musel jsem dítě si hrátit do svého pokoje, avšak za dveřmi poslouchal jsem. Avšak nerozuměl jsem. Avšak poté máti plakala, pravíce nahlas, kdyby alespoň na tom dítěti se nemstil. Pročiž myslím, že mínila Petra, jenž avšak není více dítětem. Tudíž má patrně špatný prospěch z matematiky, neb pan profesor Bohadlo mstí se mu. Minule dávala se hra Hamlík. Byl to kus nadmíru dlouhý. Můj otec hrál Hamlíka a milostivá paní Bohadlová Otýlii. Ona jest malá, avšak otec jest velmi veliký. Pravil, jdi do kláštera Otýlie. Já nerozuměl jsem tomu, neb mě to nebavilo. Taktéž otec držel lebku a odlepili se mu vousy. Lidé se smáli a máti pravila nahlas, to jest mi kulturní obecenstvo. Seděli jsme v druhé řadě. Před námi seděl pan Minc, jenž soudce otcem Berty Mince, tento jest mým spolužákem. Tento pak má šlapací auto a rovněž tank, jenž srší. On má holou hlavu a jest majitelem obchodního domu. Rovněž s námi byl Aleš Neumann, jehož Blanka se nejprve následující rad držela za ruce. Poté Aleš něco ztratil, neboť hledal to pod sukněmi Blance. Avšak nemohl to nalézti, nebo hledal to stále, avšak Blanka mu nepomáhala. Poté přestal, když otci odlepili se vousy, pročiž máti pravila, to jest mi kulturní obecenstvo. Rovněž před námi seděla Marina Kónová, jež jest veselou vdovou. Stále tleskala, máti netleskala. Rovněž otec šermoval s panem Heislerem mávajíce meči, avšak nemohli se do nich strefiti šermujíce opatrně. Taktéž jsem usnul, avšak máti vzbudila mě. Poté šli jsme domů. Druhého dne hrál jsem si pod pijánem. Tu zvonice telefon otec četl Národní listy. Zvedli jej a pravil, ano? Ne, Marino, dnes nemohu, dnes opravdu ne. Poté štěbetalo to v telefonu. Poté otec několikrát ještě pravil, ne, ne, ne. Poté však nakonec pravil, nuže ano, tedy přijdu. Poté vstal, chodíce se po koberci až do večera. Tehdy pravil, jdu na schůzi. Máti pravila, opět? Otec pravil, ano. A šel. V noci vzbudil mě křik, rovněž i Petra. V saloně máti naříkala. Pravila, ach já nešťastná, ach nešťastné děti. Na mě ohled míti nemusíš, avšak na děti. Poté pravil otec, ach Ellen, nech mě vysvětliti. Avšak máti stále naříkala pravíce. Nic mi nevysvětluj, neboť vím vše. Nejsem slepá. Na mě si nemysli, avšak dětem život nekaz. Co řeknou lidé? Poté otec znovu pravil. Ach, Ellen, vysvět. Avšak máti pravila. Co děti budou si o tobě jednou mysleti? A pravila ještě mnoho. A mnoho. Avšak já jsem usnul. Avšak jsem se opět probudil a otec pravil. Ellen, ach, Ellen, odpusť mi to. Ještě pro tentokrát. Jsem bídák, jsem bídák, jsem bídák. To pravil třikrát. U snídaně pravil můj bratr Petr mé sestře Blance. Myslím, že otec opět máti zahnul. Načež Blanka chichotala se. Otázal jsem se, co jí zahnul. Avšak Petr pravil, drž hubu, nepěst sprostý. Pročež poté netázal jsem se. Též hrál jsem divadlo Naši furianti. Jest to český kus, vlastenecký. Jest dlouhý. Hrál jsem vesnickou mládež. Hráli jsme v hospodě. Museli jsme křičeti pališ, pališ. Načež jsme poté dostávali u pultu opravdovou limonádu. Na jevišti, kde byla jakoby hospoda. Stále jsme pili, neb byla chutná. Stále ocenil, chtěl ještě, neb jest chudý. Poté nechtěl odejíti z jeviště a stále chtěl píti. Pročiž otec vzal ho za ucho a vyvedl ho.
Za kulisami pan učitel dal mu pohlavek, jenž hrál se slečnou Čihákovou, jež jest dcerou pekaře. Slečně Čihákové slušelo to velmi, nebyst mladší než milostivá paní Bohadlová. Pročež hrála dříve ve spolku divadelních ochotníků Mladá scéna? Jest to jiný spolek než ochotníci městští, avšak naše Blanka nesmí tam hráti. Má ti pravila, kde hrají holky z kašparáku, tam nemůže děvče tvého společenského postavení choditi. Avšak Blanka pravila, avšak Vlasta Čiháková tam také chodí. Avšak má ti pravila, ona jest pouze dcerou pekaře, avšak ty si dcerou velkoobchodníkovou. Blanka pravila, avšak Petr smí tam hráti. Avšak má ti pravila, Petr jest hoch, avšak ty jsi děvče. Avšak Blanka smí tančiti na majáles. Jest to slavnost studentská. Tu tančila černošský tanec. Avšak otec neviděl jejího kostýmu dříve, nýbrž teprve až ve světle ramp. Tu zlobil se velmi, neb Blanka tančila v plavkách, jež skládali se ze dvou kusů. Tu otec pravil máti, jak si jí to mohla dovoliti, Ellen? Vždyť jest to tak nemorální. Má dcera a takto ukazovati se. Avšak máti hájila ji, vždyť sluší jí to, vždyť jest mladá. Avšak soudím, neslušelo jí to, neb měla veliké prsa, jež jí bylo hodně viděti. Též házeli se jí. Též Vratislav Blažej pravil, jenž seděl za námi, kozy má prýma Aleši. To pravil k Aleši Neumannovi, jež to on chodí s Blankou. Avšak Blanka nemá žádné kozy, neb bydlíme v činžovním domě. Tudíž nemůžeme pěstovati koz. Též smí Blanka tančiti na Sokolské akademii. Tu muži cvičili na nářadí. Tehdy rozhrnula se opona a koně měli uprostřed. Tu přišli muži, majíce napnuté kalhoty, též majíce trička. Tu započal bratr Vejvara, jenž jest prokuristou banky pro obchod a průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se držíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmital bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmital bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spořitelny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nejmenší z nich, avšak nejlépe kmital. Poté začali se houpati na bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhejn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. Tudíž spadl, avšak opět zvedl se. Ku konci započali se točiti na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Pořízek, jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kruhem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávali se dárky chudým dětem, jako kupř, odložené hračky a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj oděv Vocenilovi, jenž jest synem chudé vdovy, jenž dochází každého čtvrtku k nám na oběd. Brzy poté začaly se blížiti Vánoce, svátky křesťanské, svátky lásky. Tehdy obchody naplněny jsou různým zbožím a prodávají se stromky. Na náměstí stojí veliký strom, jenž jest stromem republiky, avšak neprodává se. Letos opět jsme psali, co má nám přinesti Ježíšek, avšak není Ježíška, avšak dárky kupují nám rodiče. Tu přál jsem si loď mající plachty, taktéž přál jsem si kopací míč. Taktéž přál jsem si lyže, avšak nebylo sněhu. Taktéž přál jsem si laternu, avšak nepřál jsem si šatu, aniž bot, rovněž ne košil, rovněž ne svetru, avšak dostal jsem je. Avšak nedostal jsem šlapací auto, ačkoliv přál jsem si ho. Avšak Vocenil přál si svetr, avšak nedostal jej. Taktéž Ponikl přál si nových bot, jenž jest synem továrního dělníka. Avšak nedostal je, nýbrž obdržel boty po bratrovi, jež mu byly velké. Já nikdy nepřeji si takových věcí. Avšak není spravedlnosti. Od rána držel se půst. Poté všichni měli hlad.
Poté uzavřel se otec v ložnici s trojice stromek, kde však rovněž tajně jedl uherský salám z papíru, což věděl jsem, neboť dělá to vždycky. Domnívá se, že věřím na Ježíška. Tu táhlo se odpoledne strašně. Konečně však jsme večeřeli. Tu nejprve modlila se máti, též otec, majíce sepnuté ruce, bručel. Poté jedli jsme třeboňského kapra. Po večeři otec zazvonice vešli jsme do ložnice. Tam stál stromek, který zářil. Pod ním rozloženy byly jsou dary, jež dostal jsem. Vše dostal jsem, avšak šlapací auto nedostal jsem. Avšak dostal jsem nový oblek, jež nepřál jsem si. Avšak není spravedlnost.

Ředitel Hejda krásně započal. Rovněž velebný pan Meloun zpíval krásně. Rovněž otec pěl s milostivou paní Bohadlovou velebíce hospodina. Tu všichni hleděli naň a on byl velký. Tak lidé vždy měli by se milovati, avšak nečiní se to, není to správné.

Pozoruhodný jev chemický. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy Chlapecké v K. V zdravém těle zdravý duch, učil doktor Miroslav Tyrš a též můj otec soudí v tom smyslu. Tělo má veliké a velmi zdravé, měřící 197 cm a vážící 115 kg. I zaplál v útlém již věku pro myšlenku sokolskou. Též já jsem zaplál, avšak zlomíce si nohu při přeskoku roznožmo přes kozu nemám již tak zdravého těla. Petr pak, když byl dospěl, odmítl býti více sokolem, neboť dorostenci sokolští nucení jsou vystupovati v krátkých kalhotkách s třásněmi, pro něž Petrovi, jenž jest potápkou, nebo též dle jiných gejblíkem, bylo vytrpěti četná příkoří od Jaroslavy Cuceové, která jest označována za jeho sajdu. Poté odepřel nositi sokolský kroj Řkouce. Jsem potápkou a myšlenka sokolská nesnáší se s myšlenkou naší. Vaší myšlenkou jest chlast, prohlásil otec, jenž ustrojen byl již v kroji, schystán na župní sokolské cvičení. Jiné myšlenky nemáte, kdežto slavnosti naše sokolské jsou rej zdravého ducha. Poté odebrali jsme se s průvodem na župní cvičení, kde zúčastnil jsem se závodů v pojídání koláče. Nezúčastnil jsem se závodů ve šplhu za vůřty následkem dosud zcela nezhojené nohy. Závod ten konal se na tlusté tyči namydlené mídlem, již bylo závodícím slésti. Načež povoleno měli strhnouti zuby jeden z velikého množství vůřtů nahoře zavěšených, avšak pouze jeden. Avšak když ocenil dospěl k vůřtům, jej soudce synem chudé vdovy počal trhati a pojídati oproti zákazu větší počet vůřtů. Takže bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem, musel vylézti za ním a donutiti ho sestoupiti. Tou dobou však již byl požil 7 vůřtů. Rovněž konal se závod v pití piva, k němuž však ocenil pro přílišnou nezletilost připuštěn nebyl. Zde pak Vavřín vítěze odnesl si bratr Buližník, jenž jest nejtěžším sokolem Jiráskovy župy podkrkonožské, vážíce 135 kg bruto, bez oděvu. Též otec cvičil v cvičeních sprostných, při nichž ráznými rozmachy paží i nohou ukazovali sokolští muži tělesnou zdatnost, ku konci zborově skandujíce báseň znějící. Po zemi české slyšet čilý ruch, jenž jaře proudí z vesnic měst. Jest v těle zdravém zdravý duch, hyb hurá, nazdar, vlasti čest. V podvečer pak konal se zmíněný již závod v pojídání koláče, jímž slavnost sokolská vyvrcholila. Za tím účelem upekly sokolské dámy koláč borůvkový s vící téměř 2 metrů v průměru. V pečivu tom skryli více než 20 kovových korun, poblíže středu pak 1 stříbrnou 5 korunu. Cílem závodu byla tato mince, k níž bylo závodícím se projísti. Bohužel sám odpadl jsem záhy, neboť pojivši toho dne větší množství tureckého medu, zmrzliny, suku, sladké vaty, párků, vůřtů a okurek, byl jsem již příliš sytým a projedl jsem se na vzdálenost pouhých 20 cm od okraje. Jiní borci projedli se dále, tak Alois Wagner, syn kováře, projedl se na vzdálenost 60 cm, spolknout se při výkonu tom 3 kovové koruny a vylomivši si zub. Ještě dále projedl se Pavel Bošek, ten však počal se dusiti mincí, jež zaskočila mu do

sbírky takzvané koláčové a musel proto být dopraven na ošetřovnu, kde ranami dozad byla z něho tato vypuzena. Tak jeden po druhém borci vzdávali závod, až setrvali v něm toliko dva, kteří projídajíce se z opačných stran ocitli se již zcela blízko středu. Tito pak byli Berta Mintz, syn velkoobchodníka, a uvedený již Vocenil, syn chudé vdovy. Nepatrný toliko prostor vyplněný borůvkami dělil oba soupeře od stříbrné pětikoruny, když tu Vocenil počal jevit známky únavy, též majíce vztek, neboť po celé délce projedené dráhy nebyl dosud narazil na jedinou minci. Naproti tomu Berta Mintz narazil již na sedm a vidouce soupeře umdlévati počal se projídati zvýšenou rychlostí, nezdržujíce se již polikáním mincí, nýbrž plivajíce jimi okolo sebe. Již zdálo se, že syn obchodníkův odnese si palmu vítězství, když tu Vocenil v posledním úsilí udeřil jej pod koláčem pěstí do žaludku. Ihned Berta Mintz zezelenavši počal vrhnouti a zdržení toho využil zákeřně Vocenil, projedl se ke středu a pozřel stříbrnou pětikorunu. Avšak bratr Mintz, jenž je soudce otcem vyřazeného závodníka, protestoval proti výsledku, vskutku rozhodnutím starosty bratra vévody byl vítězem prohlášen poražený Berta Mintz. Pětikoruna však nebyla již po ruce. I nařízeno Vocenilovi by minci tu, až z něho vyjde, předal pravoplatnému držiteli. A tu druhého dne, když Berta dožadoval se stříbrné pětikoruny, odevzdal jemu Vocenil z nařízení pana učitele Pika dvě kovové koruny a 50 haléřů řkouce, že více spožité pětikoruny z něho nevyšlo. Pan učitel udeřil na ní velmi, včetně rákosky, avšak Vocenil stál na svém. Pakliže mluvil pravdu, nemá tuším tento pozoruhodný jev chemický obdoby v historii sokolských závodů v pojídání koláče.

Kterak Petr opatřil si saxofon. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy chlapecké v K. Na reálném gymnáziu založili symfonický orchestr. Též můj starší bratr Petr chtěl tam hráti pod taktovkou pana ředitele Hejdy, avšak klavíristů měli dostatek. Požádal tedy Petr otce, by zakoupil mu oboe nebo fagot. Avšak má ti pravila, lidé na fagot hrající stávají se hloupými. Nástroj chvíje se a s ním i mozek. Poté lidé blbnou. Pročež otec věnoval Petrovi pouze klarinet. Tu však Petr záhy zanechal hraní v symfonickém tělese a věnoval se jazzu, jejž tajně založíce s několika spolužáky hráli vždy v sobotu večer v baru u Modré kočky, nalepujíce si za tím účelem vousy, by nedošlo k odhalení. Avšak došlo k odhalení pomocí pana profesora Kadeřávka, jenž v baru tom kontroloval věk přítomných dívek. Tehdy Petr obdržel zákonnou známku z mravů a načas byl mu odňat klarinet. Tu neděli poctil nás návštěvou pan Rada Prudivý, jenž jest městským radním. Vyslechnuvši, kterak potrestal Petra, schválil otcovo opatření a pravil. Dnes mládež jest samý jazz, samá hudba cizácká. Avšak co jest to jazz? Vždyť nelze na něm rozpoznati lahodných melodií, jaké vydávají ku příkladu národní naše písně české v podání kapely k Mochovi. Jaká pak také může to být hudba, když k jejímu provozování stačí 5 či 6 hudebníků? To naše dechová hudba městská zaměstnává 40 hudebníků a o státních svátcích i více a může proto veřejnosti posloužit nejlepším z nejlepšího. Já sám vyžaduji pouze nejlepší z nejlepšího, neboť pouze to jest pro mne dosti dobré. Šunku kupuji výhradně u Chmela, šiji toliko u knížete a obrazy na stěnách mám pouze a jedině od mistra Brožíka. To jest malíř. Jest zcela jiný než ku příkladu onen Fila, jehož obrazy jsou pouhými mazanicemi. Vlastním mistra Jana Husy před koncilem Kostnickým. Zde mistr Brožík vymaloval jednomu kardinálu v popředí takové boty, že jsou v skutku jako živé. Jejich lesk jest tak přirozeným, že oku lahodí. Takové má být i umění. Též Hus stojí hrdě, kdežto kardinálové, metajíce ulisné pohledy, jsou přikrčeni. Co jest naproti tomu jazz? I v hudbě vyžaduji toliko nejlepší z nejlepšího. Zejména operu, neboť při ní zaměstnáno jest nejvíce nejlépe placených umělců, kteří všichni ve spolek tvoří úchvatná díla člověka povznášejíce. Z oper pak nejlepší jest Smetanova Prodaná nevěsta. A já, řídíce se zásadou, že dosti dobrým pro mě jest toliko nejlepší, navštěvuji pouze Prodanou nevěstu. Skvost ten vyslechl jsem již 78krát a než se rok s rokem sejde, vyslechnu jej Bohdá po 80. Tu pravila máti, vždy říkám, jak kulturním jste vy člověkem. Ještě nikdy neviděla jsem sako takto padnouti. Dudy, pravil dále pan Rada Prudivý. Dudy, dudy. Národní český nástroj náš. Na ten měl by ses učiti hráti, chlapče, pravil, obrátíce se na Petra a nikoli ony kakofonie, jenž vydávajíce na svém klarinetě, slušným lidem bolí z toho hlava. Dudy, dudy, chlapče, dudy, dudy. Avšak na dudy stěží lze hráti chromaticky, bránil se Petr. Český národ obejde se bez chromatiky, odbil ho pan Rada Prudivý a tehdy pravil otec. Ach, dnešní jazzy, jest to hudbou koček. Za mého mládí drnkával jsem na citeru. Bývala to hudba, jež brala člověka přímo za srdce.
Röslein, Röslein, Röslein rot, ku příkladu. A nebo onen valčík, o Heimat süß, grüß Gott, auf Wiedersehen. Vždy slzel jsem a navléknuv si na palec trsátko, trsal jsem krásně. Avšak Petr pravil, já však jazzu nevzdám se. Rovněž trsati trsátkem nebudu, krásně ani nekrásně. A tehdy otec už klíbnuv se pravil, potom zarazím tobě apanáž. A na to Petr pravil, milejší jest mi jazz než tvoje apanáž. Poté odešel a tajně prodajíce otcův sokolský kroj a sbírku gipsových císařů zakoupil sobě saxofon tenorového ladění.

0: kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
1: Hudební koncert? To je pleonasmus.
0: To není pleonasmus, to je nějaký pěvecký koncert, že?
1: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
0: To netvrdím, ale hudební.
1: No tak mluv,
0: koncert je terminus technik.
1: Tak povídej, no povídám.
0: No nešlo to hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího.
1: No.
0: A nakonec jsme, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
1: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
1: Tady ne proti České filharmonii.
0: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No.
0: A ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, tvrdím, já jsem milovný.
1: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznejče, že? Když se otvírají Petr Klíč a kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem bez za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
1: Ne, že... duel?
0: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak, a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
1: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sexteto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
0: Takhle to šlo pořád.
1: Jo.
0: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale on musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má to, jo. Motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá.
0: Jo.
1: Jinými postupy se má.
0: A všimni si prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zvedali. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat a řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si všim.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: na práci, ano, že?
0: Ano, ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
1: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: čelo, nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam se vidí. A tady to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec Mildo bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak vynášeli.
2: Prosím vás, je tady vedle vás volno? On bude asi hluchý, nebo co? Je tady místo, můžu si přisednout?
3: No prosím, přisedněte, když to musí být.
2: No prosím, děkuji. No, je to tady nějaký špinavý. Neseděl jste tady předtím?
3: No dovolte.
2: No.
3: Co si to dovolujete?
2: No ne, tak se mi podívejte tady vzadu na tu kalhotu.
3: Ale nemusíte se takhle moc předklánět, nic tam nemáte.
2: Nic tam nemáte, tak si sítněte kalhoty.
3: Proč bych si je svlékal, za jakým účelem?
2: Aby jsme si je vyměnili.
3: Proč bych si s váma měnil kalhoty?
2: Moje byste nechtěl, víte, vy chytré, a přitom se vám zdáli tak čistý, co?
3: Pomalu, co jste mi to řekl, chytrej?
2: No chytrej.
3: Veliký pozor. Už mi dali jmen, ale že jsem chytrej, to mi neřek ještě nikdo.
2: No.
3: Velikej pozor, pane, na moc, chytrej.
2: Moc chytrej, no. Tak já si dám pod kalhoty noviny. Jo, ale co budu číst? Hrejte se, nenaklonil byste se takhle.
3: Proč?
2: Abych vám tam viděl.
3: Dovolte, to nevíte, že je krajně neslušný.
2: Co, moje touha po vědění?
3: No to ne, ale že mi chcete číst moji knížku přes moje rameno.
2: A co mám dělat, když svoje noviny nemůžu číst, protože je mám vražený pod kalhotama.
3: Tak si utrhněte půlku.
2: Dovolte, svoji byste si neutrh, co?
3: Ale utrh, klidně utrh, kdyby na to přišlo.
2: Tak si utrhněte.
3: To nejde, já ji mám tvrdou. Něco jiného je snad půlka knihy a něco jiného je půlka novin, ne?
2: To je pravda, tak já si ji utrhnu. No jo, ale co když si potom sednu na inzeráty?
3: Tak si půlky vyměníte, vemete inzeráty do ruky a sednete si na sport.
2: No to je pravda, tak já to udělám takhle, jak jste to říkal, no to je pravda. Takže bych to takhle...
3: Já.
2: Tak, no to je hezký tohle se. To je hezký, co? A inzeráty už nedá dohromady nikdo. Ty si můžu strčit rovnou pod kaloty. Zbývá mi sport.
3: Nula, nula.
2: To je dvojsmyslnej výsledek. Že to vůbec obtisnou takovouhle sprosťárnu. Tak a sport půjde za inzerátama. Já se vám budu radši věnovat. Vy jste takový uzavřený, s těma bývá nakonec největší prča.
3: Já se nic dělat, já si s vámi budu muset vážně promluvit.
2: No a na to celou dobu čekám.
3: Vaše přítomnost zde na této lavice mi vadí. Potřebuji působit dojmem osamělého inteligenta.
2: To je v pořádku, na mě tak působíte.
3: O vás mi ovšem nejde, čekám zde na jistou dámu. Odpověděla na můj inzerát a máme se sejít právě zde.
2: Aha, a co prodáváte?
3: Já nic neprodávám, já se seznamuji, pane, za účelem sňatku.
2: A to je hloupost.
3: Proč?
2: No, protože přijdete o svobodu.
3: No, mně nejde už tak dalece o svobodu. Já mám na knížce nějaké dlouhé peníze a nemá je kdo zdědit. Jak jste ožil?
2: No ne.
3: Co pak?
2: Já mám takový nápad, že by se mě jaksi adaptoval jako eventuálního syna a...
3: Myslíte snad adoptoval, ne?
2: No, no to nevadí, hlavně ty prachy, abych zvědil a já už se pak zadaptuju sám.
3: Aha, no podívejte se, vy pro mě chcete peníze, když jste pro mě ještě nic neudělal.
2: Jistě, a co pro vás udělala ona, prosím vás?
3: Která?
2: No ta z inzerce.
3: No zatím nic, ale je to žena, doufám, že udělá, může mi poskytnout.
2: A to já vám poskytnu taky.
3: Cože?
2: No jistě, no tak uvařím, uklidním, hlavně ty prachy,
3: abych uvaření, člověče, no. Já bych si chtěl ke stáru ještě něco užít.
2: No právě, se mnou byste si užil.
3: Já to myslíte?
2: Já bych vás doma nedržel, mohl byste lítat po vinárnách jak vstekle.
3: Vlastně to je pravda.
2: No jistě.
3: Něco na tom je.
2: No určitě.
3: Já bych vlastně nestratil vůbec svobodu, že?
2: No jistě, ano.
3: Vy byste mě neomezoval.
2: Ne, teď už stejně jste.
3: Aha, tak já myslím, že se domluvíme.
2: No,
3: tak si plácnem, platí.
2: Ano.
3: Ale co s tou ženskou, když za chvíli přijde? Což ze mě ty peníze vymámí? Hleďte, já tu knížku dám k vám, jo? Je to na heslo žít a užít, to vám řeknu později, jo?
2: No, ale
3: a teď mě neopouštějte, vy musíte být na blízku. Kdybych mluvil nějaký nesmysly, zakukejte.
2: Jo.
3: Buďte za stromem, jste můj kamarád pták, kukačka teďka.
2: Ano.
3: Jo, hleďte, ona už tamhle vylejzá. No to je šílená ženská. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kuku, kuku.
3: Co je kukačko?
2: První nesmysl, už je večer.
3: A, pravda, maličko. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já jsem Lisa.
3: Cože, no to je vaše věc, teď mám kukačko. Dobrý večer.
4: Vy jste prosím ten majetný inteligent s brýlemi, ano to souhlasí, netančící nekuřák se zájmem o turistiku, to jste vy?
3: Ano, to jsem já. Příští týden ku příkladu vyrážím do rezervace na Boubín. Potřebuji nějaké dříví do krbu. Nepůjde se mnou.
4: Půjdu velice ráda.
3: To jsem rád.
2: Kuku, kuku, nezví nikam, máš mě?
3: Kukej zas nepřetrží tě, kukačko. Neposadíme se?
4: A já se ráda posadím.
3: Já jsem celkem spokojen s vaším zjevem. Já se přiznávám, čekal jsem to horší. Vím, co chodí na inzeráty a vy přece jenom tak celkem držíte pohromadě, jistě lecos je přilepeno, ale stejně vám řeknu, vám to sluší.
4: Vy se mi také líbíte.
3: Ano, to jsem rád.
4: Máte takové ostře řezané rysy.
3: Ano, holil jsem se ráno třikrát. Neponechávám,
2: kuku,
3: nic náhodě.
2: Kuku, nesedej si, zapleteš se.
5: Kukačko, prosím tě, nekukej poran.
4: Prosím vás, nezlobte se, ale mohla bych se vás na něco zeptat.
3: Prosím o to, jsme tady, abychom si povídali, slečno Lisa.
4: Na koho to tady pořád mluvíte? Já tady nikoho nevidím.
6: A to si nevšímejte, to je v druhém plánu. To...
4: Ale v druhém plánu já chci znát všechny vaše ale plány.
3: Skutečně nejde o nic, no tak říci vám to mohu. Mám tam za stromem kamaráda ptáka, víte? No, nechal jsem si ho tam, je to tedy kukačka, můj kamarád.
4: Ano, ano, rozumím, ale proč nejde dál? Vždyť je to škoda, proč nejde mezi nás?
3: No to nejde, on si tam hraje s mojí vkladní knížkou, víte? Já jsem netušil, že máte tak upřímný úsměv, slečno Liza. Vy se smějete jak celý kolektiv. Nechte to, ať nezbíráme zuby po lese.
4: Prosím vás, to je velice vtipné. Ano. Vy jste velice vtipný.
3: No, tak celkem někdy mi.
4: No, troufám si doufat, že jste také inteligentní, jak jste ostatně uvedl ve svém inzerátu.
3: A to tam bylo místo na to nejnutnější. Tlačil jsem tam ještě slovo genius, ale to už mě nepřijali. Je málo místa.
4: Ale mě to nevadí. Mně se líbíte i takhle.
3: To jsem šťastný.
4: Vy jste vlastně muž v nejlepších letech.
3: No, tak spíše jsem udržovaný z posledních sil, ale když o tom hovoříme, slečno Lisa, kolikrát vy jste například slyšela z jara zpívat kosa?
4: Kosa? No. Já vám nerozumím.
3: No ne, já bych nerad, abyste mi později řekla, že pamatujete ještě Šemíka jako hříbě, víte? No, na rovinu, slečno Lisa. Kolik máte na to na svém hřbetu? No. Tak řeknete to,
4: ale
3: nebo
4: ne? Tak já jsem k těmhle těm věcem taková nevšímavá, já ani nevím.
3: Někdy je to lepší nevědět, jo?
5: Tak kuku, kuku, ta už má třikrát přetočenej tachometr. Strč do ní, ať odjede.
3: Kukačko, to je nevhodné.
4: A propo, kolikže máte na té vkladní knížce, pane?
3: Pardon, vy zadrháváte.
4: Ne, já jenom neznám vaše jméno, abyste se
3: A to je moje chyba, promiňte, já jsem tvrdý, inženýr tvrdý.
4: To je ale hezké jméno.
3: Ano, líbí se, zejména ženám. A slečno Lisa, máte nějaké křestní jméno, nebo jste jenom Lisa, nebo na vás pískají?
4: Ne, já jsem vám ho neřekla.
3: Ne, vy jste...
4: Já jsem úplně zapomněla, víte.
3: Ne, nebudeme se stěhovat ještě, prosím. Tak si ověřil ještě ano, nějaké detaily.
4: Tak já jsem Lina.
3: Lina.
4: Ano.
3: Cože, vy jste ke všemu Lina? No. To bude hezká domácnost, to už jsme dva teda. No.
4: Ale ne, Lina, to je takové cizokrajné, exotické
3: chápu.
4: Jméno, Lina.
3: Lina, něco jako linoleum, že? Já když jsem byl malý, chtěl jsem také exotické jméno, jako máte vy, Lina, ale pak mi dali Petr. Ale co nadělám? Hlavně, že jsem inženýr, že?
5: Kuku, kuku.
3: Co je?
5: Oloupal jsem všecku kůru, nudím se tady, co mám dělat, já už ti prý.
3: Ale kukačko, tak odlej, já tě nepotřebuji, já jsem změnil plán, já jsem zamilován.
5: Kuku, jak chceš, ale knížku si nechám, odlétám s ní do teplých krajin, pěkně si tam zakukám.
3: No leď, kukačko, já nepotřebuji peníze, já jsem zamilován.
4: No počkejte. Ano. Co jste to teď říkal? To jste myslel vážně?
3: No jistě, změna, když jsem zamilován, nepotřebuji peníze. Aha. Láska mi stačí.
4: A to byla vaše jediná vkladní knížka?
3: No jistě, já nemám čas hromadit vkladní knížky a nakonec 80 korun dávat na 3 knížky, no to nemá cenu.
4: No, takže u vás je vlastně změna.
3: Veliká změna.
4: Ano. Ano, u mě je taky změna.
3: Taky jste
4: veliká
3: zamilována,
4: změna.
3: Že také nepotřebujete peníze,
4: ne.
3: Lino.
4: Já nepotřebuju vás.
3: Počkejte.
4: Chlape, já už vás nechci ani vidět.
6: Počkejte, Lisa. Hm. Jak vás tak pozoruju zblízka, vy si nemůžete moc vyskakovat, víte. Vy byste měla ráda, já jsem vaše poslední šance. Vždyť já jsem netančící nekuřák.
4: No, právě, ano, netančící nekuřák. Byli byste tančila kouřil, když nemáte ani vindru. To je nějakej trouba tohleto.
6: Počkejte, ona mi snad dala košem. To je nevídaný. A známí mi radili, seznám se v parku. To určitě vyjde, to je takové poetické místo. Pěkně to vyšlo. Já jsem tady chvíli a přišel o všechno. Já nemám děvče, já nemám peníze, já nemám ptáka kukačku. Teď se stmívá, já půjdu domů, než mě dají tady přes hubu chuligáň.
7: Ujetá láska. Bylo podzimní ráno plné vlezlého, mokrého chladu. Tramvaje lesklé deštěm proplouvaly ulicemi jako velryby a když se jejich ohebná těla v zatáčkách míjela s jinými, zdálo se, že se o sebe třou. Ty, co měli šedé, šikmo vzhůru nasazené hlavy s třemi svítícími očky po stranách, vypadali, jako by se chtěli každou chvíli vznést nad kalnou hladinu města, aby nabrali kyslík. Praha toho dne nebyla krásná ani stověžatá. Všechny věže byly utopené v neprůhledném mrholení. Kdyby jsem v takovém dni zavítal Japonec s aparátem Canon na břiše, zaplakal by, protože není co fotografovat. Japonci navštíví za týden tolik zemí a měst, že si je musí rychle nasnímat a teprve doma si všechno v klidu prohlídnou. Takové sichravé myšlenky měl toho rána Tomáš M., když jel tramvají číslo 9 ze Smíchova do práce. Na mostě Legií, odkud bylo jindy možné spatřit majestátní kulisu hradu, ho napadlo dvojverší. Nejsou vidět Hradčany, turista je nasraný. Tomáš je kreativec, pracuje pro reklamní agenturu Bradáč & Bradáč a vymýšlí slogany. Taky píše verše, ale ty ho neživí, protože v Česku je básníků tolik jako čtenářů poezie. Cestu do zaměstnání si většinou krátí přemýšlením o dívkách a ženách, které se v tramvaji vyskytnou. Někdy jim uvolní místo a stojí pak nad nimi, dýchá jejich vůně a všelijak si o nich přemítá. Čte s nimi řádky jejich knížek, učebnic cizích jazyků nebo skript s různými grafy. Občas zahlédne na displeji mobilu zprávu, kterou jejich prsty po paměti vydotýkali a odeslali. Například myslím na tebe. Představuje si, jak myslím na tebe vyletí za jízdy oknem tramvaje ven do deště a zamíří k nejbližší anténě a pak se celé mokré zavrtá do počítače, kde zjistí, na koho dívka myslí a kde se dotyčný nachází a potom zase zpátky do vzduchu nad střechy města a skrz zeď baráku přímo k němu na noční stolek, kde sebou jeho mobil polekaně cukne a zavrní a rozespálá ruka ho uchopí a oči se otevřou, aby si přečetli myslím na tebe. Tomáš je ve svých 35 pořád ještě svobodný. Loni to vypadalo, že svobodu ukončí Renata B., která se do jeho garsonky nastěhovala s tímto neskrývaným odhodláním. Byla to bytost pohledná a vzdělaná. Studovala dějiny umění a zamořila mu byt starými knihami, co smrděly antikvariátem v Opletalově ulici. Tomáš se zamiloval do jejich úst, které měly horní red stejně plný jako dolní. Filmové herečky si dávají horní red uměle zvětšovat, aby byly sexy, ale Renata to měla od přírody. Jenže potom se ukázalo, že ta smyslná pusa měla skrytou výrobní vadu. Málo kdy se zavřela. Jak ta holka byla užvaněná. Rozuměla naprosto všemu, literatuře, obrazům, politice, psychologii, filozofii, výchově a v poslední době pronikla i do astrologie. Takže když to vypadalo, že odjede na víkend k matce do Klatov a Tomáš bude konečně 2 dny sám, Jupiter se Saturnem nedoporučili cestovat a nejela nikam. Renata měla na všechno pevný názor. Tomášovu tvorbu přijímala s mateřskou schovývavostí jako dětské kresby, kde nohy i ruce rostou přímo z hlavy. Některé lyrické básně vzala na milost, protože si myslela, že jsou o ní, ale nebyly. Ovšem jeho reklamními nápady vysloveně pohrdala. I tím nejlepším jehož dokonalost spočívala v šokující jednoduchosti. Máme rádi marmelády. Tenhle geniální slogan pro firmu Dužina Znojmo, který naspívalo dívčí kvarteto Sestřenky a které znalo z televizního spotu každé malé dítě, považovala Renata za ubohou rýmovačku. I jeho slogan o norských topidlech. Noři, noři, noři, jejich kamna hoří. A přitom nebýt takových rýmovaček, nebylo by ani garsonky, kde se roztahovala se svými antikvárními bychlemi a kde se nemohl ve vaně ani postavit, protože tam na prádelní šňůře věčně hřadovaly sady jejich kalhotek a podprsenek číslo 4. Jedné noci, kdy uprostřed svých úvah o postmoderním umění Renata konečně zívla a usnula, si Tomáš v nastalém tichu pokoje uvědomil, že by chtěl takové ticho pořád. Až ho to samotného udivilo, jak moc by to chtěl. A během týdne ho měl. Dalo by se říci, že ji vypakoval. Ticho je příjemný jev a koupelna bez dámského prádla a všech těch tvářenek, řasenek, pinzet, olejčků, tužidel a natáček je prostornější. Ale nesmí to trvat dlouho. Místo Renaty B. přiléhá teď k Tomášovi za tichých nocí tesknota a když usne, zdají se mu sny, jaké mýval v pubertě. Každé ráno pak svému osiřelému zubnímu kartáčku slibuje, že mu opatří novou družku. A jaká bude, ptá se pánský kartáček. Bude mít nové, tuhé štětiny a bude pružná, družná a málomluvná, odpovídá Tomáš, když se vykloktá. Tohle všechno proběhlo jeho hlavou mezi stanicemi Národní divadlo a Národní třída. Potom se tramvaj číslo 9 prosmíkla spálenou ulicí a zastavila ve stanici Lazarská. A tam se to stalo. Znáte ty chvíle, kdy dvě protijedoucí tramvaje zastaví ve stanici zároveň a vy se na několik vteřin ocnete tváří v tvář cestujícímu v protisměru? Nebýt dvou skel, která jsou mezi vámi, mohli byste si podat ruce, protože nejste od sebe dál než metr. Lidé tu náhlou blízkost většinou vyřeší tak, že uhnou očima jinam. Ve stanici Lazarská mu náhoda poslala z protisměru neznámou dívku a zastavila jí metr od něho. Jejich oči se na okamžik setkali a Tomáš se zkusmo usmál. Dívka mu úsměv vrátila, ale hned potom usoudila, že bude lepší podívat se na hodinky. Měla krásný profil s lícními kostmi lehce švihnutými Asií. Ještě jednou se na mě koukni, přál si. Jenom jednou a pak dám pokoj. A ona to udělala. Hnědé oči s jantarovým žíháním tentokrát vydrželi neuhnout, dokud se její tramvaj číslo 9 nerozjela. Ještě než mu zmizela, stačila dívka lehce pokrčit rameny, jako by chtěla říct, škoda. A právě to pokrčení útlých ramen, to zalitování pohybem, bylo pro kreativce rozhodující znamení. To mu zrychlilo tep, udělalo mu v mozku průvan, poručilo mu v příští stanici vystoupit a po mokrých chodnících běžet jako blázen zpátky. Všechno totiž nasvědčovalo tomu, že ta holka dostane stejný nápad jako on a ve stanici Národní třída taky opustí svou tramvaj a půjde mu naproti, což znamená, že by se ve spálené ulici mohli setkat. K setkání však nedošlo. Před obchodním domem Máj, který se teď jmenuje My, dostal udýchaný a promoklý bláhovec další nápad. Neznámá se v tramvaji podívala na hodinky, což znamenalo, že spěchala. Nestačila se nasnídat a chtěla si ještě koupit něco k jídlu, aby neměla v práci hlad nebo ve škole hlad. A tak sjel do oddělení potravin a když ji nenašel, přeběhl ulici a propátral ještě obchůdek s rychlým občerstvením. Další nápad už se mu nedostavil. V kanceláři agentury Bradáč & Bradáč toho dne civěl na monitor počítače a pokoušel se o dialogy k reklamě na pivo s malinovou příchutí. Byla to předělávka. Zákazníkovi se první verze nelíbila. Mladík se napije, olízne si pěnu pod nosem a řekne – to pivo je jako malina. A servírka, která jde kolem stácem dalších piv, odpoví, aby ne, je to nové pivo s malinovou příchutí. Tomáš uznával, že se moc nevyznamenal, ale nevěděl, co s tím. Asi proto, že pivo s malinovou příchutí pokládal za zhovadilost. Kdo má rád malinovou příchuť, ať si dá malinovku a nechodí na pivo. Jak to jde? Ozvalo se nad ním. Tomáš se otočil, aby viděl, který z šéfů to je. Majitelé agentury Bradáč & Bradáč byli dvojčata a lišili se od sebe pouze tím, že Jaroslav měl vlasy nagelované a Miroslav chodil na sucho. Drhne to, Mirku, řekl. Chce to jiný nápad, zamíchat karty a vyložit je znovu, poradil mu suchý bradáč. Jdi se projít, na ulici máš podněty, odblokuj se a chytej to jako motýly. A potom je nech, ať se mezi sebou pářej. A vyjde ti nečekaný množství kombinací. Tak jo, sáhnul Tomáš na věšák pro bundu, která už proschla. Než vzal za kliku, obrátil se ještě na šéfa. Mirku, takový příklad matematický. Dvě protijedoucí tramvaje v milionovém městě zastaví současně ve stanici. Cestující z tramvaje A se náhodou octne proti cestujícímu z tramvaje B. Jaká je pravděpodobnost, že se to bude opakovat? Prakticky nulová, řeklo dvojče bradáč, které vystudovalo matematiku a pak se zeptalo, byla pěkná? Neskutečně. No, to tě teda lituju, řekl šéf. Brázda nízkého tlaku se mezitím posunula z pražské kotliny na východ a promoklou františkánskou zahradu zalehlo odpolední slunce. Tři šťastní Japonci namířili objektivy na kostel Panny Marie Sněžné a digitálně si památku ukradli a schovali na doma. Tomáše napadlo, jestli ta holka z tramvaje není cizinka. Bylo to lákavé, protože s žádnou cizinkou ještě nechodil. Ale byl by radši, kdyby to byla Češka. V angličtině by jí říkal omšelé fráze, když to v češtině byl vynálezcem jazykových hříček, jinotajů a něžností. Bloumal zahradou, aby nachytal podněty pro pivo s malinovou příchutí, ale nedařilo se mu. Ženy se nakláněly nad kočárky jiných žen a navzájem si chválili děti a při tom sklonu odhalovali nohy vysoko nad podkolení jamky. Tohle téma už Tomáš dávno zpracoval. Ach, mladé maminky, koláčky nakousnuté, jak rád bych ochutnal u té a pak zas u té. Prase, klasifikovala to kdysi Renata, aniž ocenila kvalitní rým, a to neznala druhou sloku. Ach, mladé maminky, kalhotky zaříznuté, nejste mi souzeny a to je na tom kruté. Tomáš došel k závěru, že jeho nejupřímnější verše se většinou nehodí ani pro básnickou sbírku, ani pro reklamu. A v tom ho píchlo u srdce. Do domku uprostřed klášterní zahrady vešla dívka z raní tramvaje. Neváhal a vstoupil dovnitř. Byl to krámek s upomínkovými předměty. Stála zády k němu a otáčela stojenem s pohlednicemi. Na útlém zápěstí zahledl hodinky na černém řemínku, na které se ráno dívala. Obešel točnu, aby ji viděl do tváře. Spatřil však silně nalíčenou ženu středních let, která vypadala jako modrouká mrkací pana. Právě si vybrala svou pohlednici a řekla "What a ta krasivaja!" Když se vrátil do agentury, setkal se na záchodě s bradáčem a hned se ho zeptal. A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou? Aha! Nagelované dvojče, zvyklé na tyto situace, vytrhlo z válce papírovou utěrku a řeklo, máš asi něco rozmluveného s bráchou? Tomáš tedy zašel do ředitelské koje za suchým bratrem. A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou? Aha! No, to by nám tu pravděpodobnost setkání samozřejmě zvedlo, uznal Miroslav. Ale málo kdy ty devítky zastaví ve stanici zároveň. To si na omylu, velice často, nesouhlasil kreativec. Taky vem v úvahu, že nemusíš sedět vždycky na levý straně toho vozu, takže ji neuvidíš. A co když si bude schválně sedat nalevo, abych ji viděl? To by bylo dobrý, ale můžeš sedět v předním voze a ty taky v předním, čili na sebe ve stanici neuvidíte, protože se jen krátce minete, ukazoval Miroslav situaci na prázdných krabičkách od cigaret, kterých měl plný koš. Bude si sedat do prostředka zadního vozu, protože ví, že já budu ve střední části předního, není blbá, pamatuje si, jak to bylo. Je to zatraceně chytrá holka. Ty jsi s ním mluvil? Podíval se šéf. Nemluvil, ale to poznáš z očí. Má krásný, hnědý, vysloveně inteligentní oči. Tak jak bys tu pravděpodobnost matematicky viděl? lačnil Tomáš po nějaké číselné podpoře. Někdy bude plno a neposadí se, kazil mu to Bradáč. Tak bude stát a vyhlížet mě. Já také budu stát a vyhlížet, když nebude místo k sezení. Suchý Bradáč si zapálil a vypustil kouř oběma nosními dírkami jako drak. Pak řekl, v tom případě bych tu pravděpodobnost viděl tak 1:500. To je dobrý, ne? Zamnul si Tomáš ruce. Ovšem, jezdějí i nový tramvaje, dodal Miroslav, který nemají vlečňáky a kde se sedí v různých úrovních a někdy i zády k oknu a s nohama do uličky. Když dojde k variantě ona v nový a ty ve starý, tak jste namydlený a ta pravděpodobnost se nám okamžitě smrskne na 1:200. Ha, jdu domů, řekl Tomáš, pojď nemáš srdce. Mozek máš jako kráva a srdce jako myš. Ve stanici Kotlářka, kde každé ráno nastupoval, nebývala devítka ještě tak obsazená, aby v předním voze nenašel volné místo vlevo uprostřed. Do nových typů s šedým čumákem nastupoval nerad, ale s nadějí, že i dívka s asijskými rysy si v nich vybere místo vlevo a po směru jízdy. Za několik týdnů musel uznat, že protijedoucí devítky se nesetkávají ve stanicích tak často, jak si maloval. Takže suchý Bradáč měl s tou nízkou pravděpodobností asi pravdu. Ale nepřestával doufat, že náhoda, ta věrná kamarádka zamilovaných, se na počet pravděpodobnosti prostě vybodne a vytře Bradáčovi zrak. Pro den D, kdy se ten zázrak stane, si v koupelně před zrcadlem nacvičil pantomimickou etidu, která se musí odehrát v několika vteřinách. Nejdřív ukáže prstem na ní a pak na sebe. Hned potom oběma palci od sebe vyjádří vystoupení z tramvaje a pak pochodujícími prsty obou rukou naznačí, že si půjdou naproti a setkají se. To musí pochopit i průměrně inteligentní děvče. Často a rád si představoval, jak ji potom přivede ukázat do agentury Bradáčovi. Nejdřív ho nechá, aby se z její krásy jakž tak vzpamatoval a pak mu řekne, ne mozek, Mirku, srdce to chtělo. Nastala zima a okna tramvají bývala zamžená. Tomáš je vytrvale čistil rukávem a před jeho očima defilovaly tisíce tváří cestujících v protisměru, jen ta, na kterou čekal, zůstávala v nedohlednu. Reklamní spot o pivu s malinovou příchotí mu Bradáčové vzali, protože vymýšlel čím dál horší verze. Když vypotil slogan Kocháme se krajinou, pijem pivo s malinou, došla jim trpělivost a dali zakázku kolegovi Mudrochovi. Taky mu řekli, že by se měl se svou posedlostí slečnou z tramvaje svěřit psychiatrovi. Do Prahy vtrhlo jaro. Petřínskou stráň olistilo novou zelení a zlatou zahrádku na střeše Národního divadla vyleštilo Sidolem. Sidol, hospodyněk idol, utrousil Tomášův mozek. Tento jarní čas si vybrala náhoda pro své parádní číslo. Dne 26. března v 7:55 zastavila Tomášovu devítku ve stanici Lazarská a z protisměru mu hledanou osobu poslala. Kreativce to ochromilo natolik, že promarnil drahocené vteřiny tím, že na dívku nehybně zíral. Z kapsy své vestičky, z nějaké kožené imitace, si právě vytáhla brýle proti slunci, ale než si je nasadila, její hnědé oči ho zaznamenaly. Tomáš se vzpamatoval a nasadil první fázi rychlé etidy. Prstem ukázal na ní a pak na sebe. Dívka zvědavě přikývla. Jeho palce naznačili vystoupení v příští stanici. Ale to asi nechápala, protože pokrčila rameny, přesně jako tenkrát. Ale jeho prstům, pochodujícím proti sobě, rozuměla a zasmála se tak, že ukázala zuby. Hned na to se tramvaje rozjeli. Když se hnal spálenou ulicí a minul divadlo Y, spatřil ji. S naprostou samozřejmostí mu šla po chodníku naproti. Sluneční brýle měla nad čelem ve vlasech A protože bylo teplo, vestičku si nejspíš moudře odložila do batůšku, z kterého čouhala petláhev, jak to teď holky nosí. Zato mezi tričkem a hnědými manžestrovými kalhotami byla mezera s její vlastní pravou kůží, jak to teď holky nosí. Tomáš se jí postavil do cesty a udíveně nad tím zázrakem kroutil hlavou. V kolenou cítil třas. Dívka zůstala stát dva kroky před ním, převzala jeho úsměv a hnědýma očima s jantarovým žíháním si ho od hlavy k patě prohlídla. Představovala jsi si mě většího, zeptal se. Ani ne, odpověděla. Teda tomu říkám štěstí, co? Řekl Tomáš. Určitě, odpověděla dívka a znovu si ho změřila, jako by porovnávala vzpomínku se skutečností. Na co zajdeme, na kafe? Zeptal se. Já nevím, řekla rozpačitě, to bych přišla pozdě. No to já přijdu taky pozdě, ale teď, rozumíte, teď si musíme někam na chvíli sednout, aspoň na chvíli, když se to takhle najednou stalo. Všechno si říct, rozumíte? Já vám ponesu ten pinkl, ukažte. Bože, vy jste krásnější, než jsem si představoval. Jak se jmenujete? Vychrl ze sebe Tomáš. Aneška, odpověděla. A šli do kavárny Louvre. Proti Renatě byla Aneška málo mluvná. Všechno z ní musel dolovat. Při té první schůzce vydoloval jen pár zrnek. Například, že babička byla Korejka a dědeček si ji přivezl z montáže. Nebo, že ty hodinky s tenkým černým řemínkem, na které se podívala, když se prvně viděli, už nemá, protože je zapomněla ve skřínce na plavečáku v Podolí. A že má textilní průmyslovku a prodává látky. Když držela hrnek s kávou za ouško, chvěla se jí ruka a malíček měla vztyčený jako orientální kráska. Následujícího dne ji navštívil v obchodě. Pozoroval, jak rozvinuje na dlouhém pultu štočky s látkami a měří je dřevěným půlmetříkem. Hop, hop, hop, poskakoval poslušně ten šišatý válec pod jejíma štíhlýma rukama. Potom Aneška hbitými prsty materiál promnula a zase vyhladila na důkaz, že je nemačkavý. Přejete si? Oslovila ho starší prodavačka s brýlemi na špičce nosu. Já patřím k sešně Anešce, řekl Tomáš pyšně. Večer spolu nastoupili do devítky a ve stanici Lazarská se prvně políbili. Aneška na rozdíl od Renaty neměla na všechno pevný názor a na některé věci neměla názor vůbec. Třeba na hvězdy. Neuměla určit ani velký vůz. Neznala některá slova, třeba empatie, recipročně nebo kreativec. Ale přitom byla inteligentní. Tomášovi dělalo dobře jí poučovat, protože nad všemi poznatky upřímně žasla. Když se Mimoděk zmínil, že slogan Máme rády marmelády je z jeho hlavy, nevěřila vlastním uším. To, co zpívají v televizi sestřenky, no teda. Teď si to porovnejte s Renatou, která po jeho marmeládě málem zvracela. Co mu na Anešce vadilo, bylo její věčné určitě. Místo ano, říkala důsledně určitě. A někdy dokonce určo. To měla asi z toho obchodu. Zavíráte v 6, slečno? Určitě. Ale to ji časem odnaučí. Rád chodil s Aneškou po ulici. Ty pohledy chlapů, co mu Aziatku záviděli. A to neměli tušení o tajemství, které mu odkryla, až když se prvně milovali. Nikdo by nevěřil, že tahle tichá dívka je schopna tak hlasitého projevu. Tomáše to nejdřív vylekalo. Měl několik holek, ale takového křiklouna nepamatuje. Když Aneška stichla a v garsonce byl slyšet jen její dech, byl si jist, že se to dlouhé čekání na osudovou dívku vyplatilo. V šeru pozoroval její zavřená víčka a tvář vyklenutou po dávné babičce z Korejské lidově demokratické republiky. Byl do ní blázen. Na večeři s šéfem a jeho maličkou ženou Zuzi se Tomáš vysloveně těšil. Jak se dalo čekat, při prvním pohledu na Anešku spadla suchému bradáčovi brada. měla na sobě tu vestičku z kožené imitace, která jí šla k očím, a říct, že jí to slušelo, bylo málo. Šéfík uznale pokývl hlavou a v očích měl: no kamaráde, kvůli tomuhle lotosovému květu by se pomát každej. Povídávala Zuzi se s Aneškou rychle zpřátelila a po dvou deckách dobrého řeckého vína si potykali. Vypravuj Tomáši, jak to s váma bylo. Zuzi mi nevěří, zapálil si bradáč cigaretu a aby se krásce z východu zalíbil, dýmem z nosních dírek udělal čínského draka. A Tomáš s velkou chutí a podrobně líčil celou tu neuvěřitelnou historii své tramvajové lásky až ke šťastnému konci na chodníku ve spálené ulici. Když skončil, dojatá Zuzi svýma malýma ručičkama zatleskala. A tu málomluvná Aneška, která asi nebyla na jižní víno zvyklá a během vyprávění vypila třetí baňatou sklenku, uchopila Tomáše láskyplně za zápěstí a řekla: teď poslouchejte, jak to vidí druhá strana. Já devítkou nejezdím, protože bydlím v Dejvicích a do práce jezdím metrem. Já šla normálně s pálenkou k zubaři, protože jsem byla objednaná na 8. A přede mnou se rozkročí docela pohledný kluk, culí se na mě a tváří se, jakož se známe. A já si ne a ne vzpomenout odkud. A on, že si musíme zajít na kafe, protože si přece máme co vysvětlovat, a že jsem krásná. No, co bys dělala, Zuzi, v mý situaci, kdyby ti ten kluk připadal zajímavej? Taky by sis asi nakonec koupila i tuhle tu vestu, když by ses do něj zcvokla a on by se po ní furt ptal. Nastalo ticho. Tomáš vymanil svoje zápěstí

řekla Zuzi a pohladila upřímnou Anežku po tváři. Tomáš zaplatil a vyprovodil ji na stanici metra, kde nastoupila do soupravy směr Dejvická. Vidím vám na očích, a zvláště vám, milé posluchačky, že Anežce rozumíte. Proč se měla donekonečna vydávat za cizí ženskou z elektriky? Měla svou hrdost a chtěla být pravdomluvná. No, nevím. Až uvidíte v tramvaji číslo 9 bledého mladého muže, který sedí vlevo po směru jízdy a vytrvale civí z okna, které si někdy očistí rukávem, je to Tomáš M. Tohle nám, holky, nedělejte.

0: už mám dneska, přátelé, skutečně smůlu od rána. Já vstávám z postele a hned vám tady na pravé straně taková tupá bolest, běžím k lékaři, čekárně nabito samý simulant. A já říkám, pane doktore, prosím vás, já nevím, co je to, já nemohu sedět, já nemohu ležet,
1: nemohu vstát. Já to jsem vám taky chtěl říct, já jsem vám stál včera, tady před kostelem, a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem.
0: Prosím vás, pochopte, když hovořím já, že nemůžete mluvit vy.
1: No, když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl já taky něco říct. Já chci jenom dopovědět.
0: Konečně mám klid. A tak jsem běžel k tomu lékaři a lékař mi povídá, podívejte se, nemohu na vás absolutně nic hledat, ale pravděpodobně to bude vaše sugestce.
1: Zkrátka, dobře, jsem stál včera tady před kostelem a najednou vám takhle kolem rohu přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek.
0: Prosím vás, když mluvím, já nemůžete mluvit, vy pochopte to.
1: No, tak buďte stíka chvíli, no, já to chci jenom dopovědět.
0: Tady rušíte program. A tak jsem prostě byl hrozně rád, že se konečně z toho dostanu z ty deprese a běžím vám domů, lehnu si do postele a snad není možné. A tak jsem si prostě lehl do postele, vzal jsem si dva prášky, přátelé, nebudete věřit. Za 10 minut se mi ulevilo, tak jsem vzal kufr, běžím na nádraží, koho neví... Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program, že to nic není?
2: No to já nemyslím.
0: Ne?
2: No,
0: co?
2: To vám byla legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
0: Podívejte se, mně je úplně jedno, kde vy jste stál.
2: Tady před kostelem jsem stál včera.
0: Tak když si myslíte, že je to tak jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
2: No, co tady mám dělat? No, halo, pojďte sem, co tady mám dělat? Halo?

Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákové. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu. Přišla paní Nováková s kočárkem, víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak sfušovali nebo co? On omlát moc, víte, svrk se, jako zase vezeme v kočárku. Legrace, co? Halo, pojďte sem, já už to řek. No jo, vedro tady dneska. A přitom mám úplně studený nohy. Jestli tady fičí nebo co?

0: A jo, utíká to, stárnem, až tak člověk pomyslí, jak to letí, Beethoven už umřel, Shakespeare umřel už. A mě vám v poslední době taky už není nějak dobře. Hlava mě bolí, víte, a ledviny mě brnějí. Tadyhle u srdce mě to píchá, není mi nějak dobře. Peníze nemám žádný. Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No a tak jsem vám, já nevím, jsem si dneska ráno myl krka, teď je mi nějak veliký límeček.
1: Podívejte se, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá. No jo, co to sem pletete?
0: Já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
1: No tak počkejte. No. Teď nemůžete jen tak odejít. Já vám ale poradím. Mně se tady velice líbí zpěv. Co kdybyste i vy zaspíval nějakou písničku? Usmějete se na obecenstvo, ukloníte se, obdržíte potlesk, odejdete a je to. Zpěv se tady velice líbí.
0: Myslíte, jako, že já bych měl něco zaspívat?
1: No ovšem.
0: No tak já něco zaspívám.
1: Tak zaspíváte.
0: Nebo počkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku, víte?
1: Jak rozdělili?
0: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel bych třeba.
1: Podívejte se, umíte nebo neumíte zpívat?
0: No já dovedu zpívat, což o to, ale já už jsem dost dlouho nespíval, já bych si to musel napřed...
1: Tak si to zkuste, dejte nám tam, mistře, A.
0: A, nebo N tam dejte.
1: Jaký N?
0: Já budu zpívat Na tý louce zelený, víte?
1: Podívejte se, umíte zpívat?
0: No já dovedu, jenom
1: no
0: že jak
1: prosím,
0: říkám...
1: No tak prosím, tak si to zkusím.
0: Já nevím, jestli už to nemám nějak zarostlý mechem, nebo co, já už jsem dost dlouho nespíval.
1: Mi říkejte, že vy umíte zpívat, prosím vás.
0: No já mám náhodou školený hlas mám.
1: No ale vidět to na vás není.
0: No, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
1: Celou teorii jste probíral?
0: No, já jsem všecko, to je zajímavý tohle.
1: Co na tom je zajímavého, to nevím.
0: Na té teorii?
1: No ovšem, to je suchá záležitost.
0: Byste žas, jaký to je? Já vám chci říct jenom takový příklad.
1: No.
0: Kde například myslíte, že vzniká tón?
1: Maličkost.
0: No, kde myslíte, že...
1: V krku, v hrdle.
0: No, vidíte, právě, že ne v krku, v hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
1: V žaludku?
0: No, jistě, a hrdlo není v žaludku, to je že v žaludku.
1: Jak mi chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
0: No, to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel žaludeční. Ten...
1: Zpěvní,
0: no.
1: Ale víte, že to slyším poprvé?
0: No vidíte, jak jste hloupej. Dávejte pozor, já vám to vysvětlím. To je zajímavý. Tak když chcete zpívat,
1: ano.
0: Tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly. Víte?
1: No.
0: Ty se stlačej a to teprve žene takhle ten průvan semhle nahoru.
1: Vzduch.
0: Nebo vzduch, to žene semhle nahoru. A ten se teprve zachytí, jako to je tadyhle, víte, na té švestce se to zachytí.
1: Hlasivkách.
0: Nebo hlasivkách. No a ty hlasivky, ty teprve začnou tak jako nějak divně bzučet, tadyhle blbnout.
1: Vibrovat odborně.
0: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
1: To je zvláštní.
0: No jo.
1: A vy jste to zkoušel taky tím tlakem takhle?
0: No samozřejmě, taky, ano. Jsem taky tenkrát jako stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no nemyslím, že něco jednoduchýho, že jo?
1: Zpívat, prosím vás. Tak mi řekněte, umíte vůbec, jste vy vůbec nějaký umělec?
0: No já jsem vynálezce.
1: Cože vy jste?
0: Vynálezce.
1: Vynálezce?
0: Vynálezce.
1: A na jakém poli?
0: Co?
1: Na jakém poli?
0: Ale ne na poli, takhle vynalézám všelijaké.
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo
0: no
1: patenty?
0: No různé, všelijaké, praktické a nepraktické, všelijaké takové.
1: No takže byste obecenstvu vysvětlil, o jaké vynálezy asi jde? By to možná
0: tak
1: zajímalo.
0: Různé věci, no teď jsem vynalez například takovej dendroncitom. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole, víte, no všelijaký takový, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, víte,
1: no?
0: Který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynález, hrníček a ouško dovnitř, to nechápu.
0: No to, aby se to neurazilo, no. Hrůzný, no, nebo jsem vynalez například umělý kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
0: Kuří voko.
1: To je váš vynález?
0: No, no.
1: Ale k čemu takové umělé kuří oko může sloužit?
0: No k čemu, to vy neznáte?
1: No to neznám.
0: Vy to neznáte?
1: No neznám.
0: To je taková malá kulička, skleněná.
1: No.
0: A tu, když si dáte do boty, tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosit tu skleněnou kuličku v botě,
0: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
0: No, slast. Co myslíte, že to tak celý den nosíte v botě? A večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
1: Prosím vás, pochopte, že mě nezajímají ani vaše vynálezy, mě zajímá, co tady budete dělat.
0: No jo, co?
1: Nemůžete s fiaskem odejít.
0: No jo, co tady mám dělat? Tak já bych si třeba zakouřil, nemáte tady...
1: No tady nemůžete během programu kouřit, ale kouření vám bych vůbec ani nedoporučoval.
0: Proč byste mě ani vůbec kouření nedoporučoval?
1: No, teď vidím, že jste pobledli, ani nevíte, že kouření zkracuje život.
0: Kouření?
1: No ovšem. Víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotínu?
0: Jo.
1: No ovšem.
0: A vy myslíte, že to zkracuje život?
1: Co myslím, já to vím.
0: Jo, vy to nemůže zkrátit život kouření. Já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři. Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No jo, a... tak to je taky ale čirá náhoda.
0: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a... Umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo, to se nemá vůbec s kouřením nic společného. Nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel, my už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
0: 103.
1: To je požehnaný věk.
0: No, ať se bude ženit.
1: Prosím vás, 103 roku a on se chce ženit?
0: Tak on nechce, no, ale on musí. Víte.
1: Podívejte se, už jsem vám říkal několikrát, nepleťte nám vaše rodinné záležitosti do programu. To sem nepatří, prosím vás.
0: No jo, no. Tak co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
1: Vlastní nějakou báseň?
0: Já jsem sám složil, no.
1: Jo, vy jste skladatel.
0: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
1: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
0: No to mě mimo toho, ano, ještě to.
1: No tak jste skladatel.
0: Ano, skladatel.
1: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
0: Mám to teda, myslíte tu?
1: No ano, tu vaši báseň.
0: Jo, tak já řeknu tu báseň, a je to,
1: no, prosím.
0: Tak já řeknu tu báseň, a je to, že jo, ano. Tu, jak jsem složil, řeknu, ne? Tu, jak jsem složil. Já řeknu celou, já mám čas, že jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele. Sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne.
2: Nezaplatíte-li i hned činži?
0: Ty není ono, sakra.
1: Tady to mám.
2: Loučení. Báseň ode mne.
0: Blbý písmo tohle, ale...
2: Odejda? Ne. Dejdu? Jo, odejdu? Odejdu stranou? Naschledanou.
1: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
0: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
1: Vážného? Vážného? Je to hodně vážný.
0: Smutný.
1: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je. Hodně. No tak můžou taky jednou plakat.
0: Já řeknu to smutnou. Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá podvečer svatého Rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vránu. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly a zly se měla v noci trudy, seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníkova dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak je své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

moří, vůně květů, slunce zapadá. Dívky tančí, tváře hoří a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Vítr fičí, bouře duní, lavina padá, ovce bečí, bača brečí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Velká láska, velké štěstí, nevěsta mladá, příbuzní mi blahopřejí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Důležitý tvrdý zápas, my a Kanada,

i pozdrav z Titaniku. Titanik se mnou se poroučí, zůstane jenom pár otazníků.

poslední rozloučí se z lodí svou, dřív než se rození pohltí jej vlny věčnou tmou. Titanic, sot.

poslední podobí se zlodí svou, dřív než se rození s budou jenom vly s oblohou. Titanic nikdy už se nevrací, zůstane záhadou, potápěčů senzací.

taky jako duchy, válej se po nebi a sem tam nějakej blesk. Tu moje uši slyší, co hluší neslyší, a moje duše myší se mění v zátiší a tmaní

když mraky jako duchny se z hůry zaškleví a zazní hromu třes. Tu moje srdce muší se flaše rozbuší, buší víc, než se sluší a vůbec netuší, že ať buší, jak buší, tak sotva přehluší.

když mrak jako duchny válej se po nebi a sem tam nějakej blesk. Ani šat skreb dešínu neutiší můj splín, nejšpinavější špínu ze všech šedivej špín nezruší prašivinu.

0: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán v podobě mladého příslušníka BB, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí, ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu: dnes, proč mě nenapadla? Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem: nemohl by to být kondenzátor? Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval: kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
1: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt, a já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, pardon.
2: Děkuji.
1: Tělocvik. Tvůj, čeština, prosím.
2: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapce a děvčata, já bych s vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
2: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No ale mě by to zajímalo.
2: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosí to, budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrána. No, no. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do p. No, jděte do p. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
2: Tak p. Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, no není, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového, tak jděte do jiné souhlásky, valírujte v těch souhlásky.
2: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
2: Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají. Ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno a pak vstoupil do pioníra. Víte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
2: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
2: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo? Kolegyně.
2: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o Císařské louce.
1: Ano, Císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.
4: Vážení přátelé, já jsem si vždycky přál, aby zde v naší manéži vystupoval s námi jako host jeden vzácný člověk a herec. Já se řadím k jeho obdivovatelům a mám to štěstí, že jsem i jeho přítel, aspoň doufám. Tak já tam ale volám, jo, přijedu, já tam volám znova, já nemůžu, proč nemůžeš, no já ne. Jo, po telefonu, teď po telefonu to není dost dobře slyšet. Já prostě, já říkám, co? No ne, no možná přijedu. Teď volám jeho ženě, přijede mistr. Ne, no on asi nemůže, víš, je podzim. A on na podzim žloutne a padá se stromů. Tak jsem si říkal, musím použít svých magických schopností. Já ho snad budu muset vyčarovat. Zkusíme. Zkusíme. Já, něka. Hadáňa. Hak, hak, hak, nějak, ho, hala, hak. Hala, nějak, nějak, já, lidi, ano, Miroslav Tulus Horníček.
5: Dobrý večer,
4: nazdar. Nazdar, mohu si přisednout?
5: Samozřejmě, přisedni si, chlapče, přisedni.
4: Já.
5: Vážení přátelé, po celý život jsem toužil být velikánem. Už v 19 letech jsem napsal báseň, stanu se větším a ještě větším, až budu největším na tomto světě. Ptávali se mě lidé v mém dětství, již mi bylo takových 5 let.
4: Jo? Ano, ano, chápu.
5: No, promiň, že se tě dotýkám. Když mi bylo 5 let, čím budeš, až budeš velký? Já jsem řekl, no budu velký velikán. A četl jsem, já jsem četl dokonce, ano, já jsem četl hlavně životopisy velikánů, Cezara, Napoleona, Johana Wolfganga Goethe, Beethovena, Michelangela, znáš ta jména?
4: Povrchně.
5: Z doslechu, ano. A miloval jsem velká jména jako Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Boleslav Polévka. A toužil jsem být jedním z nich. No, něco v tom zahaprovalo. Dneska jsem se dožil věku, kdy už nedoufám, že bych byl největším na celém světě. To už nedoufám, ale mám hezké stáří, stal jsem se ředitelem obludária. Ale nožičky, hele, všimni si, Bolku, nožičky jdou. Krásně. Nožičky jsou čilí, všecko můžu, to všecko to, jo. Ale ručičky se mi předbíhají. Jsou nějak příliš temperamentní.
4: A kolik je vlastně hodin?
5: Že ty myslíš ručičky hodiny? No, ty se mi taky předbíhají, počkej, ono je...
4: Ty jsi to všechno prozradil, to už je, klidně můžeš podat svou ruku.
5: To jo, to je pravda.
4: Miroslav Tulus Horníček.
5: Ano.
4: Jaj, to bylo krásně, krásně.
5: No jo,
4: děkuji.
5: Zástěrku chodit. Tak, odstrojíte mne z toho.
4: Děkujeme, taky paní Polívková dělá, ruce. Poděkuj, paní Polívkové.
5: Paní Polívková. No vidíš, ty jsi jí požádal o ruku, ona ti ji dala. Já jí nepožádal o nic a dala mi obě.
4: Tady je šikma.
5: Já to vidím. Ty říkáš paní Polívková, to zní tak blbě, Chantal Polívková. No, ona by to je jako kdybyš si o sobě říkal Boleslav Bujabéza.
4: No, ale počkej, kdyby se přeložilo její jméno do češtiny,
5: no, no.
4: Ona by se jmenovala jinak, ona by se jmenovala Pěva Hříbětová.
5: To je možné.
4: Jako já bych se jmenoval úplně jinak.
5: No,
4: francouzsky, já bych se jmenoval Gloire de la douleur potard.
5: Loire de la douleur.
4: Loire de la douleur.
5: Aha, sláva bolesti, Boleslav.
4: Boleslav, ano.
5: To je pravda, to je pravda. Ještě, že nás nepřekládají, hochu, to je dobrý. Já bych se jmenoval Le Petit Mineur.
4: No, Le Petit Mineur.
5: Le Petit Mineur.
4: Loire de la paix.
5: Oui.
4: Petit Mineur.
5: Petit Mineur, ano. No, pod kterýmkoliv jménem, ještě jednou, no. To dělá hezky, tohle. Pod kterýmkoliv jménem jsem ti vděčen za to, že jsi mě pozval sem, protože, víš, manéž, to je něco pro mě od dětství takového okouzlující. Já vždycky miloval klauny, člověče, vždycky. Ať už to bylo v manéži, nebo na divadle, nebo v kabaretu, nebo ve filmu.
4: Mirku, já myslím, že ty jsi jeden z klaunů.
5: No,
4: ty
5: tak.
4: Ty jsi jeden z klaunů, ty jsi
5: to beru vždycky jako pochvalu, když mě nazvou klaunem, i když to myslím jenom jako tak metaforicky, nebo jako nadsázku. Ale rád to slyším, to se přiznávám. No tak z klaunu. Já jsem hrál klauna třeba vedle Vericha 6 let, že jo? Jsme vlastně dělali dva klauny. Hrál jsem i v jiných hrách. S Pavlem Bobkem jsem hrál klauna. 7 let, člověče. Tak vedle něj to jde, tam člověk nezanikne.
4: Mně se vedle něj hrálo dobře.
5: Takže hrál jsem klauna, ovšem v tom je ten rozdíl, ale proč já miluju klauny, ti napřed řeknu. Já miluju klauny, protože oni tím, že neznají svět, jakoby neznají svět, jo? Že nevidí, že podlaha je kluzká, klavír těžký, stěna neprostupná, tak to všecko pokoušejí a padají na podlaze a vláčejí klavír a narážejí na zeď. A tím nám, dospělým, neblaze dospělým, vracejí dětství. Ne naše osobní dětství, ale světové dětství, jako je lidské dětství.
4: Ano. No? Ano, mě napadlo, že klaun je vlastně opakem učitele. Že učitel učí děti být dospělými,
5: ano.
4: A klaun učí dospělé být dětmi.
5: Tak. Víš, ono se říká slovní klaun. Co to je slovní klaun, Jáda? Já ti řeknu příklad, podívej se. Klauni popírají fyzikální zákon, jak říkám, neprostupnost hmoty, kluzkost podlahy, tíhu, klavíru a tak, ale dovedou taky vytvořit nový fyzikální zákon. Voskovec a Very hráli těžkou Barboru. A tam jsou takový kulatý sejry ajdamský, kterýma ajdamští pálí proti těm Iberlandákům, tehdy proti tehdejšímu Německu, že jo, vlastně. A Verich vzal ten jeden míč, to byl gumový míč, a takhle se s ním házel na forbíně, na předscéně vozem. A všim si to kapelník Ješkova orchestru, a vždycky ještě míčem bacil vozem, tak on uhodil na buben. A 3-4 večery to tak běželo, že tenhle ten for s tím bubnem, a pátý večer Verich udělal takový for, že držel ten míč, naznačil ten pohyb, ale nepustil ho z ruky. A ten bubeník uhodil na buben. A Voskovec na to řekl, slyšíš? Setrvačnost zvuku. Čili on... docela klaunsky vymyslel nový fyzikální zákon. Tak tomu já říkám klauniáda, ta může být slovní, pohybová, ale hlavně musí být myšlenková.
4: Ty jsi se pokoušel někdy o klauniádu cirkusovou?
5: Víš, že jo? Přiznávám se, že jo. Byl jsem tak bláhovej. Našel jsem si kolegu, vymyslel jsem klaunský číslo. To se nedá vymyslet u psacího stolu, to je kravina. To je, dokud člověk neumí házet tři míčky takhle a takhle a takhle, jo, tak... Nemůže dělat klauniádu. Já jsem si vymyslel klaunský číslo, chodili jsme do odborného artistického učiliště, kde nás učili to jako naskoušet. A my došli přesně k mezi, kam až se to dá napodobit hereckými prostředky, jako zahrát toho klauna, zahrát. Ale pak už to nejde. pak už nastupuje to svébytné, specifické řemeslo a umění klauna. Tam už jsme nemohli. A my věděli, že jsme v koncích. Ne, to ještě o opisu. Ale byli jsme v koncích, že? Já chtěl říct v úzkých, ale zdálo se mi to ostré. No a tehdy přišel ředitel Československých státních cirkusů, kouk se na nás a povídá, no, tak dál už jako nemusíte, to už jako dál nezvládnete, ale já vám poradím něco, jděte do manéže, zkuste si to v manéži. Dokud to neuvidíte před lidmi a neuslyšíte jejich reakce, tak nemůžete vědět, kudy dál. A já jsem tehdy odpověděl větou, která se potom tradovala v našich cirkusech několik let. Já jsem řekl, no, to nepůjdeme, já se bojím, že by se nám lidi smáli. Takže jsme selhali jako klauni, nikdy už jsem se o to nepokusil. A i když někdy hraju klauna, jako třeba s tím Bobkem, tak ho hraju, ale nejsem klaun.
4: No a dobře, dobře.
5: No.
4: Můžeme si povídat ještě dál? Zaspívat a pak si povídat dál?
5: Co si můžeme?
4: Zaspívat a pak si povídat.
5: Tak to ne, můžeme si povídat dál, nemůžeme si zaspívat.
4: Proč?
5: No to nemůžeš ode mě chtít zpěv, člověče. To je jako kdybys ode mě chtěl tohle. To nemůžu, není mi dávno.
4: Ale zpívat
5: umíš. Neumím.
4: Ale
5: neumím.
4: Já jsem tě slyšel mockrát zpívat. Všichni jsme ho slyšeli zpívat. Ne, víme, že umí zpívat.
5: Ne.
4: Přemluvte ho vy dva.
5: Neumím, ne. Já jsem osvobozený i od masových písní. Já vadím i v hromadném sboru. Ne, vadím.
4: A co?
5: Holku, neblázi, nemůžu.
4: Nemáš sluch?
5: Nemám sluch, hudební sluch mě chybí, no.
4: Ne, ty sluch máš, ty nemáš zrak.
5: Ty já myslíš hudební zrak? Hudební zrak?
4: Ano, já jsem obrátil list a tady jsou už noty.
5: Aha. Já hudební zrak bych ještě měl, já nemám hudební hmat.
4: Nechápu.
5: Já třeba hmatem nepoznám housle od basy. Nepoznám.
4: Aha, už tě vidím, jak hamatáš po houslích a říkáš, jak to, že ta basa je tak daleko?
5: Ano, tak.
4: Máš basa v dáli, no. Basa v dáli vypadá jako housle, rozumíš?
5: Přesně tak, ano. Takže ode mě nechtěj, neblázi.
4: Já tě nebudu přebolovat, já použiju násilí.
5: Já použiju násilí, proti tobě, já se tady dovolám soudných lidí, ne.
4: Muzikanti, jdu pro muzikanty, Miroslave.
5: Jdi pro panáka radši. Přátelé, prosím vás, jestli má tady někdo na něj vliv, nebo je tady fyzicky silnější než on, pomozte mi. Já opravdu nemůžu zpívat, to je jeho šílený nápad. Já vím, že on tady má hosty, se kterýma si zaspívá. Já to vím. No prosím, ale to jsou zpěváci, to nemůžu já, přece to je blbost naprosto. Ne, opravdu se na vás obracím v rámci humanismu. Nedovolte mu, aby mě donutil zaspívat. Já pro něj udělám všecko, jestli chcete, udělám kotrmelec. Ovšem už nevstanu, ale... Udělám. No. Ale nemůžu na jeho vrtoch tady zpívat. Já ho mám rád, já jsem mu v obdivu, já ho miluju všecko, ale se zpěvem. Víte, co mi může se zpěvem? Já to řeknu, dokud tady není. Se zpěvem mě může vlíst na záda.
4: To mohu, ano, to mohu.
6: Další, prosím.
7: Jméno?
6: Hlušně si hák.
7: Ježiši, co to bylo?
6: Hlušně si hák.
7: Maskujte to.
6: Jako hovězí, jako ledvinky, u jako Undatra.
7: Undatra?
6: No to je jako Ondatra, jenomže má na začátku...
7: No to jste vy?
6: Ježiš, moje pokladu, a pěkně vydám.
7: Tak se postajte.
6: Nebojoucíme, safra.
7: No tak, co jste mi přinesl?
6: Ajaj, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
7: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
6: Jo, tak vy jste lékař?
7: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
6: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
7: no, to víte. Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
6: A nedali vám umístěnku, že jo?
7: No, umístěnku.
6: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
7: No.
6: A šoupli mi ho na zahradníka.
7: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
6: No bola každá věc je svoje.
7: Jo.
6: Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
7: Tak, jaké záležitosti?
6: Výměnička, soudru.
7: No to, výměnička, bytečko.
6: Ano, v prvním poschodíčku.
7: Bydlíte.
6: No, zaplať vám bude to, jde to.
7: No, já myslím, kde?
6: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydli.
7: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasný.
6: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
7: No, tak adresu.
6: Adresu těch koumáků?
7: Ale ne, vaší.
6: Jo, tak mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
7: No.
6: Joliota Curie.
7: Prosím?
6: Joliota Curie 7.
7: Sedm? Ale Kiri.
6: Co?
7: Kiri.
6: Těší mě.
7: Co?
6: Že jste Kiri.
7: Ale ne.
6: Kikiriki.
7: Joliota Kiri 7, no.
6: Joliota Kiri 7, no.
7: No, tak jaké máte rozměry?
6: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
7: Ale já mluvím o bytě.
6: Ale jde pak o bytě, že veče. To mám po tátovi.
7: Ten byt.
6: Ne, tu cejfu.
7: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já si ptám, jak velký máte byt.
6: Jo tak.
7: No.
6: No, jde to.
7: Konkrétně.
6: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
7: No tak jedna plus jedna?
6: Dvě.
7: Dvě plus jedna?
6: Tři.
7: Tři plus jedna?
6: Čtyři.
7: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
6: No, já pak bych to nevěděl.
7: No tak proč to neřeknete?
6: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
7: Dost
6: všelijaký libůstky.
7: Dost
6: referentů.
7: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
6: No já myslím, 300, že by to vyřídili.
7: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
6: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
7: No tak dál, příslušenství. Spíš?
6: A jde pak člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
7: Nepromamát?
6: No jo, no. Abych spal.
7: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
6: Jo, tak to spíš klozet, než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
7: A no to já mám taky.
6: Jo.
7: To je nevýhoda, že?
6: Proč?
7: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
6: A vy to používáte v obojí najednou?
7: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
6: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
7: Tak s kým jste se dohodl?
6: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
7: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
6: Jo tak to je nějaké zrno zječný.
7: Zrno zječný?
6: Jo.
7: A proč on chce prý zječný?
6: On prý byl zvyklý na žitnou.
7: Tak vy se přestěhujete do ječný, že jo?
6: Co bych se stěhoval do ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
7: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
6: Jakou drůbežárnu?
7: Říkáte kurník.
6: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí, v hosti vaří, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hosti vaří.
7: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
6: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
7: Tak ono je to čtyřsměna.
6: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
7: Počkejte, já už ztrácím přehled.
6: No to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
7: Zeměpis já ovládám. Tak ten pouštěcký se chce stěhovat k vám.
6: No to pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
7: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ní?
6: Jo, z Pouštěcké, no. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
7: Aha, a ta dcera? No,
6: ta dcera je vlastně nevlastní. No, ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
7: No, ta s tím si chce měnit byt.
6: Jo, ten Pouštěcký, no přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
7: Ježíš.
6: Je jeho švagr.
7: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
6: Šo, jako špindíra, v jako opice a jako amidor, g jako bagr.
7: Co jako?
6: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
7: No kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
6: No ty to je jeho švagr, na můžu.
7: No ale mě zajímá jméno.
6: Toho Šněkvencla?
7: No.
6: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
7: No dobře. Tak ten se píše?
6: No.
7: No co je přehlasovaný, no?
6: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
7: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy, no.
6: To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
7: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
6: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
7: To je ten od švagra?
6: Ne, ten je od pošty.
7: A stěhuje se do Prahy?
6: Ne, do Černý Pryčope. No,
7: člověče, to je úplný drak na hostnu.
6: Nepak, to je nějaký nádi hází Imre.
7: Imre?
6: Hej, Imre.
7: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
6: Proč?
7: No já nevím, já se směju.
6: Vy se nesmíjete.
7: Ale směju.
6: Čemu?
7: No, že se stěhuje na Kamčatku.
6: Kde to je?
7: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
6: ukázal. Počkejte, ale není to nějaký omyl?
7: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
6: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte, ale soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
7: No.
6: My toho nádi hází Imre, my ho šoupneme do ty ječný a máme to oba z krku, ne?
7: Počkejte.
6: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
7: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
6: Ano, přece kvůli ty ledničce.
7: Kvůli jaké ledničce?
6: No co máte nádi hází Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný dobytu, tak mě ji laskavě přenechá.
7: No dovolte, to vám přijde draho.
6: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
7: Ven!
6: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
8: Tak přejete si?
9: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
8: Myslíte?
9: Ne, nemyslím, to já, pane, vím. To já vím.
8: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat. To...
9: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
8: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
9: ano,
8: formulář, ten máte tady,
9: tak, ano,
8: jo, to si jo, pěkně vyplňte, vy, jak no, to tam je, potom dobře, nějak no, klidu, jméno, příjmení,
9: ano,
8: jo,
9: tak, dobře.
8: Jméno manžela, pokud
9: jo.
8: Žije ještě tyhle ty věci, jo?
9: Jo.
8: No, tak no. Teda vám řekl, jo, a pokud to bude v pořádku, tak jo. Samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
9: Mráček Antonín.
8: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
9: Ne, Mráček kope hroby. To je můj manžel, rozumíte?
8: Jo, tak
9: to jistě, já to tady
8: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost. Hrobník, jo, no, no tak no, dobře. No, poslyšte, paní...
9: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
8: Ano, ano, ano.
9: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy
8: ne... Ne, to, počkejte, no, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
9: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
8: Počkej, ale potřebuji, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
9: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak no, proto no. Bych potřebovala to oprávnění.
8: Ano, ano, no, pochopitelně, tak, abyste taky mohla
9: pochopil.
8: Začít platit daně, že jo?
9: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
8: Ale... Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
9: Jo, vy jste myslel daně,
8: no.
9: Jako daně.
8: Ano.
9: Ježišmarja, já bych myslel daně jako daně.
8: Ne,
9: víte?
8: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
9: Myslel vaší daně.
8: Naše daně, naše daně.
9: Ano. Tak to jsme si
8: dostali. No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
9: Já jsem jasnovidka.
8: No to koukám jako blán, no tak to tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no když no, to říká teď. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
9: Já vám to řeknu, špatně.
8: Jako špatně pro koho?
9: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
8: všechny. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
9: no,
8: samozřejmě. No,
9: to mě podržte.
8: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
9: Z koule.
8: Z koule jako z paměti, jo?
9: Ne, z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák. Veša.
8: To říkaj to o mně, no.
9: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
8: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
9: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helečte, no to tady.
8: Ukažte mi to.
9: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že
8: ale
9: jo?
8: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
9: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
8: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
9: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
8: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
9: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
8: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
9: Ale to si tam šoukněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
8: prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
9: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale... To přece na černo to nejde.
8: Počkejte,
9: to
8: drahý pane, to ale nejde tak, zase černo. Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
9: Tak pane referente,
8: no.
9: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
8: Přímo takhle?
9: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
8: Jo, no to jo. Je zrzavý.
9: Jo, vaší manželky.
8: Ne, to je moje.
9: Jo, to je
8: moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
9: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
8: To je docela možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
9: ale
8: víte?
9: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
8: Prosím vás, co vy máte pořád s tím bloďákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaký úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
9: jestli
8: můžu, přijde.
9: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
8: kolik?
9: Je. 11. května.
8: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jako? Dneska je 11. května.
9: No právě, no právě. Ona mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
8: Moment, no. Počkejte, počkejte.
9: No.
8: Vy chcete říct,
9: co?
8: Že to, co vy tam vidíte,
9: no.
8: Ložnice, postel,
9: ložnice, postel,
8: blondiák u no. Nás doma, že to všechno se odehrává teď?
9: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmar.
8: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
9: Ale ona už se oblíká.
8: Jo?
9: Jo, ona už se oblíká.
8: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
9: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
8: Přijdu možná až za 3 dny.
9: Jo.
8: Cože? Kde budu, no kde budu, kde budu?
9: Na chalupě.
8: Na chalupě budu.
9: Se svojí sekretářkou.
8: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
9: Ježiši,
8: teda.
9: Já vám řeknu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
8: No
9: teda,
8: jo.
9: Ta vám dala.
8: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
9: No
8: vás
9: jo,
8: mě
9: no.
8: Se slalo samo nebe. No. Vy jste mě vlastně zachránila,
9: no
8: bych
9: jo.
8: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, vidíte, no paní no. Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
9: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě razítko.
8: Ale pro vás,
9: jo, no. No,
8: vy jste opravdu
9: já
8: machr.
9: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou. Nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou, nevěru tu vaší sekretářku,
8: jo,
9: že jo? Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
11: Štědrý den s celou familiou.

Jak jsem v sobotu po krátké melancholické procházce po Komeňaku dorazil k našim, byla tam ve vzduchu cítit taká ta vánoční atmosféra. Mama nenápadně, ale tak, aby ju každý slyšel, vyryvala v kuchyni, fotra nebylo vůbec vidět, v obývačce seděla nasmolená segra s tým svojím, kysňa vyřvávala naplno, před ňu seděla malá kopia segry a čuměla na ňu jak králik na zmiju, mezi tým její bracha obhlížal stromek, jestli už tam cosi kajsik není schované. Pod oknem seděl upřímný synovec, jak vstekli, co si mačkal na tydli foně a nereagoval na moje dotazy, jak se má a jestli už má jakusi děvuchu. Zeptal jsem se segry, co je nového, a to jsem neměl, bo začala mleť bantem jak šlajfíra a mlela a mlela. Jak skončila, chvíli jsem to odmocňoval a vyšlo mi, že se asi po cestě s tým jejím chytrolínem pohádali, kdo je lepší šofér a kdo by neměl vůbec sahat na volant. Šel jsem radši za mámu, která právě mluvila o fotrovi, co je to za nespolehlivého gízda, který před hodinu šel do sklepa pro ogurky a furt není ogurek ani fotra. Blízklo mi hlavu, jestli se mu cosi nestalo, bo roky už na to má. Ale máma pravila, že jak dlouho nešel, prošmejdila celé přízemí a od Kovalského se ozýval hlasitý zpěv. Kovalský žije sám, bo za celý život nenašel tu pravu a vždycky kolem Vánoc má deprese a zaháňa je s každým, kdo je po ruce. Tuž to foter robí dobrý skutek, pravil jsem, ale měl jsem se to nechat pro sebe, bo máma pravila, že jsme oba stejní gízdi a já ho ještě v tým chlastu podporuju, tuž celá máma. Potom přišla do kuchyně segra a zas spustila o tým jejím, že jak tu jeli, ten vůl projel všecky křižovatky na červenu a že se nikdy od ní nedá řeknout. Mama ji začala přizvukovat, že také gízdy neznáša, bo nedávno jeden takový malém přejel na přechodu. Radši jsem se vrátil do obyvačky. Švager se ku mě spiklenecky lapnul a priže chápe, že to je moja segra a jestli by se mi nemohl vysvětlit, že v rámci urychlení provozu je třeba využít světel, co to dá a že se podle vyhlášky může jedna poslední problik oranžové. Tuž to zuhádnul. Já se tak nechám zatáhnout do vašich hádek. Co si sem zabručel a převed řeč na to, co koštujeme dneska. Každé svatky jeden z nás chlopu přinese cosi výjimečného. Loni jsem investoval vánoční prémie a koupil visku za 500, ale radši jsem ju měl vychlastať doma sám, bo s fotrem jsme byli jaksi rozhadaní a on celou dobu vyryval, že to je divné a že to chutná jak voda s mydlem a podobné duperele. Předloni švager dotáhnul jakusi k frnžalicu ze Slovenska, bo tam má familiu. Konec večeře mám jaksi mlhavy. Mama nám třem tenkrát odmítla dát kapra, že ledva vidíme jeden druhého, natož tak vidět kosti a dostali jsme řízek. Letos to bylo na fotrovi, akorát, že furt byl kajsi pro ty ogurky. Tež se ale pomalu začínalo tmiť a děcka už začaly otravovat s tým, že už mají strašný hlad. Segra pravila, že pro něho zajde ku Kovalskému. Za chvíli ho dotáhla. Táta měl oči, jak by bral kilo cibule, a začnul mámě vysvětlovat, že sused už se skoro věšal a že ho fotr tak zachránil na poslední chvíli. Máma chvíli váhala, potom k němu čuchla, mávla ruku a poslala ho smažit kapra. Fotr se odechnul, počkal, až máma zapadne do obývačky a začnul na nás mávat jak vodní mlyn při povodni, aby jsme my chlopi šli za ním. Nevím, kaj zehnal takú fajnou slivku, ale byla zároveň jemná a i ostrá jak břitva. Hazali jsme kapra a řízky na brutváň, dali jsme si do druhé nohy a probírali rozdíly v řízení rob a chlopu. Mama ze segru rovnali cukrové na talířách, vyměňovali užrané kusky a ze srandy se předhaňali, která se horší vdala. Tož aspoň doufám, že ze srandy. Kolem pobíhali dva malí pajtašci, které už omrzeli pohádky v kysni a co 2 minuty se ptali, kdy už bude večeřa a

nenúti. Švager se po ní menem ohnal, ale mama ho zdrbala jak financ kozu, že jestli tu bude ještě chvilku mávat rukami, jak ožrali regulovčík, vyhodí ho a i stali řem na mraz. Asi se mami zleknul, bo zbytek večeře už držel pezga krok. Mali se na upřímného vděčně podívali a začali robiť v polivce kolca. Ostatní jsme robili, že nic nevidíme, ale mama, jak ostatním zbírala talíře, vzala nenapadně a i jejich nedojezené zbytky. Jak jsme se dávali na druhé, mali už nemohli ani sedět, jak to s nimi šilo. Dali se 3 malé kusky z ryby, 2 lišky kobzolového salátu a už chtěli ku stromku. Včil ale začalo oblíbené varietní číslo fotra, které jsem v dětství nenaviděl. Zjed jeden kusek kapra, přidal si salátu. Dojed salát, přidal si řízka. Potom znova trochu salátu. Jak by vůbec nevnímal ty malé nasupené ksichty, které mu v duchu přali 20 kostí v krku a jednu v oku. Nakonec odsunul talíř, že už je najezený. Mali se celý žhávy vrhli ku stromku, ale za chvíli byli zpátky, že tam nic není. Upřímný zesmutněl, že určitě Ježíška vyplašili a včel budeme mít pod stromkem všetci akorát kůlové z přehazovačku. Malým zátlo trochu se sklidnili a zatáhli upřímného do ložnice vyhlížat z okna Ježíška. Roby mezi tím pomily talíře a já s chlopami jsme nahazali zabalené krabice pod stromek. Než jsme zavolali zvonkem malé, chtěl jsem ještě zapalit prskavky, ale mama s ksichtem nasrané Marfuše ukázala na velký vypalený flek na knihovně a mi cuklo v kutkách, bo jsem se vzpomněl na naše první Vánoce s umělým stromkem z Polska. Segra potom zazvonila na zvonek a do obývačky se nahrnuli všecké 3 děcka. Bo ať se hraje upřímný na dospělého jak chce, rozzařené oči měl tež. Hromada porvaných vanočních papíru rostla, děcka nadšeně vřískali nad každým dárkem, já jsem se dočkal od upřímného potěšeného povytahnutia obočí, jak rozbalil ten MP3-kovač. Já jsem dostal za hromadu těch tekutých hovadin napis k poholeniu, jakési knížky, pletený svéter, šálek a čapku, od koho asi, od koho si v obalce tisícovku, typuju švagra, bo to je taky vůl bez nápadu, a od malých 2 průpisky. Jak už byl za stromek vidět celý, mali se šli hrať do předsíně s novými hračkami, mama vytahla vánoční zakusek a čuměli jsme na pohádku. Moc jsme z ní ale neměli, bo švager sem tam nahlas zachrápal. Jak jsme kolem 10. konečně dokoštovali ten půl liter slivky, segra z rodinu se pomalu chystala dom, tuž jsme jich šli vyprovodit ven. Před autem jich ještě upřímný zkusmo vytočil, bo se zeptal, jestli ho hoďa na stodolní. Oba ho doštěkali jak rintintini. Švagrovi už ale nebylo moc rozumět, bo nás statu předtím předběhnul o pár kol a prý, že o Vánocách má být z rodinu. Enem nám je mrknul a prý, že se robil srandu. Pozoroval jsem segru, jak všetkých nadspala do žigula a došlo mi, že jak bych se měl vybrat, jestli je s ňu nebo se švagrem, vybral bych se ju, bo ona je prostě lepší šofer. Akorát se mi to nikdy neřekl. Jak jsem potom dorazil dom, ještě jsem jí po 11. zavolal a řeknul jí to s tím, že to je můj poslední dárek k Vánocám pro ňu. Měla z toho větší radost, jak z těch termofů saklí. Pam param pararam pam parararam pam parara pararam 28. prosince 2005.

Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzi.

0: Zík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teriho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl, a nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mně se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
1: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a 7 trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne? Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. To je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace, děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu ružence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak klidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomletech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trhat šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a dvě housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde jí probudil překrásný příslušník policie, který jí políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení pravcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde praotec řekl doslova, vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počest byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otýpky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále. Ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v Perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře přátelé u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale kupodivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítající několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž zorganizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celý ně otočila z kouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlápnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejá. Tancovala bych i s čertem blbečkové. Povídá pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala, jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo báli. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele. Tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívajíce se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo Krušnohorců. Dále je zajímavé, že Krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase Krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který ji někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, kdy žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěly totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit skáčou batou, já mám holku z úzenářství pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se překlal. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni tramtaria, tramtara, trara, tramtaria, tramtara, tramtara. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kde co. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také Den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navonili se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u Krušnohorců také Den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu Krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykolorovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli 1 dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však, přátelé, o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce Byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
2: Na samém začátku 20. století působil Cibelman na venkově jako kočovný dentista. O tom se mluví v semináři ke hře Švestka, ale o část, kterou uslyšíte, byl posluchač zvukové podoby tohoto představení ošizen.
3: Když Cibelman vyjel na dvorek se svým trakařem, na němž byla instalována jeho slavná M6, pojízdná nožní vrtačka se třemi rychlostními stupni a se zpětným chodem, a když oznámil zběhnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrtá zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesů. Z té doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tématikou. Cibelmanovi, obdařenému silným hlasovým fondem, stačilo pak zaspívat některou z nich a malí zvědaví pacienti začali se brzy trousit zpátky. V Cibelmanově zápisníku jsme našli 3 jejich texty. Kolego Kašpare, ty básně, prosím vás, jak jsme se domluvili. No?
4: To je ale novina.
3: Ale vy jste souhlasil, že se je naučíte číst?
4: To je ale novina.
3: Tak já nevím. Ještě včera jste říkal, že už to umíte, že to zvládnete.
4: To je ale novina. Mlynářovi Cvojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se rýpe v zubech hřebíkem. Tak dlouho Vojta. Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby spráchnivěly. Novému dělá pan Kalista, zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše za Vojta hovězí. Pohublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky již zdraví.
3: Vy jste říkal, že se naučíte 3.
4: Nebojte se.
3: No, jenom jestli jste nezapomněl.
4: Nebojte se u dentisty, je-li jeho pohyb jistý. Je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Leda, že se s dentistou třese i pacient. Pak to vyruší schodný kmitový koeficient.

Já jsem se s Frantou seznámil, to je hrozně vlastně dávno, před jeho smrtí. A to on hrál taky v Mahenově divadle, že tam byl takovým gladiátorem, tam hrál jedno z takových bojovníků. Šermoval tam dokonce a potom přišel do divadla na promázku a tam jsme se začali znát líp, poněž jsme spolu pracovali, ale už tehdy vlastně si pamatuju, že o Frantovi kolovaly různé historky a vlastně takové legendy a mýty. Že on už byl mýtem vlastně předtím, než jako většinou se mýtus rodí teprve až po smrti toho hrdiny. Že? A Franta vlastně byl mýtem už zaživa, byl jakousi legendou nejenom brněnskou, ale vlastně českou. A když jsem už jako mladý kluk někomu řekl, odkud no, kde žiju, že žiju v Brně, tam už tam je ten Franta Kocourek. A ten mýtus a ta legenda vlastně by nějakým způsobem pokračuje teď, když už Franta tady není mezi námi. A v takové ty rovině vyprávěcí vidím, že už i poslouchací, pojď o Frantovi desky vznikají i v knížkách, taky jsem tam se objeví Franta a známe jeho poezii a tak dále. Takže vlastně vždycky si říkám, že ta legenda a mýtus, protože jsem ho měl moc rád, tak se musí nějakým způsobem, musí se v ní pokračovat, musí se předávat dál, na komu, dětem, že jo, nebo těm nejbližším mladým děvčatům třeba, co bych asi to o tom Frantovi řekl, jaký vlastně on byl, co vlastně bych chtěl udržet v těch vzpomínkách, protože vzpomínky vlastně vadnou s těma lidma, kteří vadnou a potom ty vzpomínky pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až třeba v té třetí generaci už o Frantovi třeba nikdo nebude vědět nic, čemuž ovšem nevěřím. Tak já tomu mýmu klukovi, třeba tomu Vladimírkovi, kdyby měl vyprávět o Frantovi, jakože mu vyprávět o něm budu, tak určitě mu řeknu, že Franta vlastně byl klukem, jako je on. Jenomže klukem o mnoho starším a že ten kluk v něm prostě zůstal. Franta si strašně rád hrál. Jako hrál si se sebou samým a to není jenom, že bych chtěl předvádět svoji sílu nebo co všechno dokáže, vůle a trénink a síla, ale taky, že vlastně si sebou pohrával a pohrával si sám se sebou a taky si pohrával se svýma kamarádama. Prostě by zůstal pořád klukem, i když obalený jako takovým tím silákem, že? A to je strašně důležité, asi zůstat tímhle klukem. A proto asi si pohrával potom se svým milým kamarádem, s ním Rudým, že? Protože Rudý byl nádherný, zase další kluk. On trošku byl vlastně intelektuálně nesmělý, že? Ale byl strašně příjemný člověk a Franta ho měl skutečně rád. Já na začátku si pamatuju, když jsem je znal, a tak jsem si říkal, to je teda těžký zneužití. Jako ty podstaty lidský, ty nevinnosti toho Kovandy. Ale postupně, když se to poznal, tak oni měli k sobě hluboký vztah a velice rádi se měli. A oni si spolu hráli opravdu jako dvě děcka. Oni zůstali dítětem, zůstali klukem, což strašně se mně líbí.

Přáteli. Povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybu, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV. Žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl tohle dobrý, to u nás zavedu, tohle volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš. Ty tam jsou doby pážat, dneska co si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to

ne, ne, ne, ne, ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interview s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou. A jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já hned nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili na sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fajn. A co když ten kuň vyhodí? A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětloval princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, to dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kuň. Ale poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přejde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili, v čepice a bičem mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhý. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká,

začínal, když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě, to bylo by na... Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. A do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdou z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá

nedá nahrát, tohle. To je volovina, jak to mám udělat na desce, tohle. Ne, já mám koně rád, jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladruhech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok, překážka, je konici zb. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu, při tréninku, nesmí, protože už by tam nešel člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgii. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu a za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí, a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko možné, ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli, měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámek. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pat. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kráno bylo a sneb měsíc zrud a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal, kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, žlouky, voňkol a jeteli a kvete řicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí a oči vědět chtí, však nevědí a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá! A chtěl by ržát, že neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč se ve v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím, proč ležíme tu s břichem děravým. Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte,
prosím tisíckrát. Vše končete, prosím tisíckrát. To dobyče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako bysta, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane byste, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím. Nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satirité režie Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila. Ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během mého pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštář. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fantastické. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predeal. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to volový. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli,
probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už jsem ten byl těžší. A držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vln. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčila maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčili toho Jirku Šlitra a stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem jí měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale měl. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A pro rozhodu se hned pro nejkrásnější dět a jenom pro něj hodlá žít.
1: Šreja.
0: Snad řekl jsem ví,

0: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, tam do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný, bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopít to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu zemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapadl jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenky a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu, a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Satinský. Když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a na sliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený na sliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova, tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy je těžký vyjádřit. My se dostali do situace, dá se to říct přesně, my se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraj bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou. Že? A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak si tím letadlem vznášeli ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé, osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já nenou koukám náš Honza, malej kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil. A on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, kluk. Já nevěděl, čeho se držet, kam padám. To bylo hrozný, hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové od židle k židli a každýho se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prodali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo, ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku, Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla, černou, ale krásnou, tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava, letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou, že?
1: A když nabrali vejšku,
0: tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět tu situaci, že jo. Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že jo. Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Je to dobrý. Říká, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. Haha. A on říká, nejenže je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jedinej doletěl zdráv. Jedinej. No, dost voletadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají.

0: to je to, co obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom protipohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil, odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavostí duše, s láskou k bližnímu, takový krásný, chladný, přitakávající smích, a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh, ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu, ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych i doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věřím jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky Suprafonu. A během toho se uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Vrchní má inventuru, počítá ve sklepě brambory. Dneska je to samoobsluha. A co vy tady? Šprechnzí Čechyš?
2: Já naprosto perfekt, šprech Čechyš. Já jsem totiž vocát, zdejší, víte? Neviděl jste náhodou tady Vojina Menšíka? Mám s ním totiž takovej kleine bešprechung, tedy rozhovor.
1: Tak rozhovory příslušníků bývalé CK armády, prosím, tamhle pod tím pozdně románským obloukem.
2: Tamhle.
1: Dámy a pánové, místo 60 let starého vína podáváme 60 let starý vojenský raport.
3: Prosím,
2: dejte si pohov.
3: Už jsem si ho dal.
2: Buchta, přišel vám tady telegram, poslouchejte.
3: Poslouchám vás.
2: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
3: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
2: Babička.
3: Babička? Kulák bába zase jediná?
2: Moment, Buchta, jak to jediná?
3: Jediná bába?
2: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
3: Opravdu?

0: Tady sám víte, pane lejtnant, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
1: Poslyšte, vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
0: Byste museli být tím dělat.
1: Počkejte, bude ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky, ale zjistil jsem, že co jste na vojně buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
0: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Já jsem hned každou chvilku, pane lejtnant, sirote, tři otcové.
1: Poslyšte, buchta, není vám to nějaký podivný, tři otcové?
0: Ne, to byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, jak dítě co dítě.
1: Nevrtejte mi hlavu, nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
0: Počkejte, ve městě možná ne, u nás na venkově jde všechno, pane lejtnant.
1: Poslyšte, tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán a ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
0: Když sám je zdravý, jeho jasný císařské jasnosti.
1: Poslyšte, buchta. I to je přece proti přírodě.
0: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane lejtnant, od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
1: Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnáře, vy zakuklený anarchisto.
0: Sám jste...
1: Co jste měl z přírodopisu?
0: Co je to? Já z přírodopisu! A, to se bude divit. Jsem... Dvakrát jsem, propadl, jednou jsem neprošel.
1: Jednou jste co?
0: Neprošel.
1: Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel.
0: Ano.
1: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
0: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout.
1: Porozumíte velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Že vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
0: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane lejtnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád.
2: Já byste mi taky umřel, pane lejtnant.
1: Tak se uklidněte, buchta, uklidněte se.
0: Tak jsem to právě udělal, tak?
1: Co jste udělal?
0: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
1: Tak se mě to líbí, buchta, no. Tak se mě to líbí.
0: Můžu jít, pane lejtnant?
1: Ne, ne, ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
0: Ještě jednou mám připravenýho.
1: Cože?
0: Na Vánoce.
1: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
0: Děkuji, pane lejtnant.
1: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
0: Můžu jít, pane lejtnant?
1: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi, je to tak?
3: Od pane lejtnant, oni mají paměť, no, pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
4: Oni tady tak sedějí furt, nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
1: Jaký nevlastní dědeček?
4: Jak to nevlastní dědeček?
1: Já tomu nerozumím, buchta.
0: No on se nám utopil.
1: Cože?
0: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
1: Poslyšte, buchta.
0: Brybnice.
1: On že se utopil.
0: Brybnice.
1: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
0: Vidíte, to on se utopil. Brybnice spadl.
1: Jak to je?
0: To stalo v telegramu.
1: To stalo v telegramu. Vylžete, buchta?
0: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
1: Vidíte na mě...
0: Pane lejtnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se nahambálka, že se nehambějí.
1: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
0: A můžu...
1: Já... Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
0: Podchod. Mohu opakovat?
1: Opakujte.
0: Aby něco nespěl, aby se nebyli potom tak kryty. Půjdu k feldwebelovi, tomu dát nechám se zavřít se všema fotrama.
1: Řekl jsem podstama.
0: Se všema podstama, ovšem, pane lejtnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
1: Po žádným pohřbu, bude to hned.
0: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
1: Vaše bába, ať kouká jako suva, když má takovýho nezvedenýho,
0: co?
1: Tohle,
0: vnuka,
1: to jsem chtěl říct.
0: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekni zavřenýho, když babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam bys byl přišli, pane Lajetna, pustěj mě, pustěj mě.
1: Buchta, soustředěj se, podívaj se mě do očí a poslouchaj. Dolive, ušima.
0: Budu vás poslouchat do ucha.
1: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy?
0: Bohta? Ty se koukáte hned jako čelný myslivec?
1: Bohta?
0: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
1: Kdo vám to posílá?
4: Ty telegramy mě posílá teta.
1: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
4: Já... Teta má příjmení, už jen to by vám na nic nebylo, pač víte, to stejně neznáte, ale několikrát říkáte, to neposílej mu už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
1: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
4: No pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku o tom vyprávěli.
1: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
4: To byla vaše sestřenice.
1: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
4: Vy jste říkal, proč jste pána moje ne?
1: No pochopitelně.
4: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pál, Herko, teď Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamci, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
1: Na tím prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
4: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
1: Tak dost, povídám,
4: Buchta.
1: Počte, já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
4: Ano, kdyby mi na to vzala peníze, normální, obyčejný, tyhle, co vyměníte.
1: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
4: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
1: Jezdíte se tam miliskovat.
4: Ale kde bychom na to vzali, my si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem ušepřené. To je všecko.
1: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
4: S mýma příbuznýma?
1: Pochopitelně.
4: No právě naopak, pane lejtnant. Zvlášť, když jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
5: U nás na chatě jednou šel takhle mravenec.
6: Jo, teda šel normálně pochodník, no pochodník, jsme neměli.
5: No prostě tam šel takhle okolo nás. Nes na zádech kládu několikanásobně větší, než byl on sám. To je zajímavý, to mravenci dělají. Jestli mají přidáno, nebo... Ale dělají to. A já jsem na něj koukal, pak jsem mu tu kládu vytrhl z ruky, jo, a zahodil jsem mu ji úplně opačným směrem, jo. Takže on už neměl důvodu někam tu kládu nést a přesto šel stále týmž... Přesto šel stále týmž...

0: Takhle dělají v rozhlase Vánici. Kají. Už zmrz. No a jak zmrz, tak šel. Ne, to bylo jiná. Ne, jak šel, jo, víte, co chci říct? Já taky ne. To jsme dva, vlastně všichni. No, že šel, víte, ne, já jsem chtěl říct, že když jsem mu jí vytrhl z ruky, tak on tam šel, oni ho čekali, že jo, tam. Na pile. V tom skladě, jo. Vedoucí ho čekal, jo. A teď asi představ, že on tam stejně šel a neměl jí. A teď tam, on si tam přijde suverénně, frajíreček bez skládičky, jo. Teda, co mu řekli, víte? Co mu řekl ten vedoucí, já bych nechtěl být v jeho krunýři. No ale že tam stejně jde, víte? A to jsem chtěl říct, že kolem nás tisíce let chodí mravenci a mají nějakou svoji organizaci práce a nějak to zvládají to celkem pořád. A že taky možná, že kdyby, jo, s nima navázali nějakou družbu nebo něco, ne, ale... se jich zeptat, ty jejich zkušenosti předat, oni by nám taky předali. Pak bychom si to předávali a přijít takovýmu, nalejt mu tu, třeba si s ním ťuknout mu, nalejt tu jeho oblíbenou kyselinu mravenčí. No a pak by takový mravenec to třeba vykecal, jak jim to tam chodí, nebo takhle, a, tak chytí, no, jo, a... No ale takový problémy si musíte řešit vy sami, chlapci a děvčata. To není myslitelný, abych já neustále mezi vás chodil a podával vám pomocnou ruku. Já myslím, že mezi vás, že už jste na to dost starý. Do příště udělejte si takový kroužky. Ty slabší pomozte těm silnějším. A vypočítejte to. Až to budete mít hotový, přijďte za mnou, já vás vyhodím, víte? To jsou pořád řeči o nějaký humanitě a odraselnej hnojivech a kudy chodí, mravenec to neví nikdo. Je, já to zkazil. Já jsem myslel, že jak řeknu ty hnojiva, že je to taky jako, víte, jako, že hnojivo přeci jenom nevoní nějak. A že se budete smát, že už to bude jako konec na konec. Ale já jsem to zkazil. Ne, ale to je tím, že já jsem tam dal to draselný, ono to není ono. To není, to je už, jak je to draselný, už je to ta umělá otina, jo, a už ani ta chuť už. Tak jak bychom to zakončili, tak já vám řeknu, já řeknu, prostě až tam budou potom ty hnojiva, tak normálně se zasněte a já půjdu pryč. Ne ještě! Jak divej, on se do toho pustí. Ještě jsem nedal... Normálně, jo, teďka seďte, nic. Nic se neděje, že jo, no jsme tady, viď, sedíme, nikdo nic, jo. Čekám, dívám se na mě, ani se nehnu, čekám a... Zase dřív. Pozdějc. Čekám, počkám se. No tak, jak malí kluci všichni. Dívám se na mě, až já teď tady vypustím hnojivo.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale víte, kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím. Ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtle. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore. Nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore, plesky, myslím, ne.
1: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
2: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal, ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
1: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky, paky a odejít.
2: Saky bych snad zbalila, ale paky bych nedokázala.
1: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
2: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
1: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
2: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
1: Snad na cimpr campr.
2: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
1: Přece, to musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
2: To nedokážu.
3: Lážo možná, ale plážo ne.
1: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
3: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru.
2: A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
1: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Dovolte, prosím pěkně, já náhodou své pacientky

0: táto.
1: Ano?
0: Promluv už s tím klukem.
1: S kterým?
0: S Oldou. Už bys mu o tom měl něco říct.
1: To je ještě dítě.
0: Ale jaký dítě, když je to klacek?
1: Počkáme s tím trošku, aby jsme to neuspěchali, maminko.
0: Pořád o tom mluv. Furt na to myslí.
1: Já taky mi
0: ověte. V noci se budí, křičí ze spaní. Už by se mu o tom měl něco říct.
1: No tak dobrá. Kde je?
0: Chlívě, u telátka.
1: A co tam dělá?
0: Už s ním zase týden zkouší.
1: Tak já tam jdu.
2: Dobrý den, co pak si přijete, telátko? Co pak
3: si a Toro.
4: Tyk zmetku jeden, ty dostaneš na plácánu.
1: Nebav se, Oldřichu, bav se, jako by nic, já jako bych tu nebyl. Hraješ pěkně, vy? Dostal jsi dárečky?
5: Ještě ne.
1: Máš z nich radost?
5: Ještě ne.
1: Vy mali taky nevíte, co byste chtěli podat, jo? Ale proč jsem vlastně přišel? Jak bych to... S vámi pojď se přetahovat, kdo z koho? Co říkáš, jako dva chlapy, co? No tak. No, ale on má sílu, on mě snad přepeká. No ne, no, už jsi mužskej, už jsi opravdický, no, pojďme to nepřehádět, no. No jo, už seš chlap, už si můžem spolu promluvit jako chlap s chlapem. Milý Oldřichu, teď jsi v takovém, řekl bych, nebezpečném věku. Jsi pubescent. No jistě, teď se na sebe podívej. Jistě si pozoroval, že v tom organismu proběhly takové změny, že jo? Tak v podstatě mohutníš, i hlas už máš takový pěkný, jistý tón máš, že jo? Takový, všim jsi? No vidíš. No. Všecko jako by to chtělo ven z tvého těla, jako všecko rozumíš jako v rozpuku, kdyby to jako všecko chtělo, bouří to v tobě, jo? A je to jako najednou... Ano! Přesně, jako papiňák, Oldřichu, jako papiňák. Víš, já jsem nedávno s maminkou mluvil o tvém sklonu. Prosím, talent máš, to jako, to je bezesporu, ale podívej se, časem si nenajdeš děvče, že jo?
6: To už mám.
1: No vidíš, no. Oženíš se, založíš si rodinu a budeš se muset o tu rodinu starat.
6: Jo.
1: No toto látku tu většině nebude. Jo. Musíš si najít pořádné povolání.
7: Joď, právě proto tady zkouším s ty látkem.
1: Ukaž ruce. To jsou tlapy, Oldřichu, tohleto. No to už takový kajzer, že jo, to je ESO. Jsem ty, že v televizi to s maminkou zveme, že jo, ale takový kajzer to je jeden z tisíce.
7: No to není pravda, kluci v družině mi říkali, že jsem mu dost podobný.
1: A kluci v družině, co říkali, prosím tě, ty poslouchej kluky v družině, ty.
7: To víš, jo, že jsem úplně jako on, podívej, třeba tohle, jo. No.
8: Honím si patku.
1: No. No, to je nádhera tohle, no.
7: Tak třeba... Tak on to ještě dělá, takhle, tohleto. Tohle, no. Pak taky Uďo, to je normální. Tvůj problém, to je naprosto normální.
1: Tohle by si chtěl dělat celý život, takový šaškárny, jako ten Šašek Kajzer? Ty se najdeš pořádný slušný povolání, už to mám dost.
7: Já chci být Kajzer.
1: Já chci být Kajzer.

0: Tak abys věděl, ty jsi taky podobný jednomu herci.
1: Oldřichu, pojď sem. Netrucuj, jsi chlap, pojď sem. Podívej se mi do očí. Řekl jsem, podívej se mi do očí. Kterýmu herci jsem podobný?
0: Delonovi.
1: Cože? Alanovi Delonovi? Ty už máš vlastní názor. Teprve teď si uvědomuji, jak málo času jsem ti věnoval. To byš to byla práce, rodina, starosti, úspěchy. A ty jsi mezi tím dospěl. Oldřichu, právě jsi složil zkoušku z dospělosti. Jsem hrdý, že mám takového syna. Běž, řekni to mamince. Bude mít radost.
2: Seš prýma táta.
1: Ty, ptele.
2: Mámo, jsem dospělý.
3: Že jsi dalon.
4: Dobrý večer.
5: Vaše jsem Vimr.
4: Ano.
5: Já bych se tedy zhostil toho úkolu,
4: já.
5: I když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
4: No,
5: i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
6: Es megel orot meget nődes. Emegel koros os megedet nődes.
5: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, c'est la vie, how do you do, how are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
6: Ale es megel arat nedes, összeszállat, ebeget nedes, áras asat mond, mert nem meret nedes, alajá, eleget neged áradat.
5: Takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle. O jakou píseň půjde?
4: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
5: Počkejte, něco to zná každý.
4: Aha. A co takhle? Cikán černý cikán.
5: Co?
4: Cikán černý cikán.
5: Neznám. Kdo to byl?
4: No cikán černý cikán.
5: A to je spirituál nebo country?
4: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
5: Aha, to má refren?
4: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten
5: refren. Aha, tak to bychom mohli, já to neznám,
4: ne,
5: ale můžem se držet toho refrénu.
4: Ano, ano.
5: Kdo to byl?
4: Ano.
5: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to.
4: Ano.
5: Esnes dökyt retne.
4: Esnes egeret.
5: Ne.
4: Tak ještě.
5: Esnes. Ne. Esnes. Temnější to. Temnější. Protemněte to.
4: Ano, ano.
5: Esnes. Esnes. Esnes. Ne trik. Ne.
4: Esnes ne trik. Ne. Ne.
5: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vždyť to je tak krásné. Ale ne. Vy tam... Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřvané E, jako co chcete, co děláte, jako ne. Jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu, ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé.
6: To ani nemíním překládat, jak je to přizprosvé. To je tak při... No, já bych šel od toho.
4: Ano.
6: Jinou,
4: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
6: Neznám.
4: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou...
6: Počkejte. To je to. Na tu svatou... To taky neznám.
4: A co 16 tun?
6: 16 tun. To je příliš těžké.
4: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka...
6: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
4: No tak... Jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda...
6: Počkej, to je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refrén. Můžem se držet toho názvu, ale musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
4: No,
6: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Matildej. Zkuste to.
4: Ano. Matildej.
6: Ne. Jen to pro temně teda, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takovej, to je takhle graficky, ano. Kdybych to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
4: Matilde.
6: Matilde. Matilde.
4: A už. Matilde.
6: Počkejte. Já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
4: ano.
6: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
4: ano.
6: Jo?
4: Ano.
6: Takhle, ano. Já vám to napřed ukážu sám, jo?
4: Ano.
6: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle. Matilde, jo?
4: Matilde.

0: Vy pouštíte. No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu sám. Špulte, špulte, špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýt.
1: Jo. Ne, tak. Ne, počkejte, měli bychom to naučit obecenstvo.
0: Právě, musím, právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. No, ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu, ne, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, to si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: 3, 4.
2: Matilda.
0: Ten vocásek.
1: No, no. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, ještě jednou. Jedem.
2: Matilda.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Jako víc zahrměte, ono se tam ztratí ty chyby.
1: Ano, ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přiložím tu verzi.
1: Ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Ano. Bylo léto, byly prázdniny. A v trávě zrály maliny. Vyrostly ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalej, co?
0: Tam se to říká zrálý maliny.
1: Tak jedem pomalej, co? My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalej, co? Pomalej.
0: Čekal a rad na gebe, na má kolos, ta si to nadání. Čekal a rad na gebe, na má malinos.
1: Bylo léto, zbyl.
0: Hele, trekeš a rad na gebe, a rad na gebe, a rad na tak spívejte. Ale se mi gebe.
1: Já nemůžu.
0: Já můžu.
1: Hele, bylo léto.
0: Já už nevím, co mám.
1: Já
0: si to zase na deženke vy, no.
1: Já dám druhou sloku.
0: Já
1: radši,
0: jsem
1: u
0: těch
1: jo.
0: dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod krylou.
0: Šumavoš, koko, ne.
1: Trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostli ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.

0: welcome.
1: Matilday. La la la la la la la la la la. Ještě jednou. Matilday.
2: To je právě náladě, abych předvedl svou novou hru. Připravte scénu. Drama jsem nazval Těžký týden referenta Kuberta. Ano, cítím se jako Kubert.
3: Pondělí.
2: Kubert! Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev. Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi Hyvryse. To je Hyvrys? Jo, tak vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? No tak to je konec. Z toho mě může dostat už jenom Staník. Zavolejte Staníka.
4: Pozdrav, Kuberte. Dneska se nám zvlášť pověd nálev. Ochutnej.
2: Všecko vylejt.
4: Tomu nerozumím, Kuberte. Vždycky si ho měl tak rád. Co je s tebou?
2: Nepřišly gumičky.
4: To znamená... Všecko vylejt.
2: Všechno vylejt, ano.
4: Všecko?
2: Všecko.
4: Kuberte.
2: A ty víš nejlíp, jak mám nálev rád.
4: No.
2: Staníku, jsem na dně. Z toho mě můžeš dostat už jenom ty. Tak začni.
4: Rád, Kuberte.
2: Začni.
4: Čím mám začít?
2: Šutkem. Ne, stop. Zkus se Donalda.
4: A co, Čulibrk?
2: To neznám.
4: Kuberte, Čulibrka jsem ti ještě nedělal.
2: Ne.
4: Tak to si teda pošmákneš.
2: To jsem zvědav.

0: Tak Staníku, to je zatím to nejhorší, co jsem o tebe viděl. To je všecko, co máš?
1: Pak už jenom o zembou.
0: Tak sebou flákni. Vypadni a všecko vylej.
2: Úterý.
0: Kubrt, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi Hyvryse. To je Hyvrys? Jo, vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? No tak z toho mě dostane už jenom Staník. Zdavlujte Staníka!
1: Zdrav, Kubrte! Dneska se nám zvlášť poved nálev, ochutnej!
0: Všecko vylej!
1: Tomu nerozumím, Kubrte, co je s tebou?
0: Nepřišly gumičky.
1: Či mám začít?
0: Začni šatkem. Ne. Zkus Donalda. Ne, taky ne.
1: Co čulibrk?
0: Co to je?
1: No.
0: Tak to je zase to nejhorší, co jsem u tebe viděl. To je všecko, co máš?
1: Pak už jenom o zembouch.
0: Tak sebou flákni. Vypadni a všecko vylej.
2: Střeba.
0: Pobrt, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že ne... Dejte mi Hyvryse. Cože? Jo, vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? Zavolte mi Staníka.
1: Zdrav, Kubrte, ochutnej.
0: Ne, všecko vylej.
1: Všechno? Tomu nerozumím, proč?
0: Nepřišly gumičky.
1: A čím mám začít?
0: Začni šotkem. Zkus Donalda.
1: Co čulibrk?
0: To je zatím to nejhorší, co jsem o tebe viděl.
1: Pak...
0: To je všecko, co máš?
1: Pak už jenom o zembou.
0: Tak se ovládni. Vypadni a všecko vylej.
2: Čtvrtek.
0: Kubrt. Cože? Hrachovou. Cože? Hyvryse. Cože? Počítač. Co? Staníka.
1: Udrav, Kubrte, všechno vylej.
0: Všecko a začni šotkem. Zkus Donalda. Čulibrka, vynek, flákni se ho vypadni. Kubrt, dejte mi rovnou Hyvryse. Cože? Gumičky přišly? Zavolejte mi Staníka, ten bude mít radost.
1: Zdrav, Kubrte.
0: Staníku, dneska mám obzvlášť chuť na nálev.
1: Dal jsem ho vylejt.
0: Cože? Právě jsem ti chtěl oznámit, že gumičky přišly.
1: Přišli.
0: Ty jsi dal vylejt nálev? Teď víš, jak ho mám rád, no. Co jsme se spolu napili.
1: No, je.
0: Staníku, Staníku.
1: Tak, šotka?
0: Ne, Staníku, ne. Šotka převezme Hrachová.
1: Kubrte.
0: Donalda Hyvrys.
1: Kubrte.
0: Čulibrka si udělám sám.
1: Kubrte.
0: A ty máš panáka.

0: Potkali se tři. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo a s jeho bratr Álvarez Antonio de Esteban del Dongo a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo Juárezo. Pojde, señor Juárez Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo. Ne, zpět, povídá, señor Juárez Rodrigo Santamara del Dongo Juárezo, Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antonio de Esteban del Dongo povídá, že jsem tu Juárezovi Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo. Ole!
1: Nazdáv, Uďo. No, nazdáv. No, nazdáv. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš svěřit. Víc, všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se díváš... Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší zločno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte zločno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. No, tak. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, dobře. Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
1: dobře.
2: Evžen.
1: Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda kdo tam teda byl, byla tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
2: Stáňa tam byla.
1: Stáňa tam nebyla.
2: Dobře,
1: či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že já... Tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teď po začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, autikuju, jo?
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra,
1: Věla,
2: Dušan.
1: Dušan tam nebyl?
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No dobře, ale quit. Uďo, quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na diskotéku přišlo 15. Odešlo 17. Tu jeden přišel. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
2: A já mám Ivetu.
1: Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude dál mělo slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémů, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude...
3: Uďa?
1: Uďa? B.
4: Opět v nesnázích, jak vidím. Ale já si
3: já si myslím, víte, že jste učenlivý a chápavý a že snad to dobře dopadne. Tak pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde? Ne, ale... ne, takhle, rozumějte. Já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte? Aha. Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá... Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkejte, vidíte tu chybu? Už to dělá každý začátečník, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak, takhle jo.
3: Tak. No, a přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo, jako lehce, aby... No, víš, můžeš, a... tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jak... Přivíňte jako milenku, to má duši, to. No. Ten nástroj, jako milenku, mazlete se, no. Jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak. Máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potřebuje. Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Jo, moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. No, počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník, to je vizitka každého houslisty, prosím, a na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče? Já vám učím svůj kapesník, prosím, přiložte kapesník. No toho moc... No člověče, mám ještě druhý kapesník. Ještě jednou, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Zastrčte si to taky, když to je můj kapesník. Každý správný houslista má dva čisté kapesníky. Prosím, já vám dávám poslední, ale ten již přiložte sem, prosím.
4: Aha.
3: Sem se přikládá. To je všechno rituál.
4: Ano, já nemáte, to no, prosím.
3: No. Ale prosím vás, vy ho hned připlácnete jak bramborovou placku. To je, jak jste bral ty housle, tak berete kapesník, ne? A přiložte. Vy to všechno, podívejte, vy chovejte se vůbec, co to ten pocit vás tam dohodí, jako solista FOK.
4: Co?
3: Usmívejte se, i když dole šmidláte potom, ale usmívat se, přiložte kapesník, no, zkrácí všechno, s takovou lehkostí.
4: Já jsem nervózní.
3: No, přiložte.
4: Jo.
3: Tak, posléze ladíme nástroj.
4: Ano.
3: Nepočkejte, vy na to nešahejte. Nešahejte mi na těle, promiňte. To je z té lidové školy, mám.
4: To byla bomba.
3: Já říkám, někdy jedna rána lepší, než dlouhý vysvětlování. Ty jsou naladěný už z továrny, a ty nešalníte, tak uchopíte? No, to právě, co dělá tady ten rokokovej malíček? Skrčte to, si nechte na čaje tohle. No, loket nahoru a táhnu krásně a pokusím se vydat zvuk.
4: Jo.
3: Krásně. No. druhé strany. Jemně tam.
4: Jo, jo.
3: Co s těma uslema? Dejte ten smíček sem. Podejte mi ho. Ruku. Sakra.
4: To strašně bolí.
3: Taky mě vyhodili. Dejte si. Podívejte se. Já to nerad dělám pro začátečníky, ale já vás budu vést.
4: Ano.
3: Já vám budu vést ruce, protože ano. Čas kvapí, že? Tak, no vidíte, nešmrdlejte na to ještě. Nejdřív ten krk, tady, vidíte ta větev tady, co to je? To je tuhý jak kořen. Vy musíte, takhle to dejte pod to, pod ten krk, tak čímž se vám prsty dostanou jako kladívečka kolmo na ty...
4: Jo.
3: Kladívečka, ne palice. Čeče, s těma vašema prstama to je taky těžký. Vy máte místo dvou jeden. Podívejte, no, klek, jak můžete na tu kytaru. Netiskněte si ty housle tak do krku. Nehrajte na to ještě. Vy se dusíte, no. Černochu. Pak se klepete a mně se taky těžko dejte. Člověče, vy zbytečně se zmačkáte ty, nehrajte ty tepny, čímž duříte, vy zbytečně duříte, nadouváte se a nabíháte, černý. A netlačte, víc jsem za váma, člověče.
4: Prosím vás, musíme pokračovat, teď máme naučit obecenstvo na housle.
3: No, no to je pravda. Ano, tak k věci.
4: Ano.
3: Tak. My musíme vybrat nějakou takovou lahůdku, víte, aby to bylo jednoduché a přitom umělecky náročné.
4: Já, ano.
3: Něco takovou, víte, jako pro pianistu bývá bugatistep.
4: Bugatistep?
3: Ne, to bylo těžké.
4: To ne.
3: Počkejte, ale to je ta lahůdka Montyho Čardáš.
4: No, Montyho Čardáš. Moment, já nemůžu hrát Montyho Čardáš, teď já na ty housle neumím ani škvrnknout, prosím vás.
3: Počkejte.
4: Co je?
3: Počkejte!
4: Co se stane?
3: Udělejte to ještě jednou, dvakrát za sebou, to, co jste teď udělal.
4: Jo, jo, počkejte.
3: Kanárek!
4: Co kanárek? Kanárek!
3: Kanárek! Člověče, to je efektní, to zabere. My se teď budete hrát s celým smyčcovým orchestrem, budete mít solo.
4: Jo.
3: Prosím, hele smyčce, pojďte, prosím vás, k tomu mikrofonu.
4: Ano.
3: Vy byste hráli tu vatu a mistr tam bude mít to solo. Vy budete hrát to a mistr solo. Uvolnit tohle úsměv. Když nahoře usmívá se dole, třeba šmidla, ale
4: tak
3: můžem si to jen tak zkusit, co to udělá.
4: Ano.
3: Začněte si
4: moment, sám. Já si nastavím ruku. Moment, jo? A jeden, pozor.

0: dobře, tak to, to by šlo. Teď to ovšem, nesmějte se při hodinách. Teď to musíte naučit ty lidi.
1: No, víte? Tak ano, ale pomůžete mě.
0: Jo? No já ale budu už vám jen tak
1: budete
0: ťukat.
1: Mě radit, jo? Tak prosím vás, teď je ta pravá chvíle, kdybyste mě pomohli. Nejprve je důležité nástroj. Vemte si nástroj. Ano. Přiložit měkce. Tak prosím vás, jenom vy to tia, jo? Ten skluz, jo? Sklouznout se pořádně. A tak pozor, jo? A všichni stejně, pozor. A.
2: Víme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012. Je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno.
1: Hrozné.
2: Ale zase. Co to dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
3: Já to věděla.
2: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první hlavici, to je hezký. Známý filmy, no, Tastová, Navrátilová, to je nádhera, no, ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle, no, tak.
3: Nechte to.
2: Tak, děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a, opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
3: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
2: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
3: Bylo to teda v tom listopadu.
2: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
3: To znamená jako teda na podzim.
2: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
3: No v listopadu říkám.
2: No 17.
3: 17. no.
2: A kde?
3: Kde, no.
2: Na Al.
3: Na Al Jašce.
2: Ale prosím tebe, na Albertově. V Praze, nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
3: Holky, nechte to.
2: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
3: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
2: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
3: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
2: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
3: Jo.
2: No! Přesně. Opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto? Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
3: Ne, no prostě...
2: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
3: No. To se tak blbě učí.
2: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
3: Tak hlavní hesla...
2: To zase bude.
3: Byly jako...
2: Na Štěpána, bez Štěpána.
3: Bez Štěpána.
2: Jak ještě, do koše, no a
3: dál, no. Pak to, svobodné dolby.
2: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
3: Teda volby.
2: No. Co ještě?
3: Máme hole v ruce.
2: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
3: Na Václavském náměstí promluvil...
2: No.
3: Lid.
2: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
3: Strany, byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
2: Tak opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
1: Opravdu, to jsem neviděl.
3: Osvobození Fojtíka.
2: Ale prosím tě!
3: Ne.
2: Tak si tipni se ještě jednou.
3: Já nevím.
2: No, jsem neviděl tohle. A co ještě?
3: Očekávám funkci.
2: Ale osm. Občanské fórum.
3: Je občanský fórum.
2: Protože tohle to nevíš, to je zásadní.
3: Já jsem to věděl, ano, ale... to vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
4: No, jmenuji některé členy vlády.
3: Jako tehdy, jo?
4: No, jmenuji, no, tak.
3: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, ale no. Jsem... Tak blbý má. Takový ten, no, takhle, jak furt, takhle, jako...
4: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
3: Dinsbier.
4: Dalšího jmenuji.
3: Pak tam byl ten, takový... Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
4: Právně to. Cída Kosnova. Ano. Minister financí. Klaus. Ano.
3: Jak?
4: Klaus, no jste. A ještě někoho jmenuj. No,
3: pak ten.
4: Důležitou osobnost
3: ten,
4: nějakou.
3: Ten, takový ten, no. Takový ten...
4: No, ano, ano. Prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
3: Malá.
4: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko? No,
3: byla to ta strana...
4: Komu?
3: Komu zvoní hrana.
4: Ale prosím, komunistická strana!
3: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla.
4: No, prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka! Tak. A ještě jí tleskejte za tu pětku, to je nádhera. No mě nemusíte, mě ne. Děkuju, no prosím. No.
3: Holky, jak je toho?
4: No opravdu, no tak vidíte to.

0: Jak se vede?
1: Ale no tak, děkuji. A vám?
0: No tak mě celkem taky děkuju, no.
1: To by tak chtělo někam k moři.
0: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
1: A jo? Já tam asi letos pojedu.
0: Jo? A kam jedete?
1: Ale tam co loni.
0: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
1: V Jugoslávii.
0: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
1: A vy už jste tam jednou byl?
0: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
1: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
0: A? Co?
1: Měl jste tam namířeno, ne?
0: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
0: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
1: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
0: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
0: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
0: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
0: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
0: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
0: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Ale jinak vypadáte dobře.
0: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
0: Tak já se jí zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
0: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, ano.
1: To víte, to dělají ty nemoce.
0: No jo, taky jo.
1: No jo.
0: A co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
0: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
0: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
0: Asi jste špatně visel nějak. No. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
0: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
0: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
0: Až přijet tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
1: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
0: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
0: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
1: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
0: Jo,
1: no.
0: Píchá, jo.
1: No, buďte rád, že to nemáte.
0: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
0: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
0: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
0: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
0: Ale mám takový horečky a tak, víte.
1: Jo tak fantazíruje.
0: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
0: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, no. A jakou má teplotu?
0: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
0: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
1: To bych teda řekl.
0: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaké učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
0: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
0: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
0: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
2: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. Vy svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl nestrpím počešťování ruských výrazů. Saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček, možná Ovar, ale Buček ani nebyl. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. Já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Branovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autička? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohohle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, proč jsem? Já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš žít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je jako sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11. V 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil, tady dlouho nebyl. Tak pojď, chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k tý davuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, teď jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, pojď sem, co se stalo, říkám, jste říkal Láčkovci. Ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, a to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekne. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem. Protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu, v čele té reparátu,

0: se zarazila ta paní profesorka, říká, ale od soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte prosím vás, pokračujte Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně dvojku. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobře. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku Adin. Já jsem začal, Adin, bez Adnavo, Adnamu, Adno, stačí, píšu Adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích. Fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu.
1: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. No, řekla, děcka, takhle, teď už mě to přestává opravdu bavit. Říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám na posledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy.
0: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště narazí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona putají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva. Dajana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry

0: Pejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Tam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Tam je dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku, prostě normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle, pane profesore, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Řekl, co, ne, kurník, jako tady sedíte a jste pěkná baba, ne? Řekl, co, s váma mrzkrem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a ne, zase odejdu. A
1: co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Že kurník, taková baba sem přijde málo kdy.
0: Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je, Libuše, Kratochvílová bystrině Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý. Podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne.

0: jste říkali dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty ti to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětluji právě žákům, jak se hopí z vlaku.
2: Recese.
3: Ano.
2: Já myslím, že každý ví, co recese je. No prostě tak.
3: Ale hlavně řekneme, proč máme takového koníčka.
2: No protože, když si s někou uděláme recesi,
3: ano, tak ten člověk si uvědomí buď, že je chytrej, anebo naopak úplně
2: méně chytrej. No. A to se právě stalo, když jsme jednou, navštívil jsem jednou moji kamarádku.
3: Aha, myslíš Jaruš?
2: Jaruš, no.
3: No ale měl by si asi říct. Kde to ta Jaruš je.
2: No Jaruš je, já myslím, že každý divák, který sleduje třeba pořád, možná přijde kouzelník, ví, že Jaruš je moje partnerka, hraje moji ženu právě v Kouzelníkovi. A hodně lidí se ptalo, opravdu už hodně lidí, kdo to ta Jaruš je, jako co, jestli to opravdu je moje žena, tak jsem popravdě řekl, že není. A jedna paní dokonce řekla, zaplať pánbu, ale ne, já to musím osvětlit, to je moje velice dobrá, letitá kamarádka. My se známe přes 20 let, se známe, my jsme spolu ochotnicky hrávali divadlo.
3: Ano, to je pravda, já u toho tam nebyl, ale...
2: No. A je to paní, která má opravdu veliký smysl pro humor a pro recesi, což právě, myslím, je důkaz to, že v tom pořadu vůbec vystupuje. A já vám teďka řeknu takovou jednu příhodu, co jsme tam jednou vyvedli u ní v bytě.
3: Počkej, no. Myslíš, že se to hodí?
2: No, jsme tu mezi sebou.
3: Tak jo, tak jo.
2: Tak. Já jsem k ním jednou přišel na návštěvu, ona Jarka výborně vaří, byl červenec, parné léto, bydlí na Palmovce v Libni. A tak povečeříme, taková pohodička a najednou zazvoní telefon. A telefonoval jeden náš kamarád. No Jarka říká, no tak celkem u nás nic novýho, je tu Jirka Lábus. Jestli chceš, tak se stav, on nedojde, že bys to po něm doluxoval. A on říkal, tak dobře, já jsem u taxíčka a přijedu. Tak jsme položili telefon. A já říkám, člověče, to bych chtěl nějakou recesi na něj vymyslet. On v tom bytě byl hodněkrát, že ty Hanušovi velice dobře znal ten kamarád. No tak nás napadla taková věc, že jsme s Jarkou šli na ulici a uprosili jsme dva cizí lidi. Jo, ale fór byl v tom, že uprosím, jestli by na chviličku ty lidi jako nehráli ty Hanušovi, až on přijde do toho bytu a my potom byli skovaný v koupelně a poslouchali jeho reakci. Jo. No Jarka říkala, to je báječný, tak jdeme, tak jsme šli, že jo, teďka tam dlouho nikdo nešel, tam taková ulička na Palmovce, že jo, pátek, lidi na víkendech, že jo, krásný den, večer. A najednou proti nám jdou dvě ženy. Tak já říkám, Jarko, já to zkusím. Tak jsem přistoupil k jedný, říkám, prosím vás, mám takovou prosbičku na vás. Što? To byly dvě sovětské turistky. Já říkám, děvušky, v éter do mě živí od mojí padru. 10 minutoček. Nevazmožno, mi na prakulke, mi inturist, nevazmožno, už utíkali. Já říkám, děngy vám dám, děngy.
3: No jo, no, ty jsi nabízel český prachy.
2: No, no tak samozřejmě utekli, že jo, to se nedivím, že jo. Pak takový dva opilci šli místní, tak říkám, tak to by jako nebylo zrovna dvakrát dobrý. A najednou proti nám se blíží manželé cikánské národnosti. Já říkám, Jarko, to by bylo terno. No než jsem něco stačil říct, on k nám přistoupil a povídá, nemáte zapalky? A Jarka říká, a máte smysl pro humor? No co budu říkat, za chviličku byli v bytě a tak jsme jim dali instrukce. Vy se jmenujete Jaroslava Hanušová, vy jste Jaroslav Hanuš, je to jako váš byt, dělejte si tady, co chcete. Přijde člověk, jmenuje se Honza, teď mu dejte, co bude chtít, je tam v ledici pivo, víno, chlebíčky, všechno, obslužte ho jako doma, opravdu jako doma. Zeptejte se, co dělá jeho kamarád Honza Dvořák, jestli ještě pořád píše do scény, to je kritik divadelní, že? A za chviličku zvonek. Tak jsme se skovali do koupelně a teďka to začalo. Ona otevřela dveře a povídá, Honza, pojď dalej, takovou dobu čekáme, kde si pojď dalej. Já mu tam strnul těch dveří, se ještě podíval na jmenovku, prosím, a říká, no Hanušovi, no to je divný, no tak to asi nějaká jejich kamarádka, že jo, asi se dívají vedle v pokoji na televizi, tak se přezul, že teďka vešel do pokoje a tam se na posteli válel tmavej černý chlap. A holil cigáro, říká, Honza, sadni. Teď on strnul, říká, no to snad není možný, tohle, to přece nemůžu být, jejich s námi. Tak se jako posadil a říkal, no kde jsou Hanušovi? No my jsme Hanušovi, to víš, časy se mění. No a ten reakce, že? Teď se mírně opotil. Povídá, čo budeš pít, dáš si pivo, víno? No pivo bych si dal. Jarka, prněs pivo, chlebíky doněs z ledničky těž, chlebíky. Ty tak přinesla, že? Tak, na zdraví. A kamarád Honza říkal, na zdraví, jako Jardo. Říkal, čo zdůrazněš, Jardo, jsem Jarda, tak o čo jde? teď se napili. A bylo dlouhý tíživý ticho. To byly nejhezčí chvíle, nejhezčí nádhera. To jsme sklízeli plody jako recesisti, nádhera. Za chvíličku.
4: Co dělá Honza Dvořák, ještě podat škrábe do té scény?
2: Teď on strnul Honza, říkal, ty znáš Honzu Dvořáka?
4: No budeť by ne, my jsme spolu maturovali.
2: Proto už opravdu neviděl, čí je. Že on za chvíličku, jak seděl kamarád Honza, se uvolnil opěradlo u židla, spadlo na zem, jo, bylo špatně zaklihovaný. A on říkal, nechajte to, já zítra zalepím, to je dobré toto. No a pak to ještě pokračovalo, já už si přesně nepamatuju. No, vylezli jsme prostě z té koupelny usmátý, no bylo to báječný, opravdu dělali skvěle, skvěle to sehráli. Kamarádovi Honzovi se viditelně ulevilo. Že? No a pak odešli.
3: No a my jsme si říkali, jak to asi muselo vypadat, když tenhle ten člověk s tou svou půvabnou slečnou vešli do... Já nevím.
2: Druhý den do nějaký ty místní restaurace, třeba do automatu Palamovka, dejme tomu, jo. No. A tam vyprávili tuhle historku. Tam to těžko asi někdo mohl pochopit. Tak si představ, že já jsem ten člověk a ty jsi jeho kolega, jo.
4: Fero, představ si, včera jdeme.
5: No.
4: No, včera jdeme z automatu a proti nám rumburák a nějaká baba.
5: Jaká baba?
4: No, nějaká baba.
5: No, a kde byl Kajzer?
4: A ten tam nebyl.
5: Tak ty jsi úplně vylízané. Ta baba. To byl Kaiser!

0: jak jsme se vypořádali s Big Beatem. Náš kraj je tichý, katastrofami neoplývající. Básníci sem jezdí tvořit, ba i malíř zajede idylu zachytit. Také léčebnu nervově chorých opodál zřídili. To sice klid kraje poněkud narušilo, ale takovou katastrofu, jaká se udála první červnovou neděli, nepamatují snad ani očití svědkové bitvy u Lipan. Začalo to na schůzi obecní rady, když se přikročilo k hlavnímu bodu. Zlikvidovat beatovou skupinu Pillows, která svými sobotními a nedělními koncerty značně snižuje popularitu místní dechové hudby Kmochův odkaz, žene mládež do tenat chuligánství a neplatí daně. Bylo předneseno mnoho návrhů na likvidaci vesměs hraničících s trestním zákoníkem, ale nakonec byl schválen jen jeden, všeobecný a nejlepší. Dechová hudba Kmochův odkaz vyzve skupinu Pillows k souboji, ve kterém je zničí kvalitou provozovaných skladeb, břeskností trubek a eufónií jatrným rytmem. Souboj bude konán v neděli odpoledne na fotbalovém hřišti. Hřiště je volné. Fotbalisté mají zastavenou činnost, protože před měsícem utloukli rozhodčího Řípou. V neděli odpoledne nastala na hřišti atmosféra připomínající ovzduší slavných bitev. Chyběli snad jen Žižka a Napoleon. Na podiu zbytém z bílých prken ležely už nástroje obou soupeřů. Nad dechovkou visely obrazy Františka Kmocha, Jaromíra Vejvody a heslo Polkou škoda lásky zlikvidujem pásky. Pillowsy nastoupili s fotografiemi Billa Haleyho, Beatles a posměšným transparentem Proč bychom se netěšili, když nám pánbu Big B dal. Prvním, kdo nevydržel napětí chvíle, byl sólový kytarista Jiří Milstein. Přiskočil k zesilovači a vyloudil na něm zvláště silný jekot, aby ukázal jeho jakost a tak zastrašil soky. Na to Václav Zalabák, hráč na pozou, uchopil blesku rychle svůj nástroj a vydal na něj tak mocný a ryčný tón, až ve vzdálených Tuchořicích se začaly radovat krávy, domnívající se, že státní statek přiváží obecního býka. Losování o právo první skladby vyhrál kapelník dechovky Milivoj Řičný. Rázným gestem na sebe soustředil pozornost a zahájil pochodem mužně vpřed. Pillowsy odpověděli bez váhání, klasickou již skladbou Rock'n'Roll the Clock. Obecenstvo se nevzrušovalo, neboť všem bylo jasné, že soupeři se prozatím pouze oťukávali. Při polce Ach bože lásko, s tebou je kříž, zvlhly oči všem starším posluchačům a 15-leté Evě Filipkové, která jako jediná z obce neměla známost. Pillowsy tušili nebezpečí a tak následovala skladba za skladbou. Hudebníci ze sebe vydávali vše. Feri Janoušek, beatový idol, v extazi padal na podlahu, byl tváří o zem a rval si oděv již tak do skromný. Solista dechovky Joška Zavázal to zkoušel po něm, ale zdařil se mu pouze dokonalý obraz tropického šílenství. Obecenstvu propukali skryté pudy. Důchodce Mysník tlouk rozjařeně dřevěnou nohou o zem a povykoval. Přituhuje, přituhuje! Kapelník Milivoj Jiříčný chtěl mermomocí strhnout vítězství na svou stranu a proto zařadil naráz dvě polky nejtěžší ráže. Nic si z toho nedělám, že na čele bouly mám a padla facka, padla na sám. A to byla chyba. Řezník Bílek neudržel svou mamutí sílu na uzdě. Vybičován dvojhlasem křídlovek, vytrhl plaňku z plotu a udeřil vší silou do stolu, který se rozpadl. Pak hravě roztloukl dva další a vyvrátil posvátnou lípu. Zástupkyně pionýrského oddílu po něm hodila vázu, původně určenou Ferimu Janouškovi, leč zasáhla jen spícího traktoristu Málka. Ten v domnění, že jej předseda budí pohlavkem, vstal a šel orat blesu. Hudebníci se střetli uprostřed pódia, publikum je následovalo. Rozpoutal se zápas všech proti všem. Ředitel devítiletky Leo Vitásek se sice nejprve snažil uklidnit dav přednesem lyrické básně, ale pak raději odběhl do školy, kde se ukryl v botanickém kabinetu mezi tetřevem hlušcem a Káně Temišilovkou. Na hřišti zatím zuřil boj, proti němuž je vyvraždění slavníkovců románkem pro dospívající dívky. Bratrovražedná bitva skončila bez vítěze ve 3 hodiny ráno, kdy silák Řezník Bílek odešel s omluvou, že má před krámem lidi. Koncem příštího týdne k nám ještě zavítala exkurze vysokoškolských studentů, aby si připomněli, jak vypadala Evropa koncem 2. světové války. Dneska už na hřišti zase roste tráva. Postavili jsme novou tribunu a vyzvedli ředitele ze sanatoria. Hudba se však v obci neprovozuje. Nejsou na to nástroje a nakonec ani lidi.
1: Přátelé, přeji vám všem dobrý večer, dobrou pohodu a současně mi dovolte, abyste mě přivítali z mého zahraničního turné. S mým malým, za to však dobrým starým loutkovým divadlem po celém světě, odkud jsem byl vypískán až sem k vám. Přátelé, ano, loutkové divadlo. Loutkové divadlo, věčně dětský svět, v němž je možné všechno. Se svými buď sádrovými nebo vyřezávanými dřevěnými hrdiny, že bez nich si současné loutkové divadlo ani nedovedeme představit, že jo? Skutečně nedovedeme. Nebo počkejte. Nebo... Ne, nedovedeme. Nedovedeme. A víte... Je to taková nespravedlnost, na těch loutkách, které nám tolik let přinášely takové potěšení a radost, a přitom je dneska prakticky nikdo nezná. Víte, a leckterý zpěvák nebo zpěvačka, já nechci být adresný, ale leckteří zpěváci pop music se přes noc stanou hvězdami, strhnou na sebe veškerou popularitu a přitom mnohdy nejsou o nic méně dřevěnější. Víte? Nebo takový ten... Nebo... Takový ten věčný spor, jako jestli bylo dřív živé divadlo nebo loutka. Prosím vás, já vím, evidentní je, že první v historii stála na jevišti loutka. To byly ještě těžké loutky, neohrabené za starého Říma, Řecka, že? Tesané z mramoru, místo nití lana, že? Neobyčejně těžká manipulace, takže vodičovi se stávalo, že mnohdy pod tíhou loutky přepadl do jeviště. Tady je první herec na jevišti, živý. Potom se samozřejmě stávalo, že napadali druzí, že, a vedli spolu dialogy. Tady jsou počátky toho, ale první byla loutka. Nehledě na to, co by tomu řekli takoví průkopníci loutkového divadla, že když vzpomenu jako například Miloš Kopecký, Matěj Kopecký, tak, Matěj Kopecký. Víte, ale... Který je bohužel zastáncem onoho živého divadla, bohužel. Přátelé, ale pryč s těmito spory žabomyšími, to nemá. To je, já se prostě teď vracím s překrásnými dojmy z turné po Latinské Americe a Orientě. Přátelé, to není obecenstvo, to jsou děti. Skutečně to jsou malí hranici. Tam, no, ty dospělí, ty jsou jako ty děti, co mají ty děti, no všechno jsou to děti. No, to byly, přátelé, to byly večery skandovaných potlesků, kdy třeba Ježibabu půl hodiny nepustili ze scény. A musela holka 30krát přidávat to svoje uá. Přátelé, Mně se bohužel na našem obecenstvu jedna věc trošku nelíbí. Víte, my jsme jako obecenstvo příliš takový vlažní. My jsme rezervovaní. My, na rozdíl od těch jižních národů, my příliš dlouho přemýšlíme, než koupíme. Když to obecenstvo reaguje, no, sválně si uděláme takovou zkoušku. Přátelé. What if you... No, vidíte, jak to... No, tohle udělat v té jižní Americe tam, v té latinské, tak mě roznesou to divadlo. To už by řvali, to už by lítali konfety, to už by mě dávno uctili ovocem. Víte, ale já trošku věřím, vžijme se do té situace, do té mentality, že představte si, že jste na chvíli děti, že jo, je horko, dusno, teď se na to těšíte, na to, jo. Já jsem si pro vás připravil takovou ukázku z mezinárodní tvorby. Ačkoliv náš repertoár je v podstatě velmi široký, my hrajeme všechno, dá se říct. Od Spejbla až po Hurvínka. Všechno. Přesto jsem se rozhodl pro Perníkovou chalupu. Proč? Já myslím, že ten příběh právě proto, že je notorický, že ho každý zná. Jeníček a Mařenka zabloudí v hlubokém lese, že najdou světýlko, jdou po něm, tam najdou Perníkovou chalupku, koštují chaloupku, přepadne je Ježibaba, ta je zajistí, zadrží. Rok je vykrmuje, potom se je snaží opéct. Na to situace se obrací, místo šťavnatého prorostlého jenička je rožněna kostnatá baba. A Jeníček a Mařenka jsou osvobozeni. Přátelé, budu pracovat s mnoha jazyky a nářečími, ale nebojte se, budete rozumět, protože texty jsou voleny z prvních až druhých lekcí. Jo, ještě na začátek bych řekl, pardon, omlouvám se, bude to první a poslední idiom, který užiji hned na samém začátku. Ale skutečně první a poslední. It was, no was. Bylo, nebylo.

0: Jeničku, kde to jsme? Vždyť my jsme zabloudili už 3 dny a 3 noci tady bloudíme.
1: Marie. Wir sind in Schwarzwald. Jsme v hustém lese.
0: Ich auch. Aber was? No jo, no, to se ptám tebe taky. No. Jeničku, ale prosím tě, co si počneme? Já jsem hladová, neměla jsem 3 dny a 3 noci nic teplého v ústech. Co já si počnu?
1: No, víš co? Aj, vylezu tady na strom. Ich gucken Sie.
2: Oh, John, that is good idea.
1: To je dobrá idea.
0: Was ist das? Was ist das, Hans? Ich weiß nicht.
2: Der Wolf.
0: Tak ho zažeň, prosím tě. Der Wolfgang Amadeus Mozart.
1: No, nein, Wolfgang Amadeus. Nur der Wolf.
0: To ještě horší. Janíku. Dostihni ho, ať už je pryč.
1: Ne, ne, Mařenko, já jsem včera chytil jedno a už to mám.
0: Já se radši povohlídnu nahoře. Je, Jeničku, jen abys nespat, co bych si tady bez tebe počala?
1: O, máš pravdu, proč bys tady beze mě počala?
0: Už lezu. Co to se mnou je? Já se nepoznávám. To mám z toho kouření. Tady si zaklesen. Je, Marie, tamhle vidím světýlko. Podívej.
1: No já odsad nic nevím.
0: No jo, podívej. Marienko. Já jsem proto, aby jsme sebrali zbytek sil. Všechno, co máme, a my se pustíme. Ne, že se nepustíme za tím světlem. Protože kdyby nám zas...
1: Moc kecáš. Pojď dolů, ať už jsme tam.
0: To máš pravdu, taky už se mi zařízlo divadlo. Pozor, padám! Já mám plochý nohy. Pojď, Jeničku, pojď.
1: Až šli. Až přišli na rozlehlou, hlubokou paseku, kde stála mimo jiné halouka, ale celá z perní. Haloubka, jenže celá z perní. No tohle říct v Orientě, v Operníku. To nebyla dřevěná chalupa, to byla chalupa, ale místo těch perní.
0: Ježíš, jsme tady za... Jak jsem se zadechal až to... Počkej, tady je stavení, zaboucháme na dobré lidi. Janíčku, pojď. Haló, dobří lidé, otevřete.
1: A jdi do
0: prosím tě. Pojď, Jeničku, pojď, to nejsou hodní lidé, to jsou zlí lidé, pojď, pojď. Je, teď jsem si kecnul. To je ta sperň, chalupka, pojď, pustíme se do ní. To je to dobroučký, to je to dolčenže.
1: Eš, mekel, tevertnou doštogol. Olá, so mekem, ty štádol, ho to berz, metel, testu,

0: Jeníčku, kde to jsme?
1: Rimen kent norot, oštogebet, neredne. Olasok, oštok, tady myslím, budeme muset trošku překládat. Ena nokoštek, elebet, nepraví Ježibaba. To je takový, budete mít denně jídel, budou se prohýbat tabule, až nebet, jo, pardon, až nebet. Holás to stýger, bátor, onon, rondo, glogan, koglan, koglan, dotot, co hrdlo ráčí. Men to šabet, orost, ement, natot, rptom guláš. A tabule budou traskat pod různými jídly.
0: Taberen.
1: Debrej hášlevelí, badačon, sýrke barát, badačon, keknělí, balaton, fyredy. Vrší nabídku baba. A jeníček zvyšuje i poptávku.
0: A co sladkýho bude to?
1: Čmek, etnik, elednet, noros. Šabálot, negedy. Elotnos, noc, neter, ološny, pevevet, noc, tebe chytež. Ola, matarat, notoš, dvě kedlel, cement, nedny, ryť, edeť, noš, noc, matarat, noš, tetet.
0: Vstupte.
2: Yes, but now, ladies and gentlemen. John and Mary were in Ježibaba house. Whole 1 year. Really 1 year. The Ježibaba and the Ježibabies. Yes. Every day, John and Mary have something to eat. Potatoes, vegetables, every day dumplings, veal cutlets, roast beefs and pork meat. Every day. And after it, sweet cakes. After 1 year, John had 120 kilograms. And Mary, two.
3: A teď se situace navršila. Po roce výkrm skončil, Jeníček a Mařka jsou tlustí, Ježibaba je chce opéci v peci.
0: Kde vás mám? Tak, teď vás pustím a budete...
3: A v perníkové chalupce se odehrává toto drama.
1: Enšmech, elostenme getniken a vojáci doma, čej,
0: tu. Já jsem zesílil a já tě strčím do pece místo lásky. Ježi, mám zážu, že Jeníčku ušetřím.
1: Ne. A přátelé, teď je ta krásná situace, ten krásný okamžik v pohádkách, který já, kdy už je nebezpečí zažehnáno, je po všem. Je skutečně po všem.
0: Mařenko, už je po všem.
1: No, co jsem říkal jinýho? Jeníčku.
3: Jeníčku. Ty se mi můžeš podívat do očí.
0: Proč? Proč ne?
3: Jeníčku, vždyť si právě spálil člověka.
0: To nebyl člověk, to byla Ježibába.
1: No jo, máš rech.
3: A teďka, zatímco Ježibaba vesele praská v peci, Jeníček a Mařenka propukají v jásot a oslavují svoje vyzrání nad Ježibabou.
0: Ježičku, a my si zaspíváme.
2: A došenku má poslali, se krů mi je balí, naše to obyčaj, obyčaj, obyčaj, teď si kluci utěkaj.
3: Ano. jestli tam žijí dodnes, běžte se tam za nimi podívat. A zazvonil zvonek a pohádky je konek.

0: Dobrý večer. Iste sa čudujete, prečo som dnes takto po domácky. My sme sa totiž rozhodli, že dnes to spravíme trochu naopak. Nám v poslednom čase vadí, že herci v podstate tých divákov doma vyrušujú. Oni sa vnucujú, tí herci. A tak sme sa rozhodli, že to spravíme naopak. Neviem, či ma rozumiete. Vy prídete domov, lahnete si alebo si sadnete, čítate noviny. A vlastne noviny nečítate, veď ste doma. Lahnete si, premýšľate, chcete mať súkromie a zrazu sa vám v rohu miestnosti vo vašej izbe rozžiari obrazovka a začnú vyrušovať herci. Alebo nielen herci, to môžu byť aj herečky. No. Človek behá celý deň po stavbe, nehovorím, že pracuje, ale nabehal sa akurát dosť. No a chce mať svoje súkromie, chápete? A v tom prídu herci, herečky a všetci ostatní a vyrušujú vás priamo doma. Nemáte súkromie. No tak sme sa rozhodli, že dnes to spravíme naopak a že nepôjdeme my k vám domov, do vašich bytov, ale pozveme vás sem k nám. My sme si tu zriadili taký malý príbytok, zohnali sme aj nábytok. Toto je skriňa z pravého dreva. Tuto máme pohovku tiež z pravého dreva. Všimnite si to perfektné prevedenie, 6 dvoch. Ja, počkajte, to sú 4. Áno, tieto dve sú moje. Tiež z pravého dreva. No a tak tuto žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a ja vediem domácnosť. Ale nemyslíte si, že sa flákam? Pozrite sa na tie ruky. Kde som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes, chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes. Ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne. Veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne. Máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn. Chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme masť do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzitým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné, márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No, a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požute. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si, v tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť.
1: Ale jestli máte někdo z vás auto, třeba vy třeba vypadáte, že máte nějakou 120, tak o tej mluvit nechci, nějaké takovéhle věci, ale třeba o někom, jako třeba tady ten pán, to je typický bavorák, jo. To je na první pohled vidět, to je člověk, který jezdí bavorákem, který stojí zásadně na invalidech, jo. Ne proto, že by jako byl hloupej, ale proto, že všem ukáže, že na to má nějaký poplatek 20 korun za parkování, toho nezajímá. 5 litrů za parkování na invalidech vysmahne, jen ať všichni vidí, že prostě on na to má. To je v pořádku. To je taky takovej ten typ, který třeba na těch parkovištích u těch obchodních center nestojí na tom parkovišti, ale stojí na tom chodníku úplně až u výlohy, jo, kde se mu ty maminky tam prodírají s dětma kolem toho bavoráku, protože on na to má. Prostě. Jo, a o těch lidech já teď nebudu mluvit, ale o těch jejich autech. Já mám ne, že bych měl bavoráka, to bych si nedovolil vůči vám, jo. Ale mám, ono v zásadě je to úplně jedno, jaký auto máte, jo. Ale říkám, o vás nemluvíme, o vaší 120, to je úplně jiný případ. Vy, když máte chuť doma, tak si můžete, já nevím, vyndat z té 120 motor, rozebrat si to do rána, si to udělat generálku a ráno jedete. Jo, my, to on potvrdí, nevyměníme ani žárovku bez servisu. My musíme s každým prdem do servisu, je to tak? Jo, takže vy třeba pro vás možná science fiction, ale pro vás ostatní, kteří už tyhle ty auta máte, takže budete vědět, no a vy se poučíte, možná se z toho poučíte, takže si tu 120 necháte na dosmrti. Jo, a co je zásadní na těchto servisech? Je jedno, teď to si řekněme rovnou, za kolik tisíc to auto máte. Je jedno, jaký to auto máte. Je jedno, kam ho jezdíte servisovat. V tom servise v zásadě vám položí vždycky tři otázky, respektive řeknou vám tři informace. První, když je to dobrý servis, co s tím máte? Druhá věc, jak jste tu závadu odhalil? A třetí věc, to je takový totální zaklínadlo všech, připojíme to na počítač. No, to řeknou vždycky. Já vám uvedu příklad, já třeba. Je to, já nevím, půl roku, my nešli takový to centrální zamykání, jsem měl rozbitý, jo. Přijdu do servisu, on říká, co s tím máte, jo. Říkám, no nefunguje mi centrál, že jo. On říká, a jak jste tu závadu odhalil? No tak když jako máčnu to dálkový ovládání, s tím symbolem zamknout a přesto můžu otevřít dveře, tak mi přijde, že to nechodí tak, jak by mělo. No. On říkal, my to připojíme na počítače, uvidíme, kdo připojili a neviděli. Jo. Bo já nám ten počítač nic neukazuje. On jsem říkal, no já nevím. No. On říká, jste si jistý, že vám to nefunguje? A říkám, no helejte, když to zamknu a přesto můžu otevřít dveře, tak mám pořád pocit, že to nefunguje, jak by mělo. On říká, no jo, no, ale my nevíme, co s tím, že jo, protože ten počítač nic nehlásí. A já říkám, a nemůžete mít rozbitý počítač? A on říkal, no to je možný. Já, abych to zjistil, tak ho připojím na počítač. A tak to připojili, že jo, nevím, co s tím potom zjistil, ale tenkrát mi to opravili, jo, úplně v pohodě, mi nějak vyměnili všechny dveře, nebo co, jo. Nebo jindy, jo, třeba nemůžu ráno nastartovat před barákem, jo, tak tam volám do toho servisu, říkám, nemůžu nastartovat. A on říká, co s tím máte? Říkám, nemůžu nastartovat. A on pověl, jak jste tu závadu odhalil? A říkám, no sedím v tom, točím a furt to nedělám, brum, brum, brum. No tak sem s tím přijeďte, my to připojíme na počítač. Jo, já jsem říkal, ale prosím vás, jak tam s tím můžu přijet? Teď vám říkám, že to nestartuje. On říká, aha, kde bydlíte? Já říkám, na Rudolfově, že jo? Já vám řeknu, že Rudolfov je kousek od Českých Budějovic. Jemu jsem to samozřejmě neříkal, protože on v těch Budějovicích sedí, jo. Tak jsem říkal, no na Rudolfově. On říkal, no jak to přijet musíte, my nemáme tak dlouhý kabel. A já jsem říkal, hleďte, a chtěli byste si proto přijet sami, že jo? Nakonec je to v záruce. On říkal, no tak jo. No tak si proto přijeli, já tam důvod poledne, říkám, tak co chlapi, co s tím bylo? A oni, jako jak, co s tím bylo, ne? Tak snad co s tím je, ne? Já si říkám, počkejte, to tu máte půl dne? On říká, no, helejte, pane Kone, my jsme to připojili na počítač. A už jako zhruba víme, jo. Buď máte vadný svíčky, vadný kabely k svíčkám, nebo máte vadnou diodu v alternátoru, nebo máte vadný alternátor, nebo máte vadnou lambda sondu. A nebo máte vadnou celou řídící jednotku. Já říkám, no a nebo tam nemám benzín, ne. A říkají, to nás nenapadlo. Pak mi tam dolili 10 litrů benzínu a jsem zaplatil 2000 za připojení na počítač, že normálně jsem odjel. No. No, já mám pro ně už úplně takovou alergii jako na ten počítač, že oni tím řeší úplně všechno. Já třeba nedávno jsem musel přespat v Praze, jo, smutná věc, jo. Pražáci rozbili mi okno v tom autě. Tak já tam jedu do toho servisu, a říkám, dneska se ptát nebudou, že jo, to je jasný, ne, rozbitý okno. Já tam s ním přijedu, on říká, co s tím máte? A já jsem říkal, no mám rozbitý okno a tu závadu jsem odhalil, takže celou dobu sedím na hromadě střepů a strašně na mě táhne. A on říká, si zajďte dovnitř, my to připojíme na počítač. Já jsem povídal, jste normální? Co na tom chcete připojovat na počítač, to je rozbitý okno, že jo, vyměňte okno. On říká, no ne. Si potom, tam je různá, tam je samá elektronika v těch dveřích, vy si potom budete stěžovat, že jo, to musíme připojit. Tak já už vám mám na ten počítač takovou alergii, že teď jsem si připravil takovou speciální věc, jo. Přijel jsem tam a říkám, pánové, dneska mě nebudete mít rádi. Oni, je, pane Kdore, co s tím zase máte? Říkám, no helejte, jak jsem nastupoval do toho auta, tak samozřejmě mojí vinou, že jo, jako svojí neopatrností, jsem byl tak nějak neohrabaný a jak takhle pod tím, tou přístrojovou deskou je ten konektor na to připojení na počítač, jo. tak jsem vám tak nějak jako nešikovně nastupoval, že jsem ho ukop. Takže vy to teď nemáte, kluci, kam připojit. No. A on říkal, to nevadí, v motoru ještě jedem.
2: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
3: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
2: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná. Dívka míní.
4: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
2: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
3: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
2: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka. Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
3: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil v obrázek.
2: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosínka zaržal.
3: Oj, takový ryto, do kobylis, a já tady prokazuju dobrodiní.
2: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
3: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
2: Hipolitovi se rozzářil zrak.
5: Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jo, jak se kupuje. A nárak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čiče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. Tak pojedou do tak jdeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd. On ještě, promiňte, do si umýt ruce, maminko. Tak si jde tam se vyčurat a vrátí se. Vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle a teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno je na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manželka trošku taky na sukničce měla, No a on samozřejmě zatřískajíce, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi. Prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám klokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná, nemohu říkat, dejte si panáka se mnou, úplně... Bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne, co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený, to haupnu, ale prosím vás, klokal mě, teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte, tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz, mám to nový, podívejte se, ty věckáky jsou prostě od guláše a už se, to tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele, no tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč, a co všechno, klokan poskákal.
6: Poklona, pane učitel.
7: Soudru učiteli.
6: Vy jste prosím? Já jsem prosím otec, soudruh otec, teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
7: Vaše jméno.
6: Hlus mi si, jak mé jméno.
7: A těší mě, posaďte.
6: Děkuji, Sive.
7: Soudru, posaďte se.
6: Děkuji.
7: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
6: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká, prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
7: Pidlo motejl.
6: Ježišmarja.
7: Spíti hněv.
6: Taky si s tím dost užijete, víte?
7: Proč?
6: No, ona je to spíš přina než jméno, tohleto.
7: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci fajn. Vašeho syna.
6: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
7: Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, je jeho prospěch jaksi napováženou. Například já to vezmu z kraje.
6: Jo.
7: Ta čeština.
6: Jo, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
7: Naopak velmi špatné.
6: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z úst sedí? Čeština z úst sedí.
7: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
6: Proto my mu s mámou doma nerozumíme.
7: Vypadá to na propadnutí.
6: No, vidíte to.
7: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
6: Sakra, ono se píše s tvrdým, víte?
7: Ne, s malým
6: no to nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
7: No nevím, kam míříte.
6: No, já teďka půjdu na pivo.
7: Ne, se soudrem ředitelem.
6: Jde pak úplně sám. Náš starý nepije.
7: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
6: Jo.
7: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra Jana Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl.
6: No. Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
7: Ale ne, on to neví.
6: A vy to víte?
7: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
6: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
7: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
6: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hlavně, když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaž někam jinam.
7: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
6: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku. nepletu, ty tam ještě leží.
7: Kdo?
6: No, uklízečka.
7: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, aha, ale váš syn ho neumí.
6: Jo.
7: Posledně neznal Barbarosu.
6: Co to, z dějepisu? Já myslím, že je to mydlo na tvrdý fousy.
7: Kdepak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Ridrich Barbarosa.
6: Ovšem, znám, to je ten, zpívá v televizi, že jo?
7: Ale kdepak.

0: tehda měla porád noční a já měl raní.
1: To se neplejte, pane Lustmisio.
0: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na dosmrti v opletačky.
1: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
0: Co? Jak by smet? Teď mi říkáš, že se jmenuje Valoušek.
1: No ovšem, kolega Valoušek, no? Nemůže z něj dostat slovo.
0: Který slovo?
1: No vůbec, ani slovo.
0: Jak by smet?
1: Ne, Valoušek.
0: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
1: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
0: No to máte na kliku, náš kluk se nepere.
1: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
0: No tak sláva aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
1: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
0: Jo, tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak stříckal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase stříckal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
1: My ovšem dneska žáky nebijeme.
0: No, taky nemáte na to figuru.
1: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
0: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
1: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
0: Jo, jo, jo, tak vy jste filatelista?
1: Ale ne.
0: Zaprát, to bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
1: Já nekouřím.
0: Ale to je známka, Kubo.
1: Prosím.
0: Puerto Rico jako Kubo.
1: A Kuba. Tak.
0: Kuba.
1: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na Entou.
0: Co, kam?
1: Na Entou.
0: Kde to je?
1: To je přece v algebře.
0: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
1: Ale to je nesmysl.
0: No, no ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, 2-3 prcky a domů.
1: To ovšem slyším velmi nerad.
0: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak hold nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
1: Ale o tom já vůbec nemluvím.
0: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
1: My na vás nic nežádáme, prosím.
0: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
1: Tak pozor, no, pozor. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
0: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
1: Podívejte, pane Hlustisiák, konstatují, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustisiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
0: Jak to? Teď máte otevřít, no ne?
1: Ale ne, začátek vyučování.
0: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
1: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
0: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
1: Jako co?
0: Jako fotbalista.
2: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
3: Kam?
2: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
3: Tak kam, prosím?
2: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
3: Tak kam, prosím?
2: A do výkladu jednoho rádio obchodu, zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Představte si to, pane Uřej, takovej valčík a starý Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrast. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát leteckej pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, no. Já děkuju velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostřed kvíř střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, jak je to?
1: A syndetikon.
0: Syndetikonem? A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl to mimo mě, mé majiškosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ starému Matulku. Kovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku? Ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému Berounskému.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecké ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na Oře.
1: Jež Bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou zamlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky, jo tak město, to bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte. Pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladého člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. A vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úřední, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Berounská.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Copak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá. Vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe, než začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: To je hezky. No to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Berounský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku? Ano či ne?
0: Ano.
1: Kam?
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: To jsem vám neřekl.
1: To jste mě neřekl.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost, odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsaď jet do Písku?
1: Ne, odtud ne, to musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to splet. A odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů!
0: Koho?
1: U všech čertů, ano!
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte? No, tak teď to zaklap to v okno, no, tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat, že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a tam mám kabát.
2: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím, v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer, bývalý tanečník skupiny UNO.
3: No, tak...
4: Moment. Vy tleskáte,
3: já nevím, jestli jste rozuměli dobře. Ne konečník, tanečník, říkal tady.
2: No opravdu, je to tak?
3: Ne, Genia... tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle, vypadám teď.
2: Prosím.
3: Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no, ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
2: Prosím tě, nač ta skromnost, ty jsi byl lídr.
3: Já nevím, co to je lídr, takže to je těžko, asi můžu odpovědět.
2: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost. Na tobě se to tam stavělo, že?
3: Jo, tak to jo. Dneska už s tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tako jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
4: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer. Takže Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
2: Já to mám zas na botech, echte lídr.
4: Mám na botech taky echte, ale není to lídr.
3: Ne, tak my jsme tancovali v tu monu.
4: Není to lídr, je to jeho.
3: Takže jsem lídr. jsme jezdili do Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
4: To se nedivím, že chtěli, páč, jestli tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo, tak to, to bych se taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, a až to dotancuje, tak ho zapíchneme, opečeme si ho a to je ještě to.
3: Ne, tak jako já opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. Až kdybych se vohnul, aby zezadu přiletělo labutí jezero a bylo by, jak se říká, po ptákách. Nebo...
4: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli.
3: No a taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky za takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
4: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak, ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě jako. Bych to měl... musel jako utrhnout a to by byla škoda, jako že to...
3: Jsi tam měl ten baťok Sapporo 72 možná, jako že... Já takhle ve druháku vymachrovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se o bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
4: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
3: Tak jsme... Tak jsme si stoupili k sobě, že začne hrát muzika, no tak já zase zvesela, že jo. Tu polku, jako ona ta kráva tancovala něco úplně jinýho. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě průkazku jenom, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno, takhle upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přišel k němu profesor a říká, co je, co ti stalo? A on říká, já mám asi vyhozený koleno. A co s tím budem dělat?
5: No, já musím doktorovi.
3: No tak jdi.
5: A jak když mám vyhozený koleno?
3: A ještě teda, a musím ukázat, chodí baletáci, že? Baletáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, který nás učil balet a on to byl taky vysloužilý baleták, takže taky takhle chodil a vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal, Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
2: Ale když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních, dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo a já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byly takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat a tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost a já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, jo, tak já jsem se snažil a to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to. A on ke mně přišel a říkal, pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já, oh, a on říkal, ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď. Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Že byste hodili nějakou pecku, co?
4: Teď vám zaspíváme píseň z desky, z hudbu, která nám vyšla loni. Ne, jakože vyšla, že nám loni vyšla, ne, nám, vyšla deska.
3: Nám vyšla deska, no vyšla, já... ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla, jako že by vyšla, takhle jako vyšla. Jakože huj, jo, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
4: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo. Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ale... ještě vydal, ale...
3: No já když si představím, že by nám měla vyjít taková ta velká, černá, dlouhohrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, člověče, to by...
4: Tak já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jeli jsme, jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc než rychle. Vlastně jsem jel úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem jel tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní a měl strach. A jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no... To se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného v té uzavřené kabině.
3: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako...
4: No takhle, tak... Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale... Potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a... To už jsem měl slzy v očích, jako úplně.
3: No, prosím.
4: Ne dojetím, jakože to štípalo, jako. No a myslím, že vy tady v první řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
3: No, kdyby něco, tak vítejte na křtu.
4: Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale...
3: Co děláte? Se omlouváme, my s sebou vozíme... My s sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
4: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
3: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
4: To bych taky rád věděl, ale...
3: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
4: Ještě řekni, kam tě ho mám dát, ale...
3: Ne. Ne, je to bez nástu, jak jsem myslel... V jaký poloze budeme pokračovat?
4: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
3: Tak ten tón, abychom zmiš věděli, v jaký vejšce a...
4: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak,
3: no,
4: jak
3: to... Abychom věděli vlastně, odkud začít, že jo? Tak
4: já bych
3: mít...
4: začal tady odtud, páč když pojem někam jinam, tak nás... No.
6: Venca Popelka se dostal do vážného průseru. Začalo to tím, že se u nich doma objevila na návštěvě nějaká teta. Původně snad přijala jen na den dva, ale pak se to nějak protáhlo a zůstala u nich těch dnů skoro 14. Vencův otec měl doma nějaký mince a pokud se nepletu, tak ne jen tak nějaký ledajaký. Byly v té sbírce dukáty i luidory a chloubou celý kolekce byla zlatá 100 koruna s portrétem France Josefa I. z roku 1908, která představovala poctivou trojskou unci zlata a zrovna na tenhle kousek byl otec Popelka po právu a patřičně hrdej. Jednou nám je Venca přines ukázat a když se vrátil domů, tak mu starej povídá, jestli mi okamžitě nepovíš, komu si moji sbírku prodal, zavolám policii. Venca se pouhou shodou okolností ocit v naprosto neřešitelné situaci, protože mu okamžitě svitlo, že nemůže říct jen tak, o mincích nic nevím, jenom o jediný, o tý nejvzácnější a teď, tatínku, dovolte, abych vám ji vrátil. Takže se jen zasmušil a vyčkával, co se bude dít dál. Stejně nemohl dělat nic jiného. I kdyby se nevím jak dušoval, že neví, tak by mu nikdo nevěřil a tak jen mlčel a pocit křivdy v něm bobtnal a otec nakonec doopravdy nahlásil na policii tu krádež a když Vencu doma sebrali a s ostudou ho odváželi k výslechu, tak v něm postupně uzrálo odhodlání, že za tohle se pomstí, protože ho drtila ta křivda a znechucení nad tím, že ho vlastní otec takhle podezírá a předhazuje policii. A v tom momentě se rozhodl, že tu minci nikdy nevrátí. Když přišel z výslechu, řekl otci, že ho nenávidí a odešel z domu. Nějaký čas spal, kde se dalo, pár dní z toho i u nás, a plánoval, že se vydá někam do světa, když v tom se přihrnula jeho matka se slzama v očích a s tím, že Venoušku promiň a Venoušku odpust, volali z Havlíčkova Brodu z Blázince, že se tetička dočista pomátla. Představ si, Venoušku, že ji zadržela policie, jak rozdává ty tatínkovi zlatý mince lidem na ulici a prej jim všem říkala, to máte za to, že jste byli za války u partizánů, věřil bys tomu, Venoušku? Jenže Venca se zatvrdil a už ho ta historka s tetou ani nepotěšila. A jediný, co velmi bystře zaregistroval, byla věta, to víš, lidi se s tím rozutekli a bylo to ke všemu v noci, tak to už ty mince tatínek nikdy neuvidí, z který si odvodil, že po jeho pečlivě ukrytý jubilejní 100 koruně s Francem Josefem I. už nikdo pátrat nebude. Mámě tenkrát řekl, že se na ní nezlobí, ale otci ať vyřídí, že mu zlomil srdce a že už s ním do smrti nepromluví, poněvadž z něj udělal sprostýho a ničemnýho zloděje. Což je fakt, protože nebejt celého toho rozruchu a podezření, že ty mince šlohnul on, tak by ho možná nikdy ani nenapadlo, aby něco nevracel. Slib dodržel. A jestli si dobře pamatuju, tak Vencu Popelku a jeho otce usmířili až vnoučata, což obnáší dobrých 10 let nepřátelství. Bylo to jednou takhle uprostřed léta, zrovna to léto, co jsme se s medvědem chystali na Máchovo jezero, což byla naše oblíbená štace, když nám Venca oznámil, že jede s námi. Kamarádil se tenkrát s jedním takovým pochybným týpkem. Jmenoval se ten člověk Oskar a už to na něm bylo mírně podezřelý, protože takovýhle jména se tenkrát moc nedávali. Chodil zásadně v saku a s kravatou. Vždycky o nás tvrdil, že my jsme jen obyčejný paka, který policajty dráždějí prostě už tím, jak vypadají. Tenhle Oskar se nechal vyhodit ze střední školy hned v 1. ročníku a od té doby nikde nepracoval, ale v životě se mu nestalo, že by ho někdo někdy kontroloval. Mám se nechat štvát jako zvěř? Ptával se nás. Mám to snad dělat jako Jarda Pošusta? Šklebil se znechuceně, už když jen vyslovoval to jméno. Mám se snad tak jako příživník Pošusta denně každý ráno oblíkat do montérek a celý den pak chodit po Praze se štaflema, aby mě nesebrali, volal afektovaně a přitom si palcem a ukazováčkem pečlivě odstraňoval ze svého sáčka smítko, který jsme my ostatní ani nepostřehli. A abych nezapomněl, v jedné věci byl Oskar fakt dost dobrý. Ovládal spoustu karetních a manipulátorských triků a v jistý době vyhrál i nějaký školní soutěže, co se jmenujou šarivary a tak podobně. Dostat se stopem k Máchovu jezeru bylo dost tvrdý, protože jsme představovali bandu neorganizovaných vlasatců a na silnicích nám konkurovala spousta lidí s průkazama stopařů, což byla jen jedna z mnoha zvláštností té doby. Samozřejmě, že jsme se museli rozdělit, aby jsme se vůbec chytli. Já jsem měl poměrně štěstí, protože z Prahy do Zakšína mě svez nějaký mladý frajer na motorce a pak jsem jel ještě s pár dalšíma stopařema na korbě Ávie až do Dox, což bylo výborný. Ty lidi na korbě se mě ptali, kde budeme s klukama na Mácháči spát a říkali, že až tam dorazíme, tak ať se scháníme po jednom seníku, který tam v okolí sloužili jako noclehárna pro somráky, protože tam oni hodlají taky bejt. Slíbil jsem jim, že pokud se dřív neuvidíme v hospodě, tak v noci určitě. a když jsme byli na místě, tak jsem se s něma rozloučil až na jednu holku, která zůstala stát na silnici se mnou. Měla na sobě něco, co připomínalo mexický pončo. Vlasy měla jako většina holek v té době dlouhý až do půl zad, a když se předklonila, tak se jí ty vlasy před obličejem spustily jako nějaká opona a byl z ní vidět prakticky jen nos. Ale moc hezký nos to byl. A vůbec to byla dost hezká holka, taková jemná a trochu záhadná. Prostě ten typ, co se mi líbil vždycky nejvíc, jelikož jsem byl romantik a romantici k sobě musí najít někoho, koho by unesli. Myslím, unesli v náručí, protože romantik v duchu pořád někoho zachraňuje a vynáší z hořícího domu, anebo jen tak čapá lidi, který padají z oken. Co s holkou, kterou neunesete, uvažuje takovejhle pomílený romantik. Seděla na spacáku a koukala na mě a pak pronesla. Neměli bysme na ty tvý kámoše počkat v hospodě? Takže jsme se tam pomalu vydali a cestou si mě chytla za ruku a vsadím se, že lidi, kteří nás míjeli, říkali, tyhle dva už se musí znát hezky dlouho, to se pozná hned, jelikož nemluvěj a jen tak si vedou jeden druhýho a užívají si zamilovanosti. Došli jsme společně ke stánku s pivem a já se odloudal mezi ostatní, co tu stáli jen tak v plavkách a s peněženkama. Když jsem se vrátil s pivem a limonádou a zasoukal se za stůl s prken, tak jsem se k ní naklonil, dal jí pusu a zeptal se, jak jí můžu říkat. Řekla, že Alena. A pak jsme seděli a mlčeli. A i když jsem se snažil občas něco prohodit, tak Alena jen zamrkala řasama, což mohlo znamenat, že souhlasí, ale taky to nemuselo znamenat vůbec nic. Takže jsem se smířil s tím, že tahle holka toho asi moc nenamluví. Ale vzhledem k tomu, jak byla krásná, se jí to dalo snadno odpustit. Všichni chlapi, kteří se sem přicházeli zařadit do fronty, na ní mlsně čuměli a mě to dělalo dobře, protože tu byla se mnou a představovala pro mě v tu chvíli, když nepočítám ty 200, co jsem měl v zadní kapse, veškerý mý bohatství. Měla sebou jen spacák a takovou látkovou tašku s třásněma, kterou měla zavěšenou pod pončem a z tý za chvíli vytáhla knížku. A aniž by se mě třeba zeptala, jestli mi to nevadí, tak do ní zabořila nos a pak už si jen sem tam olízla prst a otočila stránku. No a v téhle situaci nás nachytali Venca Popelka s Oskarem, který přijeli asi 2 hodiny po nás, a když k večeru dorazil medvěd, tak já už byl z těch piv a z toho horka celkem slušně prdlej. A Alena jen seděla, cucala limonádu, který říkala Limča, a četla. Rozhodli jsme se, že večer půjdem do hospody na Big Beat. A tam už jsme si pivo nosili ke stolu po tácech a já si jen matně vzpomínám, že jsem se později vydrápal na pódium a chvilku třískal do bicích a pak přijela lítačka, jak se tenkrát říkalo policajtským volhám, a tak jsme se radši zdekovali a vydali se hledat seník, aby jsme v něm mohli přespat. Jenže ještě cestou jsme potkali ty mý známý skorby nákladáků, který se proti nám hnali s nezbalenýma věcma a povykovali, že na dvojce, což byl ten seník, je šťára a policajti, že to odtamtud vyhazujou a zabavujou lidem spacáky. Ptali jsme se jich, co chtějí podniknout, a oni řekli, že bychom to mohli zkusit na šestce, a tak jsme klusali s nima a když se nám podařilo se do té šestky vkrást a zalíst do spacáku, tak znovu přijela modrá volha a my jsme v chvatu pozbírali svý svršky a zase jsme všichni vrávorali nocí, až někdo navrhoval, že by jsme měli vyzkoušet spíš 4 nebo 3, ale to už se mi nelíbilo a tak jsem se trhnul a šel se lehnout na pláž. Alena musela jít se mnou, protože jsem se vedle ní ráno probudil. Nebylo mi nějak extra, tak jsem hned vlez do vody, jelikož jsem věděl, že kromě piva je to jedna z mála věcí, které vás spolehlivě dostanou z kocoviny. Vylez jsem z jezera ve chvíli, kdy se Alena ve svém spacáku poprvé zavrtěla, a já jsem si uvědomil, že mám hrozný hlad, protože kromě těch snad 20 piv jsem včera nic jiného nepozřel. Rozhlížel jsem se kolem a všiml si, že kousek od nás chlap otevírá stánek. Takže jsem si vzal nějaký prachy a vydal se směrem k němu. Když jsem ho oslovil, jenom něco zavrčel a otočil se ke mně zády, ale pak si ten svůj nevrlej přístup rozmyslel a řekl mi, že jestli chci tatranku a pivo, takže klidně, a jestli i klobásu, takže by i klobása byla, ale jen pod tou podmínkou, že uklidím pláž.
7: pozbíráš kelímky a tásky od buřtů a až to budeš mít hotový, tak přijď. A zmizel v kiosku. A podal mi z něj obrovský igelitovej pytel a já se vydal zpátky na pláž, abych ji uklidil. Trvalo mi to skoro hodinu a byl jsem z toho ohejbání úplně grogy. Ale chlap se mnou byl vcelku spokojený a tak mi nabít tenhle raní kšeft, na jak dlouho budu chtít. Dohodli jsme se, že to na pár dní zkusím a pak jsme si plácli a já se sebral a šel to říct Aleně, která seděla v mokrých plavkách u vody a zase si četla. Vzal jsem ji na snídani a když jsme dojídali klobásu a já do sebe nalil pivo, říkal jsem si, že na světě není úplně nejhůř. Kor, když svítí a hřeje a to zcela zdarma, přívětivý raní sluníčko. Kolem poledne se objevili kluci a tak jsme se párkrát vykoupali a kolem třetí se vydali do hospody. Seděli jsme, počítali, kolik máme vlastně peněz a když jsme zjistili, že ku podivu víc, než jsme si původně představovali, zmocnila se nás radost hraničící s euforií a to jsme pořád ještě měli v záloze tu Vencovu minci, kterou nosil v koženém váčku přivázanou na krku a nesundávali ji, ani když šel do vody. Seděli jsme v hospodě až do zavírací hodiny a teprve pak jsme se všichni vydali k seníku dvojce, jelikož převlád společný názor, že do jednoho stromu dvakrát neuhodí a tu noc jsme spali spolu s ostatníma vandrákama bez toho, aby nás policajti buzerovali. Ležel jsem vedle Aleny, za kterou hlasitě chrápal Venca a když jsem se k ní ráno chtěl přitulit, tak jsem nahráb jen hrst sena. Do prdele, řekl jsem a Venca otevřel oči a chvíli jsme jen zírali jeden na druhýho a pak si šáh na krk a v tu chvíli mu došlo to, co napadlo i mě. Samozřejmě, že tam ta mince nebyla. Nemělo smysl se nijak honit. Teprve, když jsme vzbudili i ostatní a dali hlavy dohromady, řekli jsme si, že proti ní nemáme šanci, protože hezká holka jako ona bude v tuhle chvíli stopem už někde za horama a na policii jít nemůžeme ze známých důvodů. Nejhorší na tom ale bylo, jak se dívali ostatní na mě, protože nebejt mě, nebyla by ani Alena. Nejdřív jen tak divně pokukovali, ale když jsme později seděli na pivu, tak už se Venca neudržel a řval na mě před celou hospodou. Jdi už s těma svejma děvkama do hajzlu. A já jen seděl a nevěděl, co na to říct, protože já teda nikdy rozhodně žádný děvkař nebyl. A když se k němu za chvíli přidali i ostatní a říkali mi věci horší, než mi kdy řekla maminka, věci jako, jak se můžeš stýkat s cizími lidmi, nebo to každej, koho znáš 5 minut, už je tvůj kamarád, tak to jsem se teda vážně urazil, protože od maminky tohle člověk bere, ale od kámošů, s kterýma se člověk tahá hlavně z toho důvodu, aby nemusel věčně poslouchat maminku, tak to tedy pozor, to už jsem se urazil i nasral. A tak jsem je tam všechny poslal do háje a celá hospoda v tu chvíli zpozorněla. I nějaký Poláci, co seděli vedle u stolu, přestali na moment hrát karty a s úsměvem si nás prohlíželi. Vzal jsem si znechuceně svý věci a šel se vyspat na pláž. A jak jsem tam tak ležel, furt jsem doufal, že se Alena objeví vedle mě, že mi dá pusu a řekne, že všechno tohle byl jen zlej sen, že vůbec nic z toho se nestalo, ale ráno, když jsem otevřel oči a mžoural do sluníčka, co je zadarmo, ale jen v případě, že máte dost peněz na to se pod ním válet, jsem definitivně zanechal všech nadějí. Zvedl jsem se, zbalil spacák a začal uklízet. Sotva jsem si sedl k snídani, objevili se kluci. Venca Popelka si přivázal na klacek bílej kapesník a už z dálky s ním divoce mával jako parlamentář. A i když mi nebylo zdaleka do řeči, tak jsem jim pokynul a když si přisedli, tak už by nějaký nezaujatý pozorovatel musel naše setkání posoudit jako setkání blízkých přátel. Odpouštěli jsme si navzájem až do hlubokého odpoledne, kdy jsme se jako obvykle přesunuli do hospody. Já vím, že to byla potvora, říkal jsem zrovna Popelkovi, když najednou Venca zblet jak stěna a ukázal prstem k vedlejšímu stolu, kde si jeden z těch Poláků, co sem chodili hrát karty, pozorně prohlížel jeho minci s císařem Francem Josefem I. Na to zapomeň, procedil mezi zubama medvěd. Ty by tě zabili dřív, než by ses jí dotknul. Ale co s tím? Zanaříkal Venca. Dovolíte? ozval se najednou Oskar, upravil si šaty, které byly přece jenom už trochu uválený, a pomalou chůzí se vydal za tím Polákem, který si pořád zadumaně prohlížel tu Vencovu minci a tam zopakoval to svý dovolíte? A ohromený Polák si ji nechal bez protestu vzít z ruky. A všichni ostatní Poláci kolem stolu položili karty a pozorovali, jak Oskar tu minci mne v prstech a obrací ji sem a tam, a pak ji nechal přeběhnout po hřbetě pravačky a mince padala a znovu se bleskově vztyčovala v důlcích mezi klouby a pak ji Bůh ví, jak dostal malíčkem zpátky na dráhu a druhý kolo s ní absolvoval mnohem rychlejc a při třetí otáčce, jako by ta mince přestala být předmětem a změnila se jen ve zlatou auru na hřbetu jeho ruky a pak i ta aura pohasla a Oskar ukázal Polákům prázdnou dlaň a s provinilým omluvným úsměvem, který je jakoby říkal, no vem na dlaní chlup, když tam není, se celému polskému stolu uklonil a Polák, co si s tou mincí předtím hrál, vstál, taky se uklonil a tiše prones něco jako pán mincu něcha, kuzlo pana nauči. A Oskar řekl, že k službám, a s tím učenlivým Polákem pak strávil toho léta u Máchova jezera mnoho času v ústraní. Jednoho dne k nám přivrávoral a musím upozornit na fakt, že z něj v tu chvíli strašně táhla vodka. Hodil Vencovi tu minci, svalil se vedle mě na židli a s úsměvem poznamenal, tak vidíš, oba dva jsme o kouzlo lehčí. O modrou knížku se pokoušel kdekdo normální. A v tom byla právě ta potíž, že normální. Pan Steiner, volala na jednoho z Alešových kamarádů z Letný sestřička v čekárně u psychiatra. Pan Steiner, vyklonila se přísně ze dveří a když ho zahlídla, přiběhla k němu a zatřásla s ním tak, že mu hlava párkrát pinkla o zeď. Vy jste mi nerozuměl? Dvakrát jsem vás volala jménem. A Pepa Steiner vyskočil a hrozně moc se jí omlouval a omlouval se i doktorovi v ordinaci. Nezlobte se, říkal jim, ale já se začetl. A při těch slovech si tiskl na prsa Ferdu Mravence, to velký vydání s omyvatelnýma deskama si na to tenkrát sehnal. Na obalu byl vyvedený Ferda a ostatní broučci a nad nima se klenulo nebe modrý až do černa. Byla to vlastně velikánská modrá knížka, kterou tu hodlal směnit za tu sice menší a bez obrázků, ale za to mnohem, mnohem cennější. A taky, že ji dostal. A když mu to doktor oznámil, tak se rozkřičel, že já nechci žádnou modrou knížku, jen aby si to ještě trochu posichroval. Nebo Franta Šeketes, kterýmu jsme říkali Serepes. Ten to chtěl uhrát na epilepsii a široko daleko byste nepotkali nikoho, včetně specialistů, který by o téhle chorobě věděli víc než on. A když šel na EEG, tak si do každého koutku pusy strčil poměděný destičce a mezi jedničky a dvojky si dal plátek citrónu. A když mu pak přidělali na hlavu všelijaký ty drátky, tak ležel a celou tu dobu, co mu natáčeli to EEG, pod zavřenýma víčkama divoce koulel očima, což byla rada, kterou mu někdo na poslední chvíli daroval ještě jako bonus. Spolíhal na to, že ten citron a ta měď, tenhle miniaturní galvanický článek, vytvoří v jeho hlavě elektrický obvod, který způsobí to, že elektroencefalograf zešílí. Nevzpomínám si, že bych ho někdy potkal ve vojenském, takže mu to tenkrát asi vyšlo. Ale nejjednodušejc to proved Venca Strach. Ten řekl doktorovi, a Hergot, já nechci na vojnu. A doktor zašvidral do obálky, kterou mu Venca podal a zamumlal jen, nějak to snad uděláme. A bylo to. Charlie bydlel v Benediktinský, ale jezdil za náma do Davids dost často, protože se kamarádil s jistým Míťou a s tím jsme se kamarádili my taky. Charlie byl spíš typ takový tý vesnický máničky. V tom byl trochu rozdíl, myslím, mezi městskýma a vesnickýma máničkama. Městský byli víc zženštělí, víc hubený a s uzounkejma ramenama, protože se slušelo vypadat dost rachiticky, jelikož ideál představovali kluci z britských ostrovů, takový ty, co naprosto ostentativně dávali najevo, že v životě kromě hraní fotbalu na ulici moc necvičili a nesnesli by na sobě ani minimální opálení nebo cokoliv, co jen vzdáleně připomíná zdraví. Kluci, který dělali v mládí nějaký sport a později si nechali narůst dlouhý vlasy, byli jiný, protože odskákali ten moment, kdy se jim rozvinuli ramena a tím pádem začali vypadat jako vesnická mánička, čili ranař. Protože vesnický vlasatci to měli těžší než městský. Na vesnici jste si dlouhý vlasy museli vybojovat v nekonečných bitkách se střední fašounskou generací takových těch, co se pohybovali po vesnických zábavách v dederonkách a s povolenýma kravatama a koukali, aby sloukli každýho, kdo se jim nepodobal. Charlie vypadal jako vesnická mánička a ke všemu měl přeražený nos. My ostatní jsme na to měli takovou teorii, že když Charlie jednou přišel za svým tátou a řekl mu: tatínku, mohl bych prosím tě nosit dlouhý vlasy? Tak mu za to táta přerazil nos, ale když si všiml, co udělal, tak mu Charlieho přišlo líto natolik, že mu ty dlouhý vlasy dodatečně povolil. Charlie měl fialkově modrý smavý oči a kdyby to záleželo jenom na něm, tak by měl od rána do večera dobrou náladu. Ale vzhledem k tomu, že svět je plný idiotů, který vám nálady měnějí a většinou takže k horšímu, časem se do těch dobráckých očí Charlie mu vloudil stín podezíravosti, takovýho jako jemnýho buď připraven. Ale jinak byl Charlie v pohodě. Patřil k těm, co četli akorát tak Sport a Signál, což byl časopis ministerstva vnitra a četla ho prakticky celá pražská galerka, protože v tom Signálu byla rubrika Veřejná bezpečnost pátrá a všichni gauneři nejdřív nalistovali právě tuhle stranu, aby zjistili, jestli po nich není vyhlášený celostátní pátrání. Na rozdíl od nás ostatních neměl Charlie z vojny žádnou hrůzu a když poslouchal někde v hospodě to naše věčný "to se radši podřežu", tak jen tak nechápavě kroutil hlavou a říkal: "Dyť jsou to jen posraný 2 roky. Jak to můžeš vůbec vyslovit, ty idiote?" Řvali jsme na něj. 2 roky života v prdeli a ty si povíš jen 2 roky. Ty seš tak blbej, Charlie, že jim to tam možná podepíšeš. Ale za tuhle poznámku už jsme si netroufli, dál už jsme nešli, protože to už začínal Charlie blednout. Je zvláštní, ale co není v životě zvláštní, že Charlie se nejvíc kamarádil s Míťou, který představoval jeho pravý opak. Subtilní mánička Míťa, jedinej z nás, mluvil spisovně. Vzpomínám si, že mi jednou říkal, že se v Americe vyskytují nějací yuppies a to nějací mě tenkrát zarazilo ještě víc než slovo yuppies, který jsem slyšel vůbec poprvé. V Míťovi bylo těžký se vyznat. Psal eseje o umění, kterým nikdo z nás nerozuměl. A ty eseje, některý z nich měli i 50 stran, nás nutil číst a vyžadoval na nás pořád nějaký názor. A my jsme kolikrát fakt nevěděli nic o Lagrange, nebo co má přesně na mysli dynamickou plochou Paula Klee a podobnýma záležitostma. Myslím, ale nevím to přesně, že Míťa byl křehkej schizofrenik. Ne ještě úplně jetej, ale už na tý, nebo možná, že za tou tenkou hranou normálního a ulítlýho. Pro tu schizofrenii by mluvil i ten fakt, že nesmírně pečoval o formální stránku těch svých esejí. Každá ta práce byla vyvedená v úhledný vazbě, kterou si sám dělal, a v celém textu byste marně hledali byť jen jediný překlep. Odstavce, spousta citací, číslička, poznámky, to přece není normální. Jenže to byl čistě můj názor a ne názor odvodový komise. Míťa se rozhodl, že se vojně vyhne za každou cenu a nevím, který idiot mu tenkrát poradil, aby udělal to, co později fakt udělal, protože existovaly daleko méně drastické metody, jak se těm 2 ztraceným rokům vyhnout. V jeho případě by možná stačilo, kdyby zanes psychiatrům ty svý výtvory, nebo kdyby jim řekl, tak jak jsem to později udělal já, že mám divný nálady a myšlenky na sebevraždu, a bylo to. Zmizel jsem na 2 měsíce na psychiatrii a nemusel jsem sahat ani po žádný žiletce a riskovat, že si třeba omylem přeříznu šlachy nebo vykrvácím dřív, než mě najdou. Míťa to podělal, jak mohl. Proved to tak, že si jednou v zimě, kdy byla všude spousta sněhu a mrzlo až praštělo, napustil plnou vanu horký vody a pak se v ní nějaký čas pařil a pořád připouštěl horkou vodu. Vždycky, když na něj dneska pomyslím, tak vidím před očima zavražděného Marata. Míťa bydlel ve sklepním bytě, takovým tom, co z něj máte výhled, tak akorát na lidský nohy, který vás míjej. Takže vlastně žil jakoby ve světě starých kreslených filmů o zvířátkách, kde bývalo nepsaným pravidlem, že dospělí jsou vidět maximálně po kolena. Jedno okno měl přímo do dvora a tím pádem pro něj nebyl žádný velký problém se na něj dostat. A to taky udělal. Nahatej a rozpařenej vylez ven, a pak se v tom sněhu vyválel a ten blázen, který mu tohle doporučil, mu řekl, že nejdůležitější je zůstat ležet co nejdelší dobu na zádech, protože pak to chytne ledviny a na ty už je hračka dostat modrou knížku. Nevím, jak dlouho tam tenkrát zůstal ležet, ale je jistý, že právě tohle byl ten okamžik, kdy se Míťa odsoudil k smrti. Už když se zdvihal ze sněhu, protože nemohl tu zimu dál uníst, byl mrtvej. Co na tom, že ho v tu chvíli nic nebolelo? Co na tom, že žil ještě nějakou chvíli? Nevím přesně ani to, kdy došlo k tomu, že skolaboval, ale myslím si, že to muselo být pár dnů na to, co si dobrovolně leh do toho ledového hrobu. Já jsem se o tom dozvěděl od Charlieho, který se jednou objevil v hospodě a celý schlíplej nám sdělil, že s Míťou je to na umření a že má obě ledviny trop a že ho čeká transplantace, jen co prej se najde vhodnej dárce. Charlie jen kroutil hlavou a pořád opakoval, jakejže je Míťa vůl, ale myslel tím jen to, že tohle mu teda Míťa dělat neměl. To například Martin se vojně nevyhnul, ale já mám pocit, že se jí ani nijak zvlášť nevyhejbal. Vlastně vyhejbal, ale málo. Tak trochu se spolíhal na svůj platfus. A když na téma vojny přišla řeč a my se ho ptali, a co ty, Martine? Tak vrtěl hlavou a říkal, mě nedostanou, vsaďte se, že mě teda nedostanou. Ale jak říkám, vůbec nic pro to neudělal. A tak ho nakonec odvedli. Teda, abych byl přesnější, myslím si, že se Martin odvíst nechal. Když jsem o tom později přemýšlel, tak jsem došel k tomu, že chtěl, aby to nějaký volnej pád osudu vyřešil za něj, že chtěl hlavně vypadnout z bytu, kde bydlel se svým tátou, s kterým se moc v lásce neměl. A když o něm někdy náhodou mluvil, tak ho vždycky tituloval slovem horník. A já nikdy nepochopil, jestli je jeho otec horník povoláním, nebo to mělo být jenom hanlivý hodnocení. Něco podobného, jako když o někom prohlásíte, že je lopata nebo manuál. Povídalo se, že než odjel na vojnu, tak přibyl tátovi ze spoda na postel olomoucký syrečky, ale podle mě to byla jen další hospodská příhodička k dobru, jen aby řeč u piva nestála, protože Martin byl na podobný kousky povznesený. Chodil mezi nás ještě se dvouma svýma staršíma kamarádama, z nichž jeden končil chemii diplomkou na téma výroba whisky a druhej, taky chemik, prací šíření tepla v uzeninách. A je třeba říct, že tyhle dva chemici byli snad největší spyťaři, který jsem v té době znal. A podtrhuju slova v té době, protože pozdějc jsem poznal jiný esa. Těmhle dvom už nestačilo pít panáka za panákem. Oni chlastali obou ruč. V jedné ruce zelenou a v druhý griotku a takhle si to naráz nalejvali do krku. Říkali tomu vítr do plachet a můžu vám říct, že občas je to zaneslo hodně daleko na neklidný moře. Jednou jsme jeli s klukama Martina navštívit a opili jsme se s ním na vycházce tak, že jsme sotva chodili. Párkrát se Martin ukázal, když měl opušťák, ale to zas tak často nebejvalo. A když se vrátil z vojny, tak už moc nechodil, jak jsme říkávali. Odstěhoval se od otce horníka k jedné slečně a tu si později i vzal, ale nikdo z nás na té svatbě nebyl, protože to byl jen takovej ten malej obřad se svědkama. Po vojně vystudoval divadelní vědu. Co jinýho? V roce 1968 se policajti chovali téměř lidsky. Krátce po 21. srpnu nosili na klopách trikolory a stali se z nich málem naši hoši. To byl jediný rok, co jsme se jich nebáli. Říkali nám sice občas věci jako kuci, neblbněte, ale spíš tak jako starší bráchové. V tom 68. se začalo mluvit o tom, že policajti budou muset nosit identifikační čísla, takže si na ně budete moct kdykoliv stěžovat. Kde máš číslo? Pokřikovali jsme na ně s klukama a oni říkali, že na to se teprve čeká a ani nás neskontrolovali. To bylo ještě tak před rokem, dvěma, něco naprosto nepředstavitelného. Do prvomájového průvodu se zařadila skupinka českých hippíků a házeli po Dubčekovi na tribuně různý dárečky. Nejvíc plyšový zvířátka. To jsem nikdy nepochopil, proč plyšový zvířátka. Zkrátka český hippies. Aleše zbyli Rusové hned jako jednoho z prvních. Stalo se to na Haštalském náměstí, kde si zřídili něco jako svý headquarters, čili hlavní velitelství. Malí děti, kteří se tam motali, žebrali na těch ruských vojácích odznáčky, Aleš tam byl se svým spolužákem Felixem, který si to fotil, a když po něm Rusové chtěli film a začali se s ním strkat, tak mu Aleš šel na pomoc s vysokoškolskou ruštinou, kterou v něm kultivovala v prvním ročníku právnické fakulty profesorka Rajza Arsentěvna Dolgopolová. Aleš dostal za svůj výkon jednu zleva a jednu zprava a uslal si přímo na ulici, kdežto Felixe dokopali ty nasraný rusáci do sklepa, kde si ho vzalo do práce takovýto komando. Chlapi, co měli pod maskáčem a modrobíle pruhovaný trika, a málem ho tam zabili. Ne, že bych se v tom sklepě posral strachy, vysvětloval Felix Alešovi pozdějc. Oni to ze mě prostě vytloukli ven. Už předtím měl Aleš ve svém vztahu k Sovětskému svazu poměrně jasno. To, že od nich dostal přes držku, již na kvalitu tohoto vztahu nemělo podstatný vliv. Jenom si potvrdil, že jeho dřívější básně, které se tímto tématem zabývaly, skutečně vyplynuly, jak říkal, z nejjemnějších záhybů básníkovi duše.
8: Kde domov můj, kde domov můj? Tanky hučí po lučinách, kulky bzučí po skalinách, v sadě skví se Rusů pět, zemský ráj to na pohled. A to je ta země česká, v úkol je mléko a jednotky, strdí bys však marně hledal, dávaj ho v Rusku do vodky.
7: Tohle byl pro mě a pro ostatní tak tragický zvrat, že než ho rozebírat ze všech stran, tak vám radši povím, co se stalo Charliemu. Charlie si v 69. v srpnu lámal palici hlavně s tím, kde sehnat nějaký prachy na středně velký pivní mejdan, protože za pár neděl měl mít osmnáctiny a zatím všichni jeho známí, kteří už to měli za sebou, nějakou tu pařbu dali dohromady. Problém byl v tom, že byl momentálně bez práce a zadlužený všude, kam se podíval. Nebyly to velké částky, ale za to jich bylo požehnaně. A další malér spočíval v tom, že když si půjčujete někdy před půlnocí od kámoše na pivo, tak se vám to kolikrát do druhého dne úplně vykouří z hlavy. Takže musíte být permanentně ve střehu. A když na vás najednou někdo vypálí, hele, docela by se mi to kilo šiklo, tak nesmíte přijít o hlavu a koktat pro boha jaký kilo, nebo my dva se známe, vole, protože to už by vám příště nikdo nepůjčil. Tomu už nikdy, říkali by všichni. Ten je naprosto vypitej. Ten už má z mozku motorovou housku a podobné hlášky by si mezi sebou vyměňovali. A z vás by se brzičko stal ten, kterýmu se prostě nepůjčuje, protože vole nevrací. Tohle Charlie dobře věděl. A jediná věc, která mu momentálně pomáhala s kartama, byl fakt, že až na pár výjimek na tom jeho kámoši byli stejně. Charlie procházel rozkopanou revoluční třídou a nahlížel do výkopů, kde se povalovaly hromady obrovských matek, a chvíli přemýšlel, jestli by se nějak nešikli. Ale pak usoudil, že tyhle matky jeho problém s prachama asi nevyřešej, a tak jen zvolna pokračoval v chůzi s nejasným plánem v hlavě, a ten plán se víc než o cokoliv jinýho opíral o zkušenost, že by touhle dobou mohl v parku, který bejvával tam, co dneska stojí kotva, potkat jednoho nebo dva známí a něco vymyslet. Bylo 19. srpna a všude kolem něj se provokativně procházely skupinky policajtů a milicionářů a taky vojáků základní služby s páskama na rukávech uniforem. A zatímco policajti se tvářili podmračeně a většina z těch milicionářů taky, tak tyhle základáci s páskama chodili, jako kdyby je před sebou někdo postrkoval. A jak se mají tvářit, nevěděl pravděpodobně ani jeden z nich. Protože některý narukovali zhruba před rokem a nejdřív skládali přísahu, ve kterých se škrtala pasáž, že budou věrně sloužit bok po boku ostatních armád Varšavské smlouvy. A za nějaký čas šli na druhou přísahu, kde už ta pasáž zase byla. A některým z nich říkali velitelé před rokem, možná chlapci, že se vás několik už nevrátí domů, protože položí své životy při obraně vlasti. A ty samí velitelé je jen pár týdnů na to nutili, aby odstranili

ani oni nevěřili tomu, že by si v tuhle chvíli někdo někde řekl, moment, co když je teď v parku někdo jako Charlie a Olin a tyhle dva jsou bez prachu? Co když nutně potřebujou kilo nebo dvě, neměl bych si za nima pospíšit? To víte, že ne. Takovýhle blbové na světě bohužel neexistujou. A byl to právě tenhle fakt, který nakonec rozhodl o tom, že Charlie řekl Olinovi, co kdyby jsme se šli mrknout ke koňovi. A protože Olina nenapadlo nic chytřejšího, tak jen pokrčil ramenama a pak se kuřáckou chůzí vrátili tou samou cestou, po který se Charlie jen před chvíli přiklátil do parku. Už ze spoda, někde od koruny, bylo vidět, jak se policajti handrkujou s lidma, kteří se tu shromažďovali v hloučcích, a už z tohodle místa bylo celkem dobře slyšet, jak na ně policajti křičej to svoje oblíbený rozejděte se, rozejděte se. Je jich tu víc než včera, konstatoval Charlie. Řekl bych, že až podezřel moc, řekl Olin s přimhouřenýma očima, a pak už šli prakticky mlčky až nahoru a teprve tam u pomníku svatého Václava jim svitlo, že tohle nebude jen tak nějaká prdel. Teprve tam jim došlo, že to policajti myslejí naprosto vážně. Lidi se s nima hádali a nadávali tím a pár tajných furt kroužilo kolem těch skupinek lidí. Jak vlci se chovali, jak nějaký lovící hyeny. A když někdo někde zůstal stranou a nechráněný, tak ho doslova chňapli za límec a pak se na něj vrhli. Společnýma silama ho odtáhli a nacpali do připraveného Antonu, kterých tu všude kolem bylo plno. Pro boha, oni to berou šmahem, uvědomil si Charlie, protože ty tajní brali všechno, co se jim dostalo do pracek. Stejně tak mladýho kluka v džínsový bundičce, jako ženskou se síťovkou, v který měla nákup, stejně tak mladou holku v minisukni, jako penzistu, co jim hrozil holí. Kurvy zasraný, ječel vedle něj Olin. Gestapo, skandovali lidi kolem a snažili se přitom, aby zůstali co nejblíž při sobě. A Charlie si najednou vzpomněl, jak někde slyšel, že když vyrazili vojáci za války do útoku na bodák, takže jich padlo při těch stečích tolik právě proto, jelikož se snažili bejt u sebe co nejblíž a nikdo se nechtěl nějak rozptylovat, protože ten put zkrátka funguje za všech okolností. A to samý se dělo i teď a tady, i když tady to bylo funkční. A ty hloučky věděli, že mají možnost přežít jenom jako miniaturní neozbrojený falangy. Houstlo to tenkrát pomaličku a skoro nepostřehnutelně. Ale než se Charlie a Olin stačili pořádně rozkoukat, zjistili, že je policajti vytlačujou do pasáže. Sem tam proletěla vzduchem dlažební kostka a pár jich měli na svědomí i Charlie s Olinem, kterým se podařilo trefit přední skla policejních Antonů. Bylo by spíš divný, kdyby se netrefili, protože tohle vystudovali společně ve věčných bitkách s klukama z náplavky. A dá se říct, že do pomyslný KPZ-ky těchhle časů patřila vedle nepsaný povinnosti zahrát Dajánu i schopnost trefit se dlažkou do prázdné konzervy nejméně na 10 metrů. Charlie s Olinem několikrát prokličkovali mezi těma nejagresivnějšíma policajtama a pak se rozhodli, že se vrátí do svého parku. Ne si někam sednout, ale vylízt si na plochou střechu jednoho takového technického stavení, který tu stálo, snad to byla garáž nebo co, odkud byl dobrý výhled po okolí. Leželi tam až do noci a když se kolem 11. v ulicích objevili první pejskaři a zdálo se, že šarvátky pomalu ustaly, se skočili dolů a šli domů. Vypadá to na remízu, řekl Olin. Druhý den se už od rána připravovala na Václaváku scéna pro druhý jednání. Bylo jasný, že policajti nezaháleli, protože stačili přes noc navařit na svý auta sítě, který teď chránili okna před kameny. A ještě jedna věc přibyla. Chlapíci v civilu a s kamerama. Kamery a foťáky ty byly teď prakticky všude. Tajní se nesnažili o žádnou nenápadnost. Naopak, byli schopni k vám přistoupit a s tichým bzučením si vás natáčet z pouhýho metru. Charlie se dopoledne stavil pro Olina. Zahvízdal mu pod oknem a když se Olin konečně vyprdelil z baráku a zeptal se ho, na co má přes rameno ten svůj rybářský baťůžek, to žebradlo, jak se vyjádřil, tak mu Charlie řekl, uvidíš. A pak se vydali společně do parku, že by tam mohli přibrat ještě pár známých. Ale na lavičkách bylo v tu dobu jen několik důchodců, takže to vzali zase jen takhle ve dvou na Václavák s malou zastávkou v Revoluční, kde místo známých Charlie přibral do svého žebradla pár matek. Atmosféra se proti včerejšku na

0: první pohled až tak nelišila, ale když jste se na chvíli rozhlídli, muselo vám být hned jasný, že se přitvrzuje, a to z obou stran. Samozřejmě, že zase všude znělo to rozejděte se, rozejděte se, ale bylo tu víc psů než včera a taky mnohem víc milicionářů. Já jsem si vždycky myslel, že jsou to jen takoví kreténi, takoví strejdové, co dělají cvičení spolní kuchyní plnou guláše a nakonec se všichni ožerou. Ale tyhle tak nevypadají, řekl Olin Charliemu, když se rozhlížel kolem sebe. Ale Charlie ho moc neposlouchal, protože právě lovil v batohu matku, kterou ve vteřině poslal za jedním tajným, který je kousek od nich natáčel. Nejdůležitější je sejmout co nejvíc těch s těma kamerama, vysvětloval Olinovi a cpal mu přitom pár špinavých matek do kapes nových kraťasů a Olin se proti tomu snažil chvíli protestovat, ale jen chabě, jelikož věděl, že žádný protesty na Charlieho neplatěj.
1: Jo, tak ty ses motorizoval, ty parchante. Zařval najednou Charlie a rozeběh se za skútrem, kde za řidičem seděl policajt, ale seděl obráceně, aby mohl pohodlněji filmovat. Projížděli takhle pomalounku a beze spěchu Václavák a když se u koruny chystali zahnout, že to vezmou po příkopech a asi do tý rozkopaný revoluční, kam nemohli auta, tak je Charlie u tý koruny doběh a Olin jen úžasle pozoroval, jak se za nima žene, jak mu přitom poskakuje na rameni to žebradlo a jak se nakonec zastavuje a snaží se sejmout toho zadního chlapa matkou. Poslal za ním nejmín dvě, spíš tři. A pak se rychle uklidil zpátky mezi lidi, kteří tu skandovali gestapo, gestapo, stejně jako včera. A stejně jako včera skončili Charlie a Olin ten večer na střeše, z který byl tak dobrý výhled. U hybernu se Davu podařilo spolknout jednoho z pozdělýho milicionáře. Dav se kolem něj a nad ním zavřel, jako když hodíte do žabince šutr. Policajti na to koukali, ale nezasáhli. Jenom si to všechno pečlivě filmovali. Samozřejmě, že nejvíc lidí se na Václaváku sešlo 21. srpna. A taky nejvíc policajtů, který se je snažili z toho náměstí vytlačit. Celý den se pokoušeli nahnat dav do tý rozkopaný revoluční a nakonec se jim to podařilo. Většina lidí se teď mačkala před bankou na příkopech a zase se z jedné strany ozývalo rozejděte se a z druhý gestapo, gestapo a Charlie s Olinem leželi na střeše a všechno měli pod sebou jako na dlani. Vylezli sem teprve před chvílí, protože si oba odpoledne hodili pár matek, spíš jen, aby se neřeklo, že nic nepodnikli. Ale když se ujistili, že tohle je doopravdy den D a že jestli se dneska nebudou dít věci, tak už nikdy, radši to zabalili a zalehli na svý dočasný stanoviště.
2: Všimáš si toho? Zeptal se najednou vyjeveně Olin Charlieho.
1: Ticho, zašeptal Charlie. Najednou je tu prapodivný ticho. Já nevím, řekl ustrašeně Olin. Mám pocit, že už to trvá nevím půl hodiny. Najednou se nic neděje, najednou je tady vole nějak podezřelý mrtvo.
0: Zírali napjatě ze střechy a pak to přišlo naráz a bez varování. Střelba do vzduchu na lidi vždycky zapůsobí stejně. Dav spanikařil a pokoušel se rozlít do stran, měl tendenci chovat se stejně jako láva nebo velká voda, ale pohyb mu znemožňovaly uzavřený ulice a tak se jen tak přelíval na místě a do toho se ze všech stran přihrnuli policejní autobusy a mraky policajtů rozpoutali brutální zatýkání. A to všech a bez rozdílu. A žádný rozejděte se neplatilo. Teď už to třískali hlava nehlava a cpali do těch svých karos, kde by ti pokračovalo. A do toho bylo slyšet jen zoufalý křik lidí, ze kterých strčela krev a taky štěkot policejních psů z hodností, všech těchhle k nepříčetnosti rozlícených bestií s pěnou utlami a do fialova brunátní ksichty milicionářů, kterým se při tom linčování chvěly oči, jako by do nich někdo pustil tisíce voltů.
2: Ty vole, zanaříkal najednou Olin, my jsme tu obklíčený.
1: Počkáme,
0: rozhlížel se Charlie. Věčně tady nebudou. A tak jen leželi a sledovali, jak pod nima odjíždí jeden autobus za druhým a pak, jako by to někdo nařídil, nastalo zase ticho, protože křik a pláč a štěkot a řev a střelba,
2: tak to všechno tu najednou nebylo, protože to policajti naházeli do plechových krabic a odvezli na skládku, úplně stejně, jako to dělají popeláři. A stejně jako po sobě popeláři nezbírají to, co jim náhodou upadne, a nechávají to prostě metařům, tak i teď tu bylo možné zahlídnout tamhle kabelku a tady klobouk a dokonce i rozervanou košili a pár čepic, ale ani jednu policejní nebo milicionářskou, jen ty civilní. A do toho nastalýho ticha, potměšilýho a falešného jak pětník, se sem tam ozýval jen utahanej kašel milicionářů a tajnejch, který se tu znovu scházeli do skupin.
1: Dívej, řekl Charlie Olinovi tiše. Takhle to vypadá po válce.
2: Už aby šli do prdele, heknul Olin a pak se zeptal, myslíš, že o nás vědí? To už by nás měli, uvažoval Charlie a dodal, hele, už začínají chodit pejskaři, tak ještě chvíli počkáme a slezem. Po ulicích se teď skutečně pohybovalo pár lidí, kteří čekali, až budou moct ven, aby se prošli s pejskem, a protože se většina z nich znala, zastavovali se a polohlasně rozmlouvali, zatímco jejich miláčci se ještě trochu třásli, ještě se tak úplně nevzpamatovali z těch hrozivých petard, který je před chvíli donutili zalíst pod postele a tam jen nešťastně kňučet. Teprve po hodině se Charlie s Olinem odvážili seskočit ze střechy. Šli loudavě, aby nevzbudili žádný podezření. A když zahli do revoluční, narazili tam na další skupinku milicionářů, který pokuřovali před pasáží. Charlie zalovil v kapse, přistoupil k jednomu z těch mužů a s cigaretou mezi prsty se ho zeptal, co možná nejpřátelštěji, jestli by mu nedal připálit. Olin stál v tu chvíli stranou a to bylo taky jeho štěstí.
1: Jistě, nabídl se milicionář, rozvážně škrtl a dlaní ochotně stínil, tak aby mu sirka nezhasla.
2: Děkuju, vyfouk Charlie kouř nosem a otočil se, že zas půjde, ale v tom dostal zezadu ránu pažbou a bylo to tak rychlý a nečekaný, že sebou jenom nechápavě praštěl ochodník a nechápal nic ani v dalším okamžiku, kdy ho něčí ruce hrubě postavili na nohy a chraplavej hlas za ním poručil, tohodle mi dejte stranou.
1: Já tady bydlím, vysoukal ze sebe Charlie, aby to všechno vysvětlil. Pochopte, já tady bydlím.
2: Ale to už ho ved ten samej chlap, co mu před chvíli tak ochotně připaloval startku někam do útrop pasáže. A klidným a zúčastněným tónem mu říkal, to bude dobrý, to dobře dopadne. Občanku máš?
1: Mám.
2: Tak to bude dobrý. Charlie překonal bolest pod pravou lopatkou, sáhnul do zadní kapsy a podal muži před sebou svou legitimaci. Ten ji jen zběžně prolistoval a když mu ji podával zpátky, tak zopakoval, že je to dobrý a to se vyjasní a pak ukázal Charliemu, ať se zatím stoupne ke zdi. A Charlie si teprve teď uvědomil, že už tam je asi 20 jiných lidí s rukama nad hlavou. Semka si stoupni, opři se a počkej, ono to dobře dopadne. Poplácal ho milicionář po rameni a poodešel stranou.
1: Nemluvit! Řekl dvěma holkám, který fňukali někde uprostřed řady. Řekl jsem nemluvit.
2: A prones to tónem, kterým byl kus výčitky. Jako by chtěl dodat, tohle jsme si nedohodli, vždyť vy podvádíte holky. A jedna z nich se na něj otočila a se slzama na tvářích skoro zašeptala, jak se bála, že se jí chce čůrat. A milicionář si hlasitě vzdychl, prosím vás, vydržte to tu chvilku, než sem dorazí bezpečnost a než se všechno urovná. A možná, že chtěl říct ještě něco povzbudivého, ale k tomu už se nedostal, protože ho v tu chvíli přehlušil dusot bot, který zaplavil celou pasáž. A zase se ozval ten vzteklej štěkot psů a Charlie se pootočil
1: a to už mu někdo docela zblízka zařval do ucha. Ukaž ruce.
2: A Charlie nechápavě natáhl ruce před sebe a čekal, protože nevěděl, co se po něm chce. A mladý policajt mu poručil, dlaně, ukaž mi dlaně. A tak Charlie poslušně otočil svý ruce dlaněma vzhůru. A když je policajt chňap a prohlíd, tak křiknul směrem k ostatním. Házel, tahle svině házela a smejk s ním stranou, kde mu dlaně prohlíželi další policajti, kteří jen pokyvovali hlavama a říkali jeden druhýmu, jasně, že házel, podívejte, jaké má od těch matek zasraný.
1: Já tady bydlím, bylo to jediný, na co se zmohl Charlie. Já tady kousek bydlím. Ale nikdo ho neposlouchal, protože teď prohlíželi ruce i ostatním. A byl v té řadě i jeden chlap v těžký kožený bundě, takovej už poměrně starší chlápek, a ten policajtům povídá: vidíte, čistý, kde pak, soudruzi, já nic neházel. A ten mladičkej policajt ho při těch slovech třísknul do těch dlaní obuškem tak silně, že chlap jen zařval a strčel ruce do podpaždí. A policajt chvíli čekal a celou tu dobu se jen usmíval a pak zahulákal: a teď je ukaž. A vytrh mu ty ruce, za zápěstí mu je vyrvá z podpaží a pak už klidnějším tónem a s pohledem vítěze prones: vidíš, jsou modrý. A když jsou modrý, tak si házel. A pak se obrátil k ostatním a přikázal, ať všichni natáhnou ruce dlaněma nahoru. A policajti do těch dlaní řezali obuškama a lidi řvali bolestí a hrůzou. A ta holka, co před chvílí prosila, že se jí chce na záchod a jestli by si nemohla odskočit, teď seděla se zalknutým výrazem a rezignovaně pozorovala skvrnu na svých bílejch kalhotách. Skvrnu, která se pomalu zvětšovala. Charlieho, ostatní a dokonce i tu holku donutili policajti utvořit dvoustupy, ze všech stran je obklíčili a poručili jim pochodovat. Takhle prošli s tou vyděšenou a zbytou skupinou pasáží a celou dobu, až do benediktinský, na ně řvali: nohy nahoru, nohy nahoru! A Charlie pochodoval jak loutka. A vedle něj paní s nákupní taškou, taková už na první pohled moc milá paní to byla, se snažila vykopávat nohy v letních sandálech, co nejvejší to šlo, a zdálo se, že se přes slzy usmívá a očima jakoby pořád někoho vyhlížela. Možná, že hledala toho hodného milicionáře z pasáže, který všem tvrdil, že to dobře dopadne. Sem tam někdo z hloučku pochodujících křiknul gestapo, ale to teď nechávalo policajty chladný. Soudruhu kapitáne, ozvalo se volání, tyhle dva taky házeli a podívejte se, jak museli házet. Ukazoval od auta zaparkovaného u chodníku nějaký policajt na dvě zvláštní figury, který stály před vozem s nápisem Rally Octavia. Jeden z nich měřil snad 2 metry a ten druhej měl hlavu i s čepicí sotva v úrovni jeho prsou. Stáli tam, předváděli svý černý dlaně a ten obr se snažil tomu policajtovi něco vysvětlit, ale ten jen stál, pokýval a pak, když do něj začal něco hučit i ten druhej, tak šach po obušku, přetáh malinkýho přes ledviny a hodil ho do skupiny pochodující kolem. Obr se připojil, až když ho tam dostrkali milicionáři, co je právě míjeli. Charlie ho dělilo od domu, kde bydlel, jen pár metrů. Stačilo by mu jen nějak se šikovně urvat, nasadit pekelný sprint, párkrát zahnout, aby je setřás, případně prokličkovat nějakým barákem. Znal tady pomalu každý sklep, každou škvírou, kterou se dalo protáhnout, se Charlie za mlada protáh. Ale v tuhle chvíli mu všechny tyhle místopisné výhody nebyly naprosto k ničemu. Takže jen odevzdaně kráčel spolu s ostatníma a jediný, na co se mohl aspoň trochu spolíhat, byla ta adresa v jeho občance. V benediktský už bylo tou dobou po všech možných chodbách nejmín 200 lidí, kteří tu stáli rukama opřený o zdi. A všude se strkali policajti s obuškama a když si vzpomněli, tak si někoho otočili a zase rány přes dlaně a když se jim zdálo, že si někdo dělá pohodlíčko, tak ho tloukli přes záda a ze zadu do nohou a ledvin nebo ho rovnou srazili na podlahu a bušili do něj a kopali. Průběžně odváděli lidi k výslechům a to tak, že je vrazili do nějakých dveří a za chvíli už bylo slyšet zas jen bolestný řvaní a křik. A pak chyt někdo Charlieho na temeni za jeho dlouhý kudrnatý vlasy a takhle v záklonu ho pomalu vtáhli do kanceláře a Charlie volal: já tady pro boha bydlím, jenže policajtům, který stáli v té místnosti, to bylo víc než jedno a hned první, co udělali, bylo, že ho vrazili do židle a tupejma kancelářskýma nůžkama mu vyjeli do vlasů. A Charlie seděl jako hodnej chlapeček, ani se nepohnul, jaký měl v tu chvíli strach. A když ho bolestivě vošmykali, takže vypadal jako trestanec s prašivinou na hlavě, tak zahodili ty nůžky a i když Charlie věděl, že je to úplně na draka, tak mu to přece jenom nedalo, aby tiše nepronesl to svoje: já tady bydlím. Ale to už znělo spíš jako otázka, která zapadla někam mezi mechaniku psacího stroje, v kterým byl založený čistý papír, a pak už jen tupě odpovídal na otázky, který mu pokládal celkem mladý policajt, Snad nejvíc jich tady bylo poměrně mladých a Charlie se v duchu nemohl dopočítat, kde se najednou všichni vzali a něco mu v těch počtech nesedělo. Měl pocit, že se mejlí, že všichni, co jsou tady, se mejlí a nevědí o tom a už to chtěl říct nahlas, chybělo málo, aby vstal, zatleskal a zvolal: věnujte mi chvilku pozornosti. Někde jsme to posrali a teď musíme zjistit, kde, protože před rokem, před pouhým rokem jsme přece všichni, nebo já měl aspoň pocit, že všichni. Jenže nic takového neřek a ani nemoh, protože v tu ránu přivlekli dovnitř toho staršího chlapa z pasáže, toho v kožený bundě a s odřenou taškou, a srazili ho hned vedle židle, co na ní Charlie seděl, kopali do něj a mydlili ho obuškama a jeden z nich křičel s očima navrch hlavy: jo, tak ty jsi na nás přines sekeru! Chlap ležel stočený do klubíčka, chránil si hlavu a naříkal, že je tesař a ať se přesvědčí, že ta sekera je tesařská a že šel přece jen do práce. A teprve, když začal vydávat takový strašidelně tichý stérání, tak ho nechali bejt. Policajt vytáhl papír ze stroje, ukázal prstem na místo, kde to má Charlie podepsat, a pak ho odvedl další policajt do obrovské místnosti, snad nějaký tělocvičny nebo co to kdysi bylo, kde čekala ta část lidí, která už měla výslech za sebou. Během noci sem přiváděli další a další a takhle to šlo až do rána. Okna byly utemovaný, bylo tu k zalknutí a několik lidí v tom dusnu omdlelo. Ale policajti to naprosto ignorovali a ožili prakticky jenom jednou. A to, když se najednou odkudci anglicky ozval hlas, který žádal o otevření okna s naléhavým please na konci věty. Jen jak to policajti zaslechli, prodrali se k němu, vytáhli si ho stranou a přestali do něj bušit, až když zůstal ležet bez hnutí na podlaze. Ráno přišla čerstvá policejní směna s nějakýma lejstrama a stoupli si ke dveřím, ale k jiným než k těm, kterýma sem lidi vodili. Ze všech men, který to ráno policajti vyvolávali, si Charlie zapamatoval jen Adam Brown, protože to museli zařvat asi pětkrát, než se ten zbytej kluk s anglosaskou hlavou dovtípil, že se asi jedná o něj. Předstoupil před ně a pokusil se o kratší řeč ve smyslu žádám o spojení s britskou ambasádou nebo něco podobného, ale to už ho šoupli i s tou jeho stížností za ty tajemné dveře a pak bylo chvíli ticho a pak zase řev. A takhle tam strkali lidi, co je četli na seznamu, a pokračovalo to jeden za druhým naprosto bez rozdílu, urostlej chlap nebo křehká holka, všechno jedno, za dveře a řev. A teprve, když se ozvalo Charlieho jméno, tak měl možnost přijít týhle záhadě na kloub. A je snad zbytečný dodávat, že o to nestál ani trošičku, protože tušil, že bude znovu bit. A jakmile prošel těma dveřma, tak mu došlo, že tušil správně. Stál najednou na dvoře policejní stanice, kde čekal autobus, v kterém naříkalo nejméně 20 lidí. A když se Charlie podíval před sebe, tak pochopil proč. Policajti tu utvořili uličku po 10 na každé straně a cesta k autobusu vedla přes ní. Charlie dlouho nepřemýšlel a vyrazil. Byl tak rychlej, že nejméně polovina chlapů promáchla a ty ostatní rány, co po cestě schytal, se po něm víceméně svezly. Takže se dostal na konec uličky celkem neporušený. A když už dával nohu na stopátko a chtěl si vydechnout, chyt ho jeden z těch policajtů za rameno a strhnul ho zpátky. Ani hovno, kamaráde, prones mu tiše do ucha. Ani hovno, protože ty si to zvopákneš a hezky pomalu. Pijánko, rozumíš? Hezky pomalu. Vzal pak Charlieho skoro něžně za ramena a takhle bok po boku se znovu vydali na začátek. Ostatní se zatím pečlivě připravovali. Poklepávali si obuškama od dlaně a přešlapovali z nohy na nohu jako členové nějakého sportovního týmu. Strach z vás udělá dítě. Už malej strach. Natož ten, který měl teď Charlie. Nepoznával sám sebe, když slyšel, jak říká: já tady kousek bydlím, tady, prakticky za rohem.
3: Já vím. Pokejval hlavou policajt a strčil do něj.
1: Ty vole, ty máš dočista odražený záda, řekl mu o pár dní později na celé pankrácký věznice závodní řidič Franta, který ho sebrali i s kopilotem, protože měli ruce černý od toho, jak se ten den, co je sebrali, hrabali celý odpoledne v motoru. Tohle by měl vidět nějaký doktor.
4: Tady? A jaký? Nějaký Mengele?
1: Zeptal se ho Charlie nešťastně a pokračoval v rozpočítávání Eniky Beniky kliky B.
2: Chtělo by to něčím natřít, tohle je strašný.
1: Měl bys to fakticky někomu ukázat, radil Charlie mu Franta.
2: Elce, pelce, do pekelce, do prdele, a komu asi?
1: Kurvy zasraný, za tohle nám jednou zaplatí, řekl Franta. Charlie vybral tři, který dneska získali možnost spát na kavalci, a pak se chvíli dohadoval s učitelem, což byl ten Frantův kopilot, který ačkoliv vyhrál, trval na tom, že se vyspí na zemi a že ho přenechá kvůli těm zádům Charliemu. A je fakt, že když se k němu přidali i ostatní a říkali mu, hele, neblbni a vem to, tak se ani moc nebránil, učiteli poděkoval a tím to skončilo. Takhle to tu chodilo už týden. Bylo jich tu v celé pro 3-8 a Charlie měl někdy pocit, že už se z něj stal pomalu, ale jistě starý, zkušený mukl, jeden z těch, kterých byla tahle věznice za normálních okolností plná. Potkal tu už řadu kriminálníků, jejichž řeči na začátku vůbec nerozuměl, když se na první vycházce přimotal Charlie k jednomu z nich a zašeptal, šel by poslat dopis? Prohlíci ho ten pokérovanec skoro pobaveně, zrakem přitom odhad Charlieho řetízek a pak poznamenal. Myslíš holuba? To víš, že by to šlo. Pošli zítra koně a přibal k tomu tohle, ukázal Charlie mu na krk. A tak se Charlie musel poptat, cože si má pod tím koněm představit a nakonec zjistil, že se jedná o fusekli spuštěnou na provázku, které na celé získali tak, že obětovali jeden slamník a pak tu ponožku prostrčili skrz mříže dolů a kromě toho řetisku se v ní pohupovaly i prstýnky a po 14 dnech měl vlastní hodinky už jen učitel, který na nich měl datumovku a až do konce srpna vyděšeně pozoroval, jak se na nich číslíčka měněj a zvyšujou a 30. srpna zavil jak zvíře a kopal do dveří a volal začíná škola, puste mě ven. A když ho Franta od těch dveří tahal zpátky a domlouval mu to už si zapomněl, jak tě včera zmlátili, to chceš zase na kládačku, tak se učitel rozbrečel a aby ostatní neviděli, jak mu tečou slzy, tak stál otočenej ke zdi a do té zdi přerývaně naříkal prosím vás, pusťte mě, teď na mě čekají prvňáčci. A ostatní se po sobě jen koukali a sem tam se někdo ušklíp nebo usmál, protože jim to v té chvíli připadalo spíš legrační. A pak se neudržel ani Charlie, který měl ještě před chvílí co dělat, aby se sám nerozbrečel, a najednou se nahlas rozesmál a pak se k němu přidali i ostatní a když říkám všichni, tak myslím i učitele, který z pláče přešel za pár minut do chechotu a když se takhle vysmáli, včetně Adama, který tomu nemohl moc rozumět, tak zase zmlkli a druhý den učitel sundal hodinky a poslal koně s lístkem chci čokoládu a cigára. Je pravda, že ze začátku všichni trnuli, jestli tohle není jen nějaký sprostej trik, a jestli za svý jediný drahocenosti vůbec někdy něco uviděj. Ale tyhle obavy se ukázaly jako zbytečný. Co muklové slíbili, to taky dodali. A když si Charlie řekl, že napíše mámě dopis, kde jí všechno popíše, takový jeho zápisky z mrtvýho domu to měly bejt, tak mu obstarali i papíry a tušku. Stálo ho to jeho tričko, co připomínalo americkou vlajku. Dostal za něj takovej ušmudlanej hadr, co byl kdysi asi košilí, ale za ty cenné věci se to vyplatilo. Vězeňský život se kromě vycházek, který znamenali jen další bytí, a to hlavně pro ty, co se na nástupech spožďovali, což byl většinou případ učitele, který mu kvůli tomu dokonce tesař dobijáš pučoval svou bytelnou koženou bundu, aby to aspoň trochu tlumilo rány, takže vězeňský život se začal vyznačovat nesnesitelnou nudou a nebejt Adama a jeho prstinku, za který přišli v koňovi karty, tak by se všichni nejspíš zbláznili. Když mu tenkrát dobijáš posunkama ukazoval, ty jsi vůl, to hledej nějaký hezký holce, tak Adam jen něco procedil mezi zuby a učitel to dobijášovi přeložil takhle. Říká přibližně to, že tady už na všechno sere. Takže se hrály karty. A i když je to k nevíře, nedošlo mezi těmahle osmi na celé pro tři za celých 14 dnů k jedinému vážnějšímu konfliktu, ačkoliv jeden se už na obzoru rýsoval, a to hned na začátku. Hned jak vzniknul problém s dělením chleba, protože holí ruce se ukázaly být nepřesnej a nespolehlivý nástroj.
2: Holejma rukama nikdy nikoho spravedlivě chlebem nepodělíte. Nejdřív se to nebralo až tak přísně a používal se prostě jen starý dobrý přístup. Ty dělíš, já vybírám. Ale časem bylo čím dál jasnější, že jestli se tahle věc nezačne rychle řešit, hrozí přerůst v jeden velký a nepříjemný malér. Někdo si vzpomněl, že má ještě nějakou tu cetku, za kterou by bylo možné získat třeba kus plechu, kterým by se dalo krájet. A tak se zase poslal kůň a k nesmírnému překvapení všech v cele nahoru doputoval normální kuchyňský nůž. Charlie se dal do psaní dopisu svý mámě a všechno utrpení, který tu prožíval, sepsal minutu po minutě a hodinu po hodině úhledným hůlkovým písmem, tak aby to bez problémů přečetla, a když tu baladu o utrpení dokončil, cítil se po všech stránkách mnohem líp. Tou dobou se začalo šuškat, že se asi něco děje, protože tenhle říkal, že tamhle tomu řekl bachář, pojďte a vemte si věci, a když vám řekli, že vemte si věci, tak to bylo jasný, že jdete ven. Všechny debaty na cele se teď točily jen kolem tohodle jediného tématu a jednou dopoledne zarachotili dveře a bachař, který tu byl považovaný za takovýho slušnějšího chlapa, ukázal na učitele a přikázal mu, vemte si věci. Charlie se k učiteli rychle přitočil a zamotal mu do svetru svýho holuba mámě a ještě mu pošeptal, pošli tenhle dopis. Ale učitel se od momentu, kdy na něj bachař ukázal, začal chovat jako absolutní magor, který se zbláznil z představy, že se může vrátit mezi ty svý prvňáčky a učit je Alenko stůj, autohouka, na něm pytle samá mouka, a tak se začal točit v kruhu a třás se po celém těle, no a pak si před vyděšeným Charliem ten svetr natáhl přes hlavu a dopis se snes na podlahu. Charlie na něj rychle stoupnul, ale bylo pozdě. Bachař je na natáh ruku, jakože čeká, a tak mu ho Charlie odevzdaně podal a stejně, jako dřív říkával, já tu kousek bydlím, tak teď řekl pro změnu jen, prosím vás. A vložil do svého hlasu veškerou úpěnlivost, který byl schopný, ale bachař zavrtěl hlavou, nemůžu. Ale já vás prosím, já ho roztrhám, tady před váma. Žadonil Charlie a málem si přitom kleknul. Nemůžu, opakoval bachař. Já nemůžu, věřte mi. A pak už jen zastrčil dopis do kapsy a odved učitele, který se v tom zmatku ani nerozloučil s Frantou. Charlie ho odvedli v noci do přízemí do jedné kopky zařízený akorát stolem, dvěma židlema, lampou a telefonem a taky jedním majorem. Hned jak Charlieho, kterýho jsem dovedla služba, uviděl, tak se zhoupnul na jedný z těch židlí, zalistoval papírama před sebou a sem tam něco ocitoval. Mámo, protáhl svinsky komediantským způsobem. Mámo, tady je to horší než v koncentráku. Ty jsi byl v koncentráku? Podíval se přes brejle na Charlieho. Charlie zavrtěl hlavou. Policajt zas hledal něco příhodného a toho tam bylo popravdě dost a vždycky, když našel, co hledal, tak to přečet nahlas. Husák je svině, řekl jako spíš pro sebe. Komunisti jsou kurvy, helej se, pokejval hlavou. Tak já ti něco povím. Za tohle ti můžeme dát z fleku 7 let, když teda přihlídnu k tomu dopisu. A když k němu nepřihlídnu, tak tě možná taky pustím. Pak ukázal na židli a když se Charlie posadil, jen tak na krajíček a hodně nejistě, vyštěk najednou major. Kde jsi byl 21. srpna v 8:30 večer? Charlie nevěděl. Ale po chvíli uvažování mu došlo, že když řekne nevím, může skoro na 100% očekávat odpověď, tak ty nevíš, tak to si teda budeš muset vzpomenout, nebo tak něco. A tak po pár vteřinách, který považoval za odpovídající čas nějakého toho uvažování, řekl, že byl před korunou. Před korunou? Skrabatil major obočí. Někde tam, řekl Charlie. Neděláš ze mě vola, že ne? Protože to bych ti ani neradil. Charlie zavrtěl hlavou a znovu řekl, že před korunou, že myslí, že tam. Major rázně zvedl sluchátko a vytočil nějaký číslo. Přineste mi korunu od 19 do 21, poručil a zavěsil. Něco ti řeknu, pronesl zlověstně a potichu.
1: jestli na některý té fotce poznám tvůj ksicht a jestli zjistím, že jsi házel, tak přihlídnu k tomu dopisu a počítej tak těch 7 let. Charlie seděl a mlčel. Ani ne za 10 minut, který strávili beze slov, vešel do místnosti policajt, který se strnulostí číšníka naservíroval před majora jakousi složku a pak neodešel, ale zůstal stát vedle něj. Major pečlivě rozvázal tkaničky tvrdých desek s černou vazbou a začal se probírat fotografiema. Odkládal jednu po druhý, tak, aby na ně Charlie viděl.
3: Tak co? Poznáváš tam snad někoho?
1: Charlie zavrtěl hlavou.
2: Ne, nepoznávám.
1: Polknul na sucho a Adamovo jablko mu v krku nabobtnalo do velikosti pomeranče, protože se díval sám sobě přímo do obličeje, na svůj vsteky zrůzněnej šklep, na to, jak ho zachytili v momentu, kdy právě mrštil matkou, jelikož jeho pravačka byla celá rozmazaná. Měl na sobě tričko s hvězdičkama, který připomínalo americkou vlajku a který tu vyhandloval za papír a tušku, aby mohl napsat dopis o svém utrpení a poslat ho mámě, aby informovala svět. Očima přeskakoval z fotek zpátky na majorovu tvář a pátral v ní po stopách, který by ho vyvedli z labirintu nejistoty, protože byl přesvědčený, že tohle je zase jenom nějaká skurvená sadistická hra. Celou tu dobu čekal, že major najednou vyletí a zařve: tak dost, ty šmejde, protože tohle to seš ty! A nechá ho pak odvlíct na 7 let do nějaký samotky v samých útrobách pankrátskýho žaláře a tam Charlie zhebne na betonový podlaze a jednou v noci ho strčej do pytle a pohoděj do díry vysypaný vápnem.
2: Co pak vy mě nepoznáváte? Ptal se v duchu vystrašeně. To jsem přece já. To jsem já předtím, než jste mě ostříhali. To jsem já, když jsem měl ještě druhou bradu a břicho, kterýmu mý kámoši říkali pneumatika. To jsem já ještě předtím, než mi vyrazili kruhy pod očima a kolem očí, takže teď vypadám jako nějaký medvídek panda. Vy mě fakt nepoznáváte?
1: Major pohoděně zaklap desky, ten mladší poskok s nima odpochodoval a major otráveně zavolal službu a ta Charlie ho odvedla zpátky na celu a za pár dní, takhle předpolednem, se dveře cely zase s rachotem otevřely. Cely, kde už teď byly jenom 3, což byl předepsaný počet. A bachař ukázal na Charlieho svazkem klíčů a řekl: vemte si věci. Teprve na ulici si Charlie uvědomil, že má narozeniny. Když se konečně dostal do své ulice, zastavil se pod okny baráku a řekl si, že zapíská na Olina, ale pak radši zazvonil. To udělal snad poprvé v životě. Intermezzo. Na náměstí Velké říjnové socialistické revoluce stál vlasatej kluk, který prodával losy Mony Lízy a v téhle loterii představoval první cenu zájezd do Paříže. A tenhle kluk tam každý den vyřvával: kupte si los, poslední možnost emigrace.
4: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. Já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali 2 odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováčku. Hned menšíku, tohle já povídám: chlapci, já nepiju. A teď jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítané, že vám provedou vlastním sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do té kroniky: vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporoval, tak aspoň symbolicky, a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor, a hvízdnul jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, vy, že jste z Ivančic? Já vám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně krákytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co Bezruč potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne von. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanech. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
5: Moje žena má zvláštní vlastnost. V zásadě se zastává všech lidí, o kterých já se domnívám, že mi vadí v plynulé jízdě. Cesta na dovolenou do Polských v Sopot nám ubíhala rychle, protože jsme se jednak hádali nebo společně chválili náš vůz. Nebudu popisovat cestu naší zemi, ani komické, lépe řečeno tragikomické situace na celnici, ale přejdu rovnou na typickou polskou rovinu. Velice jsme si pochvalovali rovné a přehledné silnice, krásné počasí, jako by se v ten den na nás v pravém slova smyslu usmálo počasové štěstí. A nepatrnou kyselost do této pohody vnesla příhoda na jedné křižovatce, kde jsem se zeptal náhodného chodce, kudy se jede na Poznaň. Odpověděl mi, aspoň jak já slyšel, sprosto. Právě když jsem se chystal vystoupit a požádat o zopakování, vysvětlila mi Andulka, že to bylo prosto, což znamená rovně. Musím se ještě vrátit k největší slabosti mé ženy. Obrovsky miluje psy. Vypadá to, jako když to nepatří do tohoto vyprávění, ale hned to vysvětlím. Shodou okolností téměř v každé složité zatáčce zahlédne nějakého krásného psa. Upozorňuji, že pro ní krásný pes znamená jakýkoliv pes. A právě z těch prožidiče nejožehavějších situací do mě začne zpravidla strkat se slovy, podívej se, to je krásný písek. S ohromnou úlevou jsem tedy přivítal skutečnost, že na polských silnicích psi prostě neexistují. Má radost z klidu však netrvala dlouho. Za Poznaní mě začala žena upozorňovat na jakýsi pleskot, který prý stále slyší. Odbyl jsem jí poznámkou, že je to zvukový odraz patníku. Tiše podotkla, že se tu skorem žádné patníky nevyskytují. Rychle jsem hledal východisko. Jsme totiž oba sugestibilní a několikrát se nám stalo, že ten druhý skutečně začal slyšet, co se tomu prvnímu jen zdálo. Proto jsem se zasmál a navrhl jí, aby si chvilinku zdřímla. Zavřela oči a já se začal vážně zabývat domnělým pleskotem, který jsem zdánlivě nebral vážně. A skutečně zvuk stále sílil. Když už téměř přehlušoval zvuk motoru, zastavil jsem. Vystoupili jsme oba. Já zachmuřen, žena Andulka s radostným úsměvem, že na její slova došlo. Byl to protektor. Uloupl se. Přehodil jsem rezervu, ale než jsme dojeli do cíle, podařilo se nám takto sloupnout ještě dvě kola. Přehazovat nebylo co. Dovolená se nevydařila. Strávili jsme ji z části skáněním nových pneumatik, z části ve Spíži, kde bylo z celého najatého bytu nejtepleji. Moře bylo sice veliké, ale strašně studené. Stále ve mně sílí dojem, že hosté na pláži podpláceli plavčíka, aby nemuseli do vody. A tak jsem se rozhodl, že si udělám aspoň oval. Vepřová hlava, na pohled stejná jako u nás, měla typicky nevepřovou chuť. A to byla ta příslovečná poslední kapka v číši trpělivosti. Ráno jsme za mírného deště ujížděli mrazivým létem k našim hranicím. V Praze v autodílně zjistili, že jsem celou trasu projel nejen bez pneumatik, ale, a to bylo horší, s upálenými kontakty na svíčkách. Pocítil jsem tedy obrovskou vděčnost k vozu, který mou nedbalost vzal na svá bedra.

0: Hlásíme se vám z intimní vinárny u divotvorného hrnce. Byla otevřena pouze na dobu vzpomínání paní Stely Zázvorkové na Jana Wericha. Ale protože vzpomínek na krásné lidi není nikdy dost, paní Stela zavzpomíná i dnes na blízké kolem sebe. Takže znovu otevíráme vinárnu. Před námi je hrnec plný otázek. Tentokrát je na pány Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského a Miroslava Horníčka. Tři kamarádi a jedna dáma. A ta sahá do divotvorného hrnce a tady je první otázka. Já ji s dovolením přečtu. S kým z nich jste si zahrála a co?
1: No.
0: Stručná, hezká.
1: Děkuji vám. Je to opravdu moc hezká otázka. A jak bych vám to tak řekla, možná, že mi ani nebudete věřit, ale já jsem s těmito pány, drahými kolegy a vynikajícími herci a velkými osobnostmi již prakticky v takovém přátelském i pracovním styku přes 60 let. Je to velice dlouhá doba a ani jednou, abych skutečně řekla pravdu, jsme se nikdy nepohádali. Ba dokonce vám musím říct, že se mě všechny měla ráda, i jen u Miloše Kopeckého z toho přátelství to sklouzlo trošku do takového spíše intimnějšího vztahu, že jsme se nakonec i vzali, ale vzhledem k našim uměleckým ambicím jsme toho velice brzy nechali, protože by nám to bylo vadilo v uměleckém růstu, jak pronesl pan Miloš Kopecký na moji adresu. Dokonce mě vymáchal i ve své knize vzpomínek, že jako herečka jsem výborná, ale že totéž se o mě jako o manželce říci nedá. Víte, mě tato klasifikace velice zamrzela.
0: Ano, to jeho kniha vzpomínek je vynikající. On mě tam psal, že jsem výborný autor, ale že ještě lépe píjí. Jako...
1: Čili on si nás vždycky podával, vidíte. No jo, tak dobře. Ale musím říct, že jsem si s ním zahrala velice krásné věci. Jedna z nich byla třeba i kdysi dávno a dávno, když jsme ještě začínali, jako ve Větrníku 3. To už bylo teda po těch zásazích z vyšší moci, kdy jsme byli vlastně tak ilegálně v družstevní práci v tom sále v podzemí. A tam jsem dokonce měla tu možnost si s Milošem Kopeckým zahrát tu Markétku, že ve Faustovi a Markétce, kde samozřejmě on hrál Fausta. No, tak co si myslíte? Další bylo třeba pan Brodský. No, s tím hraju průběžně. To jsem ještě nikdy nepřestala. Dokonce nyní bych mohla říct, že snad jaksi jako kulminaci naší společné spolupráce pan Jiří Hubač pro nás napsal překrásnou hru, teda je to scénář pro film, který režíroval Vladimír Michálek. Jmenuje se Rajská zahrada, původně se to jmenovalo Babí léto a tam tedy já hraju jeho ženu. Je to zajímavé, že já jsem ta, která se dívá spíš do země, stále jako by viděla před sebou už ten zánik, chodí na hřbitovi, zatímco on je bombiván a stále ještě touží se blízknout. Ve svém životě má plány a chce letět kolem světa, což je tedy absolutně protichůdné našim povahám. Já mám pocit, že si tohleto pan Jiří Hubač vzal jako svůj úkol, aby ukázal, jak rozdílně mohou herci vlastně parodovat své vlastní povahy. Tak to je poslední spolupráce. No a co se týče s panem Horníčkem? S panem Horníčkem mě taky váže nepřetržité přátelství. A musím říct, že nejenom to, víte, pan Miroslav Horníček byl nejenom partner, on byl dokonce tedy můj učitel, náš režisér a já jemu vděčím za odstranění některých mých chyb, které jsem si přinesla ještě i z herecké školy a taky, které jsem vlastně díky svému neskrotnému temperamentu v těch prvních chvílích, jak už to bývá na začátku té divadelní kariéry, měla. Protože já jsem byla velice spontánní a má technika nestačila na to, co ze mě tryskalo, abych to tak ironicky zhodnotila. A Horníček vždycky, bych řekla, takovým určitým milým způsobem mě na to upozornil. Například, když režíroval Šovu hru Androkles a lev, kde já jsem hrála Xantipu, tak já jsem si vymyslela, že ho na premiéře překvapím. A trhla jsem na scénu, křičela jsem a sjela jsem se schodiště, které bylo součástí scény. A on mě potom řekl, když jsem se ho ptala, jak se ti to líbilo. On povídal, v ten okamžik jsem utekl z divadla a už jsem se tam nevrátil. Věřte mi, že tohle to na mě zapůsobilo daleko více, než kdyby mě byl býval vytýkal, že jsem přehrávala nebo že jsem se nedržela jeho režijních pokynů. Už jsem si to nikdy v životě nedovolila.

0: já jedu rukou do hrnce, jaké mají měli hezké chyby a chybičky, ti pánové?
1: No, to se právě velice těžko říká, nebo hodnotí. Víte proč? Protože oni byli tak rafinovaní, všichni tři, že měli nějaké chyby, tak je dovedli obratem ruky proměnit ve své klady.
0: Řečeno. Ano, ano, to je přesně.
1: Víte? A to je právě to umění. Jo. Co z těchto těch lidí dělalo ty osobnosti, takové, jaké skutečně můžeme zařadit do historie českého divadla i českého filmu. Podívejte se například, když se vrátím k Miroslavovi Horníčkovi. On je jeden z mála, který teda říká, že filmy se mu nevedly. Já jsem velice proti. Mně se líbí, jak kam čert nemůže. Mně se líbí ve všem. Já jsem ho teď viděla v tom Táto kup mi štěně. Je v tom báječný. Jenomže on, kromě dvou písařů, žádný tento svůj, jak bych řekla, teda filmový počin neuznává. On se sám sobě nelíbí a přitom to byl typ zvláštní, kultivovaný, intelektuální, ale tak byly ty role napsané. A jestli on k tomu ještě něco dodal, pak to bylo jenom něco ještě navrch. Já nechápu, proč on tak zatvrze odmítá veškeré tyhle ty svoje filmové produkce. Ale vidíte, to je právě to, co já jsem říkala předtím. Některé klady se mohou stát zápory u člověka a některé zápory se zase u něho mohou stát klady. No a tady já si myslím, že on se domnívá, že jeho klady byly vlastně jeho zápory. A to já bych nemohla připustit, no ale když on si to myslí, tak co s tím máme dělat, že? Samozřejmě zase Brodský vycházel z toho, že jemu nevychází televize. On byl naprosto spokojený filmovým projevem. Si tam připadal jako ryba ve vodě. Víte, s čím člověk začíná, tak tím si je asi hodně jist. Televize přišla později pro něho a on už pak říkal, že mu televize nikdy tak nevyhovovala. Jemu vyhovovalo jeviště, já říkám jenom jeho vlastní slova. Prosím, neberte mě jako, že jsem tady kritik. To nejsem. Že? A co se týče Kopeckého, tak ten si myslel, že je všude špatný. Ten to vůbec nerozlišoval. Ten nebral film, televizi a jeviště nikdy jako svůj dokonalý projev. No co byste k tomu řekl? My už jsme si s ním nevěděli rady. My jsme si říkali, jestli on snad nám nechce naznačit, abychom ho více a více chválili. Tak jsme ho přestali chválit vůbec. No a pak jsme viděli, že mu to taky líto. Tak co s takovým člověkem máte dělat? Zkrátka a dobře, nesmíme zapomínat, že to byl melancholik.
0: Ano, ano. A on vždycky psal autorům, když mu autor napsal roli, tak mu napsal omluvný dopis, jak to špatně zahrál.
1: Ano.
0: On říkal, promiň, omlouvám se, to já jsem opravdu, to je můj ten nejhorší herecký výkon, který jsem v životě udělal.
1: To omlouvám se, Miloš Kopecký. No. Ano, máte naprostou pravdu.
0: Takže jsme na nich nenašli žádnou chybu. V podstatě oni byli tak inteligentní, jak jste řekla úvodem, že z těch chyb si udělali klad. Že
1: no
0: to převedli do kladu. Jako.
1: Vemte to takto, že všichni tři, nejenom, že uměli hrát, to bylo samozřejmé, ale všichni tři měli vynikající a mají vynikající hudební sluch, výborně zpívali a měli ohromné kreativní taneční pohyby. To dokázal Miloš Kopecký právě tak jako Horníček a samozřejmě Brodský, který v podstatě tedy už tu taneční éru začínal ještě předtím, než vůbec přišel na jevištní prkna.
0: Ve škole protože, už nějak tančil,
1: ano, že? Ano, ještě na gymnáziu už začal stepovat a dokonce si s čím to svým talentem přivydělával jako student.
0: Tak on se omlouval, promiňte, že nevím, kde leží Madrid, ale včera jsem stepoval. Jako.
1: Asi tak.

0: Kdybyste byla tak laskavá, otázka třetí, děkuji. No to je zajímavá. Kdo z nich byl na holky a který z nich byl na dámy?
1: No to je opravdu zajímavá otázka.
0: No to někdo tam hodil, ale no, prosím.
1: No promiňte, ale tak jak si to mám vysvětlit? Tak když by byl na holky, tak to by bylo pod zákon, tak ty by ho nesměli zajímat. A kdyby byl na dámy, no tak to by zase mohlo být v takovém věku, co už by tyhle ty pány tak atraktivní nemuselo zajímat taky vůbec, že? Tak jak to
0: bylo? Já bych si to vyložil, že ty holky jsou takový do takových 20. A ty, co pak už začínají nosit kostýmy, to jsou dámy.
1: No jo, no. Tak kdo ví, zeptejte se jich, neptejte se mě. Já bych měla spíš jiné dojmy. Já bych měla takové ty dojmy, že jako nejvěrnější z nich své lásce celoživotní se mi zdál Miroslav Horníček, i když mu jistě neupírám, že jako správný muž měl vztah k druhému pohlaví, že dovedl ocenit ty krásy a vnady toho druhého pohlaví. Čili tím mám na mysli ženy, no ať už holky nebo dámy, to já nemohu posoudit. No co se týče Kopeckého, tak ten myslím, že co se týče věrnosti, se tímto slovem tedy prakticky nikdy nezabýval.
0: Absolutně.
1: Já mám pocit, že ani nevěděl, co to vlastně znamená, což mu ovšem neupíralo, že toužil po rodinném životě a že určitě tedy, protože ten mu byl od malička vlastně prakticky jaksi odňat. On nevyrůstal ve spokojené a vyvážené rodině, jak tomu bylo u druhých. On vlastně až tedy v tom svém mužném věku, už v tom posledním, jak bych řekla, svém takovém údobí, skutečně měl rodinu. A to bylo díky teda Janičce Křečkové, jejíž maminka, vzácná bytost, velice pochopila jeho povahu a i když teda Janička Křečková, později Kopecká, byla tanečnice a on jako herec, oba dva byli velice vytížení, tak díky téhle té dámě ta domácnost fungovala a já mám takový pocit, že Miloš byl velice nejenom vděčný, ale že si ji hluboce vážil a že ona právě mu vybudovala spolu s Janičkou a s dcerou, která se mu narodila a dokonce teda s vnoučkem, který mu udělal asi největší radost v životě, poskytla právě to zázemí. Víte, který každý takovýhle člověk tak vytížený, jako byl on, nutně potřebuje, ale kolikrát si ho sám nedokáže vytvořit.
0: On tu Janu nesmírně miloval.
1: Ano.
0: Já jsem byl, myslím si, dost jeho velmi blízký přítel a v jeho vztahu k ženám vím, on se chlubil. On byl takový lovecký pes a vždycky mě přines ukázat, jako jo. Ukázat,
1: jo,
0: já

0: tak mě stékaly slzy opravdu, ale takového jistého nějakého porozumění a štěstí, že se mu dostalo tak báječné manželky.
1: No ale vynechali jsme ještě Brodulku, Vlastimila Brodského. On byl léta můj soused a já mu jednou, když jsem odjížděl do ciziny, tak jsem mu půjčil dům, pak jsem říkal, on potřeboval studovat roli nějakou a já jsem mu půjčil ten svůj baráček a když jsem se vrátil, tam bylo vzorně uklizeno a ten dům tak voněl tolika nádhernými dámskými parfémy, že to byla role non plus ultra. O panu Brodský si národ domnívá, že to je člověk, který žije jenom rolema. Ne. On měl i své lásky a mnohé lásky, myslím. A Miloš Kopecký mu je záviděl. On jich měl víc než Miloš, podle mě.
0: No jistě, jenomže on byl tak velice decentní, že jsme to málo kdy dokázali vypátrat. Pochopitelně tady byly jeho exkluzivní manželky. Jednou jsem přišla na to, jakým způsobem on vlastně tedy tyto krasavice získával, víte? A bylo to tím, že on vzbuzoval velké dojetí a lítost nad svým zdravotním stavem. My jsme jednou natáčeli krásnou věc, jmenovalo se to Ta slepička kropenatá. Bylo to točeno pro armádní film, pan režisér Hruščka si nás vybral. No a vlastně Brodský tam dělal takovou rozkošnou postavu. Já totiž teď nemám termín, jak se řekne tomu, kdo je v kuřecí farmě nebo ve slepičí farmě. Slepičář, to
1: slepičář,
0: je
1: no. Asi budeme slepičář, mu tak říkat, ano.
0: No a víte, ta slepičí farma vyniká.
1: Nebo soudruh vedoucí.
0: Ano, ano, soudruh vedoucí. A ta vyniká strašným odérem. To by člověk neřekl, co tento kur dokáže vyprodukovat za smrad. Mm-hmm. Promiňte, že užívám tento termín. Za pach tedy, jo. No a my jsme tam byli, my už jsme se nemohli navzájem cítit, to už jsme si ale na sebe zvykli, ale jen takhle navzájem třeba, když jsem přišla do divadla, tak všichni tak ode mě trošičku odtahovali nosy. No, pak se tam ještě děli takové hrozné věci, hrál v tom pan Libíček, nezapomenutelný kolega, který tedy opravdu, jak byl teda už takové té spíše, jak by se řeklo, těžké váhy, tak on měl tu tendenci, že jak se vždycky rozběhl, tak na tom kuřinci nebo kukuřinci, já nevím, jak se to správně řekne, uklouzl, upadl a jednou tak to zdemoloval dvě slepičky a jedno kuře. Pak mu říkali ti blízcí pracovníci, pane Libíčku, teda nejlépe chutnají kuřata, která vy zpracujete. Opravdu. Já nevím, co pod tím mysleli, ale bylo to asi, že to bylo hodně naklepané. No, víte, my jsme si tam ani tak moc neužili, ale za to tedy i ta vesnice, to byla vlastně taková nesmírně krásná, úpravná, čistonká výska. Domečky byly, no jako kdyby byly namalované. Ti obyvatelé byli všichni takový čistionký, no a ty dámy, co tam byly, ty zemědělkyně, ty byly upravené, nakadeřené, krásně oblečené a uměly pést báječné buchty. A dovedete si představit pana Gurmána, ona tady je taky otázka, která se bude týkat toho, jakou měli ti pánové chuť k jídlu. A pan Brodský patří mezi ty jaksi nejmastnější podle mého názoru. No a tak se stalo, že přišla paní a přinesla, srdce se na ně smálo, buchty taky jako namalované, nadívané, ale takové ty cihly to byly, víte? A ony byly ještě takové vlažné a přinesla to panu Brodskému a pan Brodský se do nich pustil a podle mého odhadu snědl 3 až 5. Já to nemám odhadnutý. No mě by odvezli do nemocnice hned. On to vydržel. No a druhý den, když jsem pro něho přijela, to byla jeho chotí tenkrát Janička Brejchová, která měla ten den odjíždět do Německa, točit film, tak já zírám, jak oni přicházejí.

0: k tomu automobilu a najednou vidím, že Janička má tak uplakaný obličej, že vlastně jak ona má ten malý nosiček, tak to byla taková červená bublina. Očička neměla skoro vidět a říkala, prosím tě, Stelo, dávej na něj pozor. Jemu bylo tak špatně. Celou noc téměř proplakal. Já jsem mu uvařila tu poslední večeři, já jsem si dala tak záležet, ani kousíček z toho nesnět. No já jsem měla mramorový obličej. Já jsem se nedala strhnout k tomu, abych prozradila, po čem mu bylo tak špatně. A když teda ta uplakaná Janička nám mávala a říkala naschledanou a opatruj se, prosím tě, tak jsem se jenom na něho otočila a povídám, já vím už, jak ty to vlastně s těma krásnýma ženskýma děláš. No, on se tvářil jako takový polichocený mrzný kocour, víte? Protože věděl, že mám pravdu. Ale já nevím, jestli když přijel zase tam do té výsky, nesněd další porci těch báječních buchet.
1: Ano, a Milda Kopecký o něm říkal, že on ty dámy Brodský, on je ufňuka, on říká, on je ufňuka, no a já do toho musím dát intelekt, to je nespravedlivé takhle. Takže.
0: Každý má své zbraně.

0: byli to gurmáni? Ti pánové? No,
1: já myslím, že ano. Já myslím, že určitě, že všichni tři mají rádi dobrou krmi. Ohromně jistě, protože tak panu Horníčkovi to nikterak nechybělo, protože jeho manželka, vyhlášená kuchařka, že jo? To skutečně taky Moravanka, čili vyhlášená kuchařka i na ty moravské speciality. Jeho maminka taky byla velice dobrá kuchařka. No, já myslím, že on ale nepatří k těm, kteří si vařejí sami. Já mám pocit, že on si neumí udělat ani čaj. Proto se vždycky o něho musel někdo starat. To nebylo jinak možné. Brodský, ten je vynikající kuchař i sám. Samozřejmě je nesmírně, on má jazyček, ten všechno pozná. Každé stajené koření, on dovede ocenit. Já jsem jednou, když jsem přijela na Slunečnou za ním, tak hned jsem byla seznámena s tím, jaký je obsah lednice, co všechno k tomu budu potřebovat a abych dělala, víte. No já jsem se teda podívala do lednice a tam jsem uviděla vepřové panenky, no takovou panenku jsem v životě neviděla. Protože jako obyčejně opět mu zřejmě místní paní řeznice šla na ruku. To snad bylo neuvěřitelné. Kde tu panenku sebrala, ta byla veliká, asi jako uherský salám. No, řeknu vám, že jsem si teda dala práci, nádherně jsem to udělala na červeném víně. Bylo toho plno a Brodský posléze přišel do kuchyně, zvedl pokličku, ochutnal, podíval se na mě a řekl, má to jednu chybu. No, mně padlo srdce opravdu až dolů do žaludku. To bylo hrozné. Já měla takovou trému v ten okamžik a říkám, Vlastíku, prosím tě, co je na tom za chybu? Řekni mi to, vždyť mě se to zdalo tak dobré. Je toho málo. Je toho plný kastrol. Všem je pravda, že tam měl pár přátel, kteří večer přišli. My jako hosté jsme tam byli tři, takže ono se potom jenom zaprášilo. Ještě jsem mu teda jednu porcičku schovala na druhý den a to bylo právě to, co ho tak rozlítilo, víte. No jo, co se dá dělat? Každému chutná.
0: A Milošovi?
1: No Miloš, ten byl zásadně tedy vlastně bych řekla odkázán na restaurační stravu, ano. Až právě do té chvíle, než přišla paní Křečková, ale velice miloval jídlo, to určitě, a velice si pochutnával, to musím říct. Chodil taky do těch lepších restaurací.
0: A vy už jste tak nádherně vařila, když jste byli ještě mladí?
1: No, vařila jsem opravdu velmi dobře, jenomže to víte, on jaksi u těchto těch podružných záležitostí, to, že by u něho láska procházela žaludkem, si myslím, že pro něho by byla naivní otázka. A já jsem byla na to chválení ohromně, víte. Já jsem skutečně chtěla, aby mě pochválil, tak jsem se snažila. A i z těch prostředků, které tenkrát byly poměrně malé, jsem se snažila udělat velice dobrou krmy. No a on měl takový ten zlozvyk osamělých Seladonů, že při jídle četl noviny a mě už to rozčilovalo, takže jsem seděla naproti němu a říkala jsem, chutná ti to, prosím tě, Miloušku, to víte, novomanželka. A on tam za těma novinama prohlásil, no, je to dobré a tak dále. Tak já chvilku čekala ještě, ale pak mě to nedalo. A takhle jsem ty noviny stáhla a řekla jsem, Miloši, prosím tě, nezlob se na mě, ale já mám velice ráda chválení. Víš, já bych byla ráda, jestli ti to chutná, aby si mě pochválila. On se na mě tak zadíval těma modrýma očima a tenkrát měl knírek, tak ten knírek si takhle zatáhnul za něj a povídá, jednou tě uchválím k smrti. Tak co jsme měli dělat, že?
0: Já myslím, že ta otázka byla zodpovězena dokonale a jedeme na další.

0: co pí, co pili, jak se oblékají, jak se oblékali.
1: No tak já bych začala u toho, já myslím, že pili vždycky to, co jako patřilo k těm chodům, které požívali. Bane. Samozřejmě, že se říká, že pan Miroslav Horníček je na víno.
0: Na červené víno?
1: Na červené víno. On říká, že to je proto, že když popíjel třeba v televizi, tak chtěl, aby to bylo vidět. A taky bílé víno samozřejmě rychle teplá, má se pít studené. No a on věděl, že v těch reflektorech by to nebylo možné udržet, tak se rozhodl tam pro popíjení, respektive šlukování červeného vína, protože pítí vodu, to je velice právě pod těmi reflektory nechutné, podle mého názoru tam. A ať si lidi říkali, co říkali, víte, pan Horníček se nikdy neopil, tak proč by byl nemohl při tom svém povídání popíjet víno, že? No, co se týče Brodského, já myslím, že ten miluje všechno dobré, takže si taky i v těch nápojích dokázal vybrat. Já se domnívám, že vždycky si vybral ten mok, který se k tomu jídlu nebo k tomu posezení hodil. No a u Kopeckého to bylo to též. Já vím, že potom...
0: On byl spíš na vodky. Jako,
1: ano, myslím, on byl jako spíš na tvrdé, než na víno. Ano, to myslím, že byl spíš na tvrdé. No a co se týče toho oblékání, což patří teda pochopitelně ke kultuře takových osobností, tak myslím, že každý z nich měli svůj svébytný styl, svébytný vkus. Vždycky tak trošku jakoby malinko ležérní. Takže se s tím oblekem dalo jít i do společnosti, i chodit na zkoušky a tak dále. Víte, aby byli tak celý den velice pěkně oblečeni. No, já vím, že mezi nimi byl velký rozdíl v tom oblečení, že Horníček měl rád barvy, někdy byli trochu výstřední, dodneška má rád barvy a dodneška úzkostlivě čistotný a vždycky nažehlený. No, Miloš Kopecký byl opravdu takový bonvivánský. No a
0: Širák měl na hlavě vždycky.
1: Jo, to
0: Širák
1: tež.
0: A autovolhu.
1: Ano,
0: jako
1: ano, ano, ano. No a Brodský má takový ten jakoby, já mám pocit někdy, že je to takový stále chlapecký, ale velice elegantní styl. Nemám pravdu, já myslím, že
0: určitě,
1: on má rád takové ty bundy, ano. Že a vždycky velice takové elegantní, pěkné. Já si vzpomínám, že jednou šel po Příkopech a najednou zastavila Mercedeska se zahraniční značkou a vystoupil pán a německy se ho zeptal, kde jste koupil toto kožené sako. Hmm. A on mu odpověděl, že v Německu. Ten pán pokýval hlavou a nasedl do auta a stekl se hrozně. Bylo to opravdu ale překrásné sáčko, takové vlastně podzimní, zimní tenonké, ale přesto tam byla ta bílá kožešinka dole, vidíte, sestříhaná, teda na tom rubu, ne dole, na tom rubu a i ty švy byly taky bílé, kožešinkové. Vypadalo to moc hezky a velice mu to slušelo. Bylo to jedno z prvních takhle ušitých sak i bund, co jsme tenkrát vlastně potom měli i u nás a jednu dobu to byla velká móda.
0: A Miloš Kopecký, pokud si vzpomínám, byl na košile. On kam přišel, tam si koupil košily a pášich měl přebytek. Tak vždycky, když přijel k nám na chalupu, tak on odevřel kufr a vytáhl několik košil a začal s nima leštit auto. A já jsem říkal, prosím tě, Miloši, co blázním? Říkal, mám jich spoustu. A já jsem to s ním vyměňoval za starý hadry. A do dneška mám asi 6 košil po Milošovi Kopeckém, značkované.
1: No jistě, no. To bylo zajímavé, on je nepral, nikdy nedal je prát. On na to prostě neměl čas, nebo nemyslel na to. Ano. On zkrátka dobře, ponožky.
0: Ano. On ušpinil, ale štěl s ním auto.
1: Podkolenky, košile, trenýrky, nepral, kupoval stále nové.
0: Ano.

0: Takže máme naše tři kamarády oblečené.
1: Ano.
0: A jedeme na otázku další. Kterého z nich byste si vzala na pustý ostrov a proč?
2: No, to je otázka. No. Tak já vám řeknu, že jedině všechny tři dohromady, jinak žádného zvlášť, protože to by bylo utrpení, to bych byla chudák, ale kdyby tam byli všichni tři pohromadě, tak bych měla úžasný klid, akorát bych jim vařila, jo? A pak bych se těšila na to, až budou lovit. To by mohl být zážitek.
0: To by byla crazy komedie.
2: To by bylo něco úžasného. Tyhle ty tři lidi poslat na lov, ať už by to bylo na králíky, zajíce, anebo na ryby, by byl pro mě neskutečný zážitek.
0: Že nikdo z nich nemá ani trošičku manuální schopnosti.
2: Ne.
0: Má pan Hořížek?
2: Ne. Ano, a je to ku podivu, protože všichni tři měli velice rádi. Jo, počkejte, manuální schopnosti. No. Ano, to má Brodský. Brodský má, dovede udělat i nábytek. A ten dovede udělat kde co. Ale jak
0: tak
2: je...
0: Ten je dobrý na ostrov.
2: Jo, ten by byl ten na raky. Ale Kopecký nebo Horníček, tomu já nevěřím, že by něco upytlačili, to ne. No ale museli by poslouchat Brodského a tam by byla právě ta krása sledovat to, jak by to vypadalo a jak on by se na ně rozčiloval. No.
0: Kopecký byl výborný manuálně k tomu, já jsem ho využíval, když jsme přijeli na chalupu, ještě tenkrát za vrcholného socialismu, tak já jsem ho posílal do vsi nakupovat. Já jsem si to vzpomněl, když jste vykládala o těch panenkách. On šel bez koruny v kapce a vrátil se a měl ty nejlepší řízky, všecko, řektvičky. On jak šel tou vesnicí, lidi říkali, hele, Štrosmajer, jako
2: jo, zvali ho. Době Štrosmajera.
0: Přišel, vrátil se s plnýma kapsama.
2: No jistě, to věřím.
0: Tak toho bych si dala na obydlený ostrov, kdyby mě, že by mě dal.
2: No, tam by byl výborný, to máte pravdu.
0: Takže shodli jsme se na Brodským. Mm-hmm. A jedeme dále.

0: jejich poměr ke zvířatům?
1: Pokud já si tedy pamatuju, tak všichni tři naprosto plným srdcem zbožňovali zvířata, hlavně psy.
0: Ano.
1: Což je vidět na Brodském, který miluje svého Huga. Totéž měl Horníček, ten měl všem rasu vyšší.
0: Měl pro Huga měl vizitky, speciální
1: ano,
0: vizitky. To
1: ano,
0: byl jediný
1: ano,
0: pes s vizitkou, ano, to si vzpomínám.
1: Ano. No a Horníček měl kolidi krásnou. A Kopecký, ten měl
0: černý knírače.
1: On měl ty střední, nejmilejší mu byla Bára, ale myslím, že do konce svého života měl psy. Pravda.
0: A Kopecký byl, myslím, jediný člověk v tehdejším režimu, který mu, když se ztratil ten jeden knírač, ta kníračka, tak on šel do televize, přemluvil tehdejšího ředitele Pelikána, to byl tuším Pelikán, a vstoupil živě do vysílání zpráv a oznámil, že se mu ztratil pes a byl nesmírně smutný.
1: Ano, měl slzy v očích.
0: Měl slzy v očích.
1: A prosil, aby mu byl vrácen,
0: aby mu ho vrátili. To on vynaložil veškerou energii, páč proniknout takto v té době na obrazovku, to je neuvěřitelné. To udělal pro tu svou milovanou Čupku.

0: Tady je narafičená poslední otázka. Kdybyste o nich měla psát posudky, jaké se dříve psávaly, co byste v nich zdůraznila?
1: No.
0: Posudky. Co vám to říká slovo posudky?
1: Já si na to vzpomínám, co to bylo za posudky, víte. My jsme taky museli vlastně projít těmi posudky. Já si nepamatuju, jaké na mě byly posudky, protože to bylo nějak, nám se to neříkalo. I když to samozřejmě bylo asi všude jinde takovým veřejným tajemstvím. Já si vzpomínám, že jednou jsem se doslechla tajně, že jistý vynikající pilot, který bohužel nebyl
0: letecký
1: pouštěn.
0: Pilot, ano.
1: Ano, pilot, oni by mohli být ještě Formule 1, že ano. No jistě, ale tak ne, toto byl teda pilot od vlastně českých aerolinek a on toužil po zahraničním letu. Stále nebyl nějak tak jako prokádrovaný takzvaně.
0: Tehdy v té době, ano.
1: Jistě. A najednou dostal takový ten arch, kde měl napsat o sobě všechno to, co je, jako aby to sloužilo k tomu posudku právě. A tam teda vyplňoval, co je, jak se jmenuje a co dělá. To bylo zajímavé, víte, že vždycky ten arch přišel mně, ale já jsem musela o sobě napsat, proč jsem a že vůbec existuju. To bylo podivuhodné, to snad měli si někde zjistit jinde a ne u mě, protože člověk by byl mohl psát taky hrozné blbosti. Ale my jsme byli tak dohukaní, že jsme psali pravdu. Tudíž i tento pan pilot československých aerolinií napsal o sobě pravdu, až se dostal k té kolonce, kde bylo pijete, pijete co a pijete sám, anebo pijete ve společnosti. On se nad tím zarazil a teďko mu tou hlavou táhlo. No když bych napsal, že piju ve společnosti, tak to by se o mě mohlo myslet, že já taky něco můžu vybreptat, že ano. Tak napsal, pij málo víno a sám. No a oni ho vyškrtli i seznamu pilotů, protože sám to je prý nejnebezpečnější alkoholismus.
0: To bylo žungři, ano.
1: Vidíte, tak kam vede dobrá vůle a pravdomluvnost?
0: No, teď buďte pravdomluvná a zkusíme je po pořádku. Co byste napsala panu Brodskému, Horníčkovi, Kopeckému?
1: A víte co, já bych je opravdu uchválila. Já bych je chválila, protože je mám ráda, já si jich vážím. My jsme vlastně spolu začínali, byli jsme v divadle Satyry pod vedením tenkrát Oldřicha Lipského, pak jsme se trošičku tak, jak si od sebe vzdálili, pak jsme se zase spojovali znovu pod panem Verichem. Samozřejmě tak Brodský odešel s Jaruškou Adamovou na Vinohrady. My jsme se taky nějakým způsobem vždycky snažili dostat do těch kamenných divadel, ale já jsem věděla, že mě to tak nějak moc nesedí, až tedy v městských divadlech pražských. Ovšem zajímavé bylo, že ta městská divadla pražská přišla za námi, nikoliv my za nimi. Víte, to byl ten velký rozdíl. No a já jsem byla se všemi svými kolegy za dobře, ale tihleti pánové, to je taková, já bych řekla, skoro spíš rodina. My taky spolu dneska nehrajeme, ale stále jsme spolu a stále spolu takzvaně účinkujeme. Že? No a to, že se mi dostalo té spolupráce s panem Brodským, to je taková, já bych řekla, labutí píseň třeba pro mě, ale velice krásná.
0: Taky krásné herecké pohlazení.
1: Ano, je to tak.

0: A já mám dojem, že tuto vinárnu u divotvorného hrnce budeme otevírat dáli pámbů do třetice. Zkusme udělat takovou ochutnávku, co by mělo být v tom dalším třetím pokračování. Další přátelé, další kamarádi.
1: Podívejte se, drahý příteli. Je to tak, jsou tři hvězdičkové koňaky, ale jsou i též pěti hvězdičkové koňaky. A já myslím, že k tomhle tomu hvězdnému triumvirátu patří ještě další dva bezesporu. A to je Menšík a Sovák. A pak bude těch hvězdiček pět, tak, jak by jich správně mělo být. Víte, oni byli zase trošičku jiní. To už je zase přece jenom ta generace, ona Sovák je naše generace samozřejmě, ale Menšík byl mnohem mladší a je spojovala taková ta, já bych řekla, téměř láska Menšíka k Sovákovi. On si ho velice vážil a velice ho miloval. Říkal mu, že je král fóru a čekával od něho na chválu, na pohlazení. On se mu chtěl i někdy tak, já bych řekla, zalíbit. Já jsem to pozorovala a říkala jsem si, on ho má Sovák také velice rád, bezesporu ho měl velice rád, ale někdy se na něj hrozně rozlobil, protože Sovák je introvert, zatímco Menšík byl absolutní extrovert, ten všechno na sebe řekl, ten všechno, co udělal špatně nebo dobře, víte, v tom jsme si my dva byli podobní, já jsem mu velice rozuměla, protože já jsem taky člověk, který všechno, co umím, co mám za zápory nebo klady, jsem řešila před valnou částí společnosti. Bylo to škoda, ale Sovák ne, to byl introvert a ten některé svoje klady i zápory potlačoval a jedině tedy snad v takovém okamžiku, kdy podlehl tomu Menšíkovi a dostal se do společnosti, tak se otevřel jako kniha a pak to byl ohňostroj.

0: Takže to máme dva. A co takhle pan Libíček, hodil by se k ním? Nebo ten
1: no
0: byl?
1: Právě pan Libíček to byla taková zvláštní postava. On by se k ním hodil. On byl velice mlad, podívejte se, vždyť on zemřel, když mu bylo 43 let. Ale hodně jsem s ním abych řekla pravdu, já jsem s ním hrála jak na jevišti, tak jsem pracovala i ve filmu s ním. A velice ráda. Ale nemyslete si, že on to byl komik jako takový. Ne, on to byl herec, který měl velice velkou šíři těch svých postav. Já myslím, že spíš byl herec dramatický. Tento názor se potom rozvinul, když byl, a to byl už jeho poslední leta, to byl členem městských divadel pražských, teda zejména hrál v Komorním divadle. A tam vynikl právě v Bílé nemoci jako baron. No a podle mého názoru to, že ho pokládali za komika, vzniklo tím, že byl té postavy, že byl prostě tak dobrotivě tlustší, že? Ale to není podmínka. Ono to klame.
0: On
1: měl široký dramatický talent.
0: On byl výborný herec a ale strašně hodný člověk.
1: Velmi hodný. Na to mám sama důkaz, který vám řeknu. Já jsem jako vášnivá kuchařka scháněla vždycky, když něco nebylo, tak jsem to zrovna potřebovala. To byl křen například jednu dobu. No a tak jsem se v divadle zmínila, že potřebuju křen. To už u nás Libíček hostoval, ale ještě byl členem divadla na Zábradlí a oni jeli na zájezd na Slovensko a mně najednou přišla krabice od bod a v té bylo plno křenu. Čerstvého křenu. A byl tam napsaný nějak Bagár, Jánoš, tam a tam a Trenčanské Teplice a tak dále. Tak já hned sedla, napsala jsem děkovní dopis na Bagára Jánoše a jak mu děkuju za ten křen a co by si přál, abych mu poslala. No a ten dopis mě přišel zpátky. Adresát neznám. Tak jsem si namáhala hlavu a pak jsem si najednou vzpomněla. Vždyť ten Libíček říkal, že jedou na Slovensko a jedou tam do toho kraje, že to udělal on. Přišla jsem do divadla, hrála jsem s ním tenkrát v Soudničkách Němcových. To byla taková parafráze, která byla udělaná ne na ty Soudničky, které dělal ještě František Němec v divadle Utopičů, nejbrž to už bylo v městských divadlech pražských. A myslím, že se to jmenovalo Tetička a Kytička na stole. Tam se mnou hrál mého zetě. A já jsem přišla, povídám, Libíčku, jak to bylo s tím křenem z toho Slovenska. A on se na mě díval a říkal, ne, to já ne, rozhodně já ne, zapřel to, za Boha nechtěl. No a pak jsme měli takový závazek, že musíme já, teda moje maličkost, protože jsem měla automobil, 800 Fiatka a Josef Hlinomas a pan Libíček Jan, že musíme jet na Zeměživitelka. Zemědělská výstava je to. A my jsme tam měli dělat program. Já jsem jela s Hlinomasem, Hlinomas bydlel u nás v domě, tak jsme nasedli do auta. Upozorňuji, že to byla 800, bylo to takové menší, ale docela pohodlné autíčko a přijeli jsme do Krče, kde bydlel pan Libíček, no a pan Libíček přišel k tomu automobilku, já jsem musela poprosit Hlinomaze, aby vstal a on tedy vstal a pustil ho dozadu, Libíček si teda sedl opravdu na ty zadní dvě sedadla a řekl, nezlobíte se, paní Stelo, že vám zničíme auto. No já jsem se musela smát a rozjela jsem se a v tom k nám běžel voják s tou černou skřínkou, zřejmě rekrut nový a přiběh k tomu autičku, chtěl nasednout a najednou viděl ty dva pány tělnaté a mě ještě k tomu a tak jenom tak mávnul rukou a zase si chudák na tu skřínku černou sedl v té beznaději, protože byla neděle dopoledne, nikdo nikde nejezdil. No jeli jsme dál a já vám musím říct, že to nebyla žádná legrace, protože legrace to tedy byla, ale já jsem musela upozornit, že když se směju, takže zavírám zavírám oči, tak aby si dali pozor, protože jsem řidič. No. Přijeli jsme do Tábora, já Tábor mám ráda, protože blízko u Tábora, 14 kilometrů, máme takové svoje latifundie v Borotíně u Tábora, no a my tam často zajíždíme a zajíždíme tam do hotelu Jordan nebo do toho Palcátu na jídlo vždycky tak, když přijedu, tak v neděli se tam jdeme najíst, když zrovna nemám vařicí chuť. No, dobře. Zkrátka, já jsem řekla, zastavíme tady a najíme se. Hlinomas povídal, no tobě snad přeskočilo. Víš, co tam bude jídla? Já jsem říkala, já nevím, ale já jim, když mám hlad a půjdu sem. No, zaparkovala jsem před hotelem Jordan, tam to vypadalo jako, že je zavřeno, ale nicméně já jsem teda vešla dovnitř a k nám najednou se hrne pan vrchní a povídá, víte, nezlobte se, to je paní Stella Zázvorková, promiňte, prosím, my tady máme návštěvu z Neuburku, víte, Tábor má přece s Neuburkem takové vlastně, by se mohlo říct, historické bratrství, ještě z doby husitů, to my nemůžeme zrušit, no ale že jste to vy, víte, tak my to uděláme takhle, my vám dáme tady ten salónek a my vás obsloužíme, protože zaplať pámu tedy občerstvení a jídlo pro vás budeme mít. No tak dobře, tak my jsme si tam tři sedli, oni se o nás postarali a Libiček si dal husu. Jo. Hlinomas si dal kafe. Ten pevně věřil, že v těch Budějovicích dostane hory doli jídla. Já jsem si dala to, na co jsem měla chuť. No a jak ten Libiček jedl tu husu, tak najednou se otevřely lítačky do toho salonku a vešli tam ti pánové, včetně pana ředitele hotelu a nesli nám ukázat něco nepředstavitelného. Trochu jako hlava, ale nebyla to hlava, ale pak jsem zjistila, že to je uťatá hlava, já to zkrátím, byl to sumec, tady s plihlem visící, takové ty žížaly takhle z té pusy, takové ty mrtvé oči, prostě oni nám přinesli ukázat ten úlovek, který předkládali těm hostům z toho Neuburku, jo, a Libíček ten se na to jenom tak podíval, ten byl z nás k tomuhle tomu hrůznému nálezu nejblíž, udělal promiňte a odešel těma lítačkama ven a já povídám promiňte, ale panu Libičkovi se zřejmě udělal špatně a vy jste přinesli tu hlavu sem zrovna, když on jedl tu husu. No, oni to vzali, ten tác. Teď se začali strašně omlouvat, říkali, promiňte nám, prosím. A doslovně vycouvali i s tou hlavou ven. Za chvilku se vrátil Libíček a měl jenom tak, jako bylo vidět, tu pusu utřenou, jo. A sedl si a docela v klidu opět tu husu dojet. Za to jsem ho tedy obdivoval, musím říct. No já jsem potom řekla, prosím, Hlinomas měl jenom to černé kafe. Nic jiného si nedal. Já jsem řekla, děkujeme, já budu platit, já vás, pánové, pozvala, protože to byl můj nápad. No a přijde pan ředitel a říká, paní Stelo, ne, nám se podařilo takovéto fopa, nehněvejte se, ale buďte našimi hosty, páni z Neuburku jsou taky našimi hosty, tak my vás do toho vlastně vememe, do tohoto kroužku a jeďte opatrně a až pojedete zpátky, tak se můžete zase zastavit. No pochopitelně to jsme už neudělali, protože když jsme přijeli do Budějovic, tak tam byl jeden obrovský nafukovací stan, kde bylo úplně natřískáno a tam měli nějaká kuřata. Já nevím, já jsem tam nebyla. Hlinoma se tam nějak vedral, ale ani jeho nikdo nepustil dál, takže Hlinoma měl celý ten den hlad. K žádnému jídlu už se nedostal. Měl tak strašnou náladu, že nadával, kudy chodil. No a my s Libičkem byli docela spokojeni a zase jsme se takhle vrátili po vystoupení do Prahy.

Tato gurmanská epizoda byla upoutávkou na případné třetí otevření vinárny u divotvorného Hrnce, dáli pán Bůh, někdy příště. Mnohokrát vám děkuji, paní Stelo Zázvorková. Děkuji.

0: Vaše milostná lirika, zejména třídílná kniha veršů Pupenec, poupě, květ, doslova zaplavila všechna naše knihkupectví a stále nám tam beznadějně leží. Co vy na to?
1: Asi takhle, můj milý mladý kolego. Podívejte se, dobře uleželá kniha je asi jako dobře uleželé víno. To vám dneska řekne každý vinař.
0: Vinař jistě, ale knihkupci namítají, že jim vaše knihy zabírají v regálech místo.
1: Knihkupci mají prodávat, čtenáři musí číst a já musím psát. Takhle to je, bylo a bude, co svět světem stojí. Prosím.
0: Promiňte, já jsem vás nechtěl rozčílit.
1: No, a povedlo se vám to hned na začátku.
0: Znovu se omlouvám,
1: no, nic se
0: otázky z jiného konce.
1: Jaké
0: jsou vaše nejbližší plány?
1: Asi takhle, milý mladý kolego. Jsou nemalé. Jsou nemalé. Já bych mohl s odpuštěním říct, že jsou velké. Ale to bych předtím nesměl říct, že jsou nemalé. Já si na tom trvám.
0: Ano, to si na tom trvujete. Ale mistře, konkrétně jsou tedy jaké?
1: Konkrétně asi takhle. Připravují další vydání třídílné knihy veršů s názvem Pupenec, poupě, květ.
0: Ano, to už bylo potřeba.
1: To už bylo hodně potřeba, tam to bylo zaprašený. Dále, výbor z tohoto vydání se zdánlivě nebásnickým názvem Blizna. A dále, výbor z tohoto výboru, to připravuju přímo na Národním výboru. To je přímo kolibří vydání.
0: Kolibříkové.
1: Co?
0: Kolibříkové.
1: No, vidíte. Kolibříkové vydání a to má název Kořenáč.
0: Mistře, vaše milostná poezie je nerozlučně spjata s jarem. Co pro vás vlastně znamená jar?
1: No, pro mne především jarní únavu. Ale pro mladé především lásku. Druh si hledá druha. Ptáček. Čelku. Kanárek, zobáček, kachnička, bláto.
0: Plác. Zůstávám příjemně vyděšen, já nestačím sledovat chod vašich myšlenek.
1: Já taky ne. To je asi ta jarní únava. No já jsem chtěl říct, vlivem jara si mladý partner vyhledává partnerku, v létě spolu chodí, na podzim se nám berou, aby v zimě se mohli zase rozvést a na jaře to začne zase všechno znovu. My tomu říkáme věčný koloběh lásky. Je to hezký?
0: To jste řekl krásně.
1: To jsem řekl moc hezký.
0: Moc hezký. Mistře, myslíte si, že právo na lásku mají jen mladí?
1: Ne, ne. Ne. To si nemyslím, to jsem dalek takovýhleho myšlení, to jsem rozhodně dalek. Mají právo, toto právo mají jej i staří. Ale už nám jej tolik nevyužívají. Protože oni mají radši teplo.
0: Mistře, co vás nutí k tomu, abyste psal své verše? Čtenáři jistě ne.
1: To ne.
0: Kdo tedy?
1: Samojaro.
0: Samojaro.
1: Samojaro mě nutí. Víte, chlapče, já jsem na jaře opilý každý den. Já se toho prakticky nemůžu dostat.
0: No. Ale to je tragédie, mistře, neměl byste se svěřit lékaři.
1: Ne, proč lékaři, když je to krásné být opilý jarem, být nemocný krásou.
0: A promiňte, já jsem se lekl, že nám nasáváte.
1: Jo, já nasávám svěží jarní vzduch, já polikám přírodu, polikám vzduch, já luxuju přírodu, já jsem krášející lux. A by se dalo tak metaforou.
0: Jestli mohu být tak smělý, kam zajíždíte nejčastěji luxovat, když vás to popadne? V Praze přeci jenom té přírody tolik není.
1: Není, ale já zajíždím luxovat, neplácejte mě přes ruce, když si tady hraju. Podívejte se, já zajíždím luxovat na Vypich.
0: Tam do obory.
1: Do obory a tam vletím vždycky do obory, nechám se vysadit na strom, víte, a objímám pohledem. Vzpomněte si, jak to říkám. Objímám pohledem své město, moře, kuře, stavení.
0: A pak
1: teď a co potom? A co vidím dále? Ženu, nůži, píseň, kost a už jdu po ní a už to jede.
0: Mistře, to by mě zajímalo, kdy strom opouštíte?
1: Na konci dovolené. Já jsem asi neřekl, že právě o dovolený myslím na stromě, ale na konci dovolené. Já vám řeknu, mladý kolego, na jaře je dovolená nejkrásnější. On mi to nikdo nechce věřit, ale podívejte, vždyť si jenom vezměte tu zvěř. Jak ona se nemůže jara dočkat, jak se tlačí z těch jarven.
0: Těší se na slunce.
1: Já jí nestačím zastrkávat spát. Protože se bojím, aby nám nenastydla. Nejhorší je, když zvěř kašle, víte, na to na všecko.
0: To je nádherný vztah ke zvěř.
1: Je to hezký vztah.
0: Oplácí vám zvěř vaši dobrotu?
1: Zvěř mě pochopitelně neustále oplácává.
0: Ne, mistře, já myslím, jak se k vám zvěř chová.
1: Zvěř se ke mně chová normálně, jako moji čtenáři.
0: To znamená,
1: nevšímá se. Jako moji čtenáři, víte?
0: Jak to? Ty vás snad milují, ne?
1: No, někteří mě nenávidí.
0: Jiní vás milují.
1: A jiní mě nesnáší.
0: Mistře, vytvoříte hlavně na jaře.
1: Ano.
0: Dalo by se říci, že jaro je pro vás psacím stolem. Co pro vás znamená jaro?
1: No, pro mě?
0: Ne, proč tomu tak je, že tvoříte hlavně na jaře?
1: Protože, můj milý mladý kolego, já i normálně, víte, já vám to řeknu otevřeně. Já i normálně, ale na jaře já jsem abnormálně plodný. A tak já píšu a píšu a píšu.
0: To je rozumné. A ještě abych se vrátil k tomu, jak jste nám řekl, že někteří čtenáři vás nesnáší, nezraňuje vás to?
1: Ne, akorát jednou mě pokousal jeden.
2: To nějaký blázen.
1: Nebyl, já to jsem, ne, tohle nemůžu si dovolovat. Já jsem mu neměl co strkat ruku do zubů.
0: Proč jste mu ji tam strkal?
1: Já jsem potřeboval korunku, víte, jak měl.
0: Na co?
1: Na metro. A dostal jsem se, chtěl jsem na můstek, takhle jako dál, a dostal jsem se až na stoličku. Ale do nemocnice.
0: A do nemocnice. A nezanechala na vás stopy tato nepříjemná příhoda? Mohl jste psát?
1: Mohl, poněvadž ruku mi nepokousal. Ale musel jsem při psaní stát. No ale když ty to tak vemete, mu Balzac při psaní stál taky.
0: Ano, Balzac stál také,
1: tak, to máme zjištěno.
0: Ale já myslím, jestli vás tato jarní příhoda nevyvedla z vaší duševní rovnováhy.
1: Ne, nevyvedla.
0: A můžete to zdůvodnit?
1: Můžu. Podívejte se, milí mladý kolego, asi takhle. Já to řeknu takhle. Bez bolesti není radosti.
0: No to se hezky poslouchá. Ale doložte to příkladem.
1: No asi takhle. Můj čtenář mě kousl, že? To je evidentní věc. Jo? A to byla bolest. Ale když stisk povolil, to byla radost. No a takhle je to celý život. Bolest se střídá s radostí. Stisk povol. Bolest se střídá s radostí.
0: No, tak ještě, jestli byste nám mohl říci, co mají mladí lidé na jaře dělat.
1: Mladí lidé, já vás mám rád, podívejte se, asi takhle, milovat se, nezahále. Hlavně na jaře, nezahále, protože mladí lidé, jaro to se nám vrací, ale mládí, já si pozdychnu teďka, mládí, to se nám nikdy nevrátí. A proto mi dovolte, milý mladý kolego, abych náš zkus, a dneska to bylo moc pěkný teda, abych zkusu tento hezký rozhovor zakončil písní. Nikdy se nevrátí pohádka mládí.
0: Já se přidám.
1: Ze všech pohádek ta nejhezčí.
3: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi mikromile, miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
4: Milý komoři,
3: no?
4: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
3: To je pravda.
4: Tak co je?
3: Letí k nám drak.
4: Drak?
3: No.
4: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
3: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést vlašťovkama. Vlašťovky přiletají na jaře, draci v zimě.
4: Hele, nepoučuj, nepoučuj, jo? Co je to za draka?
3: Je to blb. Ale strašnej.
4: Co to?
3: No blb je to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti.
4: Ale prosím tě, zkrať to, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
3: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš vole.
4: Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali.
3: No.
4: Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle, sežral železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, no co ještě víc?
3: No, chce princeznu.
4: Princ... Jakou princeznu?
3: No jakou princeznu, naší, teda vaší.
4: Poslouchej, komoři, dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme, já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
3: Ten drak je blb vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
4: No jo, vyhověno, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu?
3: No.
4: Se přece nedá stihnout do příletu toho blba. Zájmu dynastie se oženit, vzít si nějakou ženskou, notabene, ta by musela pomít dceru, dcera by musela v zájmu dynastie vypočet květ, se nedá stihnout.
3: No ale proč hned tak hrozným způsobem se obětovat a ženit se, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti? Hejte, my tomu drakovi někoho nastrčíme. Hejte, ale ono už je to jedno, jaká dívka to bude. Rozumíte, hlavně ať má dlouhý vlasy, bílý šaty a na hlavě korunku. Samozřejmě z kočičího zlata, přece nebudeme drakat spát pravým zlatem z diamanty, ne?
4: Ale to je komoří dobrý nápad, to je dobrý nápad. A znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
3: To neznám.
4: A komoří, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
3: Co se mnou uděláte?
4: Že tě adoptuju. Ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
3: Počkej, já a princezna?
4: No sám si říkal, že drak je blb.
3: Ale zas ne tak velký. Já a princezna, vždyť já na to nemám ani věk. Hej, jo, podívejte se na mě, na ten nos, hrudník, křivé nohy, hnáty křivé, vždyť jak já... Jaká já bych byl princezna, já neumím ani vařit a líbat taky ne.
4: Ale co, pokud vím tomu drakovi přece nejde o nějaký rozkoše, ten chce tu ženskou sežrát, no co, slupnou princeznu, v zájmu království a dynastie se nechá sežrát a koukej být na měko, ať si ten drak nestěžuje.
3: Je, a mě něco napadlo. Helejte, mě něco napadlo. Když teda budu vaše dcera, vaše královská princezna, jo, tak já taky musím mít nějaký věno, že jo? Kolik dělá moje věno?
4: Věno?
3: No věno. Máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna, taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
4: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
3: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
4: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
3: No tak to je výborný.
4: 100 000 zlatých, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak co budeš dělat potom? Až ten princ se jme hledí, nasadí si brejle, snad si nemyslíš, že si tě veme. Tele hrudní křivý nohy.
3: To teda ne, to jistě ne. Jenomže já si teď z toho svýho věna vezmu takových... No, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
4: Jak zastupovat? Jak zastupovat?
3: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle prachy půjde nechat ochotně sežrat drakem?
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Jak se vede?
6: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
5: No tak mě celkem taky děkuju, no.
6: To by tak chtělo někam k moři.
5: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano?
6: A jo? Já tam asi letos pojedu.
5: Jo? A kam jedete?
6: Ale tam co loni.
5: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
6: V Jugoslávii.
5: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
6: A vy už jste tam jednou byl?
5: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
6: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
5: A co?
6: Měl jste tam namířeno, ne?
5: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
6: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
5: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
6: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
5: No tak hlavně nemoce, víte.
6: No, to já vím, ale jaký?
5: No tak já toho mám víc, víte, no.
6: Jo.
5: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
6: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
5: No to taky to už dlouho.
6: Jo. A léčíte si to nějak?
5: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
6: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
5: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
6: Ale jinak vypadáte dobře.
5: Jo?
6: Jo, dobře vypadáte.
5: Tak já se tady zrovna nevidím.
6: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
5: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
6: To víte, to dělají ty nemoce.
5: No jo, taky jo.
6: No jo. A
5: co je vám vlastně?
6: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
5: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
6: Jak pověsit? Myslíte za krk?
5: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
6: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
5: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
6: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
5: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
6: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
5: No to buďte rád, prosím vás.
6: No jo, to je pravda.
5: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no jo?
6: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
5: No budeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
6: No jo, už dlouho.
5: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo?
6: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
5: Jo,
6: no.
5: Píchá, jo. No,
6: buďte rád, že to nemáte.
5: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
6: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
5: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
6: Nemocný dítě? A jak je starý?
5: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
6: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
5: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
6: A na co stůně?
5: Ale mám takový horečky a tak, víte.
6: Jo, tak fantazíruje.
5: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
6: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
5: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
6: Jo, no. A jakou má teplotu?
5: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
6: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
5: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ale přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
6: to že? To bych teda řekl.
5: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
6: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
5: Ale studiu dálkově medicínu.
6: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
5: Taky jo.
6: Ale to víte, já to ještě moc nevím.

0: ta dělá radost člověku. Hele, my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. Jsme říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? Jsme říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahná své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat, to všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli, dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci u soustru, zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpívalo. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulý týden, tak ne, vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat. Ale ne, to jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text Jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedený a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázel, že ne. Smetánka, boháč, podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme s tím. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky. A vás bych v první řadě požádal, zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali, tvrdá skýva, jak vám trhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda, vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno, já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce, zkusíme a... Dobrý jo, ale sami jste slyšeli, to srdíčko v tom není, nebojte se, teď je to, rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jedno. A...
1: Jíce!
0: Ne, ono! Skvělý! Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A... Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé, tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, a co ten tanečník? Já jsem výborný tanečník. O mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano, no oni teda spíš říkají, že tancuji jako když harapes, ale nevadí.

No hele, skvělý jste, to je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stál lístek. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda, a hej, máme se v řadách. Tak, to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu.

0: více a správně, tak nekabojte obočí. Skvělý jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný, ale víte, jak to vždycky v životě bývá? Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět, začala být zábava a najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví... Ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: Potlesk.
0: No.
1: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžké době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je ten metr.
0: Alois, já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne, pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
1: Aha, srdečně. Dobrý. Večer.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku?
0: Nežebrej.
1: To je žebrato.
0: Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka. Lakomí rodiče, víte?
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: Nazdar, můj jsem pozdravil.
0: Trošičtě
1: jednou známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Předovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím, ne? Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ale... Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano.
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? A neseděli jste v jedné lavici? Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To jsem neřek.
0: A Branka je De Gaulle, třeba vy. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze?
1: A my jsme si říkali, abychom se nic neodvezli.
0: A, trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvez jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnic.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli. Říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Ještě jsem nikdy dostal by krvnou troubu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor, sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu, prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad, Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec z pole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ale ne já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. Pořád lepší být zvolen, než Banská Bystrice.
0: Tak. Víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou, světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte? Pojďme si říct, who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no,
0: who is who?
1: Who is who.
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je zpřátelenou řečí, kdo je kdo.
1: Aha.
0: Čili?
1: To je koření. Čili to je koření. Chcete něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej mi do toho. Čili pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Něco podle živnostňáku, něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. Jo, jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecko. Tak. Přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc.
1: Ano.
0: V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoce.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš?
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě sedí, nedostalo nic. Vy jste maminka?
0: Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste macecha, o to povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili, pane, když dostanete notice, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečno, vy ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Nebyl jsi takový fialový papírky.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát?
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to může být Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper, máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Buccelli a Parohaty a dneska jsme si připravili kousíček z La Traviaty. To vás pěkně otrávíme, to budete čumět.
0: Já jsem Buccelli, jo.
1: Ne, vy jste Parohatý, to ví každý.
0: Proto.
1: No, Bernoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: To jsem ještě nechytil.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: Jsem nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co by bylo? Švejka.
0: Jsem se že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislivě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. Já ti vidím až do žaludku, ty řekneš, že s maminkou přespíš u nich. Bartrovej obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem se položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl někdo nevyžvejk. Tak začněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma komunikace.
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima má ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem. Všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A tady...
0: Alois! Prosím tě!
1: A tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to je taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem. do pekla.
0: Počkej, ne, chcem vysvětlit.
1: Okay.
0: Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaný? No, cítíte to taky tak?
1: Já jsem vám říkal, nejeste ty kuřičky Bonduel.
0: Prosím tě.
1: To neznamená, když je zlevněj o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel. Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No to taky. Taky není správně. Ještě jinak. Vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si.
1: Ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilovat. Psychické ventil. Ventilujete.
0: A je vám dobře. A o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor. Čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My bohužel neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s Volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě, ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
1: Špekoune.
0: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásnej. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
1: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. Pomá mě taková blí. Bacharata, tlustoučka.
0: Celý jsi to otočil.
1: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to celý.
1: Já jsem to otočil?
0: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svý... No. No to je ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
0: Toho urazíš?
1: Volá palic?
0: Ne.
1: Bleskovka?
0: Ne.
1: Přírodní skýne?
0: Taky ne.
1: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono ještě.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
0: Globál.
1: V Tesku, v Bile.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží. Pěkný,
0: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: No, to je něco lepší. No.
0: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano.
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek oproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Alebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. má jazyk po poschodí ještě, že rozum.
0: No tak je.
1: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Alois Nahlas.
1: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
1: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
0: Prosím tě, Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilej. Ten z toho stolu jen tak nesleze. To už ani nezašívaj, to nestačí s růst vůbec. Jenom s ponkama.
1: Vejšky mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
0: Já ti rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
1: Plyn už syčí z trouby ven. Šabadaba, doby,
0: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby syčí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

včelího úlu, potkali se mí u včelího úlu, raději bych k mučícímu kůlu. Wow, zlato!

0: má nešťastně zvolené, zvolemné.
1: S dívkou třetí nechtěl jsem nic kazit, na radnici začalo mě mrazit, na radnici začalo mě mrazit, kdybych si mohl radši jednu vrazit. Wow, zlato!

0: Pretty woman, jak si kouzela, pretty woman.
1: Hej.
0: Jak si kouzela.
1: Hej. Co je?
0: Přídavek.
1: A důvod?
0: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, Alois.
0: Neváhej a přidej.
1: Maminka ti říkala, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
0: Přátelé, ochrana, to by, ano, to je velmi ožehavé téma, ale jsme moderní mladí lidé, třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí, každý z vás. Vy už jsme měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla deviant, nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadi budky převečnej šmucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysl a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čekám.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
0: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
0: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
0: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
0: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
0: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale
0: to nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
0: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
0: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Jdete na něj? Po tou tvrdou slupkou, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
0: Spielberg?
1: Odkud?
0: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, jestli. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je Hrad.
0: Hrad.
1: Ano.
0: Spielberg, Hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
0: Režisér.
1: Ano.
0: Ten je taky chytrej, co paní? To je 2, co? Blbej a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
0: No jistě, že to je režisér.
1: No?
0: Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku v Holešovicích, kdo ty ťa, režižer! Teď má z toho režižer!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné
0: jo,
1: druhy. Jistě.
0: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
0: Ku příkladu cumba špíl, cumbají špíl, ano.
1: Vymírá nám tohleto káně.
0: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
0: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil, to není to káně. To je takáně. Česky správně. T6, možno říci podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možná.
0: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Teď je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
0: Takáň.
1: Takáň, no.
0: Ano.
1: Jsi spokojený?
0: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
0: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbej foto, by dopověděla paní.
1: A s nima letělo?
0: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
0: Plachtilo, letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé je třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov, Buteo.
0: Butrus.
1: Buteo, Buteo je Káně.
0: Butrus, Butrus byl Gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně, Mišilov, Buteo, Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
0: Ano, a proto se mu říká Mišilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Mišilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
0: To říká každej.
1: Ale
0: hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda Káně, to je velmi, se to
1: bude vstříženo nahoře. Ne laufy, hlavně jako především.
0: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
0: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka a radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
0: Žere myši.
1: Tak, žere myši.
0: Káně žere myši.
1: Ano.
0: Mě jenom ta Káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
0: Že jo? Jsem to taky říkal, to už je moc tohleto. Co si hrála zároveň s počítačem? Letěla ta Káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou. Frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
0: Akorát tiskárnu se mi utrhl od huby.
1: Ano.
0: Barevnou.
1: Stačí.
0: Stačí. No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
0: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
0: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu, ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě jsi si rošláp.
0: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
0: Protože paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
0: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
0: Takže jde pudli nebo myši?
1: To je, soustřeď se. Přátelé.
0: Ale pudl dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
0: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
0: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh. Ne,
1: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní nenahrá.
0: Ne, to ještě neunosí.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
0: No, na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
0: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
0: Tak se červená ty paní.
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
0: No a tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
0: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna Káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. Je, a to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
0: jeden
1: vidím.
0: Z vás dvoje magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
0: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Hele, víš co?
0: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
0: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
0: ekolog
1: je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
0: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
1: Ne, green špíc, ale green peace.
0: Green peace,
1: no, jistě,
0: známe.
1: To je něco jako děti země.
0: Ano, jako vaše děti. Známe.
1: Ale ne moje děti.
0: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých, temperamentních lidí.
0: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
0: To znám, hnutí duha, jsme založili u nás s klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
0: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
0: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o harvardský fondy.
1: Neblázni.
0: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
0: Už půl desátý jsem byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
0: Já už nebudu za sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
0: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
0: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
0: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak s tebe je nádraža.
0: To ne, na výhybkař. Jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
0: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller to, si chtěl.
0: Putička. Bez tý zeleniny, ano, no, tak bestseller, no, bez mrkev. No. Píšu na stroji doma.
1: No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
0: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernest Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného. Dnes je to Babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
0: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Mm. Přátelé, já píšu všechno. Píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
0: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska. Že?
1: Faktury.
0: A že v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky. Pornografický román.
1: Cože?
0: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
0: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
0: Ano, selátkovou
1: literaturu. Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
0: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
0: No tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulého života?
0: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
0: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
0: Tři
1: knihy?
0: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
0: Ale ty jsou mastní teda, to je síla.
1: Nesmíš u psaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
0: Dále píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
0: Ano, Uber. Millery, ty u toho piju. Někdy co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si horůreček?
1: Ne, proč? Ne,
0: lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
0: Trošku změníme náladu v sále, že můžou trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
0: Bát se budu, ne bolet. Bolet je to bude potom. Pušte mi ty zelené desky.
1: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
0: Přátelé, mám tady horůreček. Takový drobonkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to. A byla chudinka slepá. Ta zelená barva na mě tak působí. Co zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se nedal do pláče. To je hrozný, já jsem cítlivý.
1: No se nesmíš dívat dovnitř.
0: Ale Mariano!
1: Hej, tě asi už znaj.
0: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvilku. Příšerná záležitost, pachra to. Držte si děti, aby chlapeček nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
0: Obsodník.
1: Běž už do toho.
0: Si počkám, že děkli. Tam vzadu vidím paní. No až v první řadě tady. Já paní, já vás pozoruju další dobu, tady... Holčičko, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
0: Myslím, že už máte rozmazaný oči. A ty jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
0: No jo, no, slíbil jsem horor. Paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Vlkodlak. Nejde.
1: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volume trochu.
0: V čem by tady potom seděl, když jsem dal volume?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
0: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volume.
1: A navíc, promiňte, ale tak, jak vy se tady smějete, to není veselý smích.
0: Že jo?
1: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
0: Jste mě zastlal.
1: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
0: Sedli na blbou mísu.
1: Mísa byla dobrá, obsah byl špatný.
0: Papeček se smělý, máš hezký zubky. Neprožil jsem tudy tak před 9 lety.
1: Prosím tě, vrať se k hororu.
0: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
1: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být vodně. Josef Aleš Nálovský se množí dělením.
0: Nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme na horor. Vlkodlak. U nás ve vsi řádil vlkodlak. Ten vám jednou v noci, o půlnoci, zakous koně. To je síla, co?
1: Cože?
0: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šeptají lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
0: To vám je málo, vy od Kojenčenovi.
1: Nej to sem.
0: Zakosnutý kůň krve jako z vola, ale...
1: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
0: Dárky sem.
1: Ne. Ne, dárky ne. Tak, máme dotaz.
0: Tak čtěte, člověče. A je. Instantní hrachová polévka. A příští lidi, aby někdo neukrad, to jsou chytrý lidi. A už to někdo chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo. Děkuji.
1: Nebo ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
0: Ale to je moje. Dva bombonky, děkuji. Ježíš Maria, cucavej.
1: Pojďme k dotazům.
0: Je to taková první vlaštovka. Ježíš Maria, tak dělejte. No.
1: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
0: Někdo něco přines?
1: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
0: Tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a ještě jsme pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
1: Tak, další dotaz.
0: Pět, někdo dal lísteček, prosím pěkně, no, 150 hodin tady jenom sám. To je hezký.
1: 18 korun to stálo.
0: 18 korun. No.
1: To není
0: korun
1: tak špatný, to jste tady hodný, hezky,
0: no,
1: za sebe.
0: Na sebe, no.
1: No, tak, koupím vám Tatranku.
0: Paní? Chlapečka byste zapantročila domů a morá na večeři. Vídej si, maminku.
1: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
0: Proč Lachta?
1: Jsou s vámi vaše ženy?
0: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
1: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
0: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale... Já žiju 6-8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
0: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin. Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
0: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
0: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
1: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, i na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
0: Já myslím, že to byla kontušovka. A je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
0: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
1: Došel papír.
0: No, já kreslili. A ty štychy, co tam má, ty jsou nalepovací na suchý zim.
1: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
0: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
0: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7 nedělí, to už je na Guinnessovku.
1: Kolik máte dětí?
0: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
1: Mě to baví.
0: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
0: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěl.
0: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
1: Proč zubatý?
0: Prosím?
1: Proč zubatý?
0: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
0: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva
0: proti... Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátěnka. No, nic.
0: Honka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
0: A tady já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Jozef Alois, první hlava.
1: Vypatlaná.
0: Ne.
1: Vymaštěná.
0: Pomazaná.
1: Pomazaná.
0: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No jo. Vy jste se chtěli stát členy velkovévodství, můžete? Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
0: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
0: To je pochvala.
1: Ano.
0: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
0: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Víš se to?
0: No vím to. To Peříčko, já přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět se svýma erotickýma zkušenostma, můžu tak do pořadu Pozor, budou kužátka! Alebo Kouzelná školka, bé, děti! Franto!
1: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
0: Co?
1: Jestli si Viagru? Použil Viagru?
0: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
0: Ne,
1: no
0: já
1: tak, takhle.
0: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co ale kecí? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To neplatný pokus.
0: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
0: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
0: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
0: Ať je Hlinsko.

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkuji, děkujeme na shledanou. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
2: No tak no. Ještě,
1: no jo.
2: To bych spíš čekala vyhubat, kde jsou neštěvé.
1: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho. 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
2: Jo, ty si to tak taková, přesně pamatuj.
1: Taková malá pozornost.
2: Ale to si
1: nemůže. No, to tam leželo na lavičce v čekárně,
2: tak no, to by to
1: ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
2: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
1: Kdo přijde?
2: Manžel
1: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
2: Manžel.
1: Tvůj má. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vybrala.
2: Dávno, Františku.
1: Jedno, to mě nenapadlo.
2: Co tě nenapadlo?
1: No ne, jakože. Přijde muž, že najednou teď tohle toto je snad, aby radši šel, ne?
2: Kam by si chodil?
1: To jsem cizí člověk.
2: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
1: No kdyby jenom do školy chodili.
2: No co? Nic jiného přece nebylo.
1: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
2: Ale no, to se nehodí. To mě přece neuděláš, no tak sedni si. Sedni si a povídej.
1: No taky kam bych šel teď? No víš kam? Já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
2: Jsem telegram.
1: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
2: A proč by měl mít jaký podezření?
1: Když chlapu vidí to.
2: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
1: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
2: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina.
1: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
2: To jsi přece ženatý.
1: Já ženatý.
2: Ty jsi se neoženil.
1: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kde pak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je... přece jenom
2: ty pořád
1: událost.
2: Ještě přemýšlíš,
1: že? Ještě přemýšlím,
2: to
1: no,
2: jsi vždycky
1: no.
2: Přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, František.
1: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
2: Chybějí ti knoflíky u sebe.
1: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
2: Ale nepovídej, bude, knoflíky sundej, sako, já ti to přijdu.
1: Ne, když se tam to vůbec nepřikází v úvahu, musíš se vrátit tvůj manžel.
2: To se vrátí
1: manžel. No já tady musím nahat v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
2: Ale prosím,
1: cizí chlap, no to nejde
2: upravdu. To pořád jdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
1: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přijdu
2: doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec nic.
1: Ale já bych rozmyšlím. Slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
2: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
1: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
2: Počkej, pomeď, já se nehraj, připrav si za tím.
1: Já už tyhle mám zkušenosti, já už mám...
2: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
3: Velice mě těší, sikora.
2: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
1: Já... jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
3: Jak si pak omluví ceremonie, přece se nebudeme žinírovat před sebou, co přece může, chlapi!
1: Prosím pěkně, vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
4: Ne.
1: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
3: A jste už tady dlouho?
1: Prosím?
3: Jste už tady dlouho?
1: No celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
3: Ne, to chápu.
1: No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
4: Jak obráceně?
1: No, jak obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
3: To si taky nepřipouštějte. Co vás nemyslím, co?
4: A co bych si měl myslet?
1: No prosím, v tom se dítě, nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, na jenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap košili, no to vám nedojde, nebo co?
3: No. Fialky, a co má znamenat, ty fialky a víno, no tak to...
1: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no
3: fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda.
1: Ale prosím díky, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no takže jsme neměli kdy pať, hned, jo, tohle to tak vše.
3: No jo.
1: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
4: co?
1: Já najednou v košili.
4: No jo, a... No, když je to jednoduchý, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
1: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jak psovi.
4: Ja, tak proč jste si sundával to sako?
1: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
4: Ona.
1: Já pane, nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, když si něco umane, tak aby z vás stáhla kůži.
4: Jo.
1: No. Ty tamhle někde dlachní mísa, jako já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, ne, prosím, tak se to stalo. No.
4: Co by si měl myslet?
1: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože, to, že jsme vás nečekali, že ano?

0: Tohle se musí vyjasnit.
1: Nashledanou.
0: Sedět, čekat, přijdu.
1: No to víš, že jo, to jo.
2: Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.

0: potičku. Padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, teďko přijdou všichni?
1: To nemůžu vědět. Přemýšlím, jak je oslovit. Pro začátek jim řeknu přátelé. No a pak se uvidí.
0: Řekni jim drazí, taťko, za to nic nedáš.
1: Drazí? No to by šlo.
0: Ty, taťko, ještě můžeme zhasnout a dělat, že nejsme doma.
1: Nic takového. Je to sice kruté, ale musí to být. Kolik přijíždí ten vlak, mamko?
0: 7, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel vlakem, už je tady. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Mé jméno je Pícha Ladislav.
0: Láďa!
1: Já jsem Žíla. A to je moje choť. Posaďte se, pane Pícha.
2: Já jsem dostal tady ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat.
1: Souhlasím. Dostavil jste se na správnou adresu.
2: A vypadá to, že nás přijde ještě víc.
1: No tak není jisté, kolik se nás sejde, ale doufáme, že tu nebudete sám.
2: A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě?
1: Jen trpělivost, všechno se včas objasní.
2: Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého?
1: To víme zcela bezpečně.
2: Já totiž sám rád takové věcičky organizuji.
1: Jaké věcičky máte na mysli?
2: No, výlety s překvapením, bojové hry a tak.
1: Výlet s překvapením? No, dalo by se to tak nazvat. Viď, mamko.
0: Bože, bože.
2: To není vůbec nic hrozného. Loni jsem organizoval bojové pochodové cvičení pro naši školu. To se dělá úplně jednoduše. Každá třída dostane několik obálek. Teď v první obálce třeba stojí ostrým pochodem na mšeno.
1: Kolik máte hodin, pane Pícha?
2: 70 přesně.
1: No, dobře. V kolik přijíždí ten autobus, mamko?
0: 7:07, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel autobusem,
0: už je tady.
2: Hejte, neměl bych se schovat, já se schovám, ne?
1: Seď a neblbni.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: To jste mi poslal vy to psaní?
1: Ano, já. Vy jste, tuším, pan...
3: Síra, Bedřich.
0: Béda!
3: No, já vlastně nevím, kvůli čemu sem jedu, protože já toho prodávám víc, ale počítám, že máte zájem o tu parcelu.
1: Klidně se posaďte, pane Síra, tohle je pan Pícha.
3: No podívejte se, co bychom kolem toho chodili. Místo je to pěkný, je tam rybník, je tam les, no pochopitelně nejste sami, kdo o to má zájem, takže levný to nebude.
0: Jak je daleko na dráhu?
3: Ta parcela leží hned u trati.
0: Tak to je krásné.
3: Na nádraží je to zkratkou přes les hodinku a půl. Mimochodem, zaplatil jsem 20 korun za autobus, to mi doufám nikdo uhradí.
1: No jo, to víte, že ne.
0: No.
2: No tak já vás tedy na jednu stranu chápu. Vy jste dostal dopis, abyste se dostavil na určitou adresu a vás teď pochopitelně zneklidňuje, že nevíte, co se z toho vyklube.
3: Tak to mě pochopitelně zneklidňuje.
2: No jo, ale to je na tom právě to pěkné, pane Draslík.
3: Síra.
2: Podívejte se. Co byste ku příkladu dělal dneska večer, nebýt toho dopisu?
3: Tak hlejte, do toho mám vůbec nic není, co já bych dělal. Jestli chcete cement, seženu cement. Jestli vám jde o krytinu, bude krytina, ale v tomhle to musí mít jasno.
2: Já bych na

0: Například teďko koupal děti. Tedy mám děti rád, to je pochopitelné. Jinak bych si taky těžko zvolil učitelské povolání. No, ačkoliv. Ale víte, někdy je to trochu moc. Po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám taky z ničeho nic ujedou nervy, a jak tak ty ranice piští a vřeští, tak já šup hlavičku pod vodičku.
1: Ale ne.
0: A je klid. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se.
2: Kolik přijíždí ten parník, mamko?
3: 7:20, taťko.
2: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem...
3: Už je tady. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Doktor Turnovský.
2: Žíla.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Doktor Turnovský.
0: Pícha Ladislav, učitel Lužná Lišany.
3: Doktor Turnovský.
2: Žíla.
3: Doktor Turnovský.
4: Žílová.
3: Doktor Turnovský.
2: Žíla.
3: Vás tady ale je. My, sexuologové, máme v dnešní době pomalu víc práce než praktičtí lékaři.
5: Poslyšte, nejste vy z Děčína?
3: Jistě.
5: A vzpomínáte si na mě?
3: Abych pravdu řekl, teď hodem nevím,
5: no,
3: kam vás...
5: No, to já si vás pamatuju.
3: Ano?
5: Jo, vy jste mi tenkrát moc dobře poradil.
3: Ano?
5: Moc dobře.
3: No, to jsem rád. Víte, ono je toho skutečně moc. A zvláště u nás, v severočeském kraji, je manželství v kalamitním stavu. To máte to nahuštění průmyslu, mlhy, exhalace, do toho noční směny, v tom nám ta nevěra bují. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Šílo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ, takže vás vezmu jedním vrzem.
2: No, mamko, přines to kuře a láhvičky. Mám dojem, že se nás víc nesejde.
0: Jestli dovolíte, prosím. Já jsem velice rád, že jsem se setkal s člověkem právě vaší profese, pane doktore. Víte, mě totiž zajímají dospívající žákyně.
3: Aha, neřejmě... Tak na to pozor, pane učiteli, na to jsou dost vysoké tresty.
6: Vážení a milí, já jsem z toho jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak mi bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kuchátko tady ještě sníst, ale pak jdu domů.
2: Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Drazí, jsem malý.
0: To jsem si myslel.
2: Vystudoval jsem, můj milý, u profesora Suchdolského a přišel čas absolventské výstavy mého ročníku. Mě tam tehdy visel jeden akt.
0: Aha,
2: a sednout a sedět. Ten akt se nezachoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Něco se však přece zachovalo. Článek kritika Wintra v rozvedech. Mamko.
3: Žílova síla je bezesporu v aktu. Rasance a vášeň tahů jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, jsou prostě famózní.
2: Koho by to nepovzbudilo, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mládí, chlapci. Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
7: Chlapci.
2: Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla úžasná. Stojí před vámi, chlapci.
3: To jste ještě nebyli na světě.
2: Ano, ano, to jste ještě nebyli na světě. Potkal jsem Markétu na Žlutých lázních a hned jsem věděl. Je to ona. Paže, chlapci, boky, chlapci. Všechno měla takové, jak jsem potřeboval.
3: Ale dlouho mě musel přemlouvat. Styděla jsem se.
2: Styděla se, poštolka moje plaká. Ale nakonec přece jen přilétla do mého podkrovního ateliéru, v něm jsem také bydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Říkám osudný. Máte možnost dílo spatřit. Mám to já sám.
3: Jistě.
0: No, nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz.
7: Co byste za něj chtěl, mistře?
2: Není dokončen a nikdy nebude.
0: Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplečka, já vím, někdy totiž supluju kreslení. Ale kdybych to dotáhl takhle daleko...
2: Všichni sednou, všichni. A honem. No ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí.
3: No tak není, pane Žilo, klid, klid, nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám knihu.
0: Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore?
3: No tak, o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to názvu, tuhle mě to tak napadlo. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, možná vtipnou formou.
0: To je hezký název, ale jestli nebude na titulu knížky trošku dlouhý. Já bych to, jestli vám do toho mohu mluvit,
3: prosím.
0: Já bych to zestručnil. Co se schumelí mezi manželi?
2: Zdraví.
7: Já bych to nazval chumelenice.
2: Zdraví. Víte co? Myslete si, že tu nejste.
0: Zavřeme oči, jo? Nebo já se schovám. Když hrát, tak hrát.
2: Láďo, ty mě štveš. Pamatuj si to, ty mě štveš ze všech nejvíc. Drazí, myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru. Zde, v těchto místech, pohovka. Přichází Markéta. Toto plátno, chlapci, bylo čisté a netknuté. Čekalo na můj štětec, o jeho štazích napsal kritik Winter v Rozhledech, že mají razanci a vášení. Bylo mi 24 let.
4: A mě 19,5.
2: Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou?
0: Já to cítím.
2: Nebývale teplý květen. Téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem nakreslit jen kontury hlavy. Nic víc. A tak ses narodil i Láďo.
0: Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Jak zněla ta poenta, pane Žíle?
2: Právě jsem ti tady názorně předvedl, jak došlo k tomu, Láďo, že jsi vůbec na světě.
4: No povídej, vypravuj, Ládíčku, jak ses celou tu dobu měl. No,
7: třeba na stravu, jak jsi se měl.
3: Tak moment, moment, moment, já si to tady potřebuji kapku utřídit. Tak vy, pane Žílo, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav
2: je můj syn, ať vám ukáže pravé zápěstí. Mamko, ukaž chlapcům také pravé zápěstí.
3: Aha, a dokládá to mateřským znamením na pravé ruce.
0: A víte, že je to možné?
3: Přiznává.
0: Ano, je to možné. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy.
4: Jak se k tobě chovali, neubližovali ti?
0: Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy a tatínek, to si pamatuju, jednou na zahradě povídal. Až budeš velký, něco ti povím. Ale když jsem to potom chtěl vědět, otec řekl, že už na tom nesejde. Ale já jsem věděl, že v tom něco takového bude. Já mám totiž prazážitky.
7: Co má?
0: Prazážitky, takové rozmazané vzpomínky na rané dětství. Já k vám přijdu, pane Žíla, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, hrome, že já ho od někud znám.
4: Ale budeň bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž. No pojď sem. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem taťkovi udělal? A kdo byl za to bacanej? No?
2: To jsi mě tenkrát nasral, kamarád. Teď jsi mi šel vůbec na nervy.
4: A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem.
2: A říkal jsi, že máš nějaké děti.
4: Tři. A jak se jmenujou? Teď bába chudera ani neví, jak se ty chudery jmenujou.
0: Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Tady mám barevnou fotku.
3: O, oh, pěkný. Vy.
2: Samý holky. Jak jsi to dělal, chlape mizerná?
0: Dělal jsem to na Orvo.
2: A cože je z tebe učitel?
0: Tatínek totiž, pane Žílo, chtěl, přesně řečeno, pan Pícha, tatínku, chtěl, aby byl ze mě učitel.
2: Vidíš, to bych byl do tebe nikdy neřekl.
0: Ne.
2: Ne, ty jsi byl takovej, jaký on vlastně byl, mamko?
7: Takový připitomělej.
2: Vždyť ty se s nám do 4 let podělával. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na nočník. Vždycky to bylo v kalhotech.
7: Já jsem ti pořád musel vyměňovat pleny.
0: Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole. Ale ve druhé, ne, ve třetí třídě, jako když utne. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl.
2: No všechno se dostaneme, chlapci. Tak tedy modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s týmž výsledkem, který jsem vám tu demonstroval. Nebylo mi souzeno malovat ženské tělo. Neboť kdykoliv jsem je spatřil, zhoubný démon mi vyrval paletu i štětec z ruky a poručil mi běsnit.
7: Taťka byl hrozný, tomu se říká zvýšená erotická aktivita.
6: To já znám, tohleto. Erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu? Oč by bylo více síly pro sekiry, dláta, pily, pro lopaty, pro motiky? Nebýti té erotiky.
5: Já vám řeknu, já nemít tohleto hříšný tělo, tak tady s vámi nesedím.
3: Řekněte, pane, no? Pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť. Teď pan Žíla.
2: Celé hádku jsem dokončil pouze hlavou. Takhle pocať to bylo, když jsme v obchodním domě Arra koupili kočárek tadyhle pro Láďu.
0: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
6: Byl.
0: Vidíte, prezážitek.
7: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
0: Všechny.
3: Počkejte, to jako myslíte nás všechny?
0: I tady tohle.
7: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka, to jsou dvojčata.
2: A žijí obě, právě poslali telegram.
7: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný, jdou na poštu a pošlou telegram.
2: Prosím tě, vždyť jim každému 32.
3: Pane Žílo, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
2: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde, byť mamko.
7: Níž.
3: Podívejte se, my sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. Ale dnes mi dovolte, pane Žílo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás. Dávejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
7: Pepa je doktor, taťko?
2: A co jsi myslela?
7: Vypadá jako holič.
3: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Myslím vás, máte proto nějaký sebemenší důvod, nebo snad důkaz?
2: Důkazy jsou připraveny, hoku. No? Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset tady především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
7: Hele, bráko, tak tohle bych přiznal radši.
3: Tak si to, prosím tě. To já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí. Ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
2: Znamená ho.
3: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
2: Kruhový porod, mamko.
7: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. to bylo za 5 minut hotový.
2: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
7: Jo.
2: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedo na kastrol v domnění, že je to nočník.
6: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do 3. třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím obtiskem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal.
7: Ty jsi věčně lízal stěny.
6: Stěny, jo.
2: Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
0: To bylo nedostatkem vápníku.
2: Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtili.
0: Škrtila.
2: Když nespali, tak se škrtili.
7: Ale byla roztomilý.
2: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia, který by to dokázal.
0: Promiň, tati, že tě přerušuju. Mně pořád nejde do hlavy, jak se tohle všechno mohlo stát. No, já bych šel zítra do ředitelny a ohlásil tam do svých materiálů celou řadu změn.
2: Nikde se nic ohlašovat nebude.
0: Bratři.
2: Kvůli čemu myslíte, že jsem se po vás tolik let pídil, lítal po úřadech a po útulcích pro pohozené děti? Snad abych vám to vysvětlil, ne? Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu First a Synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebe, Láďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
3: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
2: Tak, ty jsi byl taky pěknej pravý, Pepo. Neustále si čmáral po zdích kosočtverce.
3: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
6: Jo. Víte, co mi poradil tady bratr doktor?
7: Co? Pepa je doktor, taťko?
6: Přišel jsem za ním a povídal jsem, pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá, dopřejte manželce určitou volnost, jo? A jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky. No, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla. Spolu mají 2 děti.
2: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
0: Mě to zajímá, tati.
2: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malí, z velké části se batolíte. V kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý genus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
7: Někdo tě volal, taťko.
2: Žílo! Řekl jsem si.
0: Jo.
2: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světit. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá, třetí pak barvěné na tváře si patlá, další to batole poplátně mičmárá. V srdci put umělců s otcovským se hárá. raď můzokům štíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak byste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to oznámil. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedříku, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Plánovicích laskavě předala výpravčímu. Dvojčata byla ještě tuze malé. Posadil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
3: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
2: Ne.
3: Tak budete.
6: To je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
3: Vlastního tátu, Bedříku. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
6: Sazbou od 2 do 3 let.
3: No, vidíš, jak to znáš.
6: No, když jsem taky 3x seděl, kamaráde.
0: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. Nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
6: Já jsem to šla hlásit!
2: Ale klid, mamko. Já sám. Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
0: Takové, jakoby čtverečky.
2: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
0: Takové, jakoby čtverečky.
3: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
2: Cože? To je normální palička na maslo. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem jí řach.
6: Taťka byl hrozný.
2: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
6: Taťka za to taky nemůže. To už je osud.
3: Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
0: Pojďme. No prosím, no. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že jo? To si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili.
6: No co třeba?
0: Kdybys byl vychován řádnými rodiči, jak si dneska mluvím ku příkladu, nejmíň.
6: Jo.
0: No, nebo aspoň, že jo? Ano, no, průmyslovku, no.
6: Průmyslovku, no tak to ti pěkně děkuju. Největší pitomci, co jsem znal, byli Kocián a Bílek. Oba měli průmyslovku a oba jsou dodneška zašití v kartouzách. I s tou jejich průmyslovkou. Průmyslováci.
3: Stejně se mi to všechno nějak nezdá. Tak tady pan Žíla.
6: Hele, myslíš taťku?
3: Podívej se. Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju od teďka, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju pacienta. Helmutku už!
6: A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má odsejchovaný zadek, říkal vlastnímu tátovi Žílo.
3: Podívejte se, pane otče. Vy jste přece musel vědět, že tady s matkou ten obraz nedoděláte, když vám to vždycky končilo porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku?
6: To bys nebyl na světě, ty hlavo.
0: Ale nedošlo by k trestnému činu.
6: Tak to je radši trestný čin, jen když jsem na světě.
0: Pozor, pozor, ono to není tak jednoznačné. V případě, že by si tady taťka vzal jinou modelku,
3: no.
0: Možná, že by tady Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně...
3: Pomalu, ať to stačím snad.
0: Pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa. A možná, že by to ani Pepa nebyl.
4: Pepo, jak se stal na tu jinou modelku, tak ti musím říct, že taťka chtěl. Ale já jsem nechtěla.
3: To byla ovšem základní chyba.
4: Co pak by jí maloval?
3: To je fakt.
4: Zase by ho popadl ten jeho démon, hochu.
2: Má pravdu, mamka. Byl jsem hrozný. Ale dnes, a to musím zaklepat, dnes už nade mnou nemá démon takovou moc jako před léty. A věřím, že brzo přijde den, kdy se mi bude moci sebe krásnější modelka směle postavit a pak moje plátna nezůstanou prázdná.
3: Pane Žila, a co, já nevím, co lidé z okolí, sousedé, úřady, nebylo jim divné, že jste z čista jasna bezdětní?
2: Okamžitě po činu jsme se přestěhovali sem. Nikdo nás tu neznal. A také jsem, a to připouštím, provedl nějaké drobné retuše v osobních dokladech.
4: No, taťko.
3: Tak tím je to jasné, pane Žilo. Jak já to vidím, jediný, kdo vás může zachránit před trestním stíháním, je schopný psychiatr. Je dobře, že jsem sebou vzal toto vyšetřovací kladívko. Dávejte dobrý pozor a mluvte ve vlastním zájmu pravdu. Nemáte vy občas takový vtíravý, neodbitný pocit, že jste někdo jiný? Třeba se vám zdá, že jste svůj vlastní dvojník. Co říkáte?
4: Ne! Prosím vás, já nevím, co pořád máte. Já už si myslel, že se nikdy nedovím, komu jsem se vlastně narodil, a najednou tady taťka s mamkou přišli a řekli, tady nás máš, Bedřichu. No co pak to není pěkný?
0: No dobře, ale my jsme mohli prožít úplně jiný život. Tady já například, nebo doktor Pepa.
4: Pepa je doktor, taťko.
0: Hele, ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo, ale možná, že se tě to týká víc než nás dvou.
4: Jak jsi to myslel, že jako víc?
0: No promiň, bylo naznačeno, že jsi už byl trestán.
4: No a,
0: došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči. No řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že ses odstl na šikmé půl?
4: No řekni, Bedřichu, komu děkuješ? Čoče, ty mi připomínáš jednu ředitelku z dětského domova.
0: Slyšíte?
4: Tam měla taky takovou netrvalou.
0: Trvalou. To mi ovšem napovídá, že jsi byl vychován v dětském domově.
4: Jo, ty šikmá plocho.
0: Slyšíte?
4: No já vám řeknu, že až na těch pár let v klátku jsem si nežil špatně. Jednou jsem se seznámil s nějakým Frantou Pávkem a ten dělal s vodíkovejma bombama.
3: Cože?
4: A s těma plynovejma. On mě zadarmo poskytoval ty bomby a já s nich na poutích plnil balónky. Balónky za 2 koruny 1, maminko, dítě vám pláče, až se cizí ustrne a vy mu to potěšení nekoupíte.
3: Ne.
4: A jednou, bylo to tuším v Lounech, jo, v Lounech. Taky takhle vyvolávám a najednou koukám, mezi dvěma lípama někdo stojí a dívá se na mě. A to byla Máňa. My jsme se na sebe s Máňou podívali a hned jsme věděli, co bude. A bylo.
3: No jo, Louny, severočeský kraj, tam je to hned.
4: No. To je právě ta Máňa, co teď žije s bagristou Adamcem, jak jsme tak dobře poradili.
0: A proč se nám to, Bedřichu? Co je tady tak sáhodlouze, že jo? Ale zajímá mě. Vyprávně.
4: Tak to jsem říkal proto, aby bylo jasno, že jestli tady někdo lituje, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych ty krásný okamžiky s Máňou? Neměl. Místo toho bych měl možná i tu tvoji průmyslovku, ty šikmá plocho. Neboj se, Bédo, taťka by tě do školy nedal.
3: Že ne? Přátelé, když vás tady tak poslouchám, něco na tom je. Tak ku příkladu já shodou okolností jsem jako jediný z vás graduovaný.
4: Ježíši
8: si, ochu, kdo ti to udělal?
3: To znamená, maminko, že mám akademický titul.
8: Aha, ale tak z toho si nic nedělej.
3: A z tohoto hlediska za to, já bych v podmínkách této, pravda, zvláštní rodiny dost těžko mohl pomýšlet na studium medicíny. Čili já bych měl vlastně panu Žílovi poděkovat nejen za to, že mě splodil.
2: Ráda se stalo.
3: Vlastně i za to, že mě pohodil.
5: Víš to, brácho, takhle se mi líbí. Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Mimochodem, nedal bys mi adresu na tu erotomanku, co k ní jde?
3: No tak nemá se to.
5: No. Ale pro bratra...
8: Co chce Béda?
2: Vyměňujou si adresy.
0: Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. A je to můj otec, to mi nemůžeš mít za zlé, tati.
2: Řekl jsem něco takového. Já naopak pana Píchu pěkně pozdravuju.
0: Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v tom životě běžel docela jinou pěšinkou, víte, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanek, že bych nikdy nejedl rozpíčky.
3: Ty prosím tě, co to je rozpíčky?
0: Tak, to si napiš, to jsou buchty se švestkama.
3: No.
0: Se to z normálního těsta.
3: Těsto nezajímá.
0: Tedy jsou věci, které by na té jiné pěšince byly třeba lepší. Dejme tomu, že bych nepotkal svoji manželku. Ale no, když si zase pomyslíš...
5: Smrdí, že jo?
2: No, ale to je něco příšerného. Láďo!
0: Nezlob se, tati. Mně se to stává jenom, když jsem dojel. Co bych vám to neřekl? Nakonec to zůstane v rodině. Já jsem se vám například jednou na jedné školní oslavě tak dojel, že museli vyklidit tělocvičku.
2: Chlapci, mám z vás radost. Obejděte nyní mamku, chlapci, to ona vás nevychovala. A na čele má napsáno proč. Ale je to zásluhou jejího krásného mládí, že jste na světě vyblbouni.

0: James.
1: Prosím, pane.
0: Už přišel doktor Killer s mojimi liekmi?
1: Ešte nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január.
0: James, ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor.
1: Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté.
0: Snehom?
1: Skvelý postreh, pane. Snehom.
0: A to už je január? A kedy bol december?
1: Minulý rok, pane, na Silvestra.
0: No, Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom.
1: Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo.
0: Nešťastná náhoda. Však, James.
1: No, zaiste, pane. Ale kto vie, keby ste to lano neboli zapálili?
0: No, Fusakelka začala zjapať. Nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať. Ach joj, ach joj. Tak som ju vyhodil prvú. Kravu.
1: Áno, pane, potom už nezjapala.
0: Čo strýko Albert? Nevieš, prečo bol taký smutný?
1: Ráčili ste mu zahodiť jeho sklenené oko, pane. A na druhé nikdy nevidel.
0: Úbohý Albert. Ale varoval som ho, aby nemachroval s tým jeho iskrivým pohľadom.
1: Veď potom už nemachroval, pane. Posadili ste ho k televízoru a kázali ste mu pozerať neme grotesky.
0: Stále otravoval, že nemá dosť zaostrený obraz. Ale aj tak to bola nuda, James. To minulý rok na Ivriste bola väčšia stranda však.
1: Áno, pane. Hlavne, keď ste ma na vrchole zaťali do snehu namiesto krompáča.
0: James, ty nezamestnaný kapitalista. Vieš, dobre, že som si ho zabudol dole. Ale aj tak nechápem, ako si sa odtiaľ dostal domov, James.
1: Stopol som si vzducholoď, pane. Náhodou išiel okolo generál Nobilet, ten Talian.
0: Ale to hádam ma nechceš poučovať o tom, kto bol generál Nobile. Každý predsa vie, že vynašiel žiarovku.
1: Áno, pane. A Amundsen mu zháňal elektrínu.
0: To boli slávni ľudia, James. Ale vidíš, ja o slávu nestojím. Ja chcem iba svoje lieky. Akú to mám vlastne tento mesiac chorobu?
1: Doktor Killer tvrdí, že Parkinsonovu.
0: Doktor je hlupák. Veď ja som toho Parkinsona v živote nestretol. Tak ako môže mať jeho chorobu?
1: Zdá sa mi, že sa sem ktosi plazí, pane. Ak dovolíte, idem sa pozrieť dolu.
0: No, to som zvedavý, koho to sem zasa gálovci dnes. Ak je to Parkinson, okamžite ho dám zmrasiť.
1: Pane, prišiel doktorov pomocník a doniesol nejaké lieky.
0: No tak dobre, James. Daj sem tie tabletky, nech mám pokoj.
1: Ľutujem, pane, dnes to nebudú tabletky. Je to injekcia. Musím vám ju pichnúť.
0: James! Ty bratislavský pučista! Opováš sa ma dotknúť!
1: Nerozčulujte sa, pane, a dajte si dolu nohavice.
0: No, no čo si to povedal? Ja, že si mám vyzlieť svoje kvetované elastiáky.
1: Máte pravdu, pane, pokojne si ich nechajte. Aspoň sa nebudem smiať. Urobím vám to aj cez tie vaše obťahovačky.
0: Opováž sa, James! James! No, James!
1: Pane, no...
0: Odlož tú striekačku, lebo... Au!
1: No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Haló, haló, pane, pane, preberte sa. Omdlel, alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný.
2: Myslím, že nebude na škodu povědět si zde několik slov o tom, co předcházelo vzniku další Cimrmanovy skladby. Bylo to v roce 1908, kdy tehdejší velitel garnizonního vězení v Brně na Špilberku, rittmistr Friedrich Kužela, pojal nápad zpříjemnit vězňům pobyt v jejich dočasném, mnohdy i doživotním prostředí. Za tím účelem si pozval z Vídně mladého, talentovaného skladatele Járu Cimrmana, aby s vokálním souborem trestanců nastudoval své oratorium o legendárním vrahu a lupiči Václavu Babinském, nazvané Ars Recidiva. Cimrman se vrhl s chutí do práce a za slunného počasí nacvičoval s vokální skupinou Náprava v poledních přestávkách mezi výkonem trestu na dolním nádvoří Josefinského traktu. Škrtič penzistů Ilja Karpíšek byl ze souboru vyloučen, protože neměl hudební sluch. Ze zoufalství si upiloval z řetězu kouli a vrhl jí po svahu z horního nádvoří. Železná koule podrazila nohy pěti členů vokální skupiny, kteří i hned popadali. Tato příhoda vnukla Cimrmanovi nápad na novou společenskou hru. Vyžádal si od velitele věznice několik dřevěných špalků a po večerech z nich vyřezal 9 figurín. Na počest rytmistra Kužely je nazval Kuželkami. Touto hrou si krátili víkendy na Špilberku. A když později v trestnici propukla epidemie cholery a hygienik města Brna uvalil na Špilberk takovou karanténu, že ani dozorci nesměli ven, vrhli se všichni v přemíře volného času na Kuželky. Po skončení karantény, když byly opět povoleny útěky vězňů, rozšířila se hra v Kuželky, žertovně se jim říkalo cholerky, po celé jižní Moravě, až do Rakous. Pane Velebný, nevíte náhodou, proč tenkrát Cimrman vyřezal pouze 9 kuželek? Vždyť přece ta železná koule podrazila nohy 5 vězňů. A 5×2 je 10, ne?
3: Ano, ale vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z těch postižených, a sice byl to hlavní profukovač, hlavní Václav Fuka, který byl odsouzen k doživotnímu žaláři za simulování invalidity, měl pouze jednu nohu.
2: No tak ještě k té epidemii. Nevynechala ani Járu Cimrmana, ale mistr jí to oplatil ve skladbě Epidemia Mia.
4: Já bych ještě navázal na ten přehled tisku, který jsem tady dělal, že jsem četl výstřižky z novin, ale ty tiskoviny, to je vlastně, nejsou jenom noviny, máme i různé tiskoviny, o kterých nemáte ani tušení. Jsem jednu takovou zajímavou tiskovinu přines, kterou skutečně málo kdo z vás zná, pokud nechodí do mateřské školky. Jsou maňáskové scény pro mateřské školy. A jsem nedávno byl přizván ke spolupráci při vytváření těchto maňáskových scén, ačkoliv nejsem maňásek. A byla mi zapůjčena tato knížtička, kterou vypracovali moji předchůdci. Tam je plno svěžích nápadů, které mohou být pro vás užitečné, pokud jste již rodiči malých dětí, anebo budete v dohledné době. Kdybyste je včas podchytili ve smyslu otužování. Že autoři těch maňáskových scén, když už měli pocit, že ty hry vyčerpaly svoje možnosti přesvědčování malých dětí prostřednictvím sympatických maňásků k pravidelnému otužování, tak vymysleli zajímavou věc, a sice dát tomu určitou organizační bázi, a vznikl klub otužilých dětí. Vám přečtu, jak to vypadá. Členem se může stát za prvé, kdo se každý den ráno myje do pasu studenou vodou. Za druhé, kdo se každý večer před spaním koupe, sprchuje nebo omývá. A toto večerní mytí zakončuje omytím nebo osprchováním studenou vodou. Vidíte, že možností je celá řada a není těžké se stát takovým členem. I to dokonce není věkově omezeno, čili je možné začít i v dospělém věku. Členství v klubu trvá tak dlouho, pokud člen plní podmínky. Plnění podmínek potvrzují rodiče vždy jednou za měsíc do členského průkazu. Neplnění podmínek není na překážku členství. Jen tenkrát, je-li dítě nemocné. To je taková dobrá poznámka, která jako tlumí nezdravý fanatismus některých malých dětí, které by s povážlivou horečkou se byly ochotny omývat studenou vodou, jenom aby nestratili členství. Znak klubu je vypracován grafikem tak, aby vyjadřoval myšlenku klubu. Pěstování otužilosti. Ve znaku je stylizovaná rybička. Podle jiných autorů je to delfínek, tady se hovoří o rybičce. Znak je otištěn na obálce scének pro mateřské školy. Odznaky pro děti vydává Ústav výchovy pro zdravotnictví Praha jako samolepky na samostatných arších. Učitelky nebo děti sami odznaky vystřihnou a podlepí. Je vyjádřena určitá víra ve schopnosti učitelek nebo dětí. Členské průkazy klubu vydává rovněž ÚZV a mateřské školy je dostanou spolu s odznaky. V průkazech jsou na třetí a čtvrté straně rubriky na 24 měsíců pro potvrzování rodiči a učitelkou. Hymna klubu je písnička otužilých dětí otištěná ve stejnojmenné scénce. Přijetí za člena bude slavnostní před všemi dětmi, aby na jedné straně povzbuzovalo snahu ostatních dětí a na druhé straně vyznamenávalo přijímaného člena. Učitelka stručně promluví o významu otužování a osobní hygieny. Samozřejmě v dobru věci, v zájmu věci, když mluví z vlastní zkušenosti. Potom předá novému členu členský průkaz a odznak. Na závěr děti zaspívají na jeho počest klubovou hymnu. Práva člena. Člen má právo nosit klubový odznak na rukávě. A to v prvním roce členství barvě zelené, v druhém roce... barvě modré a v třetím roce barvě červené. Pokud přežije tedy ty...
5: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti. Člověk čistý a nezáludný. Mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
6: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. C, c, c.
7: Račte, prosím, být Judr Čeněk Jánský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
5: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
7: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
5: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
7: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
5: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
7: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
5: Zajisté, zajisté, pane...
7: Ale Moravec, já
5: pane, jsem... Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
7: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
5: To vynechme.
7: Prosím.
5: Adrien.
7: Prosím?
5: Adrien. K věci.
7: Ach tak.
5: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
7: Ano, tedy abych začal ab ovo.
5: Prosím?
7: Tedy od začátku jaksi.
5: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
7: Ano.
5: Nejlépe je začít od začátku.
7: Ano.
5: No pokračujte, prosím.
7: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
5: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
7: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
5: Tak, tak, tak, tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
7: Je, to jsem,
5: a zdárně, zdárně.
7: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
5: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
7: Prosím.
5: Mohl byste mi prosím říct si konkrétně, o co vlastně jde?
7: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
5: No, no.
7: Já miluji.
5: Prosím?
7: Pane doktore, já miluji.
5: No ale to je krásné. Gratuluji, ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
7: Ano.
5: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
7: Pane doktore, já miluji vášnivě.
5: Ano?
7: Vášnivě a z celého srdce ženu.
5: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
7: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
5: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže. Ano. Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnosti.
7: Ano.
5: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
7: Ano? Bůh uchovej, pane doktore! To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
5: Vy si ji nechcete vzít?
7: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
5: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
7: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
5: Co jí dělá?
7: Vetrené.
5: Vetrené?
7: Ano.

0: byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
1: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
0: Ano, často plně oprávněné. No, ano.
1: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
0: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
1: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
0: To ano.
1: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, ano, co si koupili. Ano. To je trapné, to velmi
0: trapné. No to je velice trapné.
1: Vždycky je to velmi trapné. No, no ale dovolte mi otázku, pane...
0: Morave.
1: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
0: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná, ano, dáma, ano, má totiž doma peklo, ano, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, to ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že ano?
1: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
0: No, co? Jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste, ano, tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
1: Vám.
0: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat, rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
1: To bude velmi těžké.
0: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Rozumím? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
1: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
0: Ne, bedna to není.
1: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
0: Ano.
1: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
0: To tedy máme.
1: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
0: Ano.
1: A kdo je ta žena?
0: Ano.
1: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
0: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé, malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy?

Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiánce opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek
poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi. Jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží, spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo, řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma, všechno i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak jsi dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. A kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lek, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráví.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní a konverzace
1: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušující. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale proto, že je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Předtím, můžu se vás zeptat na něco?
1: Prosím, prosím.
0: Jak se máte?
1: Jak se mám?
0: Jo.
1: Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra-pra-pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra-pra-pra lese pra-pra-pra člověka, jo? Že na něj udělal hm? A on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smek svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: A nejhorší je, přátelé, to si pamatujte oba, velkomožní páni. Nebo urození, páni, ano.
3: Já jsem velkomožný, ano.
4: Já jsem velkomožný.
2: Nejhorší, když se nejvyšší spojí ospalost s přejeděním, to poznám podle toho, že já začnu z lenosti vynechávat gesta.
3: Aj. A to diváci ale poznají.
2: Ne, nepoznají, ne? Ne, diváci to nepoznají. Ne. Já jsem tuhle právě na jednom tom, jak říkám, uměleckém turné.
3: No tak na zájazdě, no.
2: Na če?
3: Na zájazdě, tak.
2: No to možná zjíš ty nebo Julo, ale... Já podnikám umělecká turné.
3: A kde jsi byl naposledy na uměleckém turné?
2: No, teď přesně nevím, jestli tenhle případ byl v Kardašově Řečici, anebo v Hrochově Týnci.
4: Hrochův Týnec?
2: Hrochův Týnec.
4: V které krajině to je?
3: Každý Týnec a Řečice je v Čechách.
4: Aha.
3: U nás na Slovensku máme zase Sito, Brdo a Korito.
2: Tak tam jsem hrál a najednou jsem zjistil, že jsem vynechal 37 gest.
3: Takže si musel vrátit.
2: Ne. Já, když jsem vytrávil, tak jsem jich zase 9 doplnil.
3: Aha.
2: Jo, tak ono se to nějak tak pomalu vyrovnávalo, pak jsem si dal ještě 4. To, jak to šlo, tak jsem najednou ty gesta tam vrátil.
3: Všetky.
2: Skoro všetky, asi 6 bylo tak.
3: No, gesta to než jsou v hereckom prejave mimoriadne důležité, no. Takisto mimika, pochopíte.
4: No a potom grimasa.
2: Grimasa.
4: To bol citrón.
2: Já to znal od jinut. No, tak, já bych řekl, že gesto je součást mimiky, to je prvek, mimický prvek, grimasa to též. Vždycky musíte vědět, kde právě hrajete, protože rozdílná mimika a grimasy jsou před kamerou, ať už televizní nebo filmovou, a rozdílné mimické prvky máme na jevišti. Vidíte, už tady můžeme si radit. Já odejdu od teorie, přejdeme k praxi. Podívejte se. Nejlepší to bylo napřed vyzkoušet. Tak, Julo, ty budeš hrát... Počkej, později, ty budeš hrát takového chodce,
4: ale to tak, ale zahrám si.
2: Zahráš, no. To je role, na kterou čekáš léta. Milane, prosím, ty zahraj člověka, který stojí a čeká. Na něco čeká, přesně nevím, jestli na zatmění slunce nebo na zemětřesení, čeká, jo? Víš? Správně to vzal. Čeká zemětřesení, víš? Kdyby čeká zatmění slunce, bude koukat nahoru. No to stačí, nemusíš být vohnutý, to ne.
4: A teraz já.
2: A teď ty budeš hrát takovýho chodce mimo jdoucího.
4: Ako se volá? Já musím vědět, jako se volá ta postava, kterou budem hrát.
2: No dobře, tak Jeník, jo, třeba.
4: Tak,
2: Jeník.
4: Jeník?
2: No, Jeník.
4: Priezviskom?
2: To je prostě Jeník Chodec.
4: Chodec.
2: Jeden Chodec Jeník, to je, no.
4: Chodec.
2: Chodec. Anglický Johnny Walker. Tak. To už je ti blíž. Teď půjdeš kolem Milana, ano? Jako omylem mu dupneš na nohu a Milane, prosím tě, ty pro kameru, která ti najede na obličej, jo? Nebo ona zabrzdí částky. Pro kameru zahrají tu bolest z toho šlápnutí, jo?
3: Ano.
2: Ukážeme si, co to je grimasa. To.
4: Johnny Walker? Johnny Walker?
2: Johnny Walker? Ano. Počkej, počkej. To není Johnny Walker, tohle. To je borovička.
4: Pardon, pardon.
2: Trochu noblesy do toho pohybu. No, no, no. A, vidíš? Podívej se. Kamera detail. Zaberte. Ano, výborně, výborně. To je ten výraz. Typicky televizní výraz. Kolik těchto výrazů známe z našich programů? Je to. Hlavně z hlediště, když je zabíraný hlediště. Moc takový neobličový. Děkuju, Milane, děkuju. Můžeme to vrátit?
3: Já se pan plazím.
2: Že pod kamerou, tak. To je typický televizní filmový výraz herecký. Toto, protože kamera může zabrat detail. Ovšem, na divan. Musíme pracovat celým tělem herecky. A tam nastupuje mimika. Teď si vyměníme role, nevadí vám to, jo?
3: Ne.
2: Tak ty budeš hrát toho čekajícího, čekáš buď zatmění slunce nebo zemětřesení.
4: Ano, ano.
2: Vidím, že čekáš zatmění slunce.
4: Ne, zemětřesení.
2: Tak proč koukáš nahoru?
4: Já čekám, kdy spadnou ty paneláky.
2: A ty půjdeš kolem, chodec, dejme tomu...
3: A to je jedno.
2: No, no,
3: na mě nezáleží. No,
2: když už to máš naštudované, třeba inženýr Bobo.
3: No, prosím. S manželkou, alebo
2: sám.
3: Tak zůstaň doma.
2: Půjdeš a ty jemu dupneš, ano? A ty prostě je jako na jeviště celým tělem. Celým tělem.
4: Celým tělem, ano.
2: Celým tělem.
4: Ano, ano.
2: Vyjad, jo? Tak.
4: Ano.
2: Tak, no. Ano, to je ono. Hraje celým tělem, vidíte?
3: Drží se si za druhou nohu.
2: Ano, ano, ano. Drží se za pravou, ale nepravou nohu.
3: Ano, ano.
2: Ale dokonce prstem ukazoval na epicentrum bolest. To je dobré.
4: Epicentrum.
2: Ovšem, nezapomeňme, přátelé, že někdy to si přiznejme, hrajeme v divadle, kde už od 15. řady divák nás vidí od pasu nahoru. Kde vystupujeme jako bysty. Jo? A tam je nutno k tomuto celkovému projevu ještě přidat, bych řekl, projev hlasový. Doplnit si ten text, slovní příjom.
4: Ale krátký, čtvrthodinový, 20 minut.
2: Ne, to bych to... Doporučuji maximum 6-7 minut. 6-7 minut. Třeba au.
3: Au na 6-7 minut.
2: Tak. To někdy vydrží. Já vám teď zahraju toho čekajícího a předvedu vám, jak to propojit s tím mimicko-gesticko-hlasovým projevem. Ano? Tak já stojím a čekám.
3: A ty čekáš na zemetrasení?
2: Ne. Já čekám na východ slunce. Jo, na východ slunce čekám. A vy jako obyčejně v tuto hodinu jdete po ulici. Jo? Julo se vrací z nočního baru. Milan spěchá do mléčného baru. A čirou náhodou u mě se potkáte, že jo? Tak prosím, jděte a já čekám, jděte, jo?
5: Au! Jo!
4: Tam bylo aj au, aj johoho.
3: Drží se za správnou nohu.
2: Ano.
3: Ta druhá je těž správná.
2: To je správná, v obě jsou správnou, tohle a obě jsou zničený. Já vám zapomněl říct jedno, že ten prožitek bolesti musí být pravej, ať to šlápnutí naznačovat.
4: A tak.
2: Naznačovat.
4: To je pravda, veď Milan, jsem ti hovoril, veď to je herec, on potřebuje, on má jen jedny nohy.
2: No samozřejmě.
4: Potřebuje tě nohy, to jsou jeho chleby. No.
6: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon, doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
7: No tak, a proč zrovna já?
6: A koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
7: Tak se zeptej druhýho po ruce.
6: Koho mám druhýho po ruce?
7: No třeba tady, jak jsou za náma.
6: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
7: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco žblepnout.
6: Samozřejmě, to by mohli a to by si za ně musel na ty nástroje hrát ty.
7: To myslíš, že na tom je nadechnuce?
6: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu. Nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
7: Máš taky boty hezčí než v obliče.
8: Tak promiň, to jsem... To jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
7: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
8: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
7: Nic nepředváděl, abych jsem se díval na ženský.
8: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
7: A pak se budem podívat na ženský.
8: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme jít podívat třeba i do zoologické zahrady.
7: Tam budou ženský, jo.
8: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
7: Ale já mám dietu.
8: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí, ne? Domluvíš se, řekneš, milá paní, tuřín mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
7: Jsem.
8: No tak vidíš.
7: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
8: No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to i já bych pochyboval.
7: Proč, když to bude na kleci napsaný?
8: Co tam bude napsaný?
7: No tam bude napsaný. Homo sapiens, člověk moudrý.
8: No, člověk moudrý tam bude. Tam na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
7: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, Sobota.
8: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
7: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
8: Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
7: Kreslil jsem si ho, ne?
8: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
7: Nohou asi.
8: No, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
7: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu, vej?
8: O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuju, že bys uměl, kde jsi se ho naučil.
7: No, kde myslíš,
8: to kde to řekni ty nám?
7: No, to řekni ty nám.
8: No, tak nám to řekni.
7: Tak nám to řekni.
8: No, kde jsi se ho naučil?
7: No, od Indiánů.
8: No, od Indiánů. To je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu.
7: No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád mě to naučil.
8: Jakej?
7: No, budeš se divit.
8: No.
7: Olda Šetrnej. No, já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
8: No, prosím, že přestaň žvatlat. Indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty jsi s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Mě to přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
7: To jsem si jej vedl tajným písmem.
8: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano, přátelé, tady homo dieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam, záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos, Luďo,
7: ale nech si to.
8: Co je zase? No. Co je?
7: No.
8: Co se stalo?
7: No, nikoho nenazývej atrapou.
8: Ale prosím, já neříkám atrapo, já říkám apropo.
7: No, tak si to ne. No. Jedno, atrapo nebo...
8: No, co prosím, jestli je to jedno, tak atrapo můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma.
7: Můžu, ale neprozradit.
8: Ale prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na ženské.
7: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
8: To tajný písmo, jo, to jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
7: Doporučuju a nashledanou.
8: Ale žádný nashledanou, proč to doporučuješ, proč?
7: Co?
8: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
7: Proč?
8: No proč?
7: Prosím, píči, pojď.
8: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
7: No, doporučuji, vážení přítomní diváci, protože kteří si deníček píší již od dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
9: Přestaň pouštět páru a plynulej.
7: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou. Hrc.
9: Promiňte, váženče, ale vypadni ty, nejsi ve formě.
10: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští ohne poli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frikčně, bude třecí pohyb lištím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektron nám přichází plynulým tokem z liští ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč se nám nabíjí záporně, liští ohn kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější inžiniere. Straně.
9: Promiňte, že...
10: Protože elektřina v hlubinách nesídlí.
9: Uklidněte se, člověče. Promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek. Ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste tak měl činit nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší formu.
7: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom se jaksi zastupovali diváckou obec, pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
9: Otázku, kamarád myslí zatím otázky.
7: Kamarád myslí otázky.
10: No tak, jak vidíte, nadšen tím v žádném případě nejsem, tedy o nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem, pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jaksi v zásadě souhlasím, že?
9: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
10: No tak v zásadě se to tak dá říct, ovšem pokud jde o širší...
7: Když já si doma...
10: Ano, prosím, jistě.
7: A v domácnosti.
10: No prosím, jistě, doma, v domácnosti,
7: jistě, nebo doma.
10: Ano, no.
7: Zapnu žehličku.
10: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
7: Nebo žehličku.
10: Ano, jistě.
7: Nebo spotřebič.
10: Ano, no prosím.
7: Děkuji. Tak někde musí začít leštit tyč.
10: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
9: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
7: To nejsou rybáři, já je znám.
10: Rybáři, no.
7: Nic nechytli.
10: Ano, co pak jsem tady hovořil o rybách?
9: O sítích.
10: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popletlo. To mi připadá, no prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
7: A o tom jde. O tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, lišíma, ohonama, mírnych, týrnych, nějaký... Tohle byly vytloví tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
9: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích vohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
7: No jo, proto se z nich kouří.
9: Proto se z nich kouří. Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
7: A ještě jsme ani neleštili.
10: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
9: Proč?
10: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakuj, z možných vzniků elektřině tření.
9: Tření.
10: No jistě.
9: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
7: No to je... Ty třel hlavou vodno.
9: Tak je to vlastně.
10: Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká.
9: Nic.
10: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
7: Bohužel nic.
10: Bohužel já vám předvést nemohu. Já nemám k dispozici, bohužel.
7: Na to neříká bohužel.
11: Ale dejte pokoj s tím bohužel. Bohužel vám ho předvést nemůžete, nemám dispozici bohužel liští ohon, že? Ale pokud jde o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů, poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky...
7: Bohužel nic, kosti
9: nemám. Ano, já mám.
11: Výborně, podívejte se. Zlehunka otřu o rukáv,
9: ano.
11: To za prvé. A nyní zlehunka zajedu do vlasů.
7: Bohužel nic.
9: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
11: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
9: No tak vlasy prostě... už vám asi nenarostou, ano, kde nic, tu nic, že? Tak. Ale ohon liští a někde se ženu.
11: No já bych vám byl vděšen.
9: Ano, já mám konex.
11: Jestli
9: moment.
11: Máte tu možnost.
7: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
11: Ano, ano.
7: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
11: Ano, ano, ano.
7: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liščím ohonem a elektřinou chápu.
11: Ano, ano, ano.
7: Ano, protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, ano. Tam se nikdy nesvítí.
11: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
7: Jo, a to se vám ještě neřekl všecko, pane inženýre.
11: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce vrátil...
9: Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
11: Čeče, tohle to není z lišky.
9: To není, a přeci v těchto šatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
11: Čeče, kde jste to vzal?
9: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypučil.
11: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
9: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
11: Tedy podívejte se, já jsem měl v řádu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
9: Jo, to byl váš, no byl vám podobný. Ale buďte klidný, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
7: Pohlaďte si ho, dyť je váš.
11: No dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce od sasýho psa.
9: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidný, pane inženýre. To bych si přeci nikdy
7: kamarád
9: nedovolil.
7: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohon před sem, pane inženýre.
9: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
11: Ale mě 12 se starým německým ovčákovi.
9: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
11: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedno to samý.
9: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
7: A vlčák je žere.
11: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
7: Pane inženýre, že vy to máte nějaký pomotaný?
11: Čože, co si to dovolíte, abych mohl být váš táta?
7: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
9: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
11: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka B.
7: A vy myslíte ovčáka A.
11: Ale ne, já myslím ovčáka hav, hav.
9: Pardon, vlčák dělá hav, hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
11: Ale ovčák dělá taky hav, hav.
7: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
11: Co? Kozička?
7: Kozička.
11: Co kozička? Jaká kozička? Holíte se, nechte toho. Vraťme se k elektřině.
9: Jistě, vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
11: Ale já ho chápu.
9: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny. Ale o to nejde. Ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
7: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
9: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
11: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
9: Jak to? Vždyť jste vlčák.
11: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
7: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
11: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
9: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
7: Jak to?
9: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.

0: Jestli zase tohle.
1: Židle.
2: Židle.
0: No a co židle?
2: Humor.
0: Ze židlí?
2: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený, nepodceňujte.
1: Stačí trošku přemýšlet. Hejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
0: No já taky nic nevím.
2: Tím spíš vám to bude.
0: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
2: No.
1: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak.
3: Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt?
0: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
4: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
3: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To my jsme vás brzo s manželkou hnali.
0: Ale počkejte, s jakou manželkou?
3: No se Šimkem.
0: Šimek, to je vaše manželka?
4: Jako.
0: Nic jsem neřekl. No. Tak já jdu za tým meze. Už jsem zavezla.
3: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
2: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
3: A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Tak se jdu podívat na ten váš byt?
3: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť mámo?
2: Správně tak, byt je to pěkný, pane Nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
0: S kým?
3: No s bytem.
0: Vy se s ním budete loučit?
2: Jako.
0: Nic jsem neřekl.
3: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu.
0: No tak, no, to bych si dělal.
3: Postaďte se.
0: No jo, ale tam sedí Šimek.
4: Já jsem manželka.
0: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
3: No jistě. Přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
0: No tak, já si na ní teda
3: ale sednu. Ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. To už je prozrazený.
4: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Povrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu Nárožný.
0: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
4: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
0: Jo, tak.
4: Já půjdu za dveře.
0: A vy se na nás budete dívat klíčovou děnkou.
4: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
3: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
4: No, tak jede. No.
3: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
0: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
3: Ale ne, velký.
4: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
0: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
3: No jo, ale to si byl ještě Nárožný. Teďka se Šimek a navíc moje manželka, tak víš, že byt je velký, tak to tady mluvíš o suchu, čověče.
0: Já vím, on je Nárožný, on je teďka za tezma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš velký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
4: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem Nárožný.
3: Ale teďka seš Nárožný.
4: Ale já vím, že jsem Nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
3: No vidíš to byl vlhkost, nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
0: No, prosím, když je takový dobrá chybnou. Tak co bychom mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty, oba jemu dáme klíč od pramice a bydlí na vodě.
2: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si Nárožný sedl omylem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, běž za dveře, budeš Nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
0: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, aha, pan Sobota.
3: A ne, Nárožný.
0: A pan Nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
3: Ale ne, suchý. Přece nepolezu do velkého bytu, nejsem vláze, jsem Nárožný.
0: Já vím, předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi Nárožný, jsi za dvezma a víš, že byt je příliš suchý.
3: Ale nejsem za dvezma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je velký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat, přece.

0: Ztráty analýzy ředitelství. Ne, prosím, to musíte Kaprovu ulici volat. Kaprova ulice, ano? Tady je ředitelství, prosím. Ano, nic se nestalo, prosím. Naschledanou. Po pátý snad podat.
1: Dobrý den, Mrzena.
2: Dobrý den.
1: Já jsem tady ohledně té ztracené tašky.
2: A, dobrý den.
1: Našla se?
2: Taška.
0: Jo, taška, ta suma obrovská.
1: No
0: našla.
1: Tak, zaplat.
0: Tak, prosím.
1: No, já vám řeknu teda, já měl nervy.
0: To vám věřím.
1: Taková suma peněz, ve 3 hodiny chci koupit pozemek, že jo, výhodná koupí a najdu peníze nemám.
0: Peníze nejsou, no. Tak mi popište přesně, jak ta taška vypadala, abychom ji mohli vám vydat.
1: Jak vypadala,
0: prosím, přesně, jasně, stručně, tak, prosím.
1: Jel jsem tramvají, pak jsem si sedal na autobus, autobus je na zadním sedle, jsem ji nechal.
0: Ano, to se stane. Vydechněte si,
1: tak vám nejede, že jo?
0: Nejede. Času moc není, ale prosím. Tak prosím.
1: Takže, byla to tovka.
0: Prosím? Co to bylo?
1: Pardon. To.
0: Klid, to v pořádku.
1: To víte, nervy, tohle se klepou.
0: Věřím, já mi takový
1: to se přitloukal obraz a takhle to dopadlo.
0: Tak prosím, byla to co, taška nebo
1: aktovka? Ktovka.
0: Co?
1: Pardon. Ktovka.
0: Prosím? Já neslyším pořádně, musíte pořádně hezky.
1: Pardon.
0: Ktovka. Tutovka nebo? Já opravdu nerozumím.
1: Ne.
0: To víte, tady jde o velké peníze.
1: Ktovka?
0: No tak to přejdeme, prosím. Jo. Jakou to mělo barvu?
1: Barvu to měla žovou.
0: Co?
1: Žovou.
0: No to může růžová, fialová, no prosím vás, tak přesně jakou barvu, prosím.
1: Růžovou to nemělo.
0: Tak jakou, prosím?
1: Hnědou mělo to oranžovou.
0: Oranžovou?
1: Pardon, promiňte, já jsem takhle rozrušený, já jsem na to... Když dovolíte, já...
0: Samozřejmě.
1: Já snad zadržím dech na chvilku,
0: ano? Pokušte se, ano. Času mám dost, i když by málo. Tak co? Už to snad půjde, ne?
1: Tak,
0: prosím. Tak, hezky. Byla
1: to aktovka.
0: Ano, no. Výborně, tak jsme to řekli. Povedlo se to.
1: Měla oranžovou barvu.
0: No tak to zase nevím nic, no.
1: Oranžovou barvu.
0: No tak, to radši přejděte, prosím. Iniciály, jaké tam měly? Iniciály.
1: Měla, pardon, dovolíte.
0: Prosím, prosím, rozchoďte si to pěkně. Tak. No, prosím. No, tak, hezky, klidu.
1: Dovolíte, můžete mi takhle?
0: Ano,
1: už tady
0: všetka?
1: Jo, dobrý.
0: Pozor, tady.
1: No. Takže aktovka. Oranžová
0: barva, ano. Iniciály. Co? No tak.
1: Pardon.
0: No prosím.
1: Iniciály tam měl...
0: Prosím vás, jste opravdu příšerný tohleto.
1: Pardon, já za to nemůžu. Skutečně za to nemůžu.
0: No, tak. Prosím vás, tak já nevím, tak...
1: Iniciály tam...
0: Dýchejte!
1: Já počkejte, já to zkusím snad zajít, možná tady s tím zelenou trávu, nebo co to tady máte. Já jsem bude.
0: Prosím vás, to jsem ještě tady nezažil. Pracuji tady 3,5 roku, to jsem opravdu. No prosím vás, co to děláte? Co to děláte tohleto? Prosím vás, člověče, prosím vás, vypadněte. Prosím vás, odejděte. Přijďte jindy. Prosím vás. Jděte pryč, vykonujte kancelář, člověče. Ben! To jsem neviděl tohleto, co si o sobě vůbec myslí? Šašek jeden. Pak to můžu vydat tohleto? Pak to je pravej a já budu jak blbec. Přejmeším blbeček.
1: Dobrý.
0: Co tu ještě?
1: Je to pořád.
0: Co tu ještě?
1: Nic, vůbec nic.
0: Co pak?
1: Vidíte? Vůbec nic.
0: Vy jste se asi napil, ne?
1: Já jsem si dal vodu, je to pořád.
0: Tak.
1: No, já mám teda.
0: Tak, rychlosti.
1: Tak, aktovka.
0: Aktovka.
1: Oranžové barvy.
0: Ano.
1: 1 300 000 tam
0: bylo. Ano, souhlasí všecko. Pořádku, teď
1: iniciály,
0: vám řeknu.
1: Iniciály I plus je.
0: Výborně, teď vám řeknu, kde ji najdete. No. Prosím vás, asi 500 metrů od toho prvá ulice.
1: Prosím?
0: Jak říkám, asi 500 metrů od toho prvá ulice. Tam
1: já jsem špatně rozuměl.
0: 500 metrů, 500, 600 metrů od toho je prosím, prvá ulice. Tam půjdete a tam ve třetí patř...
1: Ještě nebo se ulici.
0: Co?
1: Ova? Jaká ova? Fuková ulice. To na mě neskoušejte, to na mě neskoušejte.
0: Ale ne!
1: Já potřebuji tu tašku. Jestli si myslíte, že si necháte tu tašku, bude vaše mužky tady, tak to teda
0: ne.
1: Tam bylo 1 300 000. Já ve 3 hodiny chci koupit ten pozemek.
0: Já vás...
1: Prosím vás, jaká to byla? Řekněte mi tu ulici.
0: Já vás papu.
1: Řekněte mi tu ulici, jaká je šmrtalo.
0: Pro ulice tady, prosím vás.
1: Jestli si myslíte, že já jsem předtím neštítalku, že tak budete štítat, tak to ne. Já chci tu moji tašku.
0: Prosím.
1: Já jsem na 1 300 000.
0: Já vám říkám, že tam je
1: prvá ulice. Na mě to přišlete zase. No.
3: Teď vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádějí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
4: No tak Karle, každý...

0: má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
1: Jo, Renátko, nazdar.
0: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
2: Já nevím, snad jo.
0: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně.
2: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
0: Ale to byste se divil, Čoča, nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
2: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
0: No doma, doma. A na těch zájezdech, já to znám.
2: Co jako na zájezdech?
0: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
2: No, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
0: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no to nevíte, kdy přestat. To lítá. Co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... tichá voda, furt jako ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a Bohem, Grand, poroučíte rundy.
2: Počkej,
0: a točíte se.
2: Počkej, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
0: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy. Všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankán a já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový
2: dostat. Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
0: No, já to mám.
2: Šišku turistického salámu.
0: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
2: Jaký krasavice, prosím?
0: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd. Jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
2: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
0: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
2: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
0: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete, no to byly pro vás hlavně veletry, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takovej černo-červeno-bílej čínský kaftan. No stělesnění Kama Sutry, vám řekl. Ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, teda, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám?
2: U Adama.
0: No, to se dalo čekat.
2: Počkejte, jak a to potom, myslíte?
0: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom, atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy uvidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z tého termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
2: Ne, lidi, nevěř se, Nevěřte mu ani slovo, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
0: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, teď to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. No, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu, to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám s vámi předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci já jsem říkal. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámně, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
2: Jaká Markétka?
0: Markétka, no jak jste se domlouvali.
2: Já jsem se s nikým nedomlouval.
0: Domlouvali jste se na večer.
2: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
3: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
0: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divoku!
2: Ne, divoku! Ne, to ne!
0: Divoku!
2: Ne!
0: Divoku!
2: Ne! Divoku! Ne! Divoku! Ne! Divoku! Ne!

0: Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanabici mlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce ze zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny, říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba!
1: Jehli maňa, jak čo frňák mladý? Ne, on si tím mavatkem ještě vyrazil dva zuby.
2: Ne, to mi udělal tenhle kolohnat.
0: Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat.
2: Pec nám spadlo, pec nám spadlo.
0: Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí?
1: Jak která? Ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenaspal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a strychnul jsem o tribunu.
0: To je trošku divný, ne, že zrovna tam, kde stálo celé UV.
1: No, tam taky nikdo jiný nestál, že?
0: A ještě chvilku provoku, jak tě srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Mě školil Pich Tuma.
3: Je, a je to tady, Ježišmarja.
1: Mě, sukáme, zdyk ti říkáme pravdu.
0: Komu tykáš, ty, opice?
1: Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pakárnu, ne?
4: Malatci, tady jde o omyl, paňatno.
0: Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA?
2: Já ti dám taky hádanku, jo?
0: No tak do toho.
2: Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku. Je to modrý a píská to. Co je to?
0: Tak člověče, to já nevím. Tak nám to řekně, co to je.
2: Já taky nevím.
0: Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé.
3: Já to věděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupnem.
1: A nebojte tě, jsme nic neudělali, ne? Řekli jsme pravdu.
3: Jo, jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnul na hranici.
2: Pravda vítězí.
5: Máte pravdu, že? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
1: Hele, jsme tu sami, čeče, netár, já jsem nějaký Jarda.
5: Těšíme, Václav.
1: No, co ti přišli, čověče?
5: Dizent.
1: Jaký materiál, je okradený nebo?
5: Ne, politika, že?
1: No a my zrovna tak, člověče, nám přišli atentát asi.
2: Mně ještě přišli nos v Tomajerce, natržený.
1: Je, a ten nestebák mu ještě vyrazil 2 zuby. Jak ho potkám, tak udělám břitvou žíží a hlava na 3 půlky.
6: Jo, hele, mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam odejde žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musí vytáhne.
5: Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák.
3: Kdokoliv, dokoliv, hlavně pryč.
1: Ne, jestli se dostane k Jakešovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsykanou kantínu. Aspoň 10 let.
6: Ne, děl má jinou starosti, čověče. Prý dostal od UV Ludku.
2: Za co?
6: Ale prý si nechal ostříhat na Havla.
5: Veselé.
7: Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte!
2: Dveře se zavírají, příští stanice...
5: Těšilo mě, pánové.
6: No nezdar, čau, drž se, hele, jestli nás pustí, jak se přimluvíme, aby tě pustili taky.
8: Malotci, to je náš soudruh ředitel.
6: No, víš, co říkal Venca, jestli nás někdo vytáhne, tak jenom jest tébak.
2: To bych do něj neřekl.
3: Ticho, nebudeme zpátky do díry.
9: Tak co vy, živli kremenolny, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sedat?
1: Ne, zkrát to.
6: Ti vole radši než ten gruj, nebo mele. No ne, sám se chceme ven, jo.
10: Máte spoustu práce. Musíte teda do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Tak všechny fofra nastupte do mého auta, jasné?
1: Jo.
10: Služba otevřet.
6: Rozkaz, vedru majore. Ty vole, tak buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba.
2: Co to je šajba?
1: Mě je pěkná svíně.
11: Tak kam to bude, soudru řediteli?
10: A to je nás procházka do fabriky všechna.
1: Je, aby procházka, tak hodím ze skály.
6: No ne, ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku.
10: Jedeme.
12: No jestli vám můžu poradit, Rožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo.
13: Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla loni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary.
12: A to je divný, když jste tam byla.
13: A s Čedokem.
12: No, tak já tam byl s Armachtem.
13: Jste hněd, hele, ředitel jedené.
12: No jo, hrneš a nejšám, hele. Šafr, to je celá útežba. Každá jado, kluci zlatý. Nějaké pět dětků, jak je?
13: Ježiš, hele, Lojzík, maňa, co ti to udělali? Pojď sem, já ti to pofoukám a dám ti pusy.
1: Je, tak tě volí zlá jak Bernardi. Bacha na ní, hele, stará 100 dolarů chytne, tak ji neuhasí.
13: Zlatý ČKD, zlatý, už jsi viděl všechno černě.
4: Já nejsem druzem. Sice jsem nic neřekl, ale celou dobu by bylo jasné, že nás strana neopustí.
10: Vy se neoháněte stranou, Maxa. Strana vás včera vyloučila. Jste jenom blbý bezpartejně. Dost řeče a mazejte něco dělat, kurva.
1: No, tak jdem.
12: Jardo, hele, něco se děje, čeče. Já jsem včera s paní do kina. A dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš, od ní dělá. Praha plná fízlu, hele, něco je v luftě.
1: Jo, já mám taky novinu, hele. Seděli jsme s nějakým vencou, rozumíš? A ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fízl, hele jo, Esteban. Ne? No a řídě má u nich majora, ty vole.
12: Je forca. No to je mi novina teda, to mi možná mě už půl roku, hele. Ještě, že má kryčí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš?
1: Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít s vářeckým rychlokurcem, rozumíš?
6: Musíme co nejdřív svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? Ale to sám vařit nebudu, rozumíš? To je dost nebezpečný dělat to tu jenom delší dobu. No, jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už toho hicuje.
2: Jak hicuje?
1: Je teplý.
4: Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načapal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paňat, no. Šermovali se těma.
1: Jo, dobrý, jasný, já.
4: A ten z 0-1 se předklonil a říká, mě už to nebaví, zapíchni mě.
1: Prud.
6: A to je jedno, fůle.
1: Ty krávo, tady to vypadá, člověče, ta kantýna.
4: No, je to tu rozbito jak Dukla.
1: Jenom nic, no, zajedem do Radotína pro cement a dáme to do kupy, no. Je, ty dilino, ten nikde neseženeš, cement.
6: Já ho znám jího, rozumíš, sehnal jsem mu na Vánoce tvrdý Sparty hajzl papír.
1: Hele, tak nasedat, dřepíte všichni? Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidějí policajti.
4: Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu. Již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paňatno.
6: No je dobrý, jedem, pojďte.
1: Čověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na tý sajtně zmezli, hele. Bych vás v Radotíně musel vysypat.
2: Hele, ty zvěře.
6: Jaký zvěře?
2: No ty srky. Celý stádo, koukej.
6: Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu.
2: Je, hele. Tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem.
6: Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co?
2: Hele, maj.
6: No, nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou, takhle.
2: Co, chuchle, není to chuchle.
1: Je to víš, že jo, chuchli. No, tak čum na srnky, jo, to je útil, to je. Ale zítra tě to pustí, jo, to budeš mít v palici jenom ten autogen. Zavřete mu někdo tu kušnu, nebo tam ani nedojede. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ruzině na velký plechový síkorky.

0: Dobrý kdo, Rožárka, jestli pak jíte, Rožárko. Jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co?
1: No tak to nevím.
0: No, tak sněžného muže už to ať tam někdo viděl. A udržba, v plné síle.
2: Já jsem včera viděl srnky.
3: Daj ta dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovno. Přidej, maňas, necourej se, bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana.
0: Hele, Jardo, nechci někdo z vás koupit zájezd do Kanady za 8 000.
3: A kdy je návrat?
0: Je, blbče, neberu.
3: No, to je dobrý fór, ale aspoň jsi mi zlepšil náladu. No. Měl jsi včera stará hnula žlučí, ty vole.
0: A čo, nějaký keči, jo, nebo?
3: No, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš? A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Tak já jak vůl, že jo, říkám, nejdřív teda, že to půjdu udělat. No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, hele, jsem nějaký elektrikář. Si z nějakého zavolej, ne? No nic, přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro. On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, si nějakého zavolej, rozumíš. No a přijdu třetí den a ona, hele, já člověče, já tyhle nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, to je nějaký kuchař, si nějakého zavolej, furt. No ale přijdu, víš, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, víš, mi to všechno udělal, jako je hodnej. A já říkám, kolik jsi mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, víš, on říká, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče. A ona, no jsem já nějaká zpěvačka?
0: No tak, to je hezky, čověče. Hele, já včera zeleniny, říkám. Kolik pa stojí kilo těch rajsky? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej, 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajsky za 65 strčte i s toho liskou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. No nic, nebudu zdržovat.
3: Čoče, Demeter, přitáhni flašky. Maxa. Dones tak 3 židle, 2 stoly a ti rozsykaný pěkně, z kantýny, rozumíš? Nikola, přestaň se klepat strachy.
4: Jak si mám neklepat, maňas autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná.
3: A Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha je. Za A. Brýle, musíš mít furt na očích. Za B. Žádná mašnuta na ventily a flašky. Za C. Flašky musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, hele. No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešlehnul zpátky a nevletěl do flašek. To bychom nestěli ani utíkat, jo? Je, ani prdnu.
2: Já už jsem si prdnul.
3: Je, ty prasáku, já myslím, že někomu rupla hlava.
4: Vybral jsem ty nejvíce zdemolované.
3: No, ti jsou pěkný, to si aspoň mákneš. Dobrý, ale tak pust trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a teď si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No, vidíš, a už vaříš.
2: Na tom nic není.
3: Tak, pojďte, přineste sem další stoly a židle. Je, bo přivařil opěradlo na stůl, to je kár. Jo, tak žádný učený z nebe nespadne, jak to je?
2: Dobře.
3: A kde máš brejle?
2: Asi v šuplíku s metrem.
3: Proč v šuplíku s metrem?
2: Já jsem měřil, jestli mám flašky 3 metry od plamen.
4: Ježíš, a proč to měřil, proč?
2: No, radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo.
4: Jak to?
2: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventily.
3: Ne, puštěl jsem víc, nebo?
2: Ale protože ty kohouty šly stuha a šlo to špatně, tak jsem je máznul vazelínem.
3: No, to je dobrý, no. A dobrý teď koušel?
2: Jo, akorát ten plamínek zase zmizel.
3: No to je jedno, asi jsou prázdné flašky.
2: No, asi jo, protože hrozně hučej.
3: Počkej, nešlehlo ti to náhodou malinko dovnitř?
2: No, asi...

0: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den. Neviděl.
1: Teď já vás taky ne.
0: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
1: To já nevím, od kdy vy myslíte?
0: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
1: Od tenkrát?
0: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
1: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
0: Depak to je díl už.
1: Jo.
0: Jo, to už je díl.
1: No,
0: to
1: už... No. Já už vím, kdy to bylo.
0: No.
1: Já vám to připomenu.
0: No.
1: Karty.
0: Karty? V Monte Carlu, nebo...
1: Copak já jsem byl někdy v Monte Carlu.
0: Nevěl jste, ne?
1: A vy jste tam byl někdy?
0: No já taky ne, nebo...
1: No, tak jak jsme se tam mohli vidět?
0: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
1: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
0: Je, u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
1: No právě, ta tu myslím, kartářka.
0: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
1: No, no.
0: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
1: A splnilo se vám to?
0: No tak částečně, jo, jo.
1: Jak to částečně?
0: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
1: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
0: Jo, taky dvojčata?
1: No,
0: jo, vlastně víno, co to
1: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
0: Prosím vás. A trefilo vás něco?
1: Oženil jsem se.
0: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatej, ne? No,
1: když jsem se oženil...
0: No tak... jo, to je pravda, no.
1: Ale... Manželka čeká dítě.
0: Jo. A máte na někoho podezření?
1: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
0: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
1: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
0: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
1: No, tak mám tady... Fotku svatební, podívejte se.
0: A jo, hezká, ano, ano. Ty je tady to s tím závojem, ne?
1: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
0: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
1: Taky jak já bych v závoji vypadal.
0: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
1: Neříkejte.
0: Jo, nějaký Anče Julčový.
1: Anče, ale to je ona.
0: Jo.
1: Za svobodná Anča Julčová.
0: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
1: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
0: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
1: A komu zase, komu?
0: No, Anče Julčový.
1: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
0: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
1: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
0: Ano.
1: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
0: Jak pak by ne? Znal jste jí za svobodná? No,
1: teď jsem si ji vzal.
0: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Janči Julčový.
1: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
0: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
1: No, ovšem, ovšem.
0: No.
1: To si ovšem změnila jen své jméno.
0: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
1: Proč by jí neměla zůstat? No. Udějte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete jo. Říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
0: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
1: To je snad jedno od kdy, ne?
0: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
1: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
0: No já by ne, už několikrát.
1: Jo.
0: Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
1: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
0: No tak. Jo, tak to taky, jo.
1: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
0: Jo.
1: Docela malejka.
0: A
1: vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
0: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
1: Plešatý,
0: no?
1: Ale ne tak, takhle.
0: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
1: A kde jinde?
0: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
1: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
0: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
1: Takže to konečně chápete.
0: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
1: Pro pána krále jaký jedno zás.
0: Tady tohle ví, vířej.
1: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
0: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
1: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
0: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
1: No podobnější si není právě žádný.
0: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě.
1: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě děti,
0: jo,
1: že?
0: Takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
1: Je to jasné.
0: No já už myslím.
1: No, já jsem se lek, že jak si...
0: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní,
1: no,
0: jedno, já rozumím.
1: Tak,
0: no, to, no. Já
1: je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se.
0: Ne.
1: Trochu spěchám.
0: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
1: No, ty jsou si ale podobný, víte?
0: No jo, jsou úžasní. Tak naschledanou. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.
2: Zdenko, ať s tebou jde sila. V pátek na šichtě přišla v pauze na chleba s turistiakem v řeč na kino. Láďa začal básnit o třetích Star Wars, že na ten byl minulý týden v kine Staru a byl nadšený. Jura se ho zeptal, kolik za to vyvalil chechtáku, bo byl aj z robot už přes 3 kila, za lístky a kupu žradla. Partia začala hned rozebírat, co by se dalo pořídit za 3 kila a že do kina je to moc drahé a že Láďa je s námi Rothschild. No, on je spíš vůl jak anděl. Poslal jich do dupy a šel hryzt do chleba na chodbu. Na obědě se s námi dal do řeči Tomáš, ten náš komputermacher, a priže slyšel, že se chlapi chystají do kina na Hvězdné války. Zatvářil se taj úplně jak Žilův ostrov a vytáhnul z kapsy obal s CDčkem, na kterém bylo fixem napsané SV Dry. Začal na nás pomrkávat, tak jak by chytnul cosi z průvanu, a priže za flašku je to naše. Franta ho poslal do dupy, bo prý mu synek doma pravil, že se to dá stáhnout z toho interneta zadarmo a že jestli chce na nás vydělávat, tuž staku, ať jde strčit hřebík do zasuvky. Tomášovi zmrznul úsměv na písku a zaškemral, že teda aspoň za balíček z pirmintek. Z kantiny odcházel o CDčko lehčí, ale spokojeně přežvikoval jak vůl na pastvě. CDčko zebral Franta, bo ten má největší televizu a domluval termín a osazenstvo. Mi se to moc nezdálo, čumět na poslední díl takého fajného filmu na obyčejné bedni. První, druhý a třetí, vlastně čtvrtý, pátý a šestý díl jsem viděl kajsu u jakéhosi kamoša na videu a byl jsem nadšený, bo to bylo fakt něco. Oleje v gaťkách a v podprdě se mi tenkrát dlouho zdálo. Ale aj ten příběh byl fajný. První a druhý díl už mě tak nenatchnul, bo tam byl taky ten ušatý srandovní pajtaž a už to jaksi nemělo tu atmosféru. Pravil jsem chlapům, čemu si na to radši nezajdu do kinestaru. Velké plátno, hukot, jiný zažitek. Však Star Wars je klasika jak cip. To si zaslouží velké plátno. Dívali se na mě chvíli jak na vola. Pričemu uvalit kilo a kaj si lozit? Jak to můžeme mít doma, enem za balík žvikacích gum a za ušetřené kechtaky se můžeme k tomu dať pivo? V kině se slopat ani nesmí. Vysral jsem se na nich, však co jich budu přemluvat, zajdu si na to sám. Nebo ze Zdenku, jestli bude chcet. V sobotu jsem vyrazil pro jistotu dopoledne do kine Staru před oběd nad lístky. Ze Zdenku jsem to měl po minulé akci celkem pokaňhané, ale stejnak jsem zamluvil dva. Bez tak ju přemluvím, jak uvidí, že lezu s prosíkem, bude na měko a půjde. Lístku bylo dost, tuž jsem vybral fajné místa, a jak už jsem tam byl, zavolal se mamě, jestli ještě nedošlo to fotrové sladidlo. Chvíli nechápala, ale jak jsem se opravil, že jsem myslel ten prášek, co ji kupuju pravidelně v Kerfu, řekla, že jsem hodný synek, že se starám, ale ještě má. A že robí dneska jahodové knedle, tuž jestli chcu, ať se stavím. Ty mi mě předspávala v dětství, tému jsem byl tak spuchlý, že nám je děcka ve škole pořvávali bača tlusty žere chrusty. Na jednu stranu bych si aj dal, ale co si se ve mně zašprajcovalo a radši jsem šel do Indry na guláš a na pivko. Po dobrým obědě jsem ještě s masnými rukami zavolal Zdence, trošku se omluvil, že jsem to minule zdrbal a zeptal jsem se, jestli by nešla do kina. Neměla taky nadšený hlas jak vždycky, ale jak jsem do ní chvíli hučel, nakonec souhlasila. Ptala se, co to bude ale to jsem si nechal jako překvapení. Ještě mě chvíli přemluvala, ale byl jsem tvrdý, jak balený rohlík z karfu, tak te ho nechal. Domluvili jsme se na půl šesté v kinestaru u jezdících schodů. Já už jsem tam byl v pět, bo bylo třeba zaplatit tu rezervaci a potom jsem se ještě trošku flaknul kolem. Ludi zas jak na sjezdu, že se jim tu chce lézt v takým hicu místo toho, aby ochladili pupky ve vodě. Dokonala byla přesná jak rakosnické digy 5 minut po koupení. Měla na sobě svateční fajné haderky a vypadala jak ty robky ze soutěží krásy, co tam robí ředitela ten odbarvený kudrnač. Sice nevím, čemu se babi stroja a maluju do kina, jak je tam celou dobu tma jak v dupě, ale asi to mají v genách. Někteří chlopi se za ňu mlsně otačali. Jeden na to asi nezapomene, bo ta jeho přezralá Rebeka, která byla vpředu vůzka, který on tlačil, si toho všimla a prudko mu s ním jebla do bundka. Ještě na jezdicích schodách byl chudák v předkloně. Zkusmo jsem Zdenku calnul na líco. Nebranila se, tuž hůra. Vypadalo to na další šancu. Poučený nezdarem z Jarunu, jsem ju zavedl k tým kolám a praženým kukuřicám, ať si co si vybere. Ale co, ať nežeru, však se mi to třeba vyplatí. Tuž jasné, že si vybrala tu největší pixlu popcorna a ten největší papírový kastrol přeslazeného asfaltu. Stalo to skoro tak jak lístek. Odnese mi to do salu, lapli jsme do křesl, mrkli na reklamy a už začaly ty žluté jezdící titulky a ta fajná břinkačka, podle které by aj malé děcko poznalo, o co jde. Pyšně se mrknul na dokonalu, která vyvalenými očami čučela, jak zleva zprava litají raketky a střílají kolem dokola. Potom se překvapeně zeptala, na co jsme to vzal. Tuž však jsem dávno věděl, že bude nadšena. Kdo by neocenil klasiku? Ponořil jsem se do toho dramatu a přestal vnímat okolí. Sem tam mě vyrušilo, jak Zdenka přehrabovala tu krabicu s popcornem a ohlídala se kolem dokola. Tuž povím vám, film byl fajný. Krom těch scén, jak tam ona dřísta tému Anakinovi milují tě a on jí zase milují tě, ale to jsem si všiml, že Zdenka vždycky zbystřila a jak si se jí zalesklo v očach. Na koncu, jak ta Padme porodí a jde si ověřit, kaj je vlastně ta sila, která všetkých provázá, vytáhla Zdenka šnuptychel a nenapadně se vysmrkala. Jak začal je titulky Zdvihli jsme se, já jsem vzal Zdence ty prázdné krabice, pustil jsem ji u první, mrknul jsem se, jestli mi co si nenechala, poslední hltkoli tam zbyl, a vyšli jsme plní dojmu před Futurum. Zdenka mě lapla pod pažu a pravila, že to byl celkem fajný romantický film až na pár scén, které by si představovala inač. Tuž hlavně tam bylo moc těch raket, to by zrušila, bo to odvadilo zbytečně děj od těch dvou zalaskovaných mladežníků. Potem tam bylo moc těch robotů, však by stačili ti dva srandovní, ten, co vypadal jak chodící vysavač a ten druhý, co vypadal jak nešikovný opravař potrubí. Tež ten konec prý byl moc drsný, však mu nemusel sekať pazury a jihnaty. Mohli se domluvit na ní, tež ji nebylo jasné, jak mohl dýchať v tým munduře z umělé hmoty, do kterého ho nakonec narvali. A čemu ty dvojčata nenechali při sobě? A kůra, radši jsem ji ani nepověděl, že to je vlastně seriál. Dom jsme jeli lokálku, seděli jsme vedle sebe a já jsem se ptal, jak zítra. Do neděle už měla obsazené a to mi bylo divné. Tuž chodíme spolu nebo ní? Nakonec ale pravila, že v sobotu bere mamka Bobička na zahradu a významně mrkla. Tuž doufám, že mu tam po ní nebude smutno. U Alberta mi Enem popřela dobrou noc a calnula mě na líco. Popřel jsem ji, ať uprova zasila. Podívala se na mě, jak by jsem řekl cosi z prostého a šla dom. Tuž nevím, jak to bude s tu dokonalostí. Každý přece zná Star Wars, no ni?

0: pronesu něco ze svého stručného curriculum vitae. Mám se dobře. Jsem často zván ke známým, abych je obveseloval svou přítomností. Tím způsobem poznám povahy a zároveň se zadarmo najím. Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy: tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, sijíš ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha: nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Ten toť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas. U nás doma u rodičů se odehrávaly žně. Učinili mě nočním hlídačem, zvaným požární hlídka. Předseda mi pravil, hle, toto budeš hlídati. Tvůj objekt je k tamtomu červenému světélku. Nedej, ne abys dal. Hlídal jsem pečlivě. 3 týdny po nástupu jsem byl nezvěstný. Potom jsem se vrátil. Vyhledal jsem předsedu, jemuž jsem pravil mírně uprášen. Hlásím se znova do služby. To červené světélko bylo nákladní auto z Košic.
1: Jo, já býval vždycky romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapředcích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no, tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvineji, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožroutí lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznu to a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vidím, on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníkova dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prej u nás študoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům odechovej čas. Já se probudím spocený jak tři narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal tři rozdrobený Sparty. Jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předchovat, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, kdepak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, s taxíkuhonem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenových, v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.
2: Dotančit, prosím. Dotančit. Přistupujeme k zlatému hřebíku naší kulturní zábavy v Pidivajzlici. Soudruzi, tiše tam vzadu. Neperte se tam se soudruhem okrskářem. Pepiku, vrať mu hned tu pistoli. No, proto. Přistupujeme tedy k volbě královny plesu v našich Pidivajzlicích. Do poroty prosím. Zástupce místního národního výboru. Dále prosím do poroty zástupce zdravotnického střediska. Nakonec pak prosím do poroty zástupce požárníků v Pidivalici. Prosím, ať porota zasedne. Pane vrchní, láhvinku, napište to na kulturní fond, rubrika zájezdy po českých zříceninách. Děkuji, pane. Tak, soudruzi, na volbu soudružky královny plesu v Pidivalici.
3: Na zdraví.
2: Na zdraví.
4: Já myslím, že ono se moc vybírat nedá.
2: To řekl dobře, soudruh. To řekl dobře.
4: Ne, já si myslím, že král...

0: Když myslím, že by se měl klást větší důraz na politické aspiky, soudruzi.
1: Aspekty, soudruhu?
0: Jo, na ty taky.
1: No.
0: A proto si myslím, že soudruh Tajemník, který byl už prosím šestkrát ošátkovaný od pionýrů za různý projevy, by si chudák zasloužil, aby ta jeho manželka byla tou feudálkou.
1: Ano, správně, soudruhu. A to by šlo. A vedle toho má několik vyznamenání za sběr. A taky bylo zjištěno, že ten ječmen neukradl on, ale bezpečnostní technik. Tím víc by bylo záhodno, aby královnou plesu byla soudružka Tajemníková.
0: Na zdraví.
2: Já navrhuju, aby to byl velitel místních požárníků Kozůbek, protože ten taky nic neukradl a navíc má brachu v nějakém vejboru.
1: No já te...
3: Pokud vím, tak má brachu zavřenýho.
2: No jo, ale je tam ve vězeňském vejboru.
1: Ano, to má soudruh pravdu. Ovšem, soudruzi, myslím, že jsme zapomněli na soudružku Lékárníkovou. Když královna, tak soudružka Lékárníková. Protože soudruh Lékárník je prudký člověk a ten, když se rozčílí, no nazdar.
4: Nazdar, bratři!
1: Pokračuju tedy, soudruzi. Herko, kde já pokračuju?
0: Že lékárník je pes.
1: Ano, lékárník je pes. A nevyřídil on toho čuříka tím jedem na krysy?
2: No jo, ale z roztržitosti.
1: No jo, z roztržitosti, ale vyřídil ho. Já navrhuju tedy Lékárníkovou. A navíc, soudruzi, je daleko lepší usedla královna šedesátnice, než nějaká nevyspělá svazačka, která by se nám s tímhle titulem vůbec nevyrovnala a chodila by nám po pěti vajzlicích mravně narušená celý život.
0: Zastaví proti vnitřně narušeným svazačkám. Ať žije královna doktorová.
1: A žije, počkej, já jsem říkal lékárník.
0: A já vás říkám doktorová. Za prvé. Doktor musel štujírovat díl než lékárník. A za druhý, když by nás v případě nezvolení, ty svý, chotě mařený přestával uznávat, soudruzi, tak kdypak my si máme postavit králíkárnu?
2: No, tak kde nám o králíkárnu nebo o
0: královnu? Co? Soudruzi, mě jde o králíky, protože mě se strašně rychle kotěj.
2: Moment, já navrhuji, aby to byl velitel požárníku Kozůbek, protože soudruzi, on má doma ve špajzu obrovskou bednu syrek. On by nám mohl, kdyby jsme ho nezvolili, zapálit pěděvajzlice a ty by lehli popelem i s tou tvojí králikárnou.
0: No,
5: to
0: ne, ale předseda nebo Kozůbek, to je praž nebo uhoď. Když nezvolíme předsedovou, tak nám předseda spočítá metry a stejně nemáme kde bydlet.
2: No dobře, ale nelehne nic popelem. A takhle si to představ, všechno lehne popelem, nezůstanou ti ani žádný spotky, ani svršky. Jenom pár legitimací a holej život. Strašná představa. Proto já navrhuju velitele požárníku Kozůbka.
1: No jo, ale moment. Tady Kozůbek, a kde máte manželku? Kozůbek už je 25 let vdovec.
2: A co na to taháš manželku? Pro tebe člověk bez manželky není člověk, jo? To se na to teda špatně díváte ze špatného stanoviska, toho druzi. To, Teda promiňte, já vysloveně...

0: provedetele požárníků Kozůbka. Ať žije velitel požárníků Kozůbek,
1: královna plesu v pínu a žličil.
2: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ta domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No. Pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potuček, písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Je člověk domů, teď tam slyší.
3: Ježiši, když se to tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, jak to tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se samých oblíká. Nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom černé, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kvěkně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jaká ta doma sosie, když mě nepomůže, ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys mě přinesl úlevy, abys mě naštípal dřívo, nic, nic neuděláš,

0: A co má člověk dělat? Potom, tak si chodí stěžovat do výčepu, ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto dvě barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha – já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naš, když naš třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy. Ten.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda, má mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musil proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lýtka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu košti a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky kouká, kdo nejde. Vždycky. Dobrý den. Pane Hrzán, jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře, ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrzán. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedou trpaslíkou, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším: pane Hrdá, pojďte sem. Říkám, nemám čas, pane Plák, jdu pozdě na přednášku. O 20 minut, malé, potom. Pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete. No pojďte sem, nemám čas, pane Plák, jdu pozdě na přednášku. Pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhovnu, tak jsem ty tři patra se běhnu, říkám, co je, pane Plák?
2: Už nic, pane Hrdá. Jdete pozdě na přednášku.
1: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozvalo crrrr, on to zved.
2: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
1: Dobrý den, tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
2: Pane Hrzá, volají z ministerstva, kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano, vždy připraven.
1: Polák zavěsil, že jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
2: Kluci, asi není uhlí.
1: Jeli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátního. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno. Jehlaniť. On vyšíval takové ty kuchaři. Idylická holandská krajina, v pozadí větrný mlýn, v popředí radostně zdžinovaná selka a na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo, naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Že? Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teď nějaký, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To měl i na prsou vyšitý takovou vernisáž, měl udělanou. No a... za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měl asi na tety spadý, no. Tak ona třeba teta byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapíš tu jehlu, pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nitěla. Teďkom teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný, říct ten hrneček, udělat tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma, šup. Jak jsme to dopíjeli, podle toho bontu, už takhle ty 3 prsty, že jo, to úško. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s tím nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. A to nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, piskáčku. Buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste náhodou hrzána? Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hezký. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je? Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, zahajský, mrkvičku vledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně druhu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? To už je mrkvička stejnou cestou. Říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána? No to. 2, 2, 2, hr, 2, 2, mrmr. Mrmr, hrše, vosum, daj, ne, mrmr, hrtám. Hrtám ti za mrmr, hrtám ti totiž za hr, mrmr, tam ti. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr. Tam, pá, mrmr, tam, hr. Děkuju, šel na to, šel za hezký. Říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzá nebo mrkvičku? To 2, 2, hr, 2, 2, mrmr, 2, z. Teď já jsem z toho úplně v prdeda v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. 2 hr, 2 mrmr, 2 zz, jsem výzvědnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. jistě na protivračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, Piskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer, byl takovej trochu zakřiknutý po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil a my jsme vyšli ven, řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.

0: Peťasku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, Jiříku, můžu. Jsou nervy, co?
0: Ty vole, přece se z toho tady neposerem, viď? Co?
1: Ty vole, Jiříku, jseš tam?
0: Jsem.
1: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady. Jseš šikovný kluk, ne?
0: Musíme to nějak zrežírovat, co?
1: Ty vole, to si píš.
0: Kolik je tady platících?
1: Ty vole, ani se neptej, Jiříku, tady je lidu. Ty vole.
0: Ty vole, to jsou nervy. Ty vole.
1: To nehrajem po první, ne?
0: No, hrajem to po druhý.
1: Ty vole, to mi vůbec neříkej.
0: Přece nejsme nějaký malí kluci, co?
1: To si píš. Hele, Jiříku.
0: No?
1: To zvládnem, ne?
0: To víš, že jo, vole.
1: Ty krávo.
0: Ty vole.
1: Jirko?
0: No?
1: Jseš tam ještě?
0: Jo.
1: Víš, co se říká u nás na vsi?
0: No?
1: Jirko?
0: No?
1: Že silnější pes mrdá.

0: Ale já myslím, že to klapne, když se do toho nebude teda nikdo srát, víš?
1: Ty vole, Milane, já říkám, že to stojí všechno za vyliš prdel, ty vole.
0: No.
1: Rozumíš, ty vole, mě bolí hlava jak střep.
0: Ty vole, čet si noviny.
1: Ty vole, to se nedá číst. Z toho by ses posral, ty vole. Rozumíš, to jsou čuráci mediální, ty vole, že v novinách píšou, že by si žasnul, ty vole.
0: No to jsou svině, hele. To je zase rejpání, hele. To Ivánku všecko jenom o rejpání, víš. Na to oni jsou mistři. Ale na to ty se vyservíš, ale vy potřebujete vyhrát, ty kluci se musí odrazit. Mě, ty vole, tečou vždycky nervy za vás.
1: Ty vole, to mi povidej. Hele. Viděl jsi tu píčovinu s tou štyrkou, ty vole, co tam ty rozhodčí vyrobil za píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, já myslel, že mě jebne, Milane.
0: No, ty vole, přesně. Ty vole, oni nastavou 4 minuty, vole. Já když viděl tu štyrku, já povedám, ježišmarja, vole, proč se do toho serou?
1: No. Ty vole, já nevím, rozumíš? Já jsem to viděl, tu štyrku, já myslel, že mě odvezou, Milane, jestli mi rozumíš.
0: Ivanku, ty vole, já neříkám, viď, ale ty vole, kam ten fotbal jde, to je v prdeli, no to mi ho teda vyjde.
1: Člověk to musí mít furt pod kontrolou, nebo se z toho posere, ty vole. Víc se to neudělá samo, ty vole. Hele, co teď s tím Evženem, děláte něco vůbec?
0: No hele, já teďka dělám akci teda a nechci, aby to jako nějak vylezlo, víš, jako...
1: Ty vole, Milane, ty jsi chytrý kluk, ty divochu, ty vole.
0: Ty vole.
1: Se na mě nesmíš vysrát.
0: No, hele, ten Evžen, tak zatím to nikde jako neto, jo.
1: No jasně.
0: Jako, jestli mi rozumíš, ty vole, já to nechci říkat tady do telefonu, ale pro Evžena je tam 30 na kříž a padíka, když vyhrajem. Tady jestli mi to rozumíš, jo? Rozumíš? Tak to je ošetřený.
1: No to já vím, ty vole, ty jsi byl vždycky chytrý kluk. Hele, to musí klapnout, ty vole, nebo se z toho omrdám, no. Hele, Milane.
0: No.
1: Ty mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne?
0: Podstatný jsou nějaký body, ale na zbytek se vyser. Podstatný jsou body a jedno jak už, jo.
1: Buď jako komu jde, viděl jsi ten čurák na tiskovce?
0: Ty vole.
1: Ty z toho blesku, ty vole, rozumíš? Buď ti řekne, vám se ten fotbal jako líbil? Ty vole, Milane, co to je za čuráky, ty vole? Rozumíš, na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
0: Ty vole. Ty vole, jdou do prdele. V životě nebyli v krizi, ty vole, o to právě víc, vole, když se nedaří a zlomí se to, že jo, když se daří a padá to tam, to mi každý blbec, ty vole.
1: Ty vole, přesně tak, Milane, to ale oni nikdy nepochopí, rozumíš? Na to oni nemají, vole, to jsou mrtky.
0: No.
1: A ještě se ti potom směje do ksichtu, prej dobrý den, pane Horník.
0: Ty vole.
1: Vám se, pane Horník, ten fotbal jako líbil?
0: No,
1: to by člověk blil, Milane.
0: Ale tam byl nějaký čurák, ať ještě zavolám, jo? Čau.
1: No, brinkni.
2: Úterý.
1: No tady je Ivan Horník, můžeme mluvit?
0: Jo, čistý vzduch.
1: No zdar.
0: Ty vole.
1: Ty divoku, ty vole. Milane, si říkám, že tě při úterku prozvoním, ty vole, jak jsi dorazil, draku, dobrý,
0: co? No asi o půlnoci, no cesta na hovno.
1: Ty vole, tady je taky sníh, to mi vyliš prdel teda, ty vole.
0: No, ty vole, tady to právě taje, no na hovno, no.
1: Ty vole, hele, Milanku, draku, ty žádný fax nemáš, co?
0: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
0: Ale... Nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš. Ty vole, rozumíš, já ty noty mám v ruce na papíře, to bych zase musel přepisovat, ty vole, to je vohovně, jestli mi rozumíš.
0: Jo, jasně. Jasně.
1: Však to myslím, ty vole, já ti ty noty snad dovezu, hele. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
0: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný, super.
1: No. Hele, my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Tak máme trošku pohodlí, rozumíš, se rozkoukat na place, ty vole. To je prostě celý o počasí, Milane. Ty vole, jestli bude chcát, tak jsme v prdeli a ty to nacvičíš, vole. To chce vybrat si stranu, ty vole, a pak je to v pohodě.
0: To jo.
1: A ti píšu s těma kartama, vole, že Luboš, rozumíš? Ten má 7 kousků, to je konec, vole, tam jako to je z té sranda, jo. Ale Němej, vole, ten má taky 3, to nesmíš vyžlutit, ty vole, kdyby se dělo cokoliv.
0: Ty vole, hele. Ale dělá si to sám, ale já ti řeknu, hele, já ho párkrát pískal, ale rozumíš?
1: Ano,
0: když
1: jo.
0: Mám nějakou strategii a on se mi do toho přisere s nějakýma gestama, tak

0: Kecá naše režie v prdeli prostě. Ty vole, on minule, ty vole, tleskal nad hlavou, já dělal, že nevidím, ty vole.
1: Ty krávo, ty vole, tak ho nech nějak vycukat, ne? Já vím, že to je blázen, že do toho se půjde, ty vole, pro mě nepostradatelný, ty vole. Ty kluk, vole, srdcař, který to tmelí, rozumíš? Já si říkám, ty vole, v 37 letech ty skluzy, rozumíš?
0: Ale já můžu chránit, jak chci, on mi pak dá takovou čočku teda, víš, Ivanku.
1: Ty vole, ale počkej, teď si to umíš při týhře říct, ne? Teď si ho chyť, ty vole, a řekni mu, pane Němec, ty vole, já mám stejný zájem jako vy. Rozumíš? Ty vole, to není blbej kluk, ty vole, tě starý na to dost, ne? Tak to pochopí, ty vole. Tak mu zavřeš hubu, vole, a konec. A uvidíme, jak to bude vypadat, rozumíš?
0: No, to nějak ošetřím, hele.
1: Hele, jak oni mají všichni bodů jako máku a my máme úplný hovno.
0: No já mám taky hovno, hele.
1: Ty vole, Milane, ale počkej, mi nespadnem ty krávo do druhé ligy, rozumíš? Ty vole, tam je to o hovně celý.
0: Zase nemluv mi o hovně, buď tak
1: hovně. Ty vole, Milane. Ty to já bych nepřežil, ty vole, to jsme v hajzlu.
0: No já už hajzlu jsem, hele. Takže, že mám mobil, tak dlouhý kabel nemám, no. Ale něco vymyslíme, vole.
1: No dobrý, nic, draku, no tak ty ryby půjdou naučit, jako vždycky.
0: Inkognito, vole, čau.
1: Čau.

0: Ale že si tady vzpomínal svého tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
1: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil s televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil takový ty dárky, že jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. Jsem měnil akorát ty letopočty a no ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakém delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní. A on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No, bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
2: Jo, takhle.
1: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže. No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo. Ten pruh není teda úplně bílej třeba. A spíše tak jako vzadu než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo jak to vůbec děláš?
3: Ne, já ne.
1: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
3: Ne, to nejsem, já, protože tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako.
1: Tak s tím se dá prakticky jenom žít, nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
3: Jako na parádu to rozhodně není. Ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
1: Já musím, že jsem jeho tanga viděl a on třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
3: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdyby jsme to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
1: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne. Tu od těch tank.
0: Jo, takhle.
1: A nosí tam vlasec teďka místo toho. Jako. On se Pepa směl, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo. Takže...
0: Proto budu poposedávat pořád, abyste jako
1: viděli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl takový baťoh a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 boroviček a 3 piva, že jo, to je veselý každej. Takže šel do sklepa a přines takový žlutej zaprášený baťoh a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutej baťoh, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
3: Já jenom myslím, že jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dní před Ježíškem.
1: Děkujeme za informaci, Richarde.
3: No, tak já, kdyby tady seděli jeho vysti, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, že dostával takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že, protože já 20. prosince, 4 dní před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček.
1: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
3: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
1: No ty ze Sapora nepsali. To.
3: No a ještě den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... Takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
0: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
1: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Já, to vyšlo na stejno.
0: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Malýho, měl nějaký jméno srandovní, nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
1: Já si vzpomínám.
0: Jak?
1: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
3: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to byl hodnej.
1: On byl z dětský domova, byl takový tichej, hodnej.
3: Na kluky byl asi hlavně hodnej, protože s tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: A nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tého z hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s Veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci. Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsme tam vytvořili takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukali to. A mně to přišlo jako strašně divný. Já jsem byl malý kluk, my jsme to nechápali, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize a fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by se ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak si musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No, no tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den, jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba, že jo?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulérní kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Čický domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku a na zádech měl nápis Sapporo 72 a nikdy na olympiádě nebyl. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když jako... Já nevím, naši v té době stavili takovej rodinný domek jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. A to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem, o to na zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna, že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo jako tak tohle bydlení i taky třeba výhodu, že tatínek přišel jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páčil na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se odtamtud přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, se páte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se teprve jako přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle, nahoře je živo, dole už jako ne potom. A máme takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby se z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej, a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, a říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop, jako ty oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme nahlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydleli v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ, usneš a je to spíš vlastně pořád odkopanej, že jo, takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali. Jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páč jim to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on řekl, to je to a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, že jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška, vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona zezadu vypadá jako loď zepředu, ona to má asi takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem koupil míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky vnešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky. A pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí. A on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o ní se o tí už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako to.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. ona byla na operaci s kyčlem a nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, on se jí to vytahalo, takže ona furt byla takhle v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně legrace, my jsme jí v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme jí vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel, má... jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, jako zpěváci jsme byli angažovaní tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci. Teď je to perfektní. Signore, capisco italiano, capisco italiano.
4: Capisco, capisco.
3: Sì, capisco italiano, se ne colo, già detto, capelnico operando, dirigendo, l'agendo.
4: L'agendo?
3: L'agendo, sì. Orchestrando l'agendo, orchestrando Rosles Leisner.
4: Nell'agendo, nell'agendo.
3: Esponovando strugna isno.
4: Scoscendo.
3: L'agendo. Jedem do dirigendo italiano, sono clepaisno. Capelnico, dirigendo, začatkando.

0: Tady je má.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím. Tajím, no kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když proboha tě, prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
1: Sama, veď? No.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající berinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých s přežením.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si nehráli, rozhlas se to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: Počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Crêpe Moire, Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
3: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
2: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další.
3: Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
2: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
3: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
2: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
3: Ty fajn, ty fajn, člověče!
2: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolicí buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal,
3: to je fajn, jej, to je fajn,
2: ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat. A když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat, nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je, no a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám, ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
4: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra u roty se zcela změnila. Podůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSce a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSce pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů bylo stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu.
5: Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřelo dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci, odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici z 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl a svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Von Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla. Kucí, je tu major Halučka! Vole, řekl Karmazín. Jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automaticky sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jen ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď on je tady doopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Slovu majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutnil. Stalo se, stalo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stalo se, stalo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy. A major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostojníci?
4: Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teresky mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil Voňavka se svou slečnou. Dozorčí, řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli by jsme všichni v ryti.
6: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dály a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl zřízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdu v suverénní výraz a klid ten mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovy nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono.
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takového středně velkého žlutého psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? Pa jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za bestii? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se právě, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Ne, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal a... Akorát jsem mu dal ostříhat tu velikou žlutou hřívu.
2: K Přepichový vile přijde žebrák, zazvoní, vyle se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel.

0: A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
1: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
2: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
3: Jde pan po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká, jdou nahoru. Říká, ale milost, paní, to by museli být sama. Říká, teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
4: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jú, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
5: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohá, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, i celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.

0: Já
1: bych... Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemí tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem
0: já, promiňte,
1: ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady

0: v hale, tady v foukách na vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Pani, kdybych se chtěl rozšouplout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam. Rozšouplu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mně stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No, šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. Když je ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois. Těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr šišky a mě tím
1: cpala. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete. Kam? Kam? Kam?
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem. A vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku. Já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost. No tak co?
1: No tak co? Ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha Florenc.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To bylo počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: pane referente, dobrý den.
1: Pan Lustvisiá.
0: Dobrý den.
1: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
0: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
1: No a?
0: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
1: Jo, úředně, vy mi přímo lekáte.
0: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte? No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková z mzdového oddělení.
1: No tak to bych musel.
0: No, nemusel, ale špatný by to nebylo. Tak hejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázek.
1: No tak ukažte, ukažte.
0: Nešahat, nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
1: A dovolte, vy ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
0: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
1: Jak to myslíte?
0: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. I tady otázka, jo? Jedna, jo?
1: Jenom jedna?
0: Ne, číslo jedna, číslo,
1: no, číslo jedna.
0: Jedna. Tak a ta otázka zní, co čtete?
1: No já...
0: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna to... s dovolením, ale na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi seč mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil z dovolení tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak. Otázka číslo dvě.
1: Prosím.
0: Jak jste spokojen s platem?
1: A je, to by člověk plakal.
0: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
1: Jo, vy ho znáte.
0: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
1: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
0: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No, takhle někam daleko od starý, víte?
1: No, takhle k moři.
0: Do Bulharska.
1: Ale ne, k moři.
0: Do Rumunska.
1: Ale ne, počkejte, k moři piva.
0: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
1: Počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne. Napište doma má je.
0: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
1: Ne, má je doma. Doma má je.
0: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
1: No prosím.
0: Jak máte velký byt?
1: Byt? Byt. Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
0: Takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
0: Ale milé zlaté, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milí malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
1: A co nám řekl?
0: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale no. Já už musím odejít.
1: Jo.
0: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
1: Ano.
0: Jak vychováváte dětka?
1: Dětka?
0: Ne, jak vychováváte děcka?
1: Já děcka nemám.
0: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
1: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Výtah 2 roky nefunguje.
0: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
1: No.
0: Aniž by je měl, víte?
1: Jo.
0: Bez babiček, jo?
1: Jo.
0: A výtah nefungujíce.
1: No. Ano, ano.
0: Tak.
1: Ale to je nesmysl.
0: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Sedm. Chodíte na ryby?
1: No, jednou jsem chytal štiky.
0: Jo, kolik se chytil?
1: Žádnou.
0: A jak to víte, že se chytal štiky?
1: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
0: No, vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
1: Jo.
0: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
1: Ano.
0: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
1: Ano.
0: A ono vám 7 hodin nic. 8 hodin nic. 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
1: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
0: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
1: Nervák?
0: Já to vím podle sebe.
1: Nervák mě to naopak uklidňuje.
0: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
1: Mordu?
0: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně.
1: Modu. Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc,
0: moc
1: to
0: mini,
1: má
0: jo,
1: moc.
0: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, moji starý jsem to zakázal. Mini, no, víte.
1: A proč?
0: No, ono není hezký, když se odkreje 109 kilo na jednou. Kdyby se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
1: Ano, ano.
0: Jaký je váš erotický život?
1: No prosím vás, co je komu do toho?
0: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
1: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
0: No dlouho.
1: Jo?
0: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
1: No?
0: Včera dopoledne.
1: No,
0: tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
1: no,
0: méně?
1: No jak kdy? Vy to znáte.
0: No, je, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
1: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
0: No tady, v tomhle dotazníku.
1: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
0: No to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
1: No, to byste udělal dobrý skutek. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
0: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
1: Pravidelně a dokonce vášnivě.
0: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
1: A myslíte, že by mi mohli na základě tohle dotazníku přidělit?
0: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
1: Tak proč to píšete?
0: No přece kvůli premiím.
1: Aha, no a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
0: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
1: No tak.
0: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
1: Naschledanou.
2: Na žádným pracovišti nemáš tolik krásných pomníčků. Za B běhá nám tu živá veverka. A za E slunce, voda, vodka, vzduch. Už nám tady chybí jenom nějaký to děvče. A co Máry? Hele, kolik dostaneme od krychlovýho metru?
3: Jako obyčejně.
2: Takže to vezmeme na pásek.
3: Jako obyčejně.
2: No jo, ale jak velký budem dělat ty krychlový metry?
3: 70x70x70x.
2: A proč tolik, co pak to je pro expo?
3: No ne, ale pro divadlo. Já nechci, aby mi nějaký v novinách napsal, že to nemělo žádnou hloubku.
2: Máš recht, zapijme to.
3: Zapijme to.
2: A schutí tvoje do práce. Chutí do práce. Ježiš, já přesek žížalu.
3: To je jedno, já tam mám leukopla.
2: Ne, ty už nic nepomůže, ta už dožížala. Zapijme to. A chutí tvoje do práce. Já se vždycky ženu do práce s chutí.
3: No, s chutí, na pivo.
2: Jo, to máš těžký. Hele, třeba, když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký ten Lopatěnkov. Thank you. dostal Volhu. A my tady s tou lopatou děláme už 20. rok a kde máš nějakou Volhu? Ani botič nemáme! A já? Ocho, a když ona vymyslet lopatu, to není jen tak? Zkusme to. No zkusme to. Šušto, ale vymyslel ten lopatěnko. A před náma, to bychom museli přijít na něco, co tu ještě není. A nebylo. A nebude. Tak pojď, vymyslíme to. Nejdříve, jak by se to mělo jmenovat. Název.
4: Název. Krambudona.
2: Hele, cítíme to. Ovato Manel.
4: Ovato Manel.
2: To je strašně dlouhý. Ale hrlíme to.
4: No, hrlíme to.
2: Ale odradí vám to lidi od koupy. To musí být kratší. Dlo. To je to slovo.
4: Dlo.
2: Dlo.
4: Dlo.
2: Dlo. Zahrádo, zahrádo, hřbitové zelená. Zelená.
5: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Polonia, pro Lirta, pro krále, pro královnu, pro Ofelii. Pro Polonie, pro Lieta, pro Kláve, pro Kláve, pro Kláve, pro Kláve, pro Ofelie. A pro sebe. To jsem celý já na sebe nikdy nemyslím.
2: Tohle to. Tohle jo. Tak. Jsme vynálezci dlgla, žádný hroby nekoupem a uteč, než tě zajedeme Volhou.
5: Pánové, ale prosím vás, já ty hroby potřebuju, rozumíte?
2: Ale to je nám jedno. My jsme vynálezci dlgla. A teď si jdeme vybrat foršus, pak už jenom vymyslíme, co to je. A máme do smrti postaráno. Pando, pojď!
5: Ale pánové, prosím vás, neblbněte, pánové, přece mě v tom nenecháte. Nechaj. Prosím vás, obracím se na vás. Jedná se skutečně o 6 hrobů.
4: Hej, to je tak nějak všichni do toho společně, jo? Pojď, ty mě pustí, jo?
5: Tak společně, no. Tak to by bylo, aby 6 hrobů. 6 hrobů, prosím vás, to je směšný 6 hrobů. No tak směšný, ne, ale jako... No, tak nikdo, no. No nic. Tím tedy končí tragédie Královice Hamleta. A řeknu vám, není nic tragičtějšího, než když tragédie nemůže skončit tragicky. Jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraška. Smutný příběh, který je zakončený radostnou písní, to je ta největší tragédie, co známe.

Dobrý večer. Dovolte, abych vám jako obvykle touto cestou poděkoval za krásný večer. Už dávno jsem se tak dobře nebavil. A zároveň, abych uvedl na pravou míru určité okolnosti týkající se dalšího přidávání. Jo? Totiž takhle. Počkejte, jak bych to... Takhle. Když jste si byli, zakoupili vstupenky u pokladny za ty 4 koruny, nebo kolik to stojí, co jsem řekl, nějakou blbost, jo? To je moc nebo málo? Málo? To jsou dražší, jo? No to mě musí přidat, to není... Mě tady říkají něco úplně jiného teda. No. Tak když jste, ať to stojí, co to stojí, prostě, když jste si zakoupili ty vstupenky, tak ty vás opravňují k zhlédnutí představení o určité délce. Jo, počkejte, to vám musím, to jo, říct, poněvadž, abyste byli jako diváci poučeni. Co se týká délky představení, zákon stanoví délku představení a sice minimálně hodinu a půl, takže když přijdete někam a mají to tam kratší, tak vy máte právo žádat zpět alikvótní část vstupného, jo? Skutečně, to je tak. Ovšem o maximální délce představení zákon nic nepraví, to je fakt. Ovšem, jaksi existují jakýsi takový, prostě, jak bych to řekl, takový vžitý zákony, který nikdo neuzákonil a přece jsou, třeba já nevím, že představení musí končit, jo? To nikdo nevyhlásil a přesto to, na to najeli už staří Řeci. Skutečně, a furt to přežívá nějak, jako. No, čili představení musí končit. Po skončení představení lze samozřejmě něco přidat, to bývá zvykem, ovšem, tady je to právě trochu takový napováženou, poněvadž vžijte se do naší situace. Ne v každém divadle se přidává. Jo. Ne v každém, tak jsou divadla, kde herci nechtějí přidávat, nebo jsou divadla, kde nechtějí lidi, aby se jako přidával. Že? A teď v těchto divadlech by mohl vzniknout pocit, že třeba jako... To, že nadměrně přidáváme, takže to jako nějak máme zapotřebí a že je to podbízení jakési. Víte, co to je podbízení? Podbízení je třeba, když přijdete k řezníkovi, koupíte si 1/4 kila hovězího a on vám tam přihodí klišku. A nepočítá jí, jo? Nebo když si truhláš a on vám přidá překlišku, jo? Tak prostě vy potom budete samozřejmě to je krásné slovo, upřednostňovat toho, kterého řezníka nebo truhláře, že jo, který přidává. A to je v obchodním světě, se tomu říká nekalá soutěž. Nekalá soutěž. Tedy my smíme soutěžit samozřejmě. My musíme soutěžit, jo? Ale kale. Kdežto tato soutěž by mohla vzbudit v někom nám nenakloněném dojem nekalosti a pracující z ostatních divadel, jo? To jsou pracující tady. Já vím, Bohrad nevypadá, že jo? Ale to jo, to byste se divili. Tak pracující z ostatních divadel by se mohli ohradit, dokonce věci by se mohly ujmout odbory, by se toho mohli ujmout. Víte jistě sami, jak odbory hájí zájmy pracující? Co, jsem řekl zase nějakou blbost. Co? Zkrátka, říkám, že ani vy, ani my, nikdo z nás nemá zapotřebí si to rozházet s tak mocnou organizací, jako jsou odbory, a proto bude výhodnější pro obě strany, když se tak nějak rozejdete na svá pracoviště, že? Dobrou noc.